lidem přátelství, pravé přátelství. Je jenom několik takových slov, jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

pravé přátelství. Přátelství, to je někdy víc než

zpívají o tom vrabci na roketě, že učenec je horší než dítě. Se žábami hraje si pan Galvany, Archimedes potápí se do vany a nepoučen událostmi ráje, Isaac Newton s jabkama si hraje.

bylo to jak výbuch, jako salva, když se žárovkou přišel Thomas Alva. Do pochodu vyhrávali kapely, muži pili šampus, ženy šílely. Jak když pustíš tygry do arény a začalo se dělat na tři směny. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Kdyby naši předci vstali z ledu, podivili by se, jak jsme vpředu, jak závazky předhánějí úkoly. Einstein by se těžko dostal na školy, Mozart by mohl dneska u klavíru jen těžko dělat do muziky díru. Michelangelo by sebral sochy a chodil by je všecky do macochy. Lumière by zčervenal jak malina, kdybyste ho vzali sebou do kina. Jen u elektrotechnického vesla ještě nějakou dobu mohl by sedět Tesla.

Vědecko-technická revoluce uvolňuje lidem obě ruce. Dnes má každý vědátor už od plínky, sunárku a digitální hodinky. S optimismem hledí k stratosféře a brano samo zavírá mu dveře.

kdyby stavit chales nemoh čmárat a kreslit si do pchýsku podle nálad. Mendelejev, kdyby musel vážení periodicky vykazovat hášení a 8 hodin zvedat telefony, svět by stál za pytlik bikarbony.

kdo z nás by doma neměl Sony, 2x32, 4 ohmy. Lidé by se hnali kamsi za hmotou, však regály by nejspíš zely prázdnotou. Neměli bychom šajn o opeře a válčilo by se u sudoměře. Zem by byla rovná jako deska, nebyla by kulatá jak dneska. Adam se vounem museli z ráje ven, Giordano Bruno by nebyl upálen. Jen temno, jak když vstoupíš do komory,

ze všech zvířat archy Noemovi a ze všeho, co můžem popsat slovy. Jen balvany a lidé mají odvahu urvat se od skály a padat dolů po svahu. A na světě, který se furt mění, překonat, co překonáno není. Zum, zum, zum, zum, protože to, co nejde do kebu,

0: kapelu, abys měla klid, aby tvůj muž hodný byl a netrouf si tě být.
1: Až se v bílém půjdu
2: vdat. Já ti přeju za sebe, ať bohatýho máš, co ti koupí kilo ryb a dvě deky na pláž.
1: Až se v bílém půjdu vdat.
3: Já ti přeju naposled, ať můžu klidně spát.
4: Aby tě mělo opravdu.

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé hodné folkové muziky. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček, opět po týdnu to máme folková pohlazení. A dnes to bude s kvízem. Celý pořad namíchám z písniček interpretů, kteří mají něco společného. Vaším úkolem je určit, co mají společného. Nemusíte soutěžit nějak vehementně, snažit se někam psát nebo volat. Na konci pořadu si to vyhodnotíme a schválně, jestli na to přijdete. Napovídat moc nebudu, snad jen to, že o úvodní písničku se postará dnes už nehrající pražská kapela Na čas.

Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu, dnes trošku zahalena tajemství, neboť všechny písničky, které si dnes hrajeme, mají jakousi pojící nitku, jednu věc, která je spojuje. A vaším úkolem je uhodnout, o co jde.

tak už víte, už tušíte. Výběr dnešních písniček není náhodný. V dnešním pořadu skutečně zní písně, které mají něco společného. Tedy folková polazení s malou hádankou. Do tohoto výčtu zapadá i nezapomenutelná skvělá country kapela, která si říkala Neto, tedy Nepřátelé táborových ohňů.

0: asi vstáváš.
1: Také zpívající basák Žalmanova spolu Petr Novotný patří do dnešního výběru, trošku záhadného výběru písní ve folkových pohlazení. Ne, že bych vás chtěl napínat, ale do konce hodinky nám ještě pár písniček zbývá. Vy máte možnost určit, uhodnout, co všechny písně dnes vybrané spojuje.

Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ve městě spí draci.
1: Nevermore a Kosmonaut. I tahle formace, kterou si nahrajeme příliš často, do dnešního výběru folkových pohlazení rozhodně patří. Zanedlouho si povíme proč. Teď si dovolím pustit ještě něco známějšího.

rukama sahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, zdali mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám voskované boty, ráno co ráno stejné probuzení do nicoty. Není co není, jak není, proč není, kam není, s kým není, o čem, každý je v sobě sám. Vyzáblý Don Quixote sedlá svou Rozinantu a Bůh je slepý řidič sedící u volantu.

pouští či Koreu, opravdu veselu je asi jako v mauzoleu. Ve frontě na mumii mám kruhy pod očima, růžový rozbřesk fakt už mě nedojímá. Povídáš něco o tom, co bychom dělat měli, pomalu vychládají naše důlky na posteli. Všechno se halí v šeru, čí to bylo vinou, že dřevorubec máchl mezi nás širočinou.

nejsou černé, ale nejsou ani bílé. Kdy není tma, ale ještě ani vidno není. Bdění je bolest bez vlastného umrtvení. Zběsile mi to tepe a tupě píchá v třísle. Usnout a nevzbudit se, nemuset na nic myslet. Opřený o kolena, poslouchám tvoje slzy. Na život už je pozdě a na

Slova se ti pletou, jak špionážní družice letící nad planetou. Slíknout se s pyžama, to by šlo ještě lehce. 20 let mluvil jsem a teď už se mi mluvit nechce. Z plakátu na záchodě, prasátko vypasené, kyne mi zatím, co se kolem voda dolůžene. Všechno je vyřčeno a odnášeno do septiku.

0: probouzí, tma sahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, zdali mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám voskované boty. Ráno co ráno, stejné probuzení do nicoty. Ráno mě probouzí, tma sahám si na zápěstí, zda mi to ještě
1: tak co? Povedlo se? Uhodli jste? Celý výběr dnešních folkových pohlazení měl jednoho společného jmenovatele, a to, že všichni interpreti, kteří nám dnes hráli nebo zpívali, jejich jméno nebo název kapely začíná písmenkem N. Slyšeli jsme třeba jaroměřskou skupinu Na pohodu, pražské Na čas, Zuzanu Navarovou, keltské Na ostro, samozřejmě nechyběli Nedvědi, nechyběl Neres nebo Neřeš, jak chcete. Slyšeli jsme i duo Nestíháme, Nevermore a Kosmonaut Nezmarský, jsme slyšeli také samozřejmě Nohavicu. Pokud jste to uhodli, klobouk dolů. Nebylo to, myslím, zas tak těžké a neřešitelné, a pokud jste se u toho aspoň trošku zabavili a poslouchali hodinu a byla to pro vás příjemná hodinka, pak mi bylo potěšením. Naslyšenou se u dalších folkových pohlazení příští týden bude těšit Vítěz Roníček. Mějte se.
2: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je z toho zdrudaná?
4: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Redková. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Děkuju za to přivítání všem, krásné slunečné odpoledne.
5: Naše humor party právě startuje, milion posluchačů se raduje.
0: Humoriáda.

0: Tak to je hudební úvod s Hankou Zagorovou, vzpomínka na Haničku písničku. Ve studiu je Marie Redková. Má takovou žlutou halenku nebo svetřík, velmi živé, pestré, svěží jako celá ona.
1: O, děkuji.
0: To musím si ty hosty trošku předcházet, ano, ty jsem si tě předvařil a ty nám prozradíš něco ze svého soukromí. Třeba jak jsi se dneska chystala na humoriádu?
1: No, tak s tím bych se skoro ani nevytahovala, protože jsem byla nějaká taková, jako byli jsme na kolech teď o víkendu a říkala jsem si, musím si zacvičit, abych trochu to tělo jako uvedla do kondice, tak jsem si lehla na zem a málem jsem zaspala, protože jsem se probudila za hodinu. A to cvičení, to na to nedošlo tedy.
0: Tělo si žádá, tělo to potřebuje, takže odpočatá Marie je s námi. Ještě nám prozraď, prosím, kde jsi brázdila silnice či cyklostezky na kole?
1: Brázdila jsem cyklostezky v Krkonoších nad Vrchlabím a dlouho jsem tam nebyla v Krkonoších a musím říct, že tedy klobouk dolů, strašně se to tam zvedlo. Vrchlabí nádherné. Krása. No a to počasí, tak to zažíváme všichni.
0: Nebylo tam moc lidí, jako na Václaváku?
1: No, nebylo to tak hrozné.
0: Dalo
1: šlo
0: se to prokličkovat.
1: To.
0: Tak. Sportovně nadaná, ještě odpočatá, Marie se pustí do prvního výběru.
1: No, ráda bych, to jsou mý dva favoriti, Jan Werich s Miroslavem Horníčkem, to jsou jména, která stále táhnou.
0: Stačí je vyslovit a jdeme na ně.
2: Ovšem teď jste narazil, mistře, na otázku?
3: Ano.
2: Která by zajímala nejen mne, ale i naši čtenářovi. Takže kdybyste dovolil, já bych s vámi učinil takové...
3: Takový intervivárium, ano.
2: Ano.
3: Vy jste od novin.
2: Kde?
3: Ne, já myslím celku jako.
2: Jo, tak, to
3: ano,
2: jo, to
3: ano,
2: jo.
3: Já jsem hned poznal, že jste od novin. Ano? Jak jste řekl, že by to zajímalo vaši čtenářové.
2: Takže já bych pro naše noviny udělal s vámi...
3: A pro které noviny je to? No to je jedno, že ano.
2: Já myslím, že to uděláme tak, že já bych se tázal a vy byste odpověděl.
3: Ano, to bude originální, ano.
2: Takže já položím otázku.
3: A já ji zvednu.
2: No ne. Já to myslím obrazně.
3: A obrazně.
2: Já, že položím otázky a vy si to zodpovíte.
3: Vy nemáte odpovědného redaktora?
2: Samozřejmě, že máme. Ten zodpoví ty vaše odpovědi.
3: Ano. Že to je dělba údělba. Ano.
2: Takže já začnu.
3: Prosím.
2: Jste připraven?
3: Jsem připraven.
2: Já snad začnu přímo tím. Já to zapíšu. První otázka, jste připraven?
3: Jsem připraven. To je originální, ano. To je velmi originální, ano.
2: To si počtou lidé.
3: Jste připraven? Ano. To si připraven. A že jsem připraven, to mývali, myslím, skauti tady na opasku.
2: Ano.
3: Tak to tam nedávejte, ano. Ne?
2: Já jsem škrtl to připraven a nechám sem.
3: Ano, sem.
2: Sem.
3: Je. Ano, sem. A nechte tam tečky, ať si nějaký dopisovatel, když se dopíše vůl.
2: Třeba. To už je na vůli toho, kterého, že
3: ano.
2: Jo.
3: Ačkoliv sem, to je cogito ergo sum.
2: Myslím, tudíž sem. To je známý.
3: To je nějaký filozof, ne?
2: Ano. Descartes.
3: Descartes. Descartes. To byl filozof?
2: To byl filozof. Francouzský.
3: To byl francouzský filozof?
2: Francouzský filozof.
3: Jaká to byla škola, to nevíte?
2: Patrně metafyzik.
3: Třeba to fyzik mi nevadilo, ale to meta je blbý. Tak to škrtněte, to je lepší.
2: Já to škrtnu. Aby nebyl průšvih.
3: Fuj, to jsem se pflek.
2: Proč?
3: Já myslím, že řeknete průhonice.
2: Teď jsem se já plek. Já jsem myslel, že neřeknete průhonic. No, tak to je škrtnutý, jo? To by bylo za námi.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jan Werich, Miroslav Horníček pro tuto chvíli. Můžou pokračovat, pokud jsou posluchači připraveni odhlasovat Ačka, když dají Bčka, nastoupí anekdoty. Tak si vyberte humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04 SMS-kou anebo zavolejte na 731 800 900. A to byla paráda, jak si hráli s tou češtinou.
1: Já to miluju. Vy jste od novin. Kde? Já položím otázku. A já ji zvednu. Já tohle, fakt to je plný dvojsmyslů krása.
0: A navíc teď ještě přidáme léčitele Michala Tučného, Medicine Man je tu. Medicine Man.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Marie Hredková a Pavel Kučera. Vy v tuto chvíli můžete přidat své hlasy pro Jana Vericha s Miroslavem Horníčkem anebo anekdoty. Tak koho si vyberete? Ptáme se právě vás. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, Pavle Standa, Zemník vás zdraví, paní Hredkovou.
4: Dobré odpoledne, také vás
3: zdravím. Dvakrát. Já si pamatuju, asi před 25 lety nám moderovala sjezd odborového svazu energetiku.
4: Vidíte to?
3: A krásně si s náma povídala o přestávkách na zahradě tam, v parku.
2: Aha, Marie rozumí všemu.
3: A já musel si nenechal podepsat do programu.
4: Ale tak.
2: No tak to je to, hezká
4: takhle
2: vzpomínka,
4: takhle si popovídáme,
2: ne?
4: To je mnohem lepší než nějaký...
2: Tady je to zábavnější.
4: Suchej podpis.
3: No, ale já bych ho chtěl. A to nevadí, ale já bych si dal radši anekdoty, protože ta ukázka první byla pro mě moc složitá.
2: No tak dobře, jak myslíte, je to podle vašeho gusta.
4: Jo.
2: Ano, děkujeme za hlas, naslyšenou.
3: Já vám děkuju.
2: Díky.
4: Naslyšenou.
2: Dobré odpoledne.
5: Miroslav Karoviné, dobrý den, paní Radková.
4: Dobrý den.
5: Ivan Pavle.
2: Dobrý den.
5: A hlasuji taky pro anekdoty.
2: Dobře, máme zapsáno, děkujeme. Další prosím. Haló.
6: Zase měl z Prahy 8, dobrý,
2: ano,
6: den,
2: dobrý den.
6: Já bych byl pro ty forbíny, protože ty jsou nekoneční a vděční. A jenom paní Redkovou jsme se potkali v televizi. Já jsem tam pracoval v pravodajství, abyste nemohla trefit ven. Já říkám, choďte pořád dokola a schody co jdou ven z baráku, tak to už je tak nějaký pátek. Ale každopádně už tam taky nejsem. Mějte se krásně a užijte si volna.
4: I vy, milí kolego, naschledanou.
2: Děkujeme, Bludiště Kavčí hor proběhlo. No a to bylo tehdy nová budova, nebo už byla zaběhnutá?
4: No, už byla chviličku, tak nějakých 5-6 let.
2: Ale těch chodeb a
4: no,
2: schodišť.
4: Ono to skutečně bylo kolem dokola, no. Takže když se člověk splet, tak musel znova kolem dokola.
2: Zbloudilá hlasatelka. A to jsme viděli nakonec ve filmu Marie Poledňákové, Kotva u přívozu.
4: Jo,
2: s Janou Šulcovou hlavní roli. Ta to tam prožila. Paní Poledňáková měla ráda, když v jejich filmech všichni běhali, aby to bylo akční, tak nechala paní Šulcovou proběhnout právě celými Kavčími horami doslova. Dobré odpoledne, kdo je tady?
7: Dobré odpoledne, tady František Kralupy, nebyl tavou, zdravím paní Hredkovou i vás, Pavlíku.
2: Dobrý den.
7: Anekdoty, ty má každý rád, anekdoty umějí rozesmát.
2: Děkujeme za hlas.
7: Máme
2: zapsáno.
4: Děkujeme.
2: Naschledanou. Zdravíme, vítáme dalšího.
8: Dobrý den, velice vás zdravím, oba dva. Tady Jirka.
4: Dobrý den, Jirko.
8: Já bych si dal Plzeňáka jednoho.
2: Myslíte pana Horníčka?
8: Ano.
2: Ano, tušil jsem to. Má váš hlas zapsán i s panem Verichem, děkujeme, naslyšenou.
4: Díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou a ještě vy, prosím.
9: Dobrý den, tady Petr Zedonek, toho času v Hlačovicách.
2: Ano, dobrý den.
4: Krása.
9: Zdravím všechny humoriádníky.
4: Díky.
9: Také Pavla.
2: Dobrý den.
9: A tu milou, usměvavou dámu, co sedí naproti.
2: Mhm.
4: Já vás taky zdravím.
2: Moc. To je na tebe, Marie.
9: Tak příjemné, paní Maruško.
2: Ano.
9: To je příjemné, když taková dáma mě pozdraví.
2: Že jo.
9: A já bych si vybral pokračování.
2: Tak, máme zapsáno. Děkujeme pěkně.
4: Děkujeme.
9: Hezký den přeji.
2: Hezký den i vám. Tak přátelé, v tuto chvíli došlo k vyrovnání stavu absolutnímu, takže vy, dobrý den. Ještě jeden potřebujeme hlas. Kdo pak nám to rozhodne? 731 800 900. Čekáme na tuto chvíli, chvíle napěti a zrovna na schválení, kdo nezavolá. A nebo se nám zhroutily linky. No já nevím, možná, jak to rozhodnem.
4: Možná se zhroutily spíš než...
2: No se zhroutím z toho. Ne, podívám se do SMS-ek, tam to rozhodnem. A nebo pozor, halo, dobrý den, přišlo to?
4: Dobrý den, slyšíme se.
2: Lukáš?
10: Ano.
2: Ano.
10: Zdravím vás oba, zejména paní Redkovou.
4: Děkuji.
10: A určitě hlasuji pro pokračování, protože nad to není.
2: A vy za to můžete, že budeme poslouchat dál Vericha s Horníčkem. Děkujeme. Děkujeme krásně, naslyšenou.
10: Taky
2: naslyšenou.
10: Děkuji.
11: Takže ani nejste ani připraven a já začnu druhou otázkou.
10: Ano.
11: Jo? Já začnu druhou otázkou, která nám zní. Kdy procitáte?
10: Prosím?
11: Kdy procitáte?
10: To je latinsky?
11: To snad ne, pro boha. To bych ani nerozuměl.
10: Kde procitáte?
11: Někde, kdy?
10: Někde, kdy. De procitáte, jako je de profundis?
11: Ale ne, to už je úplně vaše věc, to bychom se neptali, to... To ne, to zase...
10: De procitáte,
11: no, kdy vy ráno...
10: A, kdy procitáte?
11: No!
10: Frühlingsrauschen, že ano?
11: Dejme
10: ano, jakmile se probudím.
11: Jakmile se probudím. A probouzíte se...
10: Hned po procitnutí, před procitnutí.
11: Aha, takže... Po,
10: ano.
11: Popřed, jo. A mezi tím?
10: Mezi tím mám pomalý metabolismus.
11: Mohu to o vás napsat?
10: Já myslím, že ano, to není nic proti ničemu, to je... To mě řekli veřejně na středisku, že mám pomalý metabolismus.
11: Tak to bude něco od vědy.
10: To bude něco od vědy, jo.
11: Já to napíšu. Máte pomalý metabolismus?
10: Mám pomalý metabolismus.
11: Stejně se říká, co všecko máte.
10: No, tak.
11: No jo.
10: A napište, že mám dva, ať majste.
11: Jo.
10: Jeden rychle, jeden pomalý a je to.
11: Konečně dneska už může mít každý metabolismus.
10: Ano, každý a bez poukazu, že ano.
11: Tak to máme metabolismus 603, jo?
10: Ano. A pak mám jeden, tedy Fiat.
11: Fiat, ano.
10: Ale ten Fiat mám doživotně.
11: Jo?
10: Tam jednou vlezu a už víckrát nemůžu ven.
11: Pochopitelně. Tak to máme ty metabolismy,
10: ano.
11: Jo?
10: Ano.
11: A to se koná kdy? Tedy...
10: No ráno, časně, kolem 11.
11: No, napíšeme v 10, abychom nepopudili.
10: Ano.
11: Když jak si procitnete, tak...
10: No tak potom na mě vlítne údržba.
11: Údržba?
10: Údržba, a to mě drhnou čistěji.
11: Myčky?
10: Myčky.
11: No. Myčky.
10: Myčky až po pás a od pasu myči.
11: Myči.
10: A potom myči? Tedy česačky a...
11: Ošněrovačky,
10: šněrovačky
11: na bodky,
10: a šněrovačky a...
11: Oblékačky.
10: A zapínačky, oblékačky.
11: Vazačky jistě na to, že jo?
10: Ano.
11: Ano, samovazačky tak. A halekačky to...
10: Halekačky ne. No když je potřebuju, tak si dám Prahu, tam jsou vždycky.
11: Jo.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje, dokonce už 13. rokem vysíláme Humoriádu. Takže pokračujeme i dnes a dál s Marií Redkovou.
2: Ráda, děkuju.
1: Tak jaký bude další výběr?
2: Já bych vybrala chalupáře notorického, který o ní úžasně dokázal vyprávět a také psát, Františka Nepila. A teď jsme si vygooglili, že on odešel brzy ve svých 66 letech. Měl ještě věru, co říct, jeho škoda.
1: No a strašně to letí, protože není mezi námi od roku 95 už bohužel. No. Ale v nahrávkách ho máme.
2: A o té chalupě, to je nádhera.
1: A navíc ještě Miroslav Horníček, kterého jsme slyšeli před chvílí, řekl trefně, on toho řekl mnoho na téma František Nepil, mnoho hezkého, ale myslím, že tahle věta, kterou teď řeknu, je úplně nejpřesnější. Když se ozve jeho hlas, zabrání to člověku spěchat.
2: A to je pravda.
3: Co na sebe? Teď promluvím o oblečení, třeba že mám v této oblasti několik achilových pat. Předně nemám zrovna konfekční postavu. Šaty, jak víte, dělají sice člověka, ale zrovna v mém případě není výsledek jejich práce na úrovni jejich předpokladů, ač se velmi nadřou. Za druhé, mluvím-li o oblečení, nesmí se nikdo dozvědět, jak rád nosím tepláky, ale ne ty moderní s bílým sedlem a lampasama, co v nich poklusávají na stadionech samí Sebastiánové Kóvé, nýbrž tepláky klasické, jezeďácké, pohodlně vytlačené v kolenou a se štědrou rezervou pro další rozvoj zadnice. Jenže já v nich sedím jen u psacího stolu a jakmile vstupuju na veřejnost, beru si na sebe to nejlepší, do čeho se vejdu. Párkrát mi to však také nevyšlo a to vždy selháním mého lidského faktoru. Například v Českých Budějovicích. Tam vylákal pan Oulík na pravidelné autorské večeře

0: který postupně všechny hovoruschopné literáty první a druhé výkonnostní třídy, pokud neměli v jižních Čechách černou čárku. Nakonec pozval i mne, abych 10 kilometrů před cílem zjistil, že jsem si svůj apartní obleček zapomněl v Praze v předsíni. Oblékací komplex ve mně vyvolal, dej mu pán Bůh nebe, už před 25 lety Pavel Buxa, který psával pod jménem Karel Michal. Než emigroval, byl mým redaktorem v Plameni a když jsem měl jít na své první setkání se čtenáři v životě, byl jediným, koho jsem se nestyděl zeptat, co si vlastně vzít na sebe. Vy budete jistě mluvit vtipně a duchaplně, zabafal na mě z Čibuku. Takže tam klidně můžete jít v záplatovaných kalhotech. V první chvíli jsem považoval za jasné, že tam mohu jít třeba v záplatovaných kalhotech, ale pak mi došlo, že ta odpověď je vlastně piticky dvojznačná, že znamená, jestliže člověk mluví duchaplně, může být oblečen, jak chce. Nejste-li si však svou vtipností jist, oblékněte se slušně.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Marie, praktická otázka. Jak oblečený má být muž, aby se ti líbil?
3: Já musím říct, že muže neberu podle oblečení, ale podle toho, jak jsou chytří a vtipní.
2: Takže nemusí být oblečení hlavně.
3: Můžou mít klidně i ty tepláky.
2: Jo. To je žena na svém místě, tady no, u mikrofonu.
3: A vtipní, proto chodím ráda do humoriády.
2: Bezva. František Nepil může promlouvat dál, když bude Ačko. Když bude Bčko, nastoupí Sandra Pogodová, tento dámský tajfun doslova. Tak si vyberte SMS-kou humor mezera B, A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: A děkujeme, že si vyberete humor podle vašeho gusta, buď to František Nepil nebo Sandra Pogodová. V tuto chvíli to jsou varianty pro vás, dámy a páni u rádia. Ve studiu se mnou Marie Redková, zvědavá, co to bude. Dobrý den.
5: Krásné úterý, Pavle, tady Veronika Rakovník, tady je úplný léto.
6: I u nás.
5: Vám krásný den. Maruško, pozdravujte Haničku Zarevuckou od neposlušné a zlobivé malé holčičky, která jejímu bratrovi, když jsme hráli si na hřišti, nasypala písek očí.
4: No. Jestli si to budou pamatovat všichni ještě.
5: No. No, takže jestli můžu poprosit, mně se líbil František Nepil a přeju vám krásný den, mějte se hezky.
6: Taky vám, díky.
4: Děkujeme. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, tady Hínek z Vysočiny. Já zdravím paní Vyskovou i vás.
6: Mm-hmm. Hezké odpoledne.
7: Takže nedávám hlas pan Nepilovi.
4: Mm-hmm. Děkujeme. Děkujeme, dobré odpoledne, kdo dál hlasuje? Haló.
8: Dobrý den.
6: Dobrý den.
8: Tady Tomáš ze Studnice Uhlínska. Mm-hmm. A prosil bych, jak jste říkal, ten tajfun v podobě paní Pogodové.
6: Děkujem.
4: Chcete více temperamentu? Jasně, máme zapsáno. Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne. Tak, ještě jednou se zeptám. Dobré odpoledne. Prosím.
9: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle.
4: Zdravím.
9: Paní Redkovou.
6: Také zdravím.
9: Já bych hlasoval též pro pana Nepila.
4: Máme zapsáno a děkujeme pěkně. Další prosím. Dobrý den.
10: Dobrý den, Braňo z Martina.
6: Dobrý den, Braňo.
10: Hlasujem za Bečko a prajem vám pohodový zvyšok dňa. Dovidenia.
4: Nápodobně a děkujeme. Dobrý den.
11: Dobrý den, tady je posluchačka Anna a já bych prosila pana Nepila.
4: Máme zapsáno. Díky moc.
6: Děkujem.
4: Tak přátelé, Sandra si bude muset počkat, aby vás pobavila chvilku. Snad dostane šanci ještě ve finále. Teď František Nepil dokončí povídání. Jmenuje se to Sám o sobě.
12: Jist jsem si pochopitelně nebyl nikde, ani v Budějovicích ne, a tak jsem šel do obchodu s oděvy. Tam samozřejmě neměli obleky na nekonfekční postavu. Vy blázínku, smál se pan Oulík, vaši kolegové tu seděli ve svetrech s prodřenými lokty a vy si děláte hlavu. A co budete mít na sobě vy, ptal jsem se. A on na to, já samozřejmě oblek mít musím, já nemohu vedle vás sedět v téhle kostkované košili, ale vy jste oblečen svátečněji než vaši kolegové, ta vaše zipsová bunda nemá daleko ke smokingu. Měla k němu daleko, byla mu podobná jen počtem rukávů. A já bych rád dal svým zevnějškem budějovickým najevo, jak si vážím toho, že na mě přišli. Ale už to nešlo, zvonilo. Když zvonilo podruhé, šel pan Oulík do své šatny. Otevřel skříň, ve které měl být jeho oblek a šel do vývrtky. Oblek tam nebyl. Zapomněl si ho doma jako já. Takže jsme absolvovali autorský večer jako u táboráku. On v kostkované košili a já v zipsové bundě. Na nebesích pobaveně půkal ze svého čibuku Pavel Buxa. Jistě, že proto, jak vtipně a duchaplně jsme to vysvětlovali z jeviště. Od té doby jsem zapomněl svůj oblek již jen jednou, když jsem jel do Moravského Krumlova zahajovat výstavu pana Kudláčka. Ale když jsem jel do Domažlic otvírat výstavu Ludmile Jiřincové, první dámě české grafiky, jel jsem sice ve svých úplně nejlepších šatech, ale přesto moje žena začala z ničeho nic hořekovat. Myšáku, pro boha, co to máš na sobě? A já měl střevíce, ve kterých jsem v neděli zedničil, samé vápno, samá malta, protože jsme se cestou zastavili na chalupě, abychom zalili okurky a rajčata. Já se na to přezul a zapomněl jsem se pak přezout naspátek. Takže před Domažlicemi jsem si musel koupit nové střevíce a ty měly tak drahé, že jsem měl pouze na jeden. Na druhý střevíc mi musela půjčit žena. Ale koupil jsem je skoro rád. Už jsem zažil doby, kdy představitelé imitovali před masami svou dělnickost bekovkami naraženými na hlavu. Teď potkávám vrstevníky, kteří maskují svůj věk a artrózu džínami či bermudami. S chutí se tedy dívám na pana Fitzwatera, Margaret Tutweilerovou, na našeho Václava Klause i na Vitalie Čurkina, protože i ten ví, v čem na veřejnost. A přemýšlím, kdy jim Pavel Buxa mohl říci totéž, co mě. A jak je od nich hezké, že si nikdy nezapomenou oblek doma v předsíni a střevíce po zalévání na chalupě.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
13: Tak tolik závěrečně vypointované rady pana Nepila. Přátelé, jdeme do finálního souboje, vracíme do hry anekdoty s Miroslavem Moravcem a Václavem Postráneckým, anebo Sandra Pogodová o cestování autem s Karlem Šípem ve všechno party. To je závěrečný výběr. Co Marie na to? Která by se jí varianta zamlouvala více?
6: Já nechci.
13: Kdo by je víc pobavil?
6: Nechci ovlivňovat posluchače, takže se nechám překvapit.
13: Dobře, humor mezera A, humor mezera B, račte hlasovat na 90 011 04, SMS-kou voláte na 731 800 900 své hlasy. Jak svět přichází o básníky, je známý to film a z něj tato píseň s Víťou Vávrou.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kromě svých uší máme nasazeny i uši sluchátkové s Marií Redkovou a posloucháme vás na našem telefonu, komu přidáte hlasy anekdotám nebo Sandře Pokodové. V tuto chvíli můžete hlasovat vy. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Mirek Boskovic. Ano. Byl bych pro Sandru a jenom skromný dotaz.
3: Ano.
2: Je vyšší Maruška anebo Sandra?
1: Já myslím, že Marie, ale to je můj osobní tip, si myslím.
3: No, tak já nevím, kolik má Sandra,
1: my
3: já mám 180.
1: My to zjistíme na těch internetech a dáme vám vědět přes rádio, ano?
2: Ano,
3: mějte se hezky.
1: Takže Sandru volí pan Mirek, děkujeme pěkně, zajímavé dotazy, děkujeme za ně. Krásně jste to oživil, dobré odpoledne. Haló?
4: Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, telefonu Edita. Já bych ráda poslala svůj hlas Sandře Pokodové.
1: Výborně, děkujeme pěkně.
3: Děkujeme.
1: Naslyšenou, budeme se těšit
3: i
1: nápodobně.
3: Vám.
1: Tak, a kdo je teď na telefonu? Haló?
5: Dobrý den, zdraví Ivanovice na Hané.
1: Zdravíme.
3: I vás zdravíme.
5: Pečko.
1: Děkujeme.
3: Děkujeme.
1: A mějte se hezky, naslyšenou. Ahoj. Tak, přátelé, Sandra Pokodová je tady s vámi.
6: Vy jste byla, tak dělala jste někde v Americe operku, že jo?
7: No to byla výborná antikoncepce.
6: Jak? Proč antikoncepce?
7: No protože mi 43 let, doteď nemám děti a rodinu. To zabralo bezvadně. Já jsem tam se starala o 3 děti v té Americe. Co děti? O 3 kluky, takhle.
6: Americký kluky?
7: Americký kluky.
6: Jako operka jste tam?
7: Ano, ano.
6: Ano, ano, tak vybavuju.
7: A to mi bylo, to je 20 let, to mi bylo nějakých 23.
6: Ano.
7: Teď je mi 43, takže jako antikoncepce ta americká rodina zabrala výborně. To je pravda.
6: Nějaký debilové ty děti, jo, nebo co?
7: No, americký kluci, to bylo strašný. Ne, to bylo, a dokonce teďka v létě ten nejmladší,
6: no.
7: Ten se teďka ženil, teď v létě.
6: Vy jste
7: oni,
6: s tou rodinou?
7: Oni mě zvali, no, psali mi mail, oni mě sledujou, no. Články a toto. Bezvadný jsou, že píšou... Vidíme, že jsi slavná, my teda nevíme, v čem hraješ, my to česky neumíme, že jo, oni tu hatmatilku naši ne, to oni jenom vidějí, my vidíme, že hodně těch článků o tobě jako vychází, ale oni vůbec netuší, jestli točím jako třeba pornofilmy,
6: ano.
7: Jo, a nebo jestli dělám třeba zpravodajství, něco jako na úrovni a takhle, ale nevadí, no. Takže, ale já si myslím, že oni jsou rádi, že já už tam jako o ty děti se jim
6: nestarám. A berou vás jako takovou českou tetu do teďka, jako když jste v kontaktu, vlastně
7: jako,
6: se vás oblíbili.
7: No takhle, já jsem jim rozbila auto tam tenkrát jedno. Ono to, já jsem, Karle, já když jsem dostala řidičák, já jsem začala být daleko, takhle, daleko pozornější chodec. Ne, protože jsem pochopila, že řidičský průkaz může dostat každý hovado. Lidi, bacha na těch přechodech. Mimochodem,
6: no.
7: Víte, jak poznáte jak v tom národ, jaký má řidiče? Jaký ty, no podle chodců. Podle toho, jak se chodci pohybují po ulici. Češi, to si všimněte, zhruba od půlky přechodu přebíhají. A ještě s výrazem, promiňte, zavazím, jede auto.
6: Ano.
7: No, to je krásný moravský slovo, zavazím.
6: Zavazím, ano.
7: Překážím, to ano. Je pro českého diváka překážím.
6: Ano.
7: A opravdu Češi... Oni tak jako ne sebevědomě, tak nenápadně vyrazej a teď v půlce toho přechodu už vidíte. Ale velice často, všimněte si, vy řídíte určitě,
6: no, Karle,
7: tak si všimněte, jak předtím opravdu tak zhruba v půlce přechodu 90% Čechů začne přebíhat přes ten přechod. Jo.
6: Máte pravdu, rozehnal jsem několik přechodů. Tak to vím. Ano.
7: A já právě, když jsem dostala řidičák, tak jsem začala být daleko pozornější jako chodec.
6: Ano.
7: A dobře dělám, protože já jsem měla 4 auta už a všech 5 jsem rozbila.
1: Tak tolik pro tuto chvíli a pro tuto humoriádu Sandra Pokodová. 166 cm Mirku z Boskovic má Sandra a Maruška, jak říkala, přes 180?
3: No, mývala jsem 181. Nevím, jestli už nerostu do země, drobátko.
1: To asi
3: tak
1: ne,
3: 180.
1: Jste v té kategorii 180 s Ivanou Chýlkovou společně, že jo? 183 by měla mít paní Ivana. Všechny zdravíme. I ty vysoké, i ty menší, všechny skvělé dámy i pány.
3: Já zdravím jak velké, tak malé. všechno dobré přeju.
1: Ano, navíc k výškám se dostaneme s Olgou Lounovou, tak se jmenuje její písnička, tak můžeme volně navázat. Všechno nám to sedí k sobě. Děkujeme za krásné chvíle, Marie.
3: Já děkuju. Odcházím zase s dobrou náladou. Mějte se všichni krásně.
1: Doufám, že i posluchači se pobavili. Můžete to zkusit opět zítra. Loučí se i Pavel Kučera. Krásný den.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Poslanci budou druhým dnem projednávat návrh na vyslovení nedůvěry vládě. Část píseckého sídliště Portič bude dnes několik hodin bez pitné vody. Hokejisté Českých Budějovic prohráli v extralize v Pardubicích 2-5. Bude slunečno, teploty do 24 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Mimořádná schůze k návrhu na vyslovení nedůvěry vládě bude pokračovat druhým dnem. Zatím se z opozičních zástupců dostal ke slovu jen předseda ODS Martin Kupka. Poté začaly vystupovat koaliční zástupci s přednostním právem. Předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olga Richterová to přirovnává k autoritářským systémům.
2: Vládní hnutí se tam zajistila, pořadí lidí jenom za sebe, mají tam naprostý monolitický blok, jako to bývalo v tom Orbánově Maďarsku. Zvalcovali si to způsobem, který neumožňuje, abychom tam my jakýmkoliv způsobem vstoupili. A ještě je dobré si říci, že znemožnili, aby zaznívaly ty protiargumenty.
0: Pitná voda dnes nepoteče lidem v části píseckého sídliště Portič. Vodohospodáři ji od 8 hodin odstaví kvůli výměně armatur na hlavním zásobním řádu. Dodávku chtějí obnovit nejpozději do 15 hodin. Jaká místa odstávka postihne, popisuje mluvčí radnice Petra Měšťanová.
3: Odstávka se bude týkat ulic Jablonského, Vinařického, na Stínadlech, na Pyníku, Topělecká a na Jihru a také areálu v Purkraticích. Náhradní pitnou vodu zajistí cisterny v Jablonského ulici a na křižovatce ulic Vinařického a na Pyníku.
0: Bezpilotní stroje od víc než 70 výrobců ze 17 zemí testuje česká armáda při mezinárodním cvičení Drone Shield 2026 ve vojenském újezdu Březina u Vyškova. Cílem cvičení je získat přehled o současných technologiích na trhu. Získané poznatky využije armáda pro budoucí nákupy. Zavádění nových technologií je třeba urychlit, říká ředitel sekce komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany Petr Šnajdárek.
4: Je to jeden z výstupů, kdy bychom chtěli v řádu měsíců dané technologie si pořídit, ne přímo třeba zavést, ale testovat v rámci armády. Takže my se snažíme právě popsat i pro naše kolegy z Ministerstva obrany potřeby ke zkrácení akvizičního procesu, protože ty technologie opravdu se v rámci týdnu vyvíjejí překotnou rychlostí. Sport.
0: Hokejisté českobudějovického Motoru v 6. extraligovém kole nebodovali. Na ledě mistrovských Pardubic prohráli 2-5, třikrát inkasovali v závěrečné třetině. Pokračuje asistent trenéra Budějovic David Vrbata.
5: Přečíslení, kde domácí dají na 3-2, bohužel pro nás, kde jsme ještě mohli ke konci přemýšlet o nějakým zdramatizování utkání, tak jsme udělali zbytečný útočný faul, dostali jsme oslabení na 4-2 a potom vlastně do prázdné brány. Takže z naší strany, když se pak podíváme na tu aktivitu domácích, přestříleli nás, my jsme se neudrželi moc na kotouči v útočném pásmu, ten tlak těch domácích byl daleko větší a zaslouženě vyhráli.
0: V dalších zápasech Třinec porazil Kladno 6-4, Litvínov přehrál Liberec 5-4 po nájezdech. Mladá Boleslav podlehla Plzni 1-4, Vítkovice vyhrály v Olomouci 4-3 a stejným poměrem porazil Hradec pražskou Spartu.
1: Počasí.
0: Obloha bude jasná nebo skoro jasná, později odpoledne až polojasná. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách nejvýše k 21. Vítr bude mírný jihovýchodní, na východě kraje odpoledne s nárazy kolem 55 km v hodině. Na Šumavě slabý vítr východních směrů a biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech se podle našich informací aktuálně jezdí bez nehod. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Pět hodin, k tomu 4,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Je to naprosto neuvěřitelné. Před měsícem teprve vrcholily letní prázdniny a dnes už je tady závěr měsíce září. Takže první měsíc podzimu máme v podstatě za sebou, když to vezmeme po měsících. A dnes tedy 30. tak ať ten poslední den tohoto měsíce stojí za to. K tomu vám bude nápomocno Jihočeské ráno, které právě začíná s vámi u mikrofonu Adéla Jirkalová. Písničky, které nestárnou, ty jsou základem pro krásný nový středeční den. Tak se těšit můžete na nedávnou jubilantku Moniku Absolonovou. Zazní také Billy Joel, Pavel Novák a bude i Karel Gott. A také kalendárium s datem 30. září. Už za pár chvil.

0: Středa 30. září je 273. dnem roku 2026. Do konce roku zbývá 92 dní. V pražském Klementinu byla v tento den naměřena nejvyšší teplota roku 1868, a sice 26,4 stupně, a nejnižší roku 1939, pouhý 1,2 stupně Celsia. Svátek má dnes Jeroným. Je to jméno řeckého původu, které znamená svaté jméno nebo muž se svatým jménem. Dnes se vyskytuje zřídka. V minulosti patřil k jeho známým nositelům například husitský kazatel Jeroným Pražský a pranostika praví: na svatého Jeronýma stěhuje se k nám už zima. Mimochodem, svátek svatého Jeronýma znamená též svátek patrona překladatelů. Máme tedy Mezinárodní den překladu a k tomu se nám krásně vztahuje i jedno významné výročí. Před 30 lety zemřela redaktorka a překladatelka Herberta Masaryková, vnučka Tomáše Garrigua Masaryka, která se narodila v roce 1915. Tolik tedy oslým můstkem to pojítko s Mezinárodním dnem překladu. Co se týče narozeninových oslavenců, tak těmi dnes 30. září jsou zpěvák Pavel Vítek, italská herečka Monika Bellucci, herečka Wanda Hübnerová, také francouzská herečka Marion Cotillard, švýcarská tenistka českého původu Martina Hingisová má dnes narozeniny, také americký herec Kieran Culkin, fotbalista Bořek Dočkal či závodník Formule 1 Max Verstappen. Před 235 lety měla v divadle na Vídeňce ve Vídni premiéru Mozartovy opery Kouzelná flétna. Dirigoval ji sám autor tehdy, je to tedy 235 let. Před 95 roky se narodila herečka, moderátorka a autorka pořadů pro děti Štěpánka Haničincová. Zemřela v roce 1999. A je to 20 let, co Taťána Kuchařová získala ve Varšavě jako první Češka titul Miss World. Čeká nás Pavel Novák a za chvíli už také aktuální předpověď počasí. Pojďte prosím být jejich součástí. 90 011 03 je číslo naší SMS brány. Pište nám zprávy o tom, jaké počasí máte právě tam, kde posloucháte Český rozhlas České Budějovice, a to ve tvaru CB Mezera, Pocasy, Mezera, Text. Předem díky.
1: Český rozhlas České Budějovice, písnička.

0: počasí.
1: Půl minutka zbývá do čtvrt na šest, krásné středeční ráno. Kamenice nad Lipou jasno, nebe plné hvězd, větrno, 10 stupňů, pohodovou středu přeje Věra. Dobré ráno, Adélko, ve Strakonicích je skoro jasno, 3 stupně, přeji všem stále zdraví a pohodu, podepsán je Jindra. Takové jsou rozličné teplotní míry v tuto chvíli, a to v Kamenici nad Lipou a také ve Strakonicích. Jak to vypadá v rámci celých jižních Čech aktuálně? Tak máme skoro jasno až jasno, to sedí, a nejnižší teploty se pohybují mezi 11 až 8 a v údolích právě pouze okolo 6-5 stupňů Celsia, takže ty 3 stupně ve Strakonicích to opravdu může sedět, ale nebojte, dnes bude nádherně výstavní babí léto. Očekáváme jasno nebo skoro jasno, později odpoledne a večer až polojasno s vysokou průsvitnou oblačností. Maxima 21 až 24 stupňů Celsia. Nejvyšší teploty na horách 18 až 21 stupňů. Vítr mírný jihovýchodní o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Na východě kraje odpoledne s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Na Šumavě povane pouze slabý vítr východních směrů o rychlosti do 4 metrů za sekundu. Pršet dnes nebude, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a bio při středě na stupni číslo 1.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Nemají hollywoodské rozpočty, přesto se české dokumenty dostávají až na Oscary. Tuzemská dokumentární tvorba má navíc stále výraznější ženský hlas. Co teď české autorky natáčejí, si řekneme už za chvíli na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Dokumenty nepatří v kinech mezi divácké hity, přesto už po druhé za sebou míří český dokument na Oscary. Letos je to snímek Kdyby se holuby proměnily ve zlato režisérky Pepy Lubojacky, který v prvním týdnu v kinech vidělo přes 5000 lidí. Je to ale jen jeden z hlasů současné české dokumentaristiky, ve které mají na rozdíl od hrané tvorby výrazné zastoupení ženy. A právě nové filmy těchto autorek nabídne třeba festival v Jihlavě.
1: 15-year-old Barbara Rankova from the Czech Republic.
2: Krasobruslení vypadá na první pohled jako balet na ledě. Za ladnými pohyby ale stojí tvrdý trénink, který začíná často už v útlém věku. Právě ve 4 letech se poprvé postavila na led i Barbora Vránková, kterou v jedné její životní etapě sleduje dokument Znovu vstaň režisérky Elišky Cílkové.
3: Na Barbořině kariéře mě zaujalo především to, že její cesta nebyla přímočará. Když jsme film začínali natáčet, tak jí bylo 15 let, ale před startem na prvním mistrovství Evropy přišly okamžiky, kdy se ten její výkon a výsledky nevyvíjely tak, jak si ona představovala. A já jsem pak dlouho přemýšlela nad tím, kde končí naše očekávání.
2: A právě očekávání hrají v příběhu Barbory důležitou roli. Nejen ta, která si na sebe klade sama, ale také ta, která přichází z jejího nejbližšího okolí.
3: Rodiče do příběhu Barbory samozřejmě patří, také jsme s nimi natáčeli a přiznám se, že některé scény můžou působit na diváka trochu vypjatě. A my jsme vlastně letos v květnu měli kontrolní projekci s rodinou Barbory a s Barborou a já jsem si tak trošku myslela, že rodiče budou chtít některé scény vystříhnout a byla jsem pozitivně překvapená, když sami řekli, že tohle tam můžeme nechat, to jsme prostě my.
2: Už za pár týdnů zamíří do českých kin také film Drazí spoluobčané, režisérky Andrej Culkové. Ta 5 let cestovala po Evropě a sledovala, jak se rodí takzvaná občanská shromáždění. Autorka vycházela ze současné nedůvěry v demokracii a k jejím institucím a zkoumá tak způsob, který mohou být občané do rozhodování o důležitých lokálních otázkách zapojeni přímo.
4: Máš pocit, že demonstruješ a nic se nemění a konečně už chceš vidět nějaký posun k lepší.
2: Koprodukci České televize vznikal také dokument s názvem Zasej obojky, sklidíš psy.
5: Udělat někde rap znamenalo prostě zavřít klub.
6: No já jsem to takovej sebestřednej hip-hopper.
2: Dokument režisérky Alice Lackové sleduje proměny kapely VVV, která patřila od 90. let k průkopníkům českého rapu.
7: Máme já vůbec ještě co jako říct? Nebo...
8: No. Můžeš mlčet?
2: Hudební portrét měl teď premiéru na festivalu Finále Plzeň. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Ministerstvo financí bude ode dneška znovu vyhlašovat maximální ceny pohonných hmot na každý den. Stejně jako na jaře bude taky od zítřka snížená spotřební daň z nafty. K regulacím se vláda vrací kvůli vysokým cenám. Nafta se přiblížila hranici 50 korun a benzín je za poslední 4 roky nejdražší. Regulace mají trvat minimálně celý říjen. Vláda chce nově taky uvalit mimořádnou daň na rafinérie. Kvůli nízké hladině Lipna přestal jezdit přívoz mezi Horní Planou a bližší Lhotou. Lodě už nemají bezpečné podmínky u břehů. Problém to znamená hlavně pro místní a pendlery, kteří teď musí přehradu objíždět. Lipenská nádrž je nyní naplněna na 52% oproti běžnému stavu, který je obvyklý pro toto období. Hladina je níže o 1,5 až 2 metry. Reprodukční kliniky by měly dostat od zdravotních pojišťoven víc peněz za umělé oplodnění. Český rozhlas to vyčetl z návrhu úhradové vyhlášky pro příští rok. Platba za jeden kompletní cyklus by se měla zvýšit o 4,5 tisíce korun. Změny ještě musí vyhlásit Ministerstvo zdravotnictví. Senior z Českobudějovicka přišel o víc než 60 tisíc korun. U jeho domu se objevilo 6 mužů s nabídkou drobných oprav na jeho domě. Senior je nejprve odmítl, po naléhání je ale pustil na zahradu. Za práce v hodnotě asi 2000 korun pak požádali 100 tisíc. Senior jim ze strachu vydal všechny peníze, které měl doma. Případ prověřuje policie. Mluvčí Lenka Krauzová připomněla, že v podobných situacích je důležité být obezřetní. Na služby je dobré vybírat z prověřených firem, nechat si vystavit doklad o zaplacení. Lidi, kteří si vynucují vstoupit na pozemek, nepouštět. V případě pocitu ohrožení volat na linku 158. Čeští fotbalisté nestačili v Lize národů ani na dalšího favorita. Po Chorvatsku podlehli v pražském Edenu i Anglii, tentokrát 0-2. Další utkání čeká český tým v sobotu v Oviedu proti letošním mistrům světa ze Španělska. Obloha bude jasná nebo skoro jasná, později odpoledne až polojasná. Naměříme až 24 stupňů, na horách nejvýše k 21. Vítr bude mírný, jihovýchodní. Na východě kraje odpoledne s nárazy kolem 55 km v hodině. Na Šumavě slabý vítr východních směrů a biozátěž nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajství.

0: zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Aktuálně se na jihu Čech jezdí bez nehod. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 5 hodin k tomu 33 minut pokračuje Jihočeské ráno, tak vás všechny srdečně zdravím a spát v obilí, aspoň na léto trošku zavzpomínáme, budeme teď s kapelou Jelen a Míšou Tučnou, kteří zaspívají. Vysoké ceny benzínu a nafty nutí k úsporám i provozovatele občerstvení s rozvážkou. Na zákazníky je zatím přenášet nechtějí. Čekají na účinky vládní regulace. Podrobnosti uslyšíte už za pár chvil, tak si počkejte. A klidné ráno.

0: Restaurace i lokální rozvážkové služby na Vysočině řeší vysoké ceny nafty a benzínu. Za litr platí i 50 korun. Od začátku října chce vláda obnovit regulaci marží na pohonných hmotách a sníží i spotřební daň u nafty.
1: Vezeme kyblík stripsu asi tak 2 kilometry od Bystra.
2: Ty krátké pojezdy, to je asi to, kde se spaluje nejvíc
1: benzínu. Mhm. Určitě, tak ty krátké pojezdy, startování, stání v kolonách.
3: Petra z Bystra Vežďáře nad Sázavou jídlo i rozváží.
1: Cena naturalu se pohybuje Vežďáře nad Sázavou kolem 50 korun. A přemýšlíme, jestli to promítneme i do cen. Ale zatím teda čekáme, jestli nedojde k nějaké regulaci a potom se uvidí. Nechceme zbytečně navyšovat těm zákazníkům tu cenu, ještě čekáme.
2: Nějaké způsoby, jak ušetřit na těch pohonných hmotách, jak třeba...
1: Tak snažím se vyhýbat jako těm špičkám, třeba jako je tady to náměstí.
3: Hana Trnková zase připravuje a posílá do okolí Bystřice nad Pernštejnem pizzu.
4: Ani ne, 1 litr. Nějak pod litr, 0,8 snad. Objem. Takže nic moc to nežere, ale jede to.
3: A do téhle doby drahých pohonných hmot se to hodí?
4: Rozvozáci s tím nemůžou moc lítat rychle a tourovat to a zbytečně zvyšovat spotřebu.
3: Ceny pohonných hmot zohlednila i při výběru auta pro druhou pobočku.
4: Měli jsme původně auto na plyn, což byla velká výhoda po několik let a teď jsme tedy volili nízkopotřebové auto, samozřejmě ne diesel, nic velkého.
5: Myslím si, že jsme byli někde na, abych nelhal, 38-39 korun. Teď jsme vlastně na 50, 10, 12 korun.
3: Miloslav Stýbler se svojí rozvážkovou službou hodně využívá pro úsporu paliva místní znalosti hlavy.
5: Dokážeme jezdit efektivně a minimálně jezdíme po prázdnu, takže vlastně ta efektivita nám dělá nižší spotřebu.
3: Regulace cen pohonných hmot v Česku už letos platila od dubna do července. Z Vysočiny Daniel Zach, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice.

0: počasí.
1: Řekla bych, že ráno dnes umí být chladnější i o něco příjemnější. Tak například větrné ráno plus 5 trhové sviny, pěkný den všem i ve studiu přeje a zdraví Boža. A nebo nad Prahou září měsíc, 10 stupňů bez větří, den v pohodě vám všem přeje Josef. Co říká Český hydrometeorologický ústav, aktuálně se nejnižší teploty pohybují v rozmezí 11 až 8 stupňů, v údolích kolem 6 stupňů Celsia. Čeká nás slunečný, místy ale i větrný den. Očekáváme jasno nebo skoro jasno, později odpoledne a večer, až polojasno s vysokou průsvitnou oblačností. Středeční nejvyšší maxima 21 až 24 stupňů Celsia, tomu říkám příjemné babí léto, nejvyšší teploty na horách 18 až 21 stupňů. Bude mít rychlost 3 až 7 metrů za sekundu na východě kraje, odpoledne s nárazy kolem 55 km v hodině, což je 15 metrů za sekundu. Na Šumavě pouze slabý vítr východních směrů a bude mít rychlost do 4 metrů za sekundu. Pršet dnes nebude, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a bio pro dnešek na jedničce.
0: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
2: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
2: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
2: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
2: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve hvězdných návratech.
1: Do dominikánského kláštera v Českých Budějovicích, do Malešic či do Borovan se podíváme už za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. A sice v tipech pro volný čas, tak si na ně počkejte. Hezké ráno.

0: Tipy pro volný čas.
1: Společný koncert kapely Bárka s violončelistou Pavlem Barnášem, harfenistkou Ivanou Pokornou a mistrem varhaní improvizace Vladimírem Roubalem na varhany dnes můžete slyšet v Dominikánském klášteře v Českých Budějovicích. Začíná v 19 hodin. V Českých Budějovicích zůstaneme. Začíná zde festival nového divadla s názvem Malá inventura. Přehlídku dnes od 19.30 uvede taneční představení Tepičar ve Výměníku, a to na sídlišti Šumava. Galerie Františka Peterky v Malšicích vystavuje ode dneška obrazy, fotky, originální oblečení, tašky nebo čalouněný nábytek hned od 4 autorek Zuzany Kotisové, Martiny Lálové, Moniky Vodičkové nebo Hany Peškové. V divadelním klubu v Borovanech od 18 hodin pořádají přednášku o slavném českobudějovickém podnikateli Vojtěchu Lanovi. Pořad připravil Tomáš Hobizal. V kulturním domě ve Veselí nad Lužnicí od 19 hodin můžete vidět komedii Služebník. A knihovny na jihu Čech se dnes připojují k celorepublikové kampani Týden knihoven. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích nabídne od 16 hodin v oddělení pro dospělé na Sadech povídkové setkání španělského autora José Marii Merina s Českými Budějovicemi. Od 18 hodin pak na pobočce na sídlišti Vltava nabídne pořad věnovaný Bobu Dylanovi. Program dalších knihoven najdete na webu týdenknihoven.cz. Českovelenické komunitní centrum Fenix dnes od 18 hodin pořádá přednášku na téma Zaniklá sídla na Třeboňsku. Pořad, který připravil Vladimír Bednář, přiblíží osudy obce Krabonoš i zaniklé osady Rybné. Muzeum ve Volarech od 15 hodin zavírá sezónu představením Kašpárek v pekle v podání divadla Gustav. Manželé Eva a Václav Chudečkovi dnes přijedou do Vodňan. V síni Váši příhody na náměstí Svobody budou od 18 hodin vyprávět o své společné životní cestě, literární tvorbě, knížkách populární české autorky i o hudbě. A Sokolovna v Bernarticích dnes od 18 hodin bude patřit charitativní talk show Bez blatníků s paracyklistou, respektive s paracyklistkou Pavlínou Vejvodovou a paracyklistou Jiřím Ješken. Tak třeba jste si vybrali.
0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: nikdy nezbavím.
1: Český rozhlas České Budějovice, české písničky, které si zaspíváte.
2: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: A pokračuje poslední zářijové jihočeské ráno. Teď už zprávami.
4: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Italská premiérka v Praze vyzvala Evropu k aktivnějšímu přístupu při řešení válek na Ukrajině a na Blízkém východě. Opravy ulic Stránského a Soví v Táboře omezí provoz zhruba na 2 měsíce. Prachatice opraví lesní cestu u Pískovny. Radní vybrali dodavatele. Bude slunečno, teploty do 24 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Evropa musí být podle italské premiérky aktivnější při řešení válek na Ukrajině a Blízkém východě. Po jednání v Praze to řekla italská premiérka Giorgia Meloniová. Poprvé v premiérské funkci v sídle vlády přijal premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Meloniová zdůraznila, že vztah Evropy a USA musí zůstat pevný.
5: Všichni budeme silnější, když budeme jednotní, a jestliže se rozdrobíme, tak nás to oslabí.
6: Italská premiérka Giorgia Meloniová je připravená posilovat vazby s USA, ať už ve jménu Itálie nebo Evropy. Americký prezident Donald Trump ji přitom v létě zkritizoval za to, že Itálie nepomohla USA ve válce proti Iránu. Meloniová v Praze vyzdvihla taky spolupráci s Českem v oblasti migrace, která podle ní přinesla konkrétní výsledky v Evropě.
7: Ta Evropa se může zásadně změnit příští rok, protože jsou důležité volby ve Francii, ve Španělsku, v Polsku.
6: Premiér Andrej Babiš přivítal Meloniovou společně s čestnou stráží. Strakova akademie přitom svítila v barvách italské vlajky. Martin Balucha, Český rozhlas.
4: Na ulicích Stránského a Soví v Táboře začínají rozsáhlé opravy. Silnici číslo 2/123 využívalo město jako objízdnou trasu a její povrch je proto poničený. Rekonstrukci má na starosti správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Práce na silnici rozdělila na 3 etapy, řekl mluvčí města Tábor Luboš Dvořák.
8: V prvních 2 etapách bude ve Stránského ulici vždy uzavřen 1 jízdní pruh. Průjezd zůstane zachován ve směru od Čekanic. V opačném směru pojede objížďka přes Hlinici. Od 26. října bude ulice Soví v opravovaném úseku uzavřena úplně a objížďka povede přes Blanickou a Družstevní ulici.
4: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje bude v ulicích Stránského a Soví pracovat do 20. listopadu. Lesní cesta u Pískovny u Prachatic se dočká rekonstrukce za téměř 5 milionů korun. Radní na posledním jednání vybrali dodavatele. Město nechá opravit zhruba 1 km 400 metrů dlouhý úsek mezi cestou u Sedílka a rozhlednou Libín. Komunikace je ve špatném technickém stavu, vysvětluje asistentka vedení města Jana Hulešová.
9: Vozovka vykazuje vjeté koleje, poškozený povrch, narostlé krajnice a nedostatečné odvodnění, které přispívá k jejímu dalšímu poškozování. Součástí rekonstrukce bude úprava a rozšíření vozovky, včetně výhyben, vybudování trubních propustků a položení nového asfaltobetonového krytu.
4: Ruský raketový a dronový útok na Kyjevskou oblast zabil dítě, další 3 lidé jsou zranění. Na síti Telegram to oznámil šéf tamní vojenské správy Timur Tkačenko. Úder zasáhl město Vyšhorod, které leží 18 kilometrů od Kyjeva. Tělo dítěte tam záchranáři našli v troskách zničeného rodinného domu. Ze sutin vyprostili taky muže s poraněnou hlavou, zraněnou ženu a další dítě. Útoky v Kyjevské oblasti poškodily obytné domy, garáže a zničily několik aut. Údery na region pokračují.
1: Počasí.
4: Obloha bude jasná nebo skoro jasná, později odpoledne až polojasná. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách nejvýše k 21. Vítr bude mírný, jihovýchodní, na východě kraje odpoledne s nárazy kolem 55 km v hodině. Na Šumavě slabý vítr východních směrů a biozátěž zůstane na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Koloběžkář s osobním autem se střetl v ulici Vožická v Táboře. Na místě vyjeli záchranáři. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Šest hodin, k tomu pět minut, pokračuje jeho české ráno na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. S vámi u mikrofonu Adéla Jirkalová a je tady vůbec poslední zářijové jeho české ráno, protože dnes v kalendáři 30. Všímáte si při jízdě zaparkovaných aut u lesů? Počasí teď houbařům velmi přeje. Lesy ale nejsou parkoviště. Na Vysočině najdete stovky odstavných ploch, které správci udržují pro houbaře. Ne všichni ale odstavují svá auta správně podle zákona. Více o tom už za chvíli v reportáži.

0: Okraje lesů lemují auta. Spousta lidí totiž vyráží do lesa houbařit. Podle meteorologů je na většině území Vysočiny vysoká pravděpodobnost růstu hub. Řidiči ale musí parkovat u lesa opatrně a bezpečně.
1: Dobrý den. Jaký máte úlovek?
2: Malej, ale akorát to nám stačí. Procházka byla, něco jsme našli.
1: Můžu nahlédnout do síťované tašky, ale jo, něco tam je. Hřib, babky.
2: Opančáky.
1: Jak dlouho jste byli v lese?
2: Hodinu.
1: Parkujete před cedulí, zákaz vjezdu.
2: Je dobře. dá se najít vždycky něco, no. Nemusí se jezdit do zákazu.
1: Máte i hlavskou SPZ-ku, takže jste místní.
2: Jo.
1: A jak vás můžu uvést, manželé?
2: Manželé Kurkovi.
1: Řidiči můžou na Vysočině u lesů využít zhruba 100 odstavných ploch. Lesníci se o ně starají, teď obzvlášť. Pokračuje náměstek pro ekonomiku a investice lesů České republiky oblastního ředitelství Vysočiny Pavel Převor.
3: To znamená, že dospevňujeme dané plochy a dbáme na to, aby bylo řádné označení informačními cedulemi. Ten nápor je adekvátní houbařské sezóně, takže ty počty jsou desetinásobný oproti běžnému provozu v běžném roce. Samozřejmě, když je deštivý počasí, tak ty spevněné plochy trpí víc a samozřejmě čím víc lidí, tím víc odpadků.
1: Apeluje taky na řidiče, aby dodržovali dopravní značení.
3: Naše odstavné plochy jsou využívané v maximální míře, ale je znát, že ten přístup lidí je individuální. Jsou ti, kteří ctí a parkují na těch tomu určených plochách a jsou takoví, kteří si tu cestu do lesa k houbám zkracují na nejnižší možnou míru, takže parkují na místech, kde se nesmí a je to nešvar houbařů lidí všeobecně.
1: Krajští policisté podle jejich mluvčí Dany Čírtkové letos žádný problém neevidují. Upozorňuje ale před zloději. Lidé by u odstavených aut v lese neměli nechávat cennosti a zkontrolovat si, jestli je vůz zamčený a nemá otevřená okna. Z Jihlavska Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: pár vteřin, je tady 6:45, středeční ráno s datem 30. září a vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Děkujeme za to.
1: Počasí.
0: Máme jasno nebo skoro jasno, aktuální teploty se pohybují kolem 9 stupňů Celsia. Dnes čekáme slunečno, místy i větrno, konkrétně jasno, skoro jasno, později odpoledne a večer až polojasno s vysokou průsvitnou oblačností. Maxima, ta se mně osobně velice líbí, 21 až 24 stupňů, nejvyšší teploty na horách 18 až 21, povane mírný jihovýchodní vítr bude mít rychlost 3 až 7 metrů za sekundu, na východě kraje odpoledne s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, což je 55 km v hodině, a na Šumavě povane pouze slabý vítr východních směrů o rychlosti do 4 metrů za sekundu. Pršet dnes nebude, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a bio pro dnešek na mírné zátěži.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Už za chvíli se po našich rozhlasových vlnách vypravíme do Lahůdek, a to společně s kapelou Divokej byl, která stejnojmenou písničku zaspívá a zahraje. Zazní také Olympik a právě teď nás čeká pozvánka k dnešnímu odpolednímu vysílání. Po 13. hodině pořad Alex a host. A koho si Alex Minářová pozvala? A na co se bude ptát?
1: Alex a host si budu povídat s onkoložkou a hematoložkou profesorkou Petrou Tesařovou. Co stojí za nárůstem mladých žen s rakovinou prsu? A jsou na to lékaři připraveni, nebo stále přetrvává představa, že mladá žena zkrátka nemůže onemocnět? Jak moc se posunul vývoj protinádorové léčby? A hledají pacientky i pomoc na internetu? Poslechněte si nás, začínáme po 13. hodině.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Možná, že právě nesnídáte americký koláč, tedy American Pie, nýbrž český štrůdl, tak přeji dobrou chuť k tomu nějakou dobrou kávu či čaj. Každopádně, teď jsou tady zprávy, pojďme si je poslechnout.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Platy policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby v příštích 3 letech porostou. Každý rok si polepší o 2600 až 2900 korun měsíčně, řekl to ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO. Tarifní složka platů by se měla každý rok navýšit o 1300 korun. S tím nesouhlasí odborová unie bezpečnostních složek. Požaduje, aby se tarify zvýšily o 10%. Pravidla pro čerpání příspěvků na bydlení se od zítřka změní. Nově se třeba rozšíří okruh takzvaných zranitelných osob. Od října mezi nimi budou samoživitelé s dětmi do 15 let. Neziskové organizace změnu vítají. Projekt Fandi mámám ale upozorňuje, že třeba pracující matky můžou mít podporu nižší. Cyklostezka mezi Hlubokou nad Vltavou a Purkracem na Českobudějovicku je od tohoto týdne uzavřená. Důvodem je rekonstrukce mostku, kvůli které se mění taky provoz na místní silnici. Omezení potrvá do 27. října. O uzavírce informuje město Hluboká nad Vltavou na svých webových stránkách. Pitná voda dnes nepoteče lidem v části píseckého sídliště Portič. Vodohospodáři od 8 hodin odstaví kvůli výměně armatur na hlavním zásobním řádu. Dodávku chtějí obnovit nejpozději do 15 hodin. Odstávka se bude týkat ulic Jablonského, Vinařického, na Stínadlech, na Pěníku, Topělecká a na Jihru, taky areálu v Purkraticích. Náhradní pitnou vodu nahradí cisterny v Jablonského ulici a na křižovatce ulic Vinařického a na Pěníku. Čeští fotbalisté čekají na první body i po druhém zápase s trenérem Santim Deniou. Tentokrát v Lize národů podlehli Anglii 0-2. V pražském Edenu o tom rozhodli góly Gordona a Kanea. Chorvatsko pak prohrálo 1-4 ve Španělsku, kde se Češi představí v sobotu na svém dalším utkání. Slovensko v Lize C i po druhé zvítězilo. V Košicích zdolalo Kazachstán 2-1. Obloha dnes bude jasná nebo skoro jasná s vysokou průsvitnou oblačností. Naměříme až 25 stupňů, na horách až 22. Vítr bude mírný, jihovýchodní, na východě kraje odpoledne s nárazy kolem 55 km v hodině. V západní polovině kraje převážně slabý vítr východních směrů a biozátěž zůstává nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Policisté vyšetřují nehodu autobusu a dodávky v Boršově nad Vltavou v Pořícké ulici na Českobudějovicku a koloběžkář se střetl s osobním autem ve Vožické ulici v Táboře. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Na 100 stříbrných mincí z první poloviny 15. století skončilo po náhodném nálezu v Hroznějovicích nejprve ve škole a částečně i mezi příbuznými.

různými nálezce. Jak nakonec doputovali do muzea v Týně nad Vltavou, to připomene už za chvíli jeho česká vlastivěda, kterou připravili archivář Tomáš Hunčovský a redaktor Zdeněk Zajíček.

0: Někdo hledá poklad celý život a nic, jiný si jen tak kopne do země na vlastním dvoře a má ho. Více v Jihočeské vlastivědě. O tom, že naše země ukrývá poklady, se na konci roku 1933 mohl přesvědčit rolník František Šimek z Hrozněhovic. Při náhodném kopání na dvoře svého domu narazil na hliněnou nádobu, v níž se nacházelo na 100 stříbrných mincí. Šimek odevzdal větší část nálezu obecné škole v Kostelci, kde se mince chystali využít pro vzdělávací účely, zbytek pak rozdal mezi příbuzné. Záhy se však ukázalo, že mince jsou datovatelné do první poloviny 15. století a že byly nalezeny v místě, kde stávala dle lidové tradice zemanská tvrz husického hejtmana Šimona z Hrozněhovic. Takto hypoteticky významný nález nemohl zůstat bez povšimnutí úřadů, které žádali jeho předání muzeu v Týně nad Vltavou. Zpráva obecné školy v Kostelci dělala nejprve mrtvého brouka. Reagovala až na druhou výzvu okresního úřadu v dubnu roku 1934. Mince i část hliněné nádoby byly předány starostovi v Hrozněhovicích, který je pak následně postoupil muzeu. Vltavotýnské muzeum, založené v roce 1930, tak krátce po svém vzniku získalo unikátní soubor mincí, z nichž některé jsou návštěvníkům zpřístupňovány v rámci historické expozice.
1: Český rozhlas České Budějovice, písnička.

někdo klína, někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: Naše dnešní rozhlasové vysílání nám přiválo UB40. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. A jestli dnes bude nebo nebude foukat, o tom už více teď v předpovědi počasí.
1: Počasí.
0: Na aktuální počasí na jihu Čech se tedy ptám meteorologa Petra Friebauera, kterého vítám ve vysílání. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak
2: na jihu Čech máme, jasno nebo skoro jasno a bez strážek. Počasí u nás ovlivňuje okraj rozsáhlé tlakové výše se středem nad severovýchodní Evropou. Teploty jsou na jihu Čech poměrně různorodé, od 1 stupně ve Vyšším Brodě až po 13 stupňů, které hlásí stanice Hlasivo na Táborsku. V horských údolích ale teploty jsou i pod nulou a nejnižší teplotu naměřila dneska opět Kvilda Perla, a to minus 7,5 stupně Celsia. V Českých Budějovicích máme aktuálně jasno, teplota je 4,5 stupně Celsia, fouká slabý jihovýchodní vítr 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1026 hektopaskalů. Churáňov hlásí skoro jasno, teplotu 9,3 stupně Celsia a vítr slabý jihozápadní 2 metry za sekundu.
0: Mluvil jste o různorodých teplotách, ale my jsme se mimo éter bavili o větru a jeho různorodosti na jihu Čech. Tak pojďme na to, jaký bude dnešní den?
2: Odpoledne bude jasno až polojasno s vysokou průsvitnou oblačností. Teploty během dne vystoupají na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách kolem 21 stupňů Celsia. A vítr bude foukat ve východní polovině kraje mírný jihovýchodní 3 až 7 metrů za sekundu, odpoledne s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, tedy 55 km v hodině. V té západní polovině kraje potom bude vítr pouze slabý, jihovýchodní až východní do 4 metrů za sekundu. A biopředpověď pro dnešek je na jedničce, tedy mírná zátěž.
0: V kolik nám vyjde a v kolik zapadne sluníčko?
2: Slunce dnes vyjde přesně v 7 hodin ráno a zapadat bude v 18 hodin a 43 minut.
0: A jaké jsou teplotní rekordy, které se vztahují k dnešnímu datu, tedy k poslednímu září?
2: Nejvyšší teplota v Českých Budějovicích byla naměřena v roce 1932, a to 27,4 stupně Celsia. Ta nejnižší minimální teplota byla naměřena v roce 1939, a to minus 2,9 stupně Celsia.
0: Pojďme zpátky k počasí. Jakou předpověď jste si pro nás připravili na dnešní noc a co přinese čtvrtek?
2: V noci a zítra nás i nadále bude ovlivňovat tlaková výše. Očekáváme tedy stále jasno až polojasno s vysokou průsvitnou oblačností a zítra večer od západu začne oblačnosti přibývat. Minimální teploty budou opět nízké mezi 10 až 7 stupni Celsia a při vyjasnění a uklidnění větru i kolem 3 stupňů Celsia. Maximální denní teploty budou zítra stejné jako dneska, mezi 22 až 25 na horách kolem 21 stupňů Celsia. Vítr bude ve východní polovině i nadále mírný jihovýchodní 3 až 7 metrů za sekundu, který bude zítra večer již slábnout. V té západní polovině kraje nám vydrží vítr pouze slabý. A biopředpověď pro zítřek je také na jednice mírná zátěž.
0: Tolik pro tuto chvíli meteorolog Petr Friebauer. Děkuji, Petře, a uslyšíme se opět za hodinu. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
0: Jak správně připravit kávu a proč ji vlastně pijeme? I to se dozvědí lidé, kteří přijdou na Budějovický kávový týden. Více o tom už za chvíli v reportáži. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, Jihočeské ráno. A teď už je jeho součástí také Petr Rezek. Příjemný poslech. Oči

0: České Budějovice nejsou jenom městem piva nebo hokeje, ale také dobré kávy. Právě na to upozorňuje Budějovický kávový týden, který zájemce provede vybranými budějovickými kavárnami. Týdenní tematický program nabídne také kávové workshopy nebo přednášky s místními baristy.
1: My si teď spolu připravíme filtrovanou kávu, bude to taková vlastně ukázka jenom toho, jak to bude vypadat během toho workshopu, ať už ve čtvrtek během kávové stezky, tak i během vlastně Budějovického kávového festivalu, a ukážeme si, že to není žádná věda a že to opravdu je jednodušší, než se zdá.
2: Lukáš Faber, majitel espresso baru Coffee Dealer a jeden z organizátorů Budějického kávového festivalu, mi ukazuje přípravu filtrované kávy tak, jako ji uvidí účastníci workshopu, který je součástí letošního programu kávového týdne.
1: Nyní si připravíme filtrovanou kávu pomocí tohoto překapávače a konvice s husím krkem. Budeme to postupně zalévat v menších dávkách té vody a nejvíc důležitý je právě ten první zálev, který přesně nejvíc rozvání tu kávu. Teď přesně můžeme cítit konkrétní maliny nebo ty červené plody, které v téhleté kávě jsou nejvíc intenzivní.
2: Program kávového týdne nabídne celkem 4 workshopy nebo přednášky. Jednu z nich má dnes i Alena Bémová, spolumajitelka Café Datel.
3: Dneska budeme mít přednášku a budeme si povídat o tom, kde se káva pěstuje a co je to vlastně kávový pás, jak se liší chuť kávy z jednotlivých regionů a hlavně, co všechno ovlivňuje chuť kávy v šálku. Budu to dělat spíš tak, dá se říct, jako polopatě, aby tomu každý rozuměl, takže se nemusí bát ani člověk, který o tom skoro nic neví.
2: Nápad vznikl před 4 lety jako součástí propagace turistické oblasti Budějovicko, vysvětluje jeden z organizátorů akce Vojen Smíšek.
4: A protože obecně v České republice je kávová kultura na strašně vysoký úrovni a vlastně i v Budějcích, což je regionální menší město, tak ta koncentrace těch dobrých podniků je enormní. Proto jsme dali dohromady kávovou mapu a začali jsme před 4 rokama s tím tématem pracovat v rámci marketingu cestovního ruchu.
2: Tradiční součástí programu je taky kávová stezka, která zájemce zavede do více než 30 budějovických kaváren. Pro objevování kávových podniků si stačí vyzvednout hrací kartu v turistickém informačním centru na Českobudějovické radnici.
4: My necílíme jenom na toho turistu, kterému říkáme přejte, obejděte podniky, ale cílíme částečně i na místní obyvatele. My víme, že ten lokál, ten místní Budějčák chodí třeba do 2-3 vybraných podniků, kde to má rád, ale my jim říkáme zvedněte se, s tou kartičkou obejděte dalších prostě 7-8 podniků, které ještě neznáte, a nazbírejte razítka, dostanete za to odměnu.
2: Kávový týden vyvrcholí Budějským Coffee Festem v pátek a v sobotu na výstavišti v Českých Budějovicích. Tam se lidem představí české i zahraniční pražírny, kavárny a baristé. Z Českých Budějovic Eliška Kotlínová, Český rozhlas.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Přída mít, toulat se oblohou a ve skaliskách zanechat svůj
5: stín. Jihočeský folkový večer 2026 v Českém rozhlase České Budějovice nabídne dva velmi lákavé koncerty. Jednak vystoupí osobitá písničkářka Alena Ališi Střelečková, nositelka předloňské hlavní ceny Porty a bývalá členka skupiny Country Sisters. A pak bude pódium patřit stálici české folkrockové scény kapele Spolektiv, která zahraje písničky také z jejího posledního oceňovaného alba Genesis. Ališa a Spolektiv, to bude jeho český folkový večer u Tří lvů ve středu 7. října od 19 hodin.
6: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pojďme na zprávy.
7: Je 7 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
7: Jihočeský kraj i město Tábor budou platit přeložku silnice mezi Táborem a Slapy. Z Iráku odchází poslední američtí vojáci, může tím posílit vliv Iránu. Výstava v Táboře představuje 25 staveb nominovaných na českou cenu za architekturu. Bude slunečno s teplotami do 25 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Jihočeský kraj dnes spustí stavbu přeložky silnice 2/37 mezi Táborem a Slapy. Zhruba 3,5 kilometru dlouhá vozovka nabídne nové dopravní spojení taky pro cyklisty. Finančně se na stavbě podílejí Jihočeský kraj i město Tábor.
8: Náklady Jihočeského kraje činí 853 milionů korun. Město Tábor do přeložky investuje přes 7 milionů korun a zaplatí za stavbu cyklostezky a jejího osvětlení. Součástí přeložky bude taky 5 mostů, včetně jednoho přes řeku Lužnici. Z Tábora Barbora Klempířová, Český rozhlas.
7: Americkým jednotkám dneškem končí lhůta pro stažení posledních vojáků ze základen v Iráku. Podle iráckých bezpečnostních expertů ukončení americké vojenské přítomnosti může posílit postavení pro iránských milic v zemi. Varují taky před možným návratem dalších odpůrců Spojených států, včetně takzvaného Islámského státu. Irácké ministerstvo obrany podle stanice Al Jazeera uvedlo, že vztahy mezi Irákem a koalicí vedenou Spojenými státy budou pokračovat. Americké jednotky se stahují na základě dohody uzavřené mezi Bagdádem a administrativou prezidenta Joea Bidena v roce 2024. Spojené státy Irák obsadili v roce 2003, svrhli přitom režim prezidenta Saddáma Husajna. Vernisáž v bývalé trafostanici u Jordánu v Táboře otevřela výstavu České ceny za architekturu. Prostřednictvím fotografií představí 25 staveb nominovaných na letošní cenu. U každé návštěvníci najdou také komentář mezinárodní poroty. Pokračuje vedoucí kanceláře architekta města Tábor Kateřina Čechová.
9: Je tam i řada staveb veřejných prostranství, významné veřejné stavby. Třeba je možné tam vidět pivovarské terasy ve Vimperku, moc hezký veřejný prostor zrekonstruovaný přednedávnem, nebo je tam horácká arena v Jihlavě.
7: Výstava potrvá do 11. října.
0: Sport.
7: Hokejisté českobudějovického Motoru v 6. extraligovém kole nebodovali. Na ledě mistrovských Pardubic prohráli 2-5. Třikrát inkasovali v závěrečné třetině. Pokračuje asistent trenéra Budějovic David Vrbata.
10: přečíslení, kde domácí dají na 3-2 a bohužel pro nás, kde jsme ještě mohli ke konci přemýšlet o nějakým zdramatizování utkání, tak jsme udělali zbytečný útočný faul, dostali jsme oslabení na 4-2 a potom vlastně do prázdní brány. Takže z naší strany, když se pak podíváme na tu aktivitu domácích, přestříleli nás, my jsme se neudrželi moc na kotouči v útočném pásmu, ten tlak těch domácích byl daleko větší a zaslouženě vyhráli.
7: V dalších zápasech Třinec porazil Kladno 6-4, Litvínov přehrál Liberec 5-4 po nájezdech, Mladá Boleslav podlehla Plzni 1-4, Vítkovice vyhráli v Olomouci 4-3 a stejným poměrem porazil Hradec pražskou Spartu.
0: Počasí.
7: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl dnes v 6 hodin v Českých Budějovicích 1026 hektopaskalů. Bude jasno až polojasno s vysokou průsvitnou oblačností. Naměříme nejvýše mezi 22 a 25 stupni, na horách 19 až 22. Vítr je na východě kraje mírný, jihovýchodní, odpoledne může v nárazech dosahovat rychlosti kolem 55 km v hodině. V západní polovině kraje bude vítr převážně slabý, jihovýchodní až východní. A biozátěž je na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
7: K nehodě autobusu a dodávky s přívěsem došlo na Českobudějovicku v Boršově nad Vltavou v Pořížské ulici. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: S vámi Český rozhlas České Budějovice a to i 5 minut po 7 hodině. Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou je ve své polovině. Ano, čas letí a s tím, jak vidíme růst naše děti, si to uvědomujeme asi nejvíc. Děti se narodí, člověk se ani nenaděje a už do žákovské sbírají jedničky anebo poznámky. No a škola bude hrát prim v dnešním rozhlasovém sloupku, kterého se dočkáte už za pár chvil. Dobré ráno.

0: Ať už Český rozhlas České Budějovice posloucháte v jakékoliv galaxii, tak přejeme pohodové vstávání do posledního zářijového rána roku 2026. Rovný měsíc už chodí školáci po letních prázdninách opět do školy. O škole a také o známkách bude i dnešní rozhlasový sloupek. Připravil ho pro vás kolega Ivan Mls.
1: Rozhlasový sloupek. Dnešní prvňáci, kteří nedávno nastoupili do školy, si to možná ještě neuvědomují, ale jsou už teď něčím výjimeční. Jsou totiž úplně posledními prvňáky, kteří dostanou vysvědčení s opravdovými známkami. Jejich nástupci se už nebudou moci chlubit babičkám a dědečkům jedničkami či dvojkami, žádat přimhouření oka nad trojkami či krčit rameny nad čtyřkami. Od příštího školního roku totiž čeká prvňáky pouze slovní hodnocení. Místo strohého číselného ocenění schopností či neschopností v daném předmětu, tak přijde na řadu květnatý slovní popis, z něhož si čtenář musí teprve vydedukovat, jak na tom asi tak dotyčné dítě je. Babičky a dědečkové současných prvňáčků se tak mohou tetelit blahem, že je tahle razantní změna v hodnocení vnoučat ještě mine a v pololetí či na konci školního roku na první pohled ještě uvidí, jak na tom prvňák je a patřičně ho pochválí a ocení. O něm budoucím prvňáčkům opravdu nezávidím. Ti současní se ještě budou moci pochlubit jedničkami či dvojkami a mít to jako motivaci. Jejich následovníci dostanou vysvědčení s textem, který možná sami bez pomoci ani nedokážou přelouskat, natož usoudit, jak na tom v porovnání se spolužáky jsou. Taky dobře. Trojkaři a čtyřkaři nebudou závidět jedničkářům a dvojkařům a ti druzí se zase nebudou vyvyšovat nad ty první. Trochu přeháním, samozřejmě. Ale na druhou stranu, když bude Pepíček podle slovního hodnocení snaživý a šikovný, je to víc nebo míň než v případě Honzíka, který je pilný a pracovitý. Pokrok samozřejmě nezastavíme ani ve školství. Navíc slovnímu hodnocení dnešní moderní doba přímo nahrává. Na dveře ťuká všude dostupná a velmi ochotná umělá inteligence, pro kterou je přímo brnkačka na počkání vystřihnout na základě několika málo údajů excelentní hodnocení, které nikoho neurazí. Zkuste si to sami. Takže být dnešním prvňákem, vysvědčení, které dostanu, bych opatroval jako oko v hlavě. Jednou bude s těmi několika prostými číslicemi cenným historickým dokladem. Přeji hezký den.
2: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: počasí.
1: Písek 11 stupňů Celsia, podepsán Folta, to je první z SMSek. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je jasno, klidno, 11 stupňů. Hezký den přeje Marie, to jsou místa, kde je relativně teplo dnes po ránu a pak jsou místa, kde je o něco chladněji. Dobré ráno z Brloha, kde je jasno a teplota je plus 3 stupně. Zdraví a hezký den přeje Marie. Po svatém Jeronýmu připravuj se už na zimu, to je pranostika, kterou Maruška připojila a děkuji za ní. Větrní 5 plus, jasno. Zdraví Zuzka a Honza. Ve Velešíně jasno 5 stupňů. Dobré ráno vám všem přeje Andulka. A co říká Český hydrometeorologický ústav a aktualizovaná předpověď počasí? Dnešek bude jasným až polojasným dnem s vysokou průsvitnou oblačností. Maxima báječná, řekla bych 22 až 25 stupňů. Nejvyšší teploty na horách 19 až 22 stupňů Celsia. Ve východní polovině kraje povane mírný jihovýchodní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, odpoledne s nárazy okolo 15 metrů za sekundu. V západní polovině kraje převážně slabý jihovýchodní až východní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu. Pršet dnes nebude, rozptylové podmínky ráno na Šumavě a v Pošumaví mírně nepříznivé, jinak dobré až velmi dobré. A bio pro dnešek na jedničce.
2: Ladislav Kolář je muž, který vyměnil život ve světě financí za africkou půdu a vlastní kávovou farmu v Tanzánii. Jak se český podnikatel dostane k pěstování kávy pod africkým sluncem a jak vypadá život mezi jižními Čechami a Afrikou? I o tom bude mluvit náš středeční dopolední host. Poslouchejte po 11. dopolední. K poslechu vás zve Hanka Šoberová.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: 7 hodin k tomu 17 minut. Za chvíli pro vás ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice budeme mít řidičskou abecedu, a to proto, že jste možná aktuálně mnozí z vás na cestách. Rady, jak se na silnici chovat či nechovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Tak si počkejte. Do té doby kapela Aha a Crying in the Rain.

0: Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. I celý tento týden vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jestli můžeme projet křižovatku na červenou, když uvolňujeme průjezd záchranářům. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Když se za vámi v provozu objeví houkající sanitka, hasiči nebo policejní auto s majáky, může to být hodně stresová chvíle. A právě tehdy řidiče často napadne jedna otázka. Můžu při uhýbání vozidlům IZS projet na červenou? A jak se v takovém momentu zachovat, teď přiblíží plukovník Jan Straka.
3: Slyším majáky, už to vozidlo vidím, tak samozřejmě mojí povinností je umožnit mu průjezd. Buď snížením rychlosti, nebo uhnutím někam na stranu. Pak, když jsem na světlech, to znamená svítí mi červená a já nemůžu vjet do té křižovatky, tak to samozřejmě v tuhle chvíli mohu porušit. S opatrností vjedu tak, abych uhnul tomu vozidlu, který jede za mnou.
2: Existuje nějaké doporučení pro řidiče, jak se chovat a usnadnit si celou situaci.
3: Je důležité vždycky dát těm řidičům vozidla s majáky na vědomí, co děláte. Nic unáhleného, nic zkratkovitého. Pokud uhýbám, tak dát znamení o změně směru jízdy, aby ten řidič vozidla IZS věděl, že o něm víte. Nebrzdit prudce, protože pokud za vámi například pojedou hasiči s cisternou, kde mají naloženou vodu, tak to nezabrzdí tak jako vy v tom osobáku.
2: Mají si řidiči na něco dát větší pozor?
3: Tam je důležité vždycky předtím, než se zařadím zpět po tom uhybném manévru, podívat se ještě do zpětného zrcátka, jestli tam nejede těch vozidel víc, protože se může stát, že vozidlo policie, za ním může jet záchranka, případně se jedná o nějaký doprovod, kde těch vozidel využívajících právo přednostní jízdy je víc a tam je důležité nenajet jim zpátky do té trasy.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si povíme o tom, kdy k nehodě volat policii.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.
1: A teď už jsou před námi čerstvé zprávy, které přináší Lenka Rybáčková.
2: Je 7:30.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Kvůli ruským útokům na Ukrajinu znovu preventivně vzlétly polské vojenské letouny. Informovala o tom polská armáda. Ve stavu pohotovosti jsou taky pozemní systémy protivzdušné obrany a radarového průzkumu. Letiště v Lublinu a Řešově na jihovýchodě země jsou dočasně uzavřená. Ukrajina předtím informovala o ruském raketovém a dronovém útoku na Kyjevskou oblast. Úder nepřežilo dítě a nejméně 3 lidé jsou zranění. Další minimálně 2 mrtví a 4 zranění. Zranění jsou v Kyjevě. Útoky v kyjevské oblasti poškodily obytné domy, garáže a zničily několik aut. Ostřelování regionu pokračuje. Úroda jablek v Česku je letos zhruba na 20% běžné produkce. Jablka jsou malá a poškozená. Poničily je hlavně jarní mrazy. Například největší pěstitel ovoce Zemche Bachelčice na Strakonicku hlásí ztráty až 25 milionů korun. Na jablkách se projevilo taky sucho nebo kroupy. Lesy České republiky obnovují cestu Šatlava v České Kanadě nedaleko Slavonic. Slouží lesním hospodářům. Zároveň po ní vede zelená turistická značka a grázlova stezka. Cesta dostane nový podklad a povrch ze štěrkodrti. Podle mluvčí lesů České republiky Evy Jouklové byla lesní cesta ve špatném stavu i kvůli přetížení kvůli kůrovcové kalamitě. Projekt za 3 miliony korun má být hotový v prosinci. Během stavby je úsek nevhodný pro cyklisty, pěší projdou s velkou opatrností. Ministerstvo školství chce zjistit, jakou mají české děti fyzickou kondici. Během podzimu Česká školní inspekce otestuje žáky 3. a 7. tříd základních škol a 2. ročníků středních škol. Výsledky taky ukážou, pro které školy je potřeba cílená podpora. Bude jasno až polojasno s vysokou průsvitnou oblačností. Naměříme nejvýše 25 stupňů, na horách do 22. Vítr je na východě kraje mírný, jihovýchodní. Odpoledne může v nárazech dosahovat rychlosti kolem 55 km v hodině. V západní polovině kraje bude vítr převážně slabý, jihovýchodní až východní. A biozátěž je mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na Českobudějovicku se střetla 2 auta na silnici 20 u Hluboké nad Vltavou a policisté vyšetřují nehodu autobusu a dodávky s přívěsem v Boršově nad Vltavou. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Stačí párkrát kliknout a počkat. Výměna řidičského průkazu čeká na tisíce Jihočechů. Bankovní identita jim ale tento krok usnadní. Více podrobností uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za pár chvil.

0: Do konce roku si přes 16,5 tisíce řidiček a řidičů v Jihočeském kraji musí vyměnit řidičský průkaz. Žádost si můžou podat online na portálu dopravy s pomocí bankovní identity, a to zdarma už 90 dní před skončením platnosti dokladu. Kde všude je možné si nový průkaz vyzvednout, nám prozradí výkonný ředitel společnosti Bankovní identita Marek Růžička. Vítám vás ve vysílání, dobré ráno. Jak vypadá výměna řidičského průkazu pomocí elektronické žádosti a co pro ni musí řidičky a řidiči udělat?
1: Tak naštěstí je to velmi jednoduchá záležitost. Ministerstvo dopravy tady dobře zapracovalo a zprovoznilo portál doprava.gov.cz, kde je vlastně možné podat jednoduše online žádost pomocí nějakého identifikačního prostředku, například pomocí bankovní identity. Takže v jednoduchých krocích, kdybych to měl popsat, pomocí bankovní identity se přihlásíte na portál dopravy a tam je přímo karta řidiče nebo odkaz na kartu řidiče, na to si kliknete a je tam přímo návod, jak si tady tu žádost podat. To znamená, člověk vlastně už nemusí dalšího nic vyplňovat, tím ztotožněním se jeho data přenesou směrem k portálu dopravy a on už pouze vybere, z jakého důvodu si tu žádost oni žádá, například pokud se jedná teda o ztrátu řidičského průkazu, anebo klasicky tím, že uplyne doba platnosti, zkontroluje si už předvyplněné údaje a může si vlastně vybrat i způsob doručení. Tady máme dva základní, jednak je to klasická možnost, že dojdu si na úřad, na nějakou obec s rozšířenou působností, anebo nově, což je velmi zajímavé, si můžu nechat poslat i řidičák do výdejního balíkoboxu.
0: Nový doklad musí ale taky někam přijít. Na jakých místech tedy v Jihočeském kraji si ho můžou lidé vyzvednout?
1: Těch obcí s rozšířenou působností je v celé republice 206, v jižních Čechách je to myslím 11 obcí, ale připomněl bych vlastně i tu novinku, že není nutno pouze vyhledat konkrétní obec, ale můžeme si nechat poslat i řidičský průkaz, ten je vystavený do výdejního místa balíkoboxu a těch je v jižních Čechách více jak 700.
0: Můžete našim posluchačům prozradit, kolik lidí v Jihočeském kraji už o výměnu zažádalo elektronicky?
1: Já tady ty čísla přesně nemám. To je spíš otázka buď to na ministerstvo dopravy nebo digitální informační agenturu. Ale jak to tak u Čechů bývá, tak většinou nechávají věci na poslední chvíli. Takže těch 16,5 tisíce řidičů do konce roku si myslím, že ještě jako velká část toho, které během roku zažádat měli. Každopádně, kdybych měl dát porovnání s jinými digitálními službami státu, například když se podávaly žádosti o přihlášky na střední školy, tak online cestu využilo více jak 90% rodičů vlastně za své děti. U ostatních služeb to bývá někde mezi 40 a 60%, u těch řidičáků bych to typoval nějak podobně. Takže řekněme, že cca polovina žadatelů využívá digitální cestu.
0: O výměně řidičského průkazu jsem si ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice povídala s výkonným ředitelem společnosti Bankovní identita Markem Růžičkou. Děkuji za čas, který jste si udělal. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Také naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice.

0: Až ke 7:45 jsme byli katapultováni kapelou Katapult. Někdy příště pojďme na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice za počasím.
1: Počasí.
0: Já už v našem vysílání vítám meteorologa Petra Fribauera. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Pojďme si říci něco k aktuálnímu počasí na jihu Čech.
2: Máme jasno nebo skoro jasno a beze strážek. Počasí u nás ovlivňuje okraj rozsáhlé tlakové výše se středem nad severovýchodní Evropou. Teploty jsou stále velmi rozdílné v rámci kraje, od 1 až po 13 stupňů Celsia a v horských údolích místy i kolem -4 stupňů Celsia. V Českých Budějovicích máme aktuálně skoro jasno, teplota je 4,8 stupně Celsia, fouká slabý jihozápadní vítr 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1026 hektopaskalů. Churáňov hlásí také skoro jasno, teplotu 8,2 stupně Celsia a vítr slabý jihozápadní 2 metry za sekundu.
0: A teď otázka do Pranice. Bude poslední zářijový den hřejivý?
2: Bude hřejivý, bude jasno až polojasno s vysokou průsvitnou oblačností a ty teploty během nevystoupají na 22 až 25, na horách kolem 21 stupňů Celsia. Bude nám ale také foukat vítr, převážně tedy ve východní polovině kraje, kde odpoledne očekáváme mírný jihovýchodní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, odpoledne tedy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, tedy 55 km v hodině. V té západní polovině kraje bude převážně slabý jihovýchodní až východní vítr do 4 metrů za sekundu. Biopředpověď pro dnešek je na jednice, mírná zátěž.
0: Jaké počasí přinese noc na zítřek a taky samotný čtvrteční den?
2: I nadále nás bude ovlivňovat tlaková výše. Očekáváme tedy stále jasno až polojasno s vysokou průsvitnou oblačností a zítra večer od západu začne oblačnosti přibývat. Minimální teploty budou opět nízké mezi 10 až 7 stupni Celsia a při vyjasnění a uklidnění větru se mohou pohybovat i kolem 3 stupňů Celsia. Maximální denní teploty budou mezi 22 až 25 na horách kolem 21 stupňů Celsia. Vítr bude ve východní polovině kraje nadále mírný jihovýchodní 3 až 7 metrů za sekundu, který zítra večer bude již slábnout. V té západní polovině kraje bude vítr pouze slabý. A biopředpověď pro zítřek je také na jednice, mírná zátěž.
0: A v jakém stylu završíme tento pracovní týden?
2: V pátek počasí u nás částečně ovlivní rozpadající se studená fronta, která do střední Evropy bude postupovat od západu. Očekáváme teda převážně oblačno, večer potom oblačnosti bude ubývat, ale v pátek stále beze srážek. Minimální teploty budou kolem 9 a maxima kolem 21 stupňů Celsia a vítr bude v pouze slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: Z předpovědí počasí ve stylu babího léta byl s námi meteorolog Petr Fribauer. Prozatím děkuji a spojíme se opět za hodinu. Tak naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17:30 v našem vysílání.
0: Jaké nejstarší druhy rostlin můžeme najít na zemi? To je téma, kterému bude patřit dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Už za chvíli je do vysílání Českého rozhlasu České Budějovice přinese Martin Písařík.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některé rostliny můžeme označovat jako živé fosílie? Na Zemi rostou rostliny, co tu jsou o miliony let déle než lidský druh. Dodnes si ponechali znaky svých dávných předků a přitom stále přežívají. Mezi druhy, které můžeme najít i u nás, patří jinan dvojlaločný, známý také jako ginkgo biloba. Evoluční větev tohoto stromu dorůstajícího výšky 30 až 40 metrů se vyvinula už před 270 až 300 miliony let. Ve volné přírodě ale postupně skoro vymizel a přežil pouze v jihovýchodní Číně, kde jej mniši pěstovali v chrámových zahradách. Paradoxně se ale dobře vyrovnává s průmyslovým znečištěním. Také cikasy na Zemi existují již stovky milionů let. Přestože většina druhů vyhnula v dobách dávno minulých, některé přežily až do současnosti. Na první pohled mohou cikasy připomínat palmy, ve skutečnosti jsou však blíže příbuzné jehličnanům. Cikasy tvoří šištice, které patří k největší v rostlinné říši, některé dosahují délky přes půl metru. Další pozoruhodnou vlastností cikasů je jejich mimořádná dlouhověkost. Některé exempláře se mohou dožít více než tisíce let.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 8 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Senátní bezpečnostní výbor chce od premiéra Andreje Babiše informace o zajištění obrany státu. Opravy ulic Stránského a Soví v Táboře omezí provoz zhruba na 2 měsíce. Část píseckého sídliště Portič bude dnes několik hodin bez pitné vody. Bude slunečno, teploty do 25 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Část senátorů chce od premiéra Andreje Babiše z ANO informace o zajištění obrany státu. Senátní výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost se o ně zajímá kvůli hrozbě ruských hybridních útoků. Zároveň k tomu chce uspořádat veřejné slyšení. To bude koncem listopadu, pokud návrh výboru dnes schválí plénum senátu. Podle předsedy výboru nezávislého senátora Pavla Fischera musí Česko změnit zákony pro případ krize.
4: Například s rozsáhlými sabotážemi nebo s vojenskou aktivitou, diverzní aktivitou Ruska na našem území, tak tahle krizová legislativa zatím nepočítá. Jedná se například o to, aby Česká republika stále ještě v době míru dokázala plnit roli hostitelské země pro ty obrovské úkoly, které bude plnit celá Severoatlantická aliance.
2: Na ulicích Stránského a Soví v Táboře začínají rozsáhlé opravy. Silnici číslo 2/123 využívalo město jako objízdnou trasu a její povrch je proto poničený. Rekonstrukci má na starosti správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Práce na silnici rozdělila na 3 etapy, řekl mluvčí města Tábor Luboš Dvořák.
5: V prvních 2 etapách bude ve Stránského ulici vždy uzavřen 1 jízdní pruh. Průjezd zůstane zachován ve směru od Čekanic. V opačném směru pojede objížďka přes Hlinici. Od 26. října bude ulice Soví v opravovaném úseku uzavřena úplně a objížďka povede přes Blanickou a Družstevní ulici.
2: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje bude v ulicích Stránského a Soví pracovat do 20. listopadu. Pitná voda dnes nepoteče lidem v části píseckého sídliště Portič. Vodohospodáři ji odstavili kvůli výměně armatur na hlavním zásobním řádu. Dodávku chtějí obnovit nejpozději do 15 hodin. Jaká místa odstávka postihne, popisuje mluvčí radnice Petra Měšťanová.
6: Odstávka se bude týkat ulic Jablonského, Vinařického, na Stínadlech, na Pejníku, Topělecká a na Jihru a také areálu v Purkraticích. Náhradní pitnou vodu zajistí cisterny v Jablonského ulici a na křižovatce ulic Vinařického a na Pejníku. Sport.
2: Čeští fotbalisté prohráli s Anglií v Lize národů 0-2. Po 2 duelech v elitní skupině tak mají 0 bodů. Už v 25. minutě byl vyloučen záložník Pavel Schulz. I přesto Češi inkasovali až krátce po začátku 2. půle. Gólu po příchodu ze šaten litoval kapitán Ladislav Krejčí.
7: Určitě to mrzí, ještě když vlastně se nám to opakovalo, že i zápas s Chorvatama jsme dostali brzo na začátku podle času, teď se nám to opakovalo, ale je to proces, snažíme se hrát, ty chyby se budou stávat, na nás je jenom, aby ta naše kvalita a individuální provedení bylo lepší a lepší a ty chyby budou mizet.
2: Další zápas v Lize národů čeká českou reprezentaci v sobotu ve Španělsku.
8: Počasí.
2: Bude jasno až polojasno s vysokou průsvitnou oblačností. Naměříme nejvýše mezi 22 a 25 stupni. Na horách 19 až 22. Vítr je na východě kraje mírný, jihovýchodní. Odpoledne může v nárazech dosahovat rychlosti kolem 55 km v hodině. V západní polovině kraje bude vítr převážně slabý, jihovýchodní až východní. A biozátěž je mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: K nehodě došlo na Prachaticku ve Vimperku v části Klášterec. Tři auta se srazila v ulici Pražská třída v Českých Budějovicích u IGI centra. Nehoda dodávky a autobusu se stále ještě vyšetřuje v Pořícké ulici v Boršově nad Vltavou na Českobudějovicku. A k nehodě dvou aut došlo také v Hluboké nad Vltavou na silnici 20. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
8: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Samozřejmě vás tedy zdravíme i v případných kolonách, které jsou způsobené třeba těmi dopravními nehodami, o kterých byla řeč v uplynulých zprávách tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Obrňte se trpělivostí a přejeme úsměv na tváři. To počasí dnes bude stát za to, bude ve znamení babího léta, tak hlavně s úsměvem. 5 minut po 8 hodině s vámi u mikrofonu Adéla Jirkalová a pokračuje Jihočeské ráno. Ráno procházejí ulice Vodňan na Strakonicku s vrtačkou a čipy. To už míříme k našemu dalšímu tématu. Cílem pracovníků je v těchto dnech označit nádoby na směsný odpad v celém městě. Čipy pak pomůžou s tříděním a snižováním množství odpadu. Více podrobností obdržíte v našem vysílání už za pár chvil.

0: Svoz odpadu ve Vodňanech na Strakonicku má teď dvojí význam. Kdo včas zpřístupní svou popelnici, získá na ni čip. Ten v budoucnu pomůže se snížením množství směsného odpadu ve městě.
1: Pípnutí znamená, že čip je načtený do systému a systém právě spároval ten čip s konkrétní nádobou.
2: Antonín Merhaut ze společnosti Obce Jinak právě ve Vodňanech na Strakonicku čipuje nádoby na směsný komunální odpad, plasty, papír a bioodpad. Čipy by podle něj mohly pomoct se snižováním množství směsného odpadu.
3: To, co i nadále ten čip umí, tak je to, že umí vysledovat vlastně tu funkci a využití toho systému. Mnohdy se stává to, že ty obce nemají ten systém nastaven tak dobře a protože odpady budou rok od roku dražší a dražší, tak i to město se musí postarat o to, aby ten systém byl udržitelný.
2: Čipování ve Vodňanech má na starosti odbor životního prostředí. Jeho vedoucí Karel Stuchlík si od projektu slibuje zefektivnění systému třídění a svozu odpadu.
4: Potřebujeme snížit množství komunálního směsného odpadu, naopak potřebujeme zvýšit tu vytříditelnost. A samozřejmě provedeme nějakou optimalizaci, takže tam si nějakou úsporu představujeme, že by mohla vzniknout.
2: Zaměstnanci společnosti Obce Jinak čipují ve svozové dny a po vyhodnocení, kolik kontejnerů se podařilo označit, v tom budou pokračovat.
4: Rozhodně počítám s tím, že se všichni tu popelnici nepřistaví. Uvidíme, jak to bude, protože jedná se přibližně o 1620 nádob, což rozhodně nebude na jedno dopoledne.
2: Přítomnost obyvatel Vodňan, kterých se svoz v daný den týká, není nutná, řekl vedoucí odboru životního prostředí Karel Stuchlík.
4: Jediná věc je, že vyndají popelnici a napíšou na ní číslo popisné toho baráku, toho objektu.
2: Očipované kontejnery poznají obyvatele podle nálepky na jejich boku. Čip pak bude podle Antonína Merhauta sloužit jako zdroj informací o konkrétní nádobě.
1: Řekne nám zaprvé, na které stanoviště je nádoba přidělena, následně nám řekne, zdali nádoba v ten svozový den byla obsloužena a v kombinaci s váhou na vozidle sdělí i kolik ta nádoba měla v sobě odpadu.
2: Proces čipování poslouží k získání informací o stavu jednotlivých kontejnerů.
1: Sluha, která provádí očipování té nádoby, tak v první řadě kontroluje fyzický stav té nádoby, pokud by byla poškozená nebo nevhodná pro to očipování. Udělá si záznam na tom stanovišti a následně městu budou předány informace o tom, o které ty nádoby se jedná, tak aby město mohlo zjednat eventuálně nápravu nebo ty nádoby poškozené vyměnit za nové.
2: Rozbité nádoby město Vodňany vymění a zaměstnanci společnosti Obce Jinak je očipují ve druhém kole spolu s těmi, na které se při testování nedostalo. Tento týden poslouží svoz odpadu ke sběru a vyhodnocování dat. Z Vodňan Barbora Klempířová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: počasí.
1: Jdeme za počasím, a to přesně ve čtvrt na devět. Dnes čekáme slunečno, místy i větrno, tak pojďme být i konkrétnější. Bude jasno až polojasno s vysokou průsvětnou oblačností. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia, nejvyšší teploty na horách 19 až 22 stupňů. Ve východní polovině kraje čekáme mírný jihovýchodní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, odpoledne s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. V západní polovině kraje převážně slabý jihovýchodní až východní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu. Pršet dnes nebude, rozptylové podmínky ráno na Šumavě a v Pošumaví mírně nepříznivé, jinak dobré až velmi dobré a bio pro dnešek na stupni číslo 1.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: 8 hodin k tomu 19 minut posloucháte Český rozhlas České Budějovice a teď se podíváme na silnice z pohledu stavařů. Co se na nich v nejbližší době chystá, nám prozradí mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Probíhají intenzivní přípravy na zimní období a řidiči tak musí už v těchto týdnech počítat s krátkodobými omezeními provozu. Důvodem jsou práce na velkoplošných výpravách vozovky, v rámci kterých odstraňujeme zjištěné závady, jako jsou například výtluky, trhliny nebo různé nerovnosti. Hlavním cílem této akce je odstranit co největší množství závad ještě před zimou, aby dále během zimního období nedocházelo k jejich rozširování a případným komplikacím na silnici.
2: Vše z vysílání Českobudějovického rozhlasu najdete přehledně na našich webových stránkách budějovice.rozhlas.cz.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.
1: Dnes večer v České televizi. ČT1. Filantropka Vendula Picingrová hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Ivana Jirešová a Martin Písařík navštíví jedny z nejmalebnějších oblastí.

0: za super cenu. Volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
2: A teď už je čas na čerstvé zprávy. Přináší je Lenka Rybáčková.
3: Je 8:30.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Pravidla pro čerpání příspěvků na bydlení se od zítřka změní. Nově se třeba rozšíří okruh tzv. Zranitelných osob. Od října mezi nimi budou samoživitelé s dětmi do 15 let. Neziskové organizace změnu vítají. Projekt Fandi mámám ale upozorňuje, že třeba pracující matky můžou mít podporu nižší. Příští rok začne modernizace tratě mezi Kostelcem a Slavonicemi. Vyplývá to z plánů, které představila Správa železnic. Kromě toho chce v kraji letos také vyměnit zabezpečovací zařízení v Letči nad Sázavou. Na trati mezi Kostelcem a Slavonicemi Správa počítá s rekonstrukcí mostů a měly by začít i první práce na celkové modernizaci a elektrifikaci trati. Správa železnic ale hledá, kde na projektu ušetřit. Organizace by podle návrhu státního rozpočtu měla v příštím roce hospodařit s více než 77 miliardami. Cyklostezka mezi Hlubokou nad Vltavou a Purkarcem na Českobudějovicku je od tohoto týdne zavřená. Důvodem je rekonstrukce mostku, kvůli které mění taky provoz na místní silnici. Omezení potrvá do 27. října. O uzavírce informuje město Hluboká nad Vltavou na svých webových stránkách. Městský úřad ve Vimperku dnes omezí provoz. Do 12 hodin a 30 minut bude uzavřené pracoviště občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel. Důvodem je školení pracovníků, kteří budou zajišťovat volby. Město o tom informovalo na svém webu. Obrazy, fotografie, originální textilní tvorba, tašky i čalouněný nábytek nabídne výstava ve společném akordu, která ode dneška do 14. ledna se představí v galerii Františka Peterky v Malšicích. Tvorba čtyř jihočeských autorek Zuzany Kostisové, Martiny Lálové, Moniky Vodičkové a Hany Peškové spojuje osobitý tvůrčí přístup a vnímání ženské energie, kterou každá z nich promítá do vlastní tvorby. Dnes bude jasno až polojasno s vysokou průsvitnou oblačností. Naměříme až 25 stupňů, na horách do 22. Vítr je na východě kraje mírný, jihovýchodní. Odpoledne může v nárazech dosahovat rychlosti kolem 55 km v hodině. V západní polovině kraje je vítr převážně slabý, jihovýchodní až východní. A biozátěž mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Auto bouralo v Urbinské ulici v Českém Krumlově. K nehodě došlo na Prachaticku ve Vimperku v části Klášterec. V Českých Budějovicích se střetla dvě auta v Greenwaldově ulici a také v ulici Pražská třída. A dvě auta se střetla také na silnici 20 u Hluboké nad Vltavou. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Ano, jak jsme mohli slyšet, na silnicích v tuto chvíli rozhodně není veselo, tak se pojďme trošičku sklidnit. Knihy se dají číst potichu, nahlas, společně, ale také úplně jinak. Tisíc podob čtení ukazují knihovny po celém Česku. Začal totiž už 30. ročník týdne knihoven. My si o něm ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice budeme povídat už za pár chvil v rozhovoru.

0: V knihovnách po celém Česku začal jubilejní týden knihoven. Letos se koná už po 30. a nese motto 1000 podob čtení, nekonečno radosti. Přidávají se také knihovny na jihu Čech. Pro děti, dospělé i seniory připravili nejrůznější setkání, hry, tvoření i další program. Detaily v tuhle chvíli probereme s předsedou Svazu knihovníků a informačních pracovníků Romanem Hájkem, kterého vítám ve vysílání. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Které knihovny na jihu Čech se letos do týdne knihoven zapojily a co zajímavého v nich během následujících dnů najdeme, pane Hájku?
1: Těch knihoven jihočeských se do téhle výzvy zapojilo opravdu hodně. Já když je budu jmenovat, tak určitě na nějakou zapomenu, ale jsou to jak knihovny ve velkých městech, jako jsou České Budějovice, Písek, Strakonice, ale jsou to i knihovny třeba v menších městech, takže jich je opravdu velké množství. A ten program, který nabízejí, je velice pestrý od autorských čtení, besed, přednášek, přes různé tvořivé věci, bazary knih a třeba kreativní setkání.
0: Knihovny myslí hodně na děti, kde je čeká něco víc než jen klasické čtení, třeba tvořivá dílna, hra, soutěž nebo nějaké neobvyklé setkání s knížkami. Povídejte.
1: Několik programů nabízí knihovna v Českých Budějovicích, jsou to programy pro děti, různé hraní a tvoření. Co mi přišlo velmi zajímavé, je, že v Jindřichově Hradci představují novou knížku pro děti, knížku Evy Roubolové a Patricie Němcové, která je přímo zaměřená na Jindřichův Hradec, vychází právě z příběhu toho města. Ve Strakonicích se budou představovat třeba obrázkové knihy a ve Vodňanech malování keramiky. Ale všechny ty akce jsou na webu týdenknihoven.cz, takže určitě je možné se podívat tam.
0: A než se tam podíváme, tak a co dospělí a seniori, kde na jihu Čech můžou vyrazit třeba na zajímavou přednášku, besedu nebo třeba burzu knih?
1: To, co mě zaujalo asi nejvíc, je možnost navštívit zítra, 1. října, knihovnu Alšovy Jihočeské galerie, což je specializovaná knihovna, kde bude swap uměleckých knížek, bude tam upcyklační workshop, kde si budou moci lidé ze starých věcí vyrobit něco nového. A bude tam také přednáška o vizuálním AI slopu, což je taková ta vizuální přečka, kterou je zaplevelovaný veřejný prostor díky nástrojům umělé inteligence, což mi přijde, že je to velmi zajímavá věc. A co se týče třeba specifických jihočeských věcí, tak místní knihovna v Římově chystá 3. října setkání s Jiřím Hájíčkem.
0: Týden knihoven má i svůj slavnostní vrchol. Ve čtvrtek se budou udělovat ceny knihovna roku a knihovnický počin roku. Co se při nich vlastně oceňuje a máme letos mezi kandidáty také nějakou jihočeskou knihovnu anebo projekt?
1: V té ministerské ceně knihovna roku se oceňuje základní knihovna, která má kvalitní služby, to je většinou to je menší knihovna z nějaké obce. V tom knihovnickém počinu je to samozřejmě něco významného pro ten obor knihovnictví a vedle toho budou oceňovány ještě městské knihovny a mladí knihovníci, to je ocenění Mark pro mladé aktivní rozvíjející se knihovníky či knihovnice. A ve všech těch kategoriích má Jihočeský kraj svoje zastoupení. V rámci té knihovny roku je nominovaná místní knihovna v Římově. V rámci počinu je nominovaná Akademická knihovna Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V té oblasti městských knihoven je nominovaná knihovna Matěje Mikšíčka v Dačicích. Pardon.
0: O týdnu knihoven nám hezky pohovořil předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků Roman Hájek. Děkuji, že jste si udělal čas a mějte se krásně, naslyšenou.
1: Taky děkuji, naschledanou.
2: Český rozhlas České Budějovice.

0: počasí.
1: A jsem nedočkavá, protože dnes to zní a bude to znít velice příznivě. Na telefonu je aktuálně meteorolog Petr Friebauer. Ještě jednou vás zdravím.
2: Dobré ráno.
1: Prozraďte, jak se za tu hodinu, co jsme se neslyšeli, změnilo počasí na jihu Čech, pakliže se změnilo?
2: Příliš se nezměnilo, máme stále jasno nebo skoro jasno a beze strážek. Počasí u nás ovlivňuje okraj rozsáhlé tlakové výše se středem nad severovýchodní Evropou. Teploty ale již stoupají, ten rozptyl teploty ale stále velký. V rámci kraje od 3 až po 14 stupňů Celsia a v horských údolích místy i kolem nuly. V Českých Budějovicích máme aktuálně skoro jasno. Teplota je 8,8 stupně Celsia, fouká slabý západní vítr 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1026 hektopaskalů. Na Churáňově je také skoro jasno. Teplota je 10,4 stupně Celsia a vítr tam fouká slabý jihozápadní 2 metry za sekundu.
1: Jak budou dnes odpoledne čarovat sluneční paprsky?
2: Bude stále jasno až polojasno s vysokou průsvitnou oblačností. Maximální denní teploty dnes vystoupají na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách kolem 21 stupňů Celsia. A vítr bude ve východní polovině kraje foukat mírný, jihovýchodní 3 až 7 metrů za sekundu, odpoledne s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, tedy 55 km v hodině. V té západní polovině kraje bude převážně slabý jihovýchodní až východní vítr do 4 metrů za sekundu. Biopředpověď pro dnešek je na jednice, tedy mírná zátěž.
1: A s jakou náladou vstoupíme do měsíce října? O tom dost možná rozhodnou vaše nadcházející slova. Jak bude zítra?
2: Zítra bude stále jasno až polojasno, stále s vysokou průsvitnou oblačností a zítra večer od západu začne oblačnosti přibývat. I nadále nás bude ovlivňovat tlaková výše. Minimální teploty budou opět poměrně nízké, mezi 10 až 7 stupni Celsia a při vyjasnění a uklidnění větru i kolem 3 stupňů Celsia. Maximální denní teploty budou stejné jako dnes, 22 až 25, na horách kolem 21 stupňů Celsia. Vítr bude ve východní polovině kraje nadále mírný, jihovýchodní 3 až 7 metrů za sekundu, který bude zítra večer již slábnout. V té západní polovině kraje bude vítr pouze slabý a biopředpověď pro zítřek je také na jednice, mírná zátěž.
1: Zní to jako příjemné babí léto. Bude tomu tak i v pátek?
2: V pátek počasí u nás částečně ovlivní rozpadající se studená fronta, která do střední Evropy bude postupovat od západu. Přibude tedy oblačnosti, ale srážky neočekáváme. Bude tedy převážně oblačno, večer potom oblačnosti začne opět ubývat. Minimální teploty budou kolem 9 a maxima kolem 21 stupňů Celsia. A vítr bude v pátek pouze slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: A ještě zvládneme předpověď na sobotu.
2: Sobotu bude zpočátku polojasno, ráno ojediněle s mlhami. Během dopoledne oblačnosti ubyde a v druhé polovině dne očekáváme jasno nebo skoro jasno. A později večer potom od západu oblačnosti začne opět přibývat. Minima budou kolem 8 stupňů Celsia a při uklidnění větru mohou klesnout až na 4 stupně Celsia. Maximální denní teploty budou kolem 22 stupňů Celsia. A vítr bude slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu, v noci a ráno místy i bez větří a na Českomoravské vrchovině odpoledne přechodně až mírný vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Tolik zářijovo-říjnová předpověď počasí z úst Petra Friebauera. Děkuji, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude onkoložka a hematoložka profesorka Petra Tesařová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: 8 hodin 54 minut, nejvyšší čas opět si tady předat naši rozhlasovou štafetu. Vítám u mikrofonu kolegyni Hanku Šoberovou. Ahoj Hani.
1: Ahoj Adélko, hezké dopoledne, tak nádherně na venku svítí. Možná naši posluchači sedí někde v zahrádce, doufám, že mají puštěné rádio samozřejmě.
0: Ano, a v případě, že ano?
1: Ano, v případě, že ano, tak se dozvědí spoustu zajímavého i dopoledne. Zastavíme se po 9. třeba u čerstvé držitelky titulu Žena Česko-Krumlovská Lucie Stupkové a necháme si poradit, kam ráda vyráží ve svém volném čase. A třeba to bude takový tip pro nás ostatní. Vypravíme se taky na rozhlednu na Mařském vrchu, která letos slaví 90. Pozveme vás, přátelé, na zajímavé kulturní akce po celém kraji. Mluvit budeme o českých dokumentárních filmech, o kominicích v plné podzimní sezóně, anebo o tom, jak si lidé a firmy poradí s rostoucími náklady na dopravu. No a chybět nebudou ani babské rady, tentokrát věnované kaštanům.
0: Výborně, a těch už pomalu, ale jistě začíná přibývat, ano, pod našima nohama.
1: Je to tak, těším se.
0: Hanka Šoberová je vaše, Adéla Jirkalová se loučí a těším se u dnešních písniček pro radost. Naslyšenou.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Ministerstvo financí dnes vyhlásí nejvyšší možnou cenu paliv pro zítřek. Očipované kontejnery pomůžou se snížením množství směsného odpadu ve Vodňanech na Strakonicku. Budějovický kávový týden oslavuje populární nápoj. Dnešek bude slunečný, teploty do 25 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Ministerstvo financí bude od dneška znovu vyhlašovat maximální ceny pohonných hmot na každý den. Stejně jako na jaře bude taky od zítřka snížená spotřební daň z nafty. K regulacím se vláda vrací kvůli vysokým cenám. Nafta se přiblížila hranici 50 korun a benzin je za poslední 4 roky nejdražší. Regulace mají trvat minimálně celý říjen. Vláda chce nově taky uvalit mimořádnou daň na rafinérie. Vodňany na Strakonicku začaly s čipováním nádob na směsný komunální odpad, plasty, papír a bioodpad. Pracovníci je instalují souběžně se svozem odpadu. Čipy umístěné na kontejnerech by městu mohly pomoct se snižováním množství směsného odpadu a zefektivnit systém třídění, řekl organizátor a obchodní konzultant projektů obce jinak Antonín Merhaut.
2: To, co i nadále ten čip umí, tak je to, že umí vysledovat vlastně tu funkci a využití toho systému. Mnohdy se stává to, že ty obce nemají ten systém nastaven tak dobře, tím ty náklady na to odpadové hospodářství stoupá a protože odpady budou rok od roku dražší a dražší, tak i to město se musí postarat o to, aby ten systém byl udržitelný.
0: Budějovický kávový týden vstoupil do Českých Budějovic. Lidé chodí na dílny nebo přednášky o kávě. Akce pak v pátek a v sobotu vyvrcholí budějickým Coffee Festem v areálu výstaviště. Doplňuje organizátor kávového týdne a marketingový manažer turistické oblasti Budějovicko Vojen Smíšek.
3: Což je festival výběrové kávy. Pořádá ho tady parta budějovických baristů. Sejde se tam zhruba 15 českých a slovenských pražíren, jak výběrové, tak té tradiční kávy. Budou tam přednášky, budou tam workshopy a budou tam i takzvané cuppingy kávové, což je taková metoda ochutnávání kávy. Sport.
0: Hokejisté Českých Budějovic prohráli zápas 6. extraligového kola na ledě Pardubic 2-5. Ještě před třetí třetinou byl stav vyrovnaný, ale pak se domácí třikrát prosadili a brali všechny body. Pokračuje útočník Jihočechů Martin Beránek.
4: Po té druhé třetině jsme říkali, že bychom chtěli odvést body, takže škoda, no, bylo to tu nebodovat k tomu. Asi jsme si nevytvořili ten tlak v závěru, to byla trošku škoda, že jsme se tam netlačili víc do té brány, ale jak říkám, oni mají tu kvalitu velkou, takže těžký pro nás.
0: V dalších zápasech Třinec porazil Kladno 6-4, Litvínov přehrál Liberec 5-4 po nájezdech, Mladá Boleslav podlehla Plzni 1-4, Vítkovice vyhrály v Olomouci 4-3 a stejným poměrem porazil Hradec pražskou Spartu.
1: Počasí.
0: Bude jasno až polojasno s vysokou průsvitnou oblačností. Naměříme nejvýše mezi 22 a 25 stupni, na horách 19 až 22. Vítr je na východě kraje mírný, jihovýchodní. Odpoledne může v nárazech dosahovat rychlosti kolem 55 km v hodině. V západní polovině kraje je vítr převážně slabý, jihovýchodní až východní a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: K nehodám došlo v Českých Budějovicích na křižovatce Pražské třídy a U Trojice ve směru do centra a také na křižovatce Greenwaldova a Pabláskova. K nehodě došlo taky na Prachaticku ve Vimperku v části Klášterec. Auto bouralo v Urbinské ulici v Českém Krumlově a dvě auta se střetla na silnici 20 u Hluboké nad Vltavou. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A
5: Ajaj, bourá nám to při středě, přátelé, 9 hodin 4 minuty jihočeské dopoledne startuje a vám přeji. Samozřejmě dobrý dojezd do cíle, pokud jste na silnicích, a jinak pohodový poslech jihočeského dopoledne. Připomínám, že svátek dneska slaví Jeroným, no a poslední zářijové dopoledne je tady a s ním i několik zajímavostí z kalendáře. Poslední zářijový den připomíná Mezinárodní den překladatelů. Právě díky nim si můžete přečíst knížku z druhého konce světa, rozumět zahraničním filmům anebo se domluvit na cestách. Narozeniny dneska slaví herečka Wanda Hübnerová, kterou diváci znají z divadla, filmu i televize, taky zpěvák Pavel Vítek anebo herec Kamil Halbich. A když se řekne 30. září, mnoha lidem se vybaví začátek barevného podzimu. A i když aktuálně si užíváme krásného počasí a babího léta, využijte toho, nabízí se pěkná procházka, než se naplno rozběhne říjen. Dobrý poslech jeho českého dopoledne přeje od mikrofonu Hanka Šoberová.

0: 29. a 30. září si každoročně připomínáme takzvanou Mnichovskou dohodu, tedy dohodu mezi nacistickým Německem, Itálií, Francií a Velkou Británií o postoupení pohraničních území Československa Německu. V souvislosti s tímto obdobím si redaktor Zdeněk Zajíček všiml při prohlížení dobového tisku dvou nenápadných zpráv, které ale pojednávají o jedné situaci. Ta první zpráva vyšla v Jihočeských listech ze 14. září roku 1938. Píše se v ní o pozvánce na letecký den v Plané u Českých Budějovic a o sbírce, kterou mezi sebou uspořádali Jihočeši a doslova po haléřích vybrali na vojenská letadla pro vlastní armádu. Letadlům se tak říkalo poté haléřová letka. Jenomže to dopadlo celé jinak a na to, jak se celá situace vyvíjela, se Zdeněk Zajíček nejprve zeptal historika Jana Ziegelbauera.
1: Finanční sbírka Jižní Čechy armádě je sbírka, kterou v roce 1938 pořádali občané Jižních Čech a jejím cílem bylo složit se na zakoupení jednoho letadla pro československou armádu. Nakonec se těch peněz sešlo tolik, že jich bylo možné zakoupit 6.
2: Abychom zjistili další informace, vydáme se do státního okresního archivu za jeho ředitelem Danielem Kovářem.
3: Tady ještě to 14. září nás v novinách zvou, abychom se dostavili ve velkém počtu obce, spolky, občané. A když se podíváme...
2: Když se podíváme trošku dál, tak já to hledám a nemohu nikde tu zprávu s tím výsledkem najít, protože jsem čekal nějakou velkou reportáž ze slavnostního předávání. Ono to v podstatě celé totiž dopadlo úplně jinak. Už jí máme. Tady je.
3: Takže ta velká sláva spojená s leteckým dnem v Plané se nakonec nekonala. A tady vidíme v novinách v čísle z 21. září zase krátký článeček.
4: V pondělí 19. září 1938 převzal starosta města poslanec dr. Neumann ve vojenské továrně Letov v Praze 6 pozorovacích letadel, které městská rada zakoupila z výnosu sbírky Jižní Čechy armádě. Letadla byla přidělena 2. leteckému pluku TGM a zůstanou u letky, jež je čina v oblasti Českobudějovického kraje.
2: Od této chvíle se ale letadlům, na něž se Jihočeši složili, neřeklo jinak než haléřová letka. Do vzduchu se dostala záhy, ale první společný let bojový nebyl. Ovšem, nepředbíhejme. Co to bylo za stroje? Já jsem slyšel dvě teorie. Buď, že naše letectvo zas až tak moc dobré nebylo, a pak jsem slyšel i názor, že naopak některé ty avie byly naopak vynikající. Ptám se publicisty a historika Jana Ziegelbauera.
1: Tak konkrétně tento stroj, to byl víceméně víceúčelový bombardovací a průzkumní letoun. A jinak co se týče té kvality, tak naše letectvo určitě patřilo k té kvalitnější části evropského letectva. Nicméně vývoj ve světě a i v tom sousedním Německu byl daleko prudší, takže v té době Němci sice měli k dispozici modernější a výkonnější stroje, ale zase na druhou stranu v menších počtech a hlavně prakticky jen u výcvikových cvičných jednotek, které na podzim 1938 ještě nebyli schopni zapojit do nějakého případného boje.
2: Druhá zpráva z tehdejšího tisku praví o tom, že předání se nakonec uskuteční bez účasti veřejnosti. Jaký to mělo asi důvod?
1: Tak to bylo vzhledem k tomu vlastně napětí jak mezinárodnímu, tak vojenskému, kdy už československá armáda postupně mobilizovala už vlastně před tou oficiální mobilizací 23. září a samozřejmě byla tady také obava z nějaké možné špionáže, ke které tady docházelo a podobně. A na druhou stranu ani ty oficiální úřední místa nechtěli příliš provokovat německou stranu, takže těch důvodů bylo samozřejmě více.
2: Jaký byl osud těch letadel tady z českobudějovického letiště dál?
1: Po Mnichovu jednak byla stornována většina vlastně zbrojních objednávek, nejenom u leteckých továren, ale i u ostatních zbrojovek. A ta letadla zůstala uložena v hangárech a po 15. březnu 1939 tedy padla do rukou německé armádě, která pak tady tu výzbroj bohužel s úspěchem použila při tažení do Polska i do Francie.
2: Zdeněk Zajíček, Český rozhlas, České Budějovice.

Ladislav Kolář je muž, který vyměnil život ve světě financí za africkou půdu a vlastní kávovou farmu v Tanzánii. Jak se český podnikatel dostane k pěstování kávy pod africkým sluncem a jak vypadá život mezi jižními Čechami a Afrikou? I o tom bude mluvit náš středeční dopolední host. Poslouchejte po 11. dopolední. K poslechu vás zve Hanka Šoberová.

0: To byly Miraj, písnička Když nemůžeš, tak přidej v jeho českém dopoledni. Už 8 let vybírá porota v rámci modní přehlídky mnoho podob krásy ženu Českokrumlovska. Jde vždycky o ženy, které nominovalo jejich okolí za to, že mimo svoji práci zvládají ještě hodně užitečného. Tentokrát se jí stala zdravotní sestra Českokrumlovské nemocnice Lucie Stupková. Mirce Nezvalové se pro náš pravidelný seriál Místa v srdci svěřila nejen s prvními dojmy, ale také s tipy ve svém okolí, kam se můžete vydat i vy.
1: Místa v srdci.
2: Tak byl to hlavně šok. Už když jsem se dozvěděla tu nominaci do té první trojice, tak jsem měla zrovna noční službu, takže musím říct, že mě to hodně, hodně překvapilo a měla jsem trošku času si na to tak nějak jako zvyknout. Já ty věci, které dělám, jakoby mimo to svý zaměstnání, dělám tak ráda jakoby v tichosti, anonymně, nikde se s tím moc nerozpovídávám a tohle to bylo prostě překvapení, že někdo, vím už kdo mě nominoval.
3: Jaká jsou vaše místa, ta oblíbená, srdcová?
2: Já miluji strašně moc hory. Mám ráda pěší turistiku, takže já ráda utíkám od nějakého stresu do hor. Někdy, když není moc času, tak mi stačí, když vyběhnu, jsem Krumlovačka, jsem rodilá Krumlovačka, jsem patriotka, tak si odběhnu i tam do těch Vyšenských kopců a ráda jdu někdy i sama, nebo tady po Krumlově hodně často sama, třídím si myšlenky, to je pro mě relax. Další relax je pro mě asi, když jsem s rodinou a protože kluci hrajou oba dva synové hokej, tak pro mě relax i to, že můžu být s nima a fandit s nima na tom zimním stadionu, protože tam zase tráví oni nejvíc času. Takže to jsou moje dva takové protipóly.
3: Zdá se tedy, že dost často se pohybujete. Znamená to tedy, že chůze je vaše oblíbená?
2: Ano, ano. Mám radši chůzi než kolo třeba.
3: Každopádně, jak relaxujete? Protože, jak jsem mohla slyšet, přitom, když představovali vaši nominaci, tak vy kromě své práce sestřičky v nemocnici se věnujete i seniorům, třeba v Horní Plané.
2: Pak ráda třeba s manželem jezdím se saunovat. To je takovej relax společný s manželem, takže to úplně vypnu a je to takový odpočinek.
3: Máte ještě nějaký cestovatelský sen, kromě toho, že běháte do těch vašich Vyšenských kopců?
2: To určitě mám. Já jsem zjistila, že spoustu věcí, které bych ještě chtěla stihnout. A se skupinkou lidí podnikáme takové trošku odvážnější už výlety. Loni jsme byli 14 dní v Thajsku, takže si teď říkám, že je čas, abych objevovala takový ty vzdálenější země. Abych pak trošku, až budu už starší, mohla objevovat tady Evropu. Krom toho Českou republiku nikdy nevynecháme v létě, protože vždycky od malička jsme těm klukům ukazovali prostě jakoby různá místa v té České republice, takže to vůbec není, že bych na Českou republiku zanevřela, ale občas si odskočím poznat něco jiného, nějakou jinou zemi, kde se žije úplně jinak.
3: Jako zdravotní sestra toho naběháte hodně, tak to vás pořád ještě baví chodit pěšky?
2: Jo, právě že baví, že je to takový jakoby fakt jako velký relax. Já si myslím, že tak jako dokážu odpočívat určitě doma, že prostě to zvládám. A dokud to tělo bude zvládat a myslím si, že je na to zvyklý, tak to prostě takhle tak jako bude, no. Že nejsem gaučovej typ.
3: Tak to je hezká myšlenka. Ještě mi prozraďte, když byste chtěla někoho pozvat do Českého Krumlova, protože ten už je, řekněme, v úvozovkách hodně turisticky profláknutý, tak kam byste ho pozvala?
2: Já mám ráda místečko a je to vlastně domeček Egona Šíleho. Je to za domem dětí a mládeže a je to nádherný místo. Domeček je krásný, je opravdu takový jako rudej, červený, jsou tam terasy, rostou tam kytky a je strašně hezky udělaný vlastně i s tou synagogou dohromady. To je moje oblíbené místo, kam ty turisti úplně až tak moc jako nejdou. Takže to je třeba pro mě jakoby v Krumlově a pak mám ráda Kleť. Můj manžel je milovník kletě, takže já jsem se to taky celkem naučila vyběhnout si na tu kleť.
3: Říká Lucie Stupková, zdravotní sestra Českokrumlovské nemocnice, která se pyšní úplně nejnověji titulem Žena Českokrumlovska pro rok 2026. Pro Český rozhlas České Budějovice Mirka Nezvalová.
0: No a já snad jenom připomenu, že tuto sobotu vám svá místa v srdci prozradí ředitelka Českobudějovického domu dětí a mládeže Hana Korčáková, která žije v Ledenicích. Díky ní z tamního malého krajského týmu vyrostl jeden z předních českých softballových klubů, který vychovává reprezentanty a pravidelně hraje nejvyšší soutěže. Hana Korčáková je držitelkou letošního titulu Žena Českobudějovicka pro změnu. My si dáme píseň, co na to Don't Worry od Kim Appleby. No, když se podíváme do historie, tak jsou místa, o kterých bychom si možná trochu měli zpozornit, třeba Boleticko, které se během jediného století proměnilo k nepoznání, a právě tam se taky vypravíme v jihočeské vlastivědě, kterou připravil archivář Aleš František Plávek a redaktor Zdeněk Zajíček. Připomeneme právě, že na Boleticku žilo před druhou světovou válkou kolem 7000 lidí, pak přišlo vysídlení, zanikání sídel a nakonec armáda. Jak se z historické krajiny spjaté po staletí se Zlatokorunským klášterem stala jedna z nejméně známých částí jižních Čech? No ostatně, počkejte si.

Tipnete si, který jihočeský region je asi veřejnosti nejméně známý? Prozradíme vám ho v Jihočeské vlastivědě. Jižní Čechy skoro neznámé, i tak by se daly označit některé řídce osídlené a turisticky nezatížené části našeho regionu. Právě k takovým patří Boleticko na Českokrumlovsku, které je spjaté s naší nejstarší historií. Co by korunní statek ho věnoval Přemysl Otakar II. Roku 1263 zlatokorunskému klášteru, a to včetně vesnic Křenov, Kladné, Záhorkov a Kájov. Papež Bonifác IX. Pak v létě roku 1400 připojil ke klášteru i správu boletické farnosti s kostelem svatého Mikuláše, již spravovali zlatokorunští cisterciáci až do svého zrušení v roce 1785. Etnicky převažující německé obyvatelstvo tu od 15. do 18. století zakládalo nová sídla jako Ondřejov, Květnou nebo Strouhy se statky volně roztroušenými po kraji. V oblasti žilo před druhou světovou válkou okolo 7 tisíc obyvatel, jejichž poklidné soužití narušil nástup fašismu a vysidlování. Nejprve Čechů, po válce Němců. Celé území tak nakonec připadlo armádě. Od května 1947 tu vznikal vojenský výcvikový prostor a o 3 roky později vojenský újezd s nejvyšším vrcholem knížecího stolce.

Nemají hollywoodské rozpočty, přesto se české dokumenty dostávají až na Oscary. Tuzemská dokumentární tvorba má navíc stále výraznější ženský hlas. Co teď české autorky natáčejí, tak to si řekneme za malou chviličku, tedy v té druhé půlhodince jihočeského dopoledne. Užívejte, dobrý poslech.

0: Co si budeme povídat, dokumenty nepatří v kinech mezi divácké hity, přesto už po druhé za sebou míří český dokument na Oscary. Letos je to snímek Kdyby se holuby proměnily ve zlato režisérky Pepi Lubojacky, který v prvním týdnu v kinech vidělo přes 5 000 lidí. Je to ale jen jeden z hlasů současné české dokumentaristiky, ve které mají na rozdíl od hrané tvorby výrazné zastoupení ženy. A právě nové filmy těchto autorek nabídne třeba festival v Jihlavě.
1: 15-year-old Barbara Rankova from the Czech Republic.
2: Krasobruslení vypadá na první pohled jako balet na ledě. Za ladnými pohyby ale stojí tvrdý trénink, který začíná často už v útlém věku. Právě ve 4 letech se poprvé postavila na led i Barbora Vránková, kterou v jedné její životní etapě sleduje dokument Znovu vstaň režisérky Elišky Cílkové.
3: Na Barbořině kariéře mě zaujalo především to, že její cesta nebyla přímočará. Když jsme film začínali natáčet, tak jí bylo 15 let, ale před startem na prvním mistrovství Evropy přišly okamžiky, kdy se ten její výkon a výsledky nevyvíjely tak, jak si ona představovala. A já jsem pak dlouho přemýšlela nad tím, kde končí naše očekávání.
2: A právě očekávání hrají v příběhu Barbory důležitou roli. Nejen ta, která si na sebe klade sama, ale také ta, která přichází z jejího nejbližšího okolí.
3: Rodiče do příběhu Barbory samozřejmě patří, také jsme s nimi natáčeli a přiznám se, že některé scény můžou působit na diváka trochu vypjatě. A my jsme vlastně letos v květnu měli kontrolní projekci s rodinou Barbory a s Barborou a já jsem si tak trošku myslela, že rodiče budou chtít některé scény vystříhnout a byla jsem pozitivně překvapená, když sami řekli, že tohle tam můžeme nechat, to jsme prostě my.
2: Už za pár týdnů zamíří do českých kin také film Drazí spoluobčané, režisérky Andrej Culkové. Ta 5 let cestovala po Evropě a sledovala, jak se rodí takzvaná občanská shromáždění. Autorka vycházela ze současné nedůvěry v demokracii a k jejím institucím a zkoumá tak způsob, který mohou být občané do rozhodování o důležitých lokálních otázkách zapojeni přímo.
4: Máš pocit, že demonstruješ a nic se nemění a konečně už chceš vidět nějaký posun k lepšímu.
2: Koprodukci České televize vznikal také dokument s názvem Zasej obojky, sklidíš psy.
5: Udělat někde rap znamenalo prostě zavřít klub.
6: No já jsem to takovej sebestřednej hip-hopper.
2: Dokument režisérky Alice Lackové sleduje proměny kapely VVV, která patřila od 90. let k průkopníkům českého rapu.
7: Máme já vůbec ještě co jako říct? Nebo...
8: No. Můžeš mlčet?
2: Hudební portrét měl teď premiéru na festivalu Finále Plzeň. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
9: Český rozhlas, České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
0: Se začátkem topné sezóny si lidé nechávají zkontrolovat komíny. Jestli to plánujete i vy, nejspíš si budete muset počkat. Třeba komínici ve středních Čechách lidem dávají termín až za 1,5 měsíce. Podrobnosti přidáme ještě před 10. hodinou v jeho českém dopoledni. Teď se ale vrátíme o 44 let nazpět. Právě v roce 1982 vznikla písnička Věry Špinarové Kouzlo bílejch čar. Tady je.

0: Jestli pak víte, proč se říká, že kominík nosí štěstí. Dřív totiž jeho příchod znamenal, že komín je vyčištěný a dům připravený na topnou sezonu, tedy menší riziko požáru, a tak se z kominíka postupně stal symbol štěstí. No a to černé oblečení, tak to má samozřejmě velmi praktický důvod, po práci v komíně se bílé oblékat opravdu nevyplácelo. No právě teď komíníci mají asi nejvytíženější období v roce, komín je nutné zkontrolovat. Minimálně jednou ročně. Majitelé kotlů nebo krbů odborníky často volají na poslední chvíli nebo až když začnou na podzim topit. Čekací doby můžou být až měsíc a půl a navíc mírně vzrostly ceny. S partou kominíků jsme vyrazili do středočeské obce Limuzy.
1: Opatrně po střeše nahoru za panem kominíkem. Teďka jsme u komínu.
2: Štosákový kartáč, průměru 20 na 20.
1: Kominík Aleš Fidler. Takže jdete čistit.
2: Přesně tak, jdem na to.
1: A lítá z toho pěkný nepořádek. Je povinnost pro lidi si každý rok nechat vyčistit komín, nebo si ho mohou čistit sami?
2: Můžou ho čistit i sami, ale ta kontrola je povinná prostě tou odborně způsobilou osobou.
1: Takže no. Každý rok?
2: Každý rok.
1: Ano, jo. Ano, koukám dovnitř, nic tam nevidím, je tam černo.
2: Tak to je úspěch.
1: Vcházíme dovnitř, do domu. Jsou tady kamna na dřevo a vy rozebíráte tu průru.
3: Kouřovod, ano.
1: Kominík Bohuslav Prokop.
3: Tady je krásně vidět vevnitř, jak je zanesený, jak je tam skoro 3 cm vrstva sazí. A komín by se mohl celý prodechtovat a třeba i vyhořet.
1: Začíná topná sezóna, když teďka lidé zavolají, jaká je čekací doba.
3: Dáváme termíny na začátek listopadu.
1: Zvyšovali jste meziročně nějak o nějakých pár procent, nebo je cena stejná jako v loni?
3: V sezóně jsme zdražili o 100 korun.
1: Paní Jiřina z Limus, proč si to necháváte čistit?
4: Protože v tom topíme a v rámci bezpečnosti, aby to fungovalo.
1: Komín v chatě, tedy v obydlí, které není určené k trvalému pobytu, je nutné si nechat vyčistit jednou za 2 roky. Mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora-Flígrová říká, že požárů špatně ošetřených komínů přibývá.
5: V roce 2024 jsme evidovali takových požárů 253, v roce 2025 302 a za tento rok zatím 240.
1: Jednou z nejčastějších příčin vzniku požáru je právě zahoření sazí v komíně. Z Limus ve středočeském kraji, Radek Duchoň, Český rozhlas.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Jihočeský kraj i město Tábor budou platit přeložku silnice mezi Táborem a Slapy. Superdávka má od zítřka nová pravidla. Rozšiřuje se například okruh samoživitelů s lepšími podmínkami na podporu. Sobotním závodem v Jihočeském Chýnově odstartuje cyklokrosová sezóna. Dnešek bude slunečný, naměříme až 25 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Jihočeský kraj dnes spustí stavbu přeložky silnice 2/37 mezi Táborem a Slapy. Zhruba 3,5 kilometru dlouhá vozovka nabídne nové dopravní spojení taky pro cyklisty. Finančně se na stavbě podílejí Jihočeský kraj a město Tábor.
2: Náklady Jihočeského kraje činí 853 milionů korun. Město Tábor do přeložky investuje přes 7 milionů korun a zaplatí za stavbu cyklostezky a jeho osvětlení. Součástí přeložky bude taky 5 mostů, včetně jednoho přes řeku Lužnici. Z Tábora Barbora Klempířová, Český rozhlas.
0: Podmínky pro výplatu superdávky se od zítřka změní. Do okruhu zranitelných domácností budou nově spadat všichni samoživitelé s dětmi do 15 let. Díky tomu budou mít výhodnější výpočet, třeba u podpory na bydlení nebo bonusu na dítě. Nově se taky bude podpora pro všechny žadatele počítat na základě cen bydlení v jednotlivých okresech. Výši podpory podle nových pravidel si můžou lidé ověřit na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí, říká mluvčí rezortu Jakub Slavík.
3: Na webu MPSV je již k dispozici orientační kalkulačka, která umožňuje samostatně provést výpočet podle pravidel platných od 1. října 2026. Samotnou žádost lze následně podat prostřednictvím klientské zóny Jenda nebo asistovaně na úřadu práce.
0: Lidem, kteří už podporu pobírají, ji úřady práce přepočítají automaticky. Nadále ale pro ně platí, že musí dokládat příjmy a výdaje na bydlení každé 3 měsíce. Městský úřad ve Vimperku dnes omezí provoz. Do 12 hodin a 30 minut bude uzavřené pracoviště občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel. Důvodem je školení pracovníků, kteří budou zajišťovat volby. Město o tom informovalo na svém webu. V Krašovicích na Písecku je nová autobusová zastávka. Na návsi ji vybudovala obec Čížová, pod kterou tato místní část spadá. Cestující do Písku tak už nemusí chodit na 1,5 kilometru vzdálenou zastávku u letiště mimo obec. Sport. Domácí cyklokrosová sezóna odstartuje sobotním pohárovým závodem v Jihočeském Chýnově. Mistrovské tituly budou obhajovat Krištof Bažant a Kristýna Zemanová. Reprezentační trenér Michal Bednář věří, že sezóna bude pro české cyklokrosaře úspěšná.
4: Určitě, já jsem optimistický, ale nemyslím si, že to je jakoby subjektivní názor, že se opravdu zakládají na objektivních datech a to jsou výsledky z loňské sezóny, kdy ta Kristýna opravdu třeba byla schopná bojovat, trochu si říct, pravidelně v top 10 na světových pohárech. Máme tady opravdu šikovní holky, jak Luzka Grohová, samozřejmě Bára Bukovská, mistryně světa, Krištof Bažan, za mě velký talent českého cyklokrosu i cyklistiky obecně. Počasí.
0: Bude jasno až polojasno s vysokou průsvitnou oblačností. Naměříme nejvýše mezi 22 a 25 stupni, na horách 19 až 22. Vítr je na východě kraje mírný, jihovýchodní. Odpoledne může v nárazech dosahovat rychlosti kolem 55 km v hodině. V západní polovině kraje bude vítr převážně slabý, jihovýchodní až východní. A biozátěž opět mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Aktuálně nemáme hlášeny žádné dopravní nehody na jihu Čech. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A Jihočeské dopoledne pokračuje krátce po 10. hodině. Hanka Šobrová vám přeje dobrý a ničím nerušený poslech. Co vás čeká v této hodině? Tak třeba už za chvíli vás vezmeme na 90-letou rozhlednu na Mařském vrchu, která ukrývá i kapli a stojí uprostřed Kamenného moře. Pozveme vás taky na večerní koncert, kde se potkají varhany, violončelo a harfa. Přidáme tipy na dnešní kulturní program na jihu Čech, no a v Babských Hradách prozradíme, co všechno se dá podniknout s obyčejnými kaštany. Muzika nemůže chybět. V této hodině třeba Jaroslav Uhlíř, kapela Tým, Anna K., Petr Spálený, Jiří Korn a bude těch interpretů mnohem a mnohem víc, tak zůstaňte.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Já už jsem v úvodu dnešního vysílání zmiňovala, že nám začal měsíc Věží a rozhleden, potrvá až do 28. října. No a tak se náš regionální stopař Petr Kubát vydal na jednu rozhlednu na Prachaticku. Petře, dobré dopoledne a hned se ptám, kam přesně jsi se vypravil?
2: Dobré dopoledne, tak já jsem se vypravil na jednu rozhlednu, která je letos zároveň i jubilantkou. Musím upřesnit, že už jsem na ní byl včera cestou ze Šumavských Stah, kde jsem referoval o místním hřbitově, jsem se potom zastavil na Mařském vrchu za Vimperkem. Tam stojí přesně 90 let netradiční rozhledna. Je totiž spojená s kaplí do jedné stavby. No a její příběh začal už ve 30. letech minulého století. Hlavní postavou byl tehdy František Teplý, kněz, archivář a významný regionální historik, který žil na odpočinku v nedalekých Malenicích. A podle dochovaného vyprávění právě na Mařský vrch vystoupal společně s knězem Janem Pátkem. A právě tam je napadlo, že by na vrcholu mohla stát rozhledna. 24. května roku 1936 se tam potom odehrálo už slavnostní otevření rozhledny a zároveň vysvěcení kaple zasvěcené svatému Václavovi.
1: Petře, v jaké nadmořské výšce rozhledna stojí a co je vidět?
2: Mařský vrch je v nadmořské výšce 907 metrů nad obcí Svatá Máří. Ta samotná rozhledna není samozřejmě žádný obr, jak jsme třeba zvyklí na jiné velké rozhledny, jako je třeba Slabošovka nebo jiné. Je vysoká zhruba 12 metrů, vyhlíkový ochos je asi 8 metrů nad zemí a jak jsem si ověřil, tak dnes už je okolí docela zarostlé, takže není tak ideální výhled, jako byl před těmi 90 lety, ale nabízí se hlavně pohledy směrem na Čkyni, Volyni a na ty okolní Šumavské vrchy. A zajímavé je i samotné místo, na kterém ta stavba stojí. Severozápadní svah Mařského vrchu totiž pokrývá asi 150 metrů dlouhé a 40 metrů široké kamenné moře. To balvanové pole vzniklo přirozeně během čtvrtohor působením mrazu. No a k rozhledně navíc vede pěkná křížová cesta, takže se tady na jednom místě potkávají hned tři věci. Rozhledna, poutní místo a navíc přírodní památka.
1: No a když bychom si jich chtěli během měsíce Věží a rozhleden vyšlápnout. Kdy je otevřena?
2: Tady je velká výhoda, oproti i jiným rozhlednám je volně přístupná po celý rok non-stop a navíc zcela zdarma. Ta pěkná pěší cesta vede z obce Svatá Máří, odkud se dá vystoupat po turistické trase na vrchol. Pokud nechcete absolvovat takhle delší výlet, tak můžete autem dojet až na parkoviště pod televizní vysíláč, který je hned vedle té rozhledny a odsud je to už jenom kousek pěšky.
1: Na Mařský vrch nás pozval regionální stopař Českého rozhlasu České Budějovice Petr Kubát. Díky za to, Petře, a hezký den a naslyšenou.
2: Hezký den.

0: Tipy pro volný čas.
1: Pokud vás před chviličkou nezlákala pozvánka na Mařský vrch, měla bych tu pro vás pár dalších tipů na dnešní den. Pojďte vybírat. V Českých Budějovicích začíná festival nového divadla s názvem Malá inventura. Přehlídku dneska od 19.30 uvede taneční představení Tepi Čar ve výměníku na sídlišti Šumava. Galerie Františka Peterky v Malšicích vystavuje od dneška obrazy, fotky, originální oblečení, tašky anebo čalounění nábytek hned od 4 autorek. Zuzanu Kotisové, Martiny Lálové, Moniky Vodičkové a nebo Hany Peškové. V divadelním klubu v Borovanech dneska od 18 pořádají přednášku o slavném českobudějovickém podnikateli Vojtěchu Lanovi. Pořad připravil Tomáš Hobizal. V kulturním domě ve Veselí nad Lužnicí tam dnes od 19 můžete vidět komedii Služebník. Muzeum ve Volarech od 15 zavírá sezónu představením Kašpárek v pekle v podání divadla Gustav. Manželé Eva a Václav Hudečkovi, ti dneska přijedou do Vodňan. V síni Váši příhody na náměstí Svobody budou od 18 hodin vyprávět o své společné životní cestě, literární tvorbě, knížkách, populární české autorky i o hudbě. No a Sokolovna v Bernarticích, ta dneska od 18 bude patřit charitativní talk show Bezblatní s paracyklistkou Pavlínou Vejvodovou a paracyklistou Jiřím Ješkem. Jak spolu dohromady zní varhany, violončelo a harfa? Na společný koncert těchto tří hudebních nástrojů v Českých Budějovicích v podání velmi příjemných profesionálů vás pozvu hnedka po písničce. Tohle je kapela Tým, Držím ti město. Hezké dopoledne.

0: Společný koncert kapely Bárka s violončelistou Pavlem Barnášem, harfenistkou Ivanou Pokornou a mistrem varhaní improvizace Vladimírem Roubalem na varhany můžete dneska večer slyšet v Dominikánském klášteře v Českých Budějovicích. A já mám právě teď na telefonu Pavla Barnáše, kterému přeji pěkné dopoledne. Vítejte.
1: Krásné dopoledne všem posluchačům Českého rozhlasu České Budějovice přeji.
0: Pavle, je to první společný koncert Dua Bárka s varhaníkem Vladimírem Roubalem, nebo se k sobě vracíte?
1: Vracíme se k sobě již poněkolikáté. S Vláďou Roubalem jsme dlouhodobí kamarádi a je mi velkou ctí, že právě s tímto varhaníkem, který je skvělým improvizátorem, opravdu odborník svého nástroje, se můžeme setkat v Českých Budějovicích, takže v mém rodném kraji.
0: Tak já předpokládám, že znáte akustiku Dominikánského kláštera v Českých Budějovicích. Jak se vám tam hraje?
1: Byli jsme v klášteře již několikrát a dokonce i s Vláďou Roubalem a je to opravdu nádherný prostor, takže moc se těšíme. A dokonce jsme tam pořídili před lety i nahrávku pro televizi jihočeskou, takže máme na to krásné vzpomínky, takže se vracíme opět rádi na toto místo.
0: Tak pojďme lákat na to dnešní vystoupení. Jaké skladby posluchačům zahrajete?
1: Je to výběr z našeho repertoáru. Samozřejmě budou některé věci propojeny a Vláďa Roubal zahraje samozřejmě i svůj. Nechci teďka prozrazovat konkrétní skladby, ale věřím, že

0: koncert v Brondelu na zámku v Jindřichově Hradci, který bude 2. října. 3. října budeme na slavnostech v Borovanech a 4. v Dolním Žďáru u Jindřichova Hradce. Takže takovou projedeme si kouskem jižní Čechy, ale na jih Čechy samozřejmě se opět budeme vracet zase v předvánočním čase.
1: No ano, ale pokud byste chtěli vidět společný koncert kapely Bárka s Pavlem Barnášem, harfenistkou Ivanou Pokornou a mistrem varhaní improvizace Vladimírem Roubalem, tak máte, přátelé, příležitost dneska večer v Dominikánském klášteře v Českých Budějovicích. Začátek, Pavle, 19. Říkám to správně.
0: 19. hodina.
1: A pozval nás Pavel Barnáš. Díky za to a hezký den, naslyšenou.
0: Děkuji, naslyšenou.
1: Tak přátelé, tolik pozvání na dnešní kulturu. Já myslím, že těch pozvánek tady zaznělo mnoho a mnoho, tak já doufám, že se alespoň některá zalíbila. Pokud ne, vůbec nic se neděje, venku je krásně a má být krásně, tak využijte hezkého počasí a můžete se vypravit třeba někam na vycházku. V každém případě buďte někde poblíž Českého rozhlasu České Budějovice. Přinášíme nejen hudbu, která už se třeba právě teď rozehrává, rozeznívá, ale taky informace, zajímavé informace, vysoké ceny benzínu a nafty nutí k úsporám i provozovatele občerstvení s rozvážkou. Na zákazníky je zatím přenášet nechtějí, čekají na účinky vládní regulace. Podrobnosti k tomuto tématu v našem jeho českém dopoledni taky přidáme za chviličku, ale muzika, tak ta je tu v prvé řadě. Užijte si ji.

0: Restaurace i lokální rozvážkové služby na Vysočině řeší vysoké ceny nafty a benzínu. Za litr platí i 50 korun. Od začátku října chce vláda obnovit regulaci marží na pohonných hmotách a sníží i spotřební daň u nafty.
1: Vezeme kyblík stripsu asi tak 2 kilometry od Bystra.
2: Ty krátké pojezdy, to je asi to, kde se spaluje nejvíc
1: benzínu. Mhm. Určitě, tak ty krátké pojezdy, startování, stání v kolonách.
3: Petra z Bystra Vežďáře nad Sázavou jídlo i rozváží.
1: Cena naturalu se pohybuje Vežďáře nad Sázavou kolem 50 korun. A přemýšlíme, jestli to promítneme i do cen. Ale zatím teda čekáme, jestli nedojde k nějaké regulaci a potom se uvidí. Nechceme zbytečně navyšovat těm zákazníkům tu cenu, ještě čekáme.
2: Nějaké způsoby, jak ušetřit na těch pohonných hmotách, jak třeba...
1: Tak snažím se vyhýbat jako těm špičkám, třeba jako je tady to náměstí.
3: Hana Trnková zase připravuje a posílá do okolí Bystřice nad Pernštejnem pizzu.
4: Ani ne, 1 litr. Nějak pod litr, 0,8 snad. Objem. Takže nic moc to nežere, ale jede to.
3: A do téhle doby drahých pohonných hmot se to hodí?
4: Rozvozáci s tím nemůžou moc lítat rychle a tourovat to a zbytečně zvyšovat spotřebu.
3: Ceny pohonných hmot zohlednila i při výběru auta pro druhou pobočku.
4: Měli jsme původně auto na plyn, což byla velká výhoda po několik let a teď jsme tedy volili nízkospotřebové auto. Samozřejmě ne diesel, nic velkého.
5: Myslím si, že jsme byli někde na, abych nelhal, 38-39 korun. Teď jsme vlastně na 50, 10-12 korun.
3: Miloslav Stýbler se svojí rozvážkovou službou hodně využívá pro úsporu paliva místní znalosti hlavy.
5: Dokážeme jezdit efektivně a minimálně jezdíme po prázdnu, takže vlastně ta efektivita nám dělá nižší spotřebu.
3: Regulace cen pohonných hmot v Česku už letos platila od dubna do července. Z Vysočiny Daniel Zach, Český rozhlas.

0: Pražské rady.
1: Kaštan v kapse přináší štěstí. Kaštany v počtu vašeho věku plus jeden navíc se dávají pod postel. Podle dávné tradice tak mají do jara chránit před nachlazením, revmatem a odebrat z těla negativní energii. A což takhle dát si koupeln revma? Tři lžíce nasekaných kaštanů smícháme se smrkovými větvičkami, množství dvě hrsti, přidáme 3 litry vařící vody a necháme hodinku odpočinout. Poté scedíme a poležíme si ve vaně alespoň 20 minut. Pak honem po duchnu a odpočívat. Opakujte tento postup alespoň 5 dnů po sobě. Jedlé kaštany jsou plné vitamínů a důležitých minerálů. Jak na jejich přípravu? Ponořte je nejdříve do studené vody, slupka povolí, kaštany nasáknou vodu a při pečení se tolik nevysuší. Na vypouklé straně nařízněte slupku do kříže, rozložte je na plech a pečte 20 minut v troubě vyhřáté na 200 stupňů.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Ladislav Kolář je muž, který vyměnil život ve světě financí za africkou půdu a vlastní kávovou farmu v Tanzánii. Jak se český podnikatel dostane k pěstování kávy pod africkým sluncem a jak vypadá život mezi jižními Čechami a Afrikou? I o tom bude mluvit náš středeční dopolední host. Poslouchejte po 11. dopolední. K poslechu vás zve Hanka Šoberová.

0: Je 11 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Představení spojující tanec, živou hudbu a kresbu zahájí Českobudějovický festival nového divadla Malá inventura. Očipované kontejnery pomůžou se snížením množství směsného odpadu ve Vodňanech na Strakonicku. Policejní inspekce na Slovensku prověřuje postup před včerejším útokem ve škole. Středa bude slunečná, teploty do 25 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Festival nového divadla Malá inventura začíná dnes v Českých Budějovicích. Po druhého pořádá Jihočeské divadlo. Festival až do 15. listopadu nabídne setkání, která propojí současný tanec, autorské divadlo, loutky, hudbu i inscenace.
2: Festival dnes otevře pohybové představení Tepičar Rough Dance Company. Tanec se v ní setkává s živou hudbou Sáry Vondráškové a kresbou výtvarníka Lukáše Musila. Pohyb, zvuk a výtvarná stopa společně vytváří krajinu, která vzniká přímo před očima diváků. Představení začne ve výměníku ve 20 hodin a 30 minut. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
0: Vodňany na Strakonicku začaly s čipováním nádob na směsný komunální odpad, plasty, papír a bioodpad. Pracovníci je instalují souběžně se zvozem odpadu. Čipy umístěné na kontejnerech by městu mohly pomoct se snižováním množství směsného odpadu a zefektivnit systém třídění, řekl organizátor a obchodní konzultant projektů Obce jinak Antonín Merhaut.
3: To, co i nadále ten čip umí, tak je to, že umí vysledovat vlastně tu funkci a využití toho systému. Mnohdy se stává to, že ty obce nemají ten systém nastaven tak dobře, tím ty náklady na to odpadové hospodářství stoupá a protože odpady budou rok od roku dražší a dražší, tak i to město se musí postarat o to, aby ten systém byl udržitelný.
0: Slovenská policejní inspekce prověřuje, jak policisté postupovali po trestním oznámení ze základní školy ve Staškově. Informuje o tom agentura TASR. Škola oznámení podala už ve čtvrtek, tedy 5 dní před tím, než tam 13-letý žák nožem napadl spolužačku a dvě učitelky. Jedna z nich zemřela. Chlapec měl prý problémy s chováním už dřív. Ministr školství Tomáš Drakr potvrdil, že se ve škole v pátek stal blíže nespecifikovaný incident a na místě byly i psychologové. Jestli to souviselo s pozdějším útokem, neuvedl. Policie 13-letého chlapce po útoku zadržela a stíhá ho pro obzvlášť závažný zločin úkladné vraždy. Motiv zatím není jasný. Sport. Hokejisté Českých Budějovic prohráli zápas 6. extraligového kola na ledě Pardubic 2-5. Ještě před třetí třetinou byl stav vyrovnaný, ale pak se domácí třikrát prosadili a brali všechny body. Pokračuje útočník Jihočechů Martin Beránek.
4: Po té druhé třetině jsme říkali, že bychom chtěli odvést body, takže škoda, no, bylo to tu nebodovat k tomu. Asi jsme si nevytvořili ten tlak v závěru, to byla trošku škoda, že jsme se tam netlačili víc do té brány, ale jak říkám, oni mají tu kvalitu velkou, takže těžký pro nás.
0: V dalších zápasech Třinec porazil Kladno 6-4, Litvínov přehrál Liberec 5-4 po nájezdech. Mladá Boleslav podlehla Plzni 1-4, Vítkovice vyhráli v Olomouci 4-3 a stejným poměrem porazil Hradec pražskou Spartu. Počasí. Bude jasno až polojasno s vysokou průsvitnou oblačností. Naměříme nejvýše mezi 22 a 25 stupni, na horách 19 až 22. Vítr je na východě kraje mírný jihovýchodní, odpoledne může v nárazech dosahovat rychlosti kolem 55 km v hodině. V západní polovině kraje bude vítr převážně slabý, jihovýchodní až východní a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Pozorněte v obci Lásenice na Jindřichohradecku, na silnici může bránit v provozu beton. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Krásné dopoledne, přátelé. Někteří lidé sní o Africe celý život, jiní se tam vydají na dovolenou a už se nechtějí vrátit ke svému původnímu způsobu života. A to je i příběh našeho dnešního hosta. Ladislav Kolář z Jindřichohradecka před lety opustil svět financí a začal budovat vlastní kávovou farmu v Tanzánii. Dneska střídavě žije mezi jižními Čechami a Afrikou a jeho káva putuje z vlastní farmy až do šálků českých zákazníků. A setkáme se s ním už za malou chvilku. Tak zůstaňte.
1: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Tak dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice přijel z velké dálky, i když momentálně se nachází v České republice, jak už jsem v úvodu zmiňovala. Někdo o Africe sní celý život, jiný se tam dojede na dovolenou a ve finále už se ani nechce vrátit zpátky. No a to zřejmě bude případ mého dnešního dopoledního hosta, kterým je pan Ladislav Kolář z Jindřichohradecka. Pane Koláři, vítejte, hezké dopoledne.
2: Dobrý den, zdravím posluchače Českého rozhlasu.
1: Než se dostaneme k tomu vašemu příběhu, tak běžnou praxí u nás v rozhlase je, že hosty po příchodu vítáme samozřejmě vlídným slovem a k tomu nabídneme ještě kávu nebo čaj. Využil jste nabídky?
2: Ano, ano, využil jsem. Měl jsem kávičku, měl jsem i vodu, nebo mám vodu. A bez jakýchkoliv problémů.
1: Vy jste pěstitelem kávy a já se ptám z toho důvodu, jestli třeba nepohrdnete kávou, nebo když někam přijdete třeba k nějaké starší generaci, k prarodičům, může se stát, že vám nabídnou třeba i rozpustnou kávu, protože jsou na to zvyklí. Odmítnete anebo si dáte?
2: To je pravda, co říkáte, ale rozpustnou doopravdy nepiju, ale turečka si dám. Nemám s tím problém. Ono upřímně, já říkám jednu věc, já jsem farmář a já to dělám tak, že buď mi to chutná, nebo mi to nechutná. Takže když mi to chutná, tak si to dám.
1: Pijete ji s mlékem anebo bez?
2: Upřímně většinou piju malinkatý kávičky, ale občas si dám třeba i kapučino. Nemám doopravdy problém.
1: Měl jste vždycky kávu rád?
2: No, upřímně, úplně jsem to nikdy nepil, nebo kdysi, když řeknu 20-30 let zpátky, tak jsem pil kávu jenom takovej jako občas a dělal jsem si z toho kakao. Hodně mlíka, hodně cukru, aby to chutnalo. Mm-hmm. Ale už jsem se, myslím, propil do nějaký fáze a dneska už je to doopravdy o té kvalitě. Jo, ale rád ochutnávám všude možně po kavárnách, nemám problém. Co teda mě moc nechutná, tak to jsou takový ty italský tmavý, řeknu, kafe. Ono je to i ze dvou důvodů, ono je to dosti škodlivý pro tělo. Ono se to tolik jako neví, anebo nepropaguje, ale bohužel je to tak. Ale zase v té chuti je potom strašně velký rozdíl, protože když máte tmavě pražený, spálený kafe, tak tam už nemáte žádnou chuť. Já, když to říkám mými slovy, to si můžete doopravdy nastouhat briketu, co to píte, a je to chuťově stejný.
1: A to je případ právě té italské kávy, jak jste říkal, že je tmavě pražená, nebo v čem není ta káva zdravá?
2: Ano, ano, tedy ten styl jakoby italský tmavý kávy je, že v té kávě už nejsou takový ty ovocný chutě, protože doopravdy tou teplotou se to spálí, jo. Ale zase, já říkám, 100 lidí 100 chutí. To, co chutná mě, nemusí chutnat všem. To zase jako doopravdy jsme, řeknu na jednu stranu, jsem rád za každou novou chuť, ať nemůže to být všechno stejný, to nejde, to nejde. A jsou lidi, že mají rádi tmavou italskou kávu, tak jako proč by si neměli dávat zase?
1: Pojďme se dostat k tomu vašemu tanzánskému příběhu. Jak se člověk z Evropy, ze střední Evropy dostane do Tanzánie? Bylo to skutečně počátek, samý počátek byl na té dovolené?
2: Ano, bylo to tak. Jel jsem na dovolenou a když jsem to tam viděl, tak jsem se doopravdy zamiloval do té krajiny a do té pohodové mentality, protože jak jsem dělal ve financích, měl jsem makléřskou společnost a upřímně fungoval jsem úplně pod jiným tempem. A vždycky dovolený jsem měl, já jsem tomu vždycky říkal, jako průplach hlavy, protože jsem zahodil diář a telefon a fungoval jsem úplně jinak. A když jsem to tam viděl, tak jsem řekl, že to takhle by jsem chtěl žít. Ale ještě trošku tomu předcházelo něco, Byla to taková, řeknu, špatná událost v naší rodině. Zemřel mi otec v nedožitých 56 let a tam jsem pochopil, že peníze nemají cenu. Že se ve finále honíme, ale život utíká úplně jinak. Takže to byl vlastně hlavní spouštěč, proč jsem i jako hledal něco jiného.
1: Ano, mám úplně husí kůži. To jsou takové ty události. Skutečně se říká všechno zlé pro něco dobré. Před kolika lety jste vlastně tedy odjel do té Tanzánie na zmiňovanou dovolenou?
2: Byl jsem tam úplně poprvé v roce 2011, v březnu.
1: 2011. A tam jste ale hned nezůstal na první dobrou.
2: Ne. Nezůstal jsem. Byli jsme tam měsíc, prostě jsme projížděli Tanzánii a já teda jsem si mezi tím už dělal takový moje malý business plány, protože mně se líbila ta krajina. Úplně nejvíc se mi líbilo kakao, ale kakao má velice dlouhý proces a škůdce a prostě mnoho věcí, se kterýma jsem jakoby nechtěl mít jakoby dlouhodobě něco, a takže druhý bylo kafe. A kafe jsem si potom ve finále zamiloval, protože dneska piju hodně kávy, mám rád kávu a hlavně to vypěstování je velice zajímavý.
1: Už při té vaší první cestě měsíční jste věděl, že se tam vrátíte,
2: ano,
1: a že se budete věnovat pěstování kávy. K tomu jste dospěl při té, ano, první cestě.
2: Ano. U jezera Malawi jsem říkal tím mým, řeknu, kamarádům, že tohle je moje cesta, že to tak prostě vidím, cítím se tady strašně příjemně, takže do toho půjdu. Takže jsem po návratu začal dělat kroky. Když jsem řekl kolegům, že chci vyplatit z firmy, tak mi volali psychiatra, jako, jestli jsem se nezbláznil, jako, že to nejde. Prostě 60 lidí za mnou a prostě nejde. Takže jsme se domluvili, že ano, jde to, chtěl jsem to, tam jsem se rozhodnul na té cestě a káva z jednoho důvodu, rád jsem jí pil a hlavně jsem v horách a miluju hory, takže túry po horách byla můj takový druhý relax, takže jsem si to vzal jakoby jednou cestou dvě věci a začal jsem vlastně schánět pozemky přes toho kluka, který nás tam prováděl. Takže jsme si dál psali, začali jsme řešit pozemky, já začal si dávat informace doopravdy takového charakteru, jakou tam mají inflaci, kdy tam byly nějaký rozbroje, politická, řeknu, nějaká usedlost, jestli je to stálý, nestálý, protože ty africké země jsou, řeknu, nevyspytatelné. Taky jsem neměl informace jako v tomhle rozsahu, protože jsem ten záměr neměl, takže jsem si de facto dva měsíce intenzivně scháněl všechny podklady, které jsem chtěl. Nějak jsem si to začal počítat, propočítávat a vytvořil jsem si první business plán na 10 let a mezi tím jsme scháněli pozemky a v listopad nebo v září jsme sehnali první pozemky.
1: To bylo všechno na dálku pořád ještě.
2: Ano, tohle bylo všechno na dálku. Takže když nám ten klučina jakoby mávnul, že má kontakt, má, sehnal nějaký pozemky, tak jsme skočili do letadla ještě s jedním kolegou a jeli jsme se podívat na pozemky.
1: Co na to všechno říkala vaše rodina?
2: No, když bych měl být upřímnej, tak to ani nemůžu říct to slovo, ale že jsem se úplně zbláznil, když to vemu v kostce.
1: Tak ty měl jste ženu, děti?
2: Měl, ano. Já teda byl v té době rozvedený, asi už 6 let. Mám dceru, dneska už je to, řeknu, velká dcera, už jsem ve finále dědek, takový mladší dědek, ale jsem za to rád. A všechno, ano, všechno mělo takový, řeknu, trošku následky, ano, protože jsem v Africe trávil více času než v Čechách. Ty začátky jsou vždycky nejhorší, ale doopravdy jsme to ustáli. Když to říkám, přežili jsme to, takže dobrý, dneska už jsme v úplně jiné fázi, takže pomalu budujeme a daleko víc se jakoby zžíváme s těma místníma. Dneska už jsem tam upřímně jak doma. Když bych řekl, že když jsme začínali a chtěli jsme v té vesnici nějaký domeček na pronájem, aby jsme nejezdili denně 30 kilometrů na motorce tam a zpátky na hotel, tak to nebylo možné. Dneska můžu říct, že když zaťukám na jakýkoliv domek v těch třech vesnicích, co k nám chodí pracovat, klidně o půlnoci, tak se vystěhujou, nechají mě tam přespat a prostě mě ve finále ještě budou hlídat, jo, aby se mi něco nestalo.
1: Je to taková povaha místních obyvatel, anebo jste si tam vybudoval tak dobré jméno?
2: Je to tím, že jsme si vybudovali dobré jméno. Protože díky mně, když to řeknu trošku s nadsázkou, tak díky mně jsem tam vybudoval 3 třídy pro 600 dětí, sponzoruju tam školu. S nima doopravdy stavím, dřív jsem měl teda 2 školy, ta jedna už si ji vlastně vzal pod sebe stát, takže na jednu stranu dobrý, dneska už mám jenom 1 školu, ale pracujeme o to intenzivněji. Učil jsem je tam trošku finanční gramotnosti. Já třeba jsem dneska strašně rád, že my jsme vypláceli každý den. Dneska naši zaměstnanci jsou na měsíční, mají jednou za měsíc výplatu. To je řeknu 10 let práce. Z týdenní na 2 týdenní, potom bylo 3 týdenní a dneska už jedeme v měsíčním režimu. To je úplně úžasný.
1: Tam je tady běžný systém vyplácet každý den.
2: Každý den. Každý den večer. Po práci to, co udělali, dostali zaplaceno.
1: Jak jste se pomaličku propracovali k tomu, že je to jednou měsíčně? Na čem to vlastně závisí, že ti lidé už si polepší tak dalece, že nejsou závislí korunu od koruny, ale že už se zajistí na ten měsíc dopředu?
2: Je to tak, že když jsme se prostě bavili, já jsem je třeba učil, protože oni doopravdy žijou teď. Máme teď peníze, takže si je užijem. To, co bude zítra, je až zítra. Takže doopravdy těch našich, řeknu, 20 stálých kmenových, jsem se s nima i jakoby učil, bavil jsem se s nima po práci, že prostě vždycky všechno utratí, že by si měli dát třeba jenom 5-10%, jim to musím říct, v jaký částce si to musí dát bokem a ať si to zkusí. Každý den si to dát bokem a jednou za týden se podívat, kolik tam mají. Když to řeknu, odkládá to do hrnečku, jo? Prostě my jsme to měli taky doma, měli jsme tak prostě hrnečky, poličky.
1: Kopičky.
2: A k obálky. Takže s nima jsem takhle ve finále pracoval 10 let, než se dostali na tohleto. Potom třeba naši zaměstnanci mají jednu velkou výhodu, že každý čtvrtek k nám do vsi jezdí doktor. A prostě naši zaměstnanci, jako náš zaměstnanec a jeho rodina, to mají placený. Ale i místní okolní můžou chodit a navštěvovat toho doktora. Ono dneska ten doktor by tam nejlépe byl 2 dny, ale zatím teda nemáme kapacitu, nebo ten doktor kapacitu, protože k nám jezdí z jedné velké nemocnice, kde taky má strašně moc práce. Takže já jsem rád, že ten jeden den drží a přijede v 6 hodin ráno, od 7 hodin ordinuje do 7 do večera. Doopravdy jede jak na běžícím pásu, jo.
1: Za každou druhou vaší větou mě napadá nějaká otázka, kterou bych ráda položila. Je to opravdu široké téma. My se k některým těm otázkám samozřejmě dostaneme za malou chviličku po písničce. Dej si

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Naším dnešním dopoledním hostem je Ladislav Kolář, zakladatel projektu Kolda Café nebo Kolda Coffee, ale my ještě budeme pokračovat a navazovat na to povídání, kterým jsme začali. Tak vy jste se vydal do Tanzánie z České republiky, na dálku jste obstaral nějaký ten pozemek, ale pěstování kávy to není taky snadná záležitost. Vy jste byl ekonomem, to znamená úředník. Najednou jste se pustil do takovéhle praktické záležitosti. Pěstoval jste kávu od semínka nebo jste si pořídil nějaké rostlinky? Jak to bylo?
2: Ano, bylo to tak, že jsme o pěstování kávy nevěděli vůbec nic. Takže všechno samouk, pokus omyl a co teda, tak jsme koupili sazeničky. A upřímně, to byla první zase, nás vometli místní, je to tak, než člověk se naučí v tom chodit, takže vždycky jsme měli všechno dvakrát dražší nebo daleko menší sazenice, to tak prostě je. Ale ano, koupili jsme sazenice z výzkumního ústavu, já teda vždycky kupuji z výzkumního ústavu, protože chceme mít dobrou genetiku, co se týče kávy a... Bylo to začátky, upřímně, byl velký mazec. Já to dneska říkám, že 90% lidí by to absolutně nedalo.
1: Od zasazení do první sklizně, jak dlouho to trvá?
2: Tak, to je krásná otázka a na tu vždycky odpovídám, že když to umíte, tak 3 roky. A když jste ve fázi jako my, tak 7. Protože on ten stromeček roste. Ale my jsme chtěli zavlažovat, takže jsme hnojili pěkně hnojem, to, co bylo potřeba, jsme dělali. No jo, ale my jsme začali zavlažovat, vybudovali jsme rybník, začali jsme zavlažovat a došla nám voda. Ale že ta sazenice dostane třeba šok, stres a na 2 roky se zastaví, to jsme vůbec nevěděli, takovýhle věci. Takže už dneska jsme úplně jinde, takže už dneska vím, že je lepší nezavlažovat, než to nezavlažovat. A další věci, ale hlavně termiti, že vám to dokážou zlikvidovat. My jsme netušili, že vlastně termit, vlastně my, když jsme čistili pozemky, tak to, tam bylo jenom křoví, žádný velký stromy. No jo, ale tam bylo takový to mikroklima pro ty termity. No a když jim vememe vlastně to, co oni, řeknu, žerou, nebo vlastně nosí to dolů do hnízda pro houbu, kterou oni mají a s tý potom žijou, no tak museli nám vzít kafe, že jo? Takže nám vlastně ostříhali všechny stromečky. A když jsem se vrátil po 3 týdnech zpátky, mě se zlomily kolena, chtěl jsem tam brečet, mám to není možný jako. Jenom samotný tyčky, chudinky tam prostě stály. Takže jako správce zase říkal, hele, to obroste, buď v klidu. No, vždycky, když říkají žádný problém, tak já vím, že je to velký problém. Jo. Takže je to vždycky o tom, připravit se na určitý problémy. No.
1: Na jak velkém políčku jste začínali a na jak velkém hospodaříte dneska?
2: No, začínali jsme na 20

0: Děláme to tradičním způsobem, protože my nejsme takový farmy jako v Brazílii, že tam najede kombajn, dělají to kombajnem. U nás to neexistuje, jak jsme vysoko v horách, proto máme tu výběrovou kávu díky ty výšce a tomu stylu pěstování a zpracování. A děláme doopravdy všechno ručně. Takže my máme motyky, něco tak jmenuje se to vum, je to takovej trojzubec, když to říkám, tím se okopává, provzdušňuje hlína a máme takový větší motyky a prostě nůžky na prostřihávání, ale všechno ručně. Takže doopravdy všechno vozíme ručně, nosíme ručně, prostě bez lidského faktoru tam neuděláme vůbec nic.
1: Dámy, pánové, kdo převažuje mezi vašimi zaměstnanci?
0: Dneska převažují dámy, protože máme to jakoby rozdělený, že těžší práci dělají pánové, lehčí dělají ženy. Trošku jsem to tam, řeknu, přizpůsobil evropskému standardu. To taky nebylo jednoduchý, protože jsme v částečně muslimské zemi. Takže to bylo velice zajímavý, ale zvládli jsme to.
1: V jakém smyslu jste přizpůsobil ty podmínky Evropě?
0: No, já jsem totiž udělal takovou potom velkou čistku, když bych to vzal, a vlastně jsem se, nebo můj správce šel do důchodu, protože byl starší, a dneska mám správcovou, je jí 35 let a je muslimka. A je to žena, a žena, když má vydávat rozkazy pro muže, to je velice zajímavá situace, takže tohle mi trvalo 3 roky, protože když jsme tohle, ten přechod udělali, tak jsme chodili všude na úřady, že tohle je moje ředitelka a když tam nejsem já, tak tam bude ona. Ale všude jsou pánové, takže zase s ní nechtějí jednat. Takže tohle bylo doopravdy, to trvalo delší dobu, než si všude zvykli, že je to moje pravá ruka, když tam nejsem. A na farmě taky, ty pánové prostě, než si zvykli, že mladá holka, což tam jsou třeba 50-letých pánové, prostě jim řekne, co má dělat, jo. Takže tohle bylo fakt zajímavý. My jsme po ránu vždycky měli pracovní kol, takže jsme se sešli, já jsem přes WhatsApp přesně, jsme si udělali, aby mě viděli. Každý ráno, odpoledne, co budou dělat, kdo to bude dělat, takže já jsem musel vyjmenovat. No, velice zajímavý, když tam nejsem, tak takhle jsme fungovali na dálku. Dneska už to funguje úplně automaticky, takže jsem za to strašně rád, že jsme si to tam i vysvětlili. To jsme měli pracovní meetingy, že když jsem přilítnul, tak co bylo první, všichni mě chtěli strašně vidět, to je jasný, ale prostě si to vysvětlit, že to tak prostě je a pomalinku je jakoby předělávat, že ta žena jim prostě poroučí. Jo.
1: Jakou pracovní dobu mají vaši zaměstnanci a jak to mají třeba s dovolenou?
0: Mhm. Dovolenou nemáme, fungujeme dneska. Všechno máme úkolem, protože ty začátky byly hodinovka. Oni si strašně rádi povídají a potom málo dělají. Jo, takže my jsme to potřebovali nějakým způsobem, nebo já jsem si to postavil podle obrazu svého, takže jsem s nima doopravdy každý den pracoval. Do dneška, když přijedu, tak prostě s nima pracuju, opravuju, rozbitej agregát, takže rozeberu motor, prostě s nima funguju. Já jsem asi jedinej, řeknu, boss, šéf, který prostě s nima normálně pracuje.
1: Kolik chodí do práce a do kolika pracují?
0: Chodí na 8 hodinu a končí ve 4 hodiny odpoledne.
1: Ono v Tanzánii je taky to podnebí různé, jsou tam období sucha, období dešťů, třeba v období dešťů chodí se stále do práce, chodí za každého počasí.
0: Každý den a když začne pršet, tak se prostě schováme, máme vybudovaný přístřešky, protože on vždycky přijde dešť, na hodinku zaprší a pak zase je

0: 2-3 hodiny, je krásně. Takže jsme to k tomu i přizpůsobili, mají takový malý, řeknu přístřešky, malý domečky, kam se dokážou schovat, takže není problém v tomhle, ale přesně jak jste řekla, je období sucha a dešťů, takže doopravdy za obě dvě sezony se doopravdy pracuje, protože ta květina prostě roste, potřebuje okopávat a když začne u deště, roste tráva. Je to jak tady u nás, dokážete si představit 30 stupňů a furt prší a prostě to hnojivo tam musí být, aby to rostlo. Takže my všechno okopáváme, máme takový ruční sekačky, sekáme trávu, necháváme ji ležet, prostě děláme si takovou svůj humus prostě okolo řeknu rostlin, já tomu říkám kytky, prostě snažíme se, aby jsme měli takovou svoji mikroflóru.
1: Potom je období sklizně, potřebujete třeba víc brigádníků, ano, nějakých najímáte?
0: Okolo sklizně je to červen až konec srpna a to máme kolem 200 lidí každý den, protože my jak máme závlahu, tak si dokážeme naplánovat to sklízení na etapy, protože dneska už máme 96 tisíc rostlin, takže doopravdy už se musí plánovat, máme farmu rozdělenou na 28 takových jakoby bloků a postupně si zavlažujeme a dokážeme si tu rostlinu zbudit, nastartovat jí, takže musí mít vodu, hnojivo a tím pádem se zase začíná nám určitý datumy sklízet. Protože k tomu, k té kávě, ten sběrač je třikrát, to je minimum.
1: Výborně, tak já jsem v podstatě zapomněla našim posluchačům pomalu i hrát, jak jsem se zaposlouchala do toho vašeho povídání a snad mi to pro tentokrát odpustí, písničku pustíme za malou chvilku, ale ještě vy kávu tedy pěstujete, sklidíte a co s ní dál, sami si ji zpracováváte, pražíte, distribuujete, to všechno děláte, ano, u vás?
0: A ne všechno u nás si na první krok na farmě zpracujeme, děláme celkově 3 metody zpracování, ale všechny končí potom ve mlýně, kde nám to musí vymlít z pergamenu a z košilky, protože káva má 3 obaly na sobě, takže my dokážeme ten první, řeknu, sundat, ale ty další 2 ne. Na to máme mlýn, který je na to specializovaný a rozstřídí nám to podle velikostí a naváží nám žoky po 60 kilech a pak si je transportujeme do Evropy k nám, do Čech a tady je potom pražíme. Pražíme na 2 místech u nás v Čechách, takže aby jsme to měli rozdělený.
1: Tak v podstatě se z vás stal takový kávový odborník. Říkal jste, že před 30 lety jste pil ani ne kávu, jako spíše takové kakao z kávy. Dneska už považujete se za odborníka přes kávu?
0: No, to je takový silnější slovo. Já furt říkám, že jsem farmář. Jako ano, kaptuju s nima, vím o tom dneska už hodně, doopravdy, co tam mám cítit, tak to tam hledám, ty chutě. Znám lidi, co jsou, řeknu, vysoce, řeknu, proslulí, co dělají cup test, něco jako someliéři ve víně, tak tohle je v kávě. Ale doopravdy já furt říkám jednu věc, nepovažuju se za odborníka, protože odborník si myslím, že je málo kdo. A já to spíš mám všechno z praxe, já mám rád praxi, než si to vyčtu a potom dělám takový hlubokosáhlý přednášky o tom. Ne, já to mám z praxe. Takže rozeznám kávu doopravdy, myslím, že dneska už dobře. Dneska už jsem i ve fázi, že když kouknu na kávový zrna, na vypražený, tak poznám svoje. Mm-hmm. To poznám. Ale poznám i chutě a proto i rád prostě ochutnávám od okolních nebo od jiných prostě pražičů kávu. je to, každý pražíme jinak, protože tím pražením si uděláme různý chutě. Hmm. Máme jedno zrní, říkám, a strašně moc chutí.
1: Kolik času z roku trávíte v Tanzánii a kolik v České republice, potažmo v jižních Čechách?
0: Dneska už to mám, řeknu, dosti snadné, takže jsem kolem 5-6 měsíců max v Tanzánii a zbytek roku jsem tady, takže půl na půl zhruba.
1: A máte to tak, že když jste tady, už se za chviličku začínáte těšit do Tanzánie a zase když jste v Tanzánii, těšíte se domů?
0: Mám, přesně tak to mám. No.
1: Kde žijete tady u nás v České republice?
0: Já žiju v Lásenici, je to 6 nebo 10 kilometrů od Jindřichova Hradce. Mm-hmm. A tam máme takový zázemíčko a momentálně jakoby přemýšlíme, že budeme mít svoji pražírnu, protože doopravdy je to nákladný, protože v té kvalitě, v čem bych to chtěl dělat, protože ta technologie a ty prostory jsou náročnější, takže to teďkom pomalinku dáváme dohromady a během příštího roku bychom chtěli mít úplně svoji pražírnu.
1: Ještě k lidem žijícím v Tanzánii, podařilo se vám trošičku odhalit charakter těch lidí, povahu těch lidí? Já, když jsem si hledala, co je typické pro Tanzánii, tak jsem dohledala samozřejmě divoká příroda, nejvyšší hora Afriky, exotický ostrov Zanzibar a pohodové životní tempo. To mě moc zaujalo. Souhlasíte s tím?
0: Ano, ano. Já to říkám takhle, že oni mají ten čas a my máme ty hodinky. A já jsem, nebo snažím se mít ty hodinky. Pardon, mít ten čas, protože oni ten čas neřeší. My podle těch hodinek se řídíme a máme to prostě nalajnovaný, ty schůzky, ten životní cyklus tady.
1: Dá se říct, že i díky této vaší životní zkušenosti si dokážete trošku víc užívat a vážit života?
0: Ano, rozhodně. Rozhodně, protože já říkám jednu věc, všichni by měli jet do takovýhle rozvojových zemí a být tam 14 dní mezi těma místníma. Pak když přijedete, tak jenom ten luxus, tu teplou vodu v té sprše, to už je jako takovej high levelíček, že si nemusíte tu vodu přinést. Máte, jdete do obchoďáku a tam je stovky produktů. To tam neexistuje.
1: Chtějí po vás zaměstnanci třeba něco dovést z České republiky, když tam jedete? Co
0: ano,
1: mají rádi?
0: Ano, vozím jim většinou salámy. To mají strašně rádi, protože to tam neznají, takže salámy. Vozím jim třeba vaječný likér. Takže když přijedu, tak třeba vezu 3 litry vaječního likéru, takže zaměstnanci ráno dáme nástup, každému dám malýho panáčka, prostě to vypijem a jdeme pracovat.
1: Říká Ladislav Kolář, náš dnešní dopolední host, se kterým by se dalo hodiny povídat o kávě, o životě. Náš čas se naplnil. Já vám, pane Koláři, děkuji za to, že jste si udělal na nás čas. Přeji vám, ať se vám daří, ať se daří vaší farmě, vašim zaměstnancům a ať jste šťastný. Mějte se hezky.
0: Děkujeme moc. Děkujeme a pěkný den.
2: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Je středa 30. září, rovný měsíc, už chodí školáci po letních prázdninách opět do školy. O škole a také o známkách bude i dnešní rozhlasový sloupek. Připravil ho Ivan Mls.
1: Rozhlasový sloupek. Dnešní prvňáci, kteří nedávno nastoupili do školy, si to možná ještě neuvědomují, ale jsou už teď něčím výjimeční. Jsou totiž úplně posledními prvňáky, kteří dostanou vysvědčení s opravdovými známkami. Jejich nástupci se už nebudou moci chlubit babičkám a dědečkům jedničkami či dvojkami, žádat přimhouření oka nad trojkami či krčit rameny nad čtyřkami. Od příštího školního roku totiž čeká prvňáky pouze slovní hodnocení. Místo strohého číselného ocenění schopností či neschopností v daném předmětu, tak přijde na řadu květnatý slovní popis, z něhož si čtenář musí teprve vydedukovat, jak na tom asi tak dotyčné dítě je. Babičky a dědečkové současných prvňáčků se tak mohou tetelit blahem, že je tahle razantní změna v hodnocení vnoučat ještě mine a v pololetí či na konci školního roku na první pohled ještě uvidí, jak na tom prvňák je a patřičně ho pochválí a ocení. O něm budoucím prvňáčkům opravdu nezávidím. Ti současní se ještě budou moci pochlubit jedničkami či dvojkami a mít to jako motivaci. Jejich následovníci dostanou vysvědčení s textem, který možná sami bez pomoci ani nedokážou přelouskat, natož usoudit, jak na tom v porovnání se spolužáky jsou. Taky dobře, trojkaři a čtyřkaři nebudou závidět jedničkářům a dvojkařům a ti druzí se zase nebudou vyvyšovat nad ty první. Trochu přeháním, samozřejmě. Ale na druhou stranu, když bude Pepíček podle slovního hodnocení snaživý a šikovný, je to víc nebo míň než v případě Honzíka, který je pilný a pracovitý. Pokrok samozřejmě nezastavíme ani ve školství. Navíc slovnímu hodnocení dnešní moderní doba přímo nahrává. Na dveře ťuká všude dostupná a velmi ochotná umělá inteligence, pro kterou je přímo brnkačka na počkání vystřihnout na základě několika málo údajů excelentní hodnocení, které nikoho neurazí. Zkuste si to sami. Takže být dnešním prvňákem, vysvědčení, které dostanu, bych opatroval jako oko v hlavě. Jednou bude s těmi několika prostými číslicemi cenným historickým dokladem. Přeji hezký den.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Přída mít, toulat se oblohou a ve skaliskách zanechat svůj stín.
2: Jihočeský folkový večer 2026 v Českém rozhlase České Budějovice nabídne dva velmi lákavé koncerty. Jednak vystoupí osobitá písničkářka Alena Ališi Střelečková, nositelka předloňské hlavní ceny Porty a bývalá členka skupiny Country Sisters. A pak bude pódium patřit stálici české folkrockové scény kapele Spolektiv, která zahraje písničky také z jejího posledního oceňovaného alba Genesis. Ališa a Spolektiv, to bude jeho český folkový večer u Tří lvů ve středu 7. října od 19 hodin.
3: Dnešní poledne oznámí vyzvánění památného zvonu zvaného Hodinka, který se nachází ve věži svatovítského kostela v Českém Krumlově. Má hlavní tón F2, průměr 67 cm a váží přibližně 205 kg. Na počátku 15. století ho ulil neznámý jihočeský nebo rakouský zvonař. Na zvonu je latinský nápis ve starém písmu, takzvané gotické majuskuly, který v překladu zní Ježíš, syn Mariin. Kromě nápisu a linky oddělující věnec, není zvon nijak ozdoben. Dobré

0: Odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Při ruských útocích na Kyjev a kyjevskou oblast zahynuli nejméně 3 lidé. Jihočeský kraj i město Tábor budou platit přeložku silnice mezi Táborem a Slapy. Domov pro seniory ve Vodňanech si dnes odpoledne můžou prohlédnout všichni zájemci. Dnes odpoledne i zítra přes den bude slunečno. Polední zprávy přináší Lenka Rybáčková. Rusko nepřestává útočit na Kyjev. Podle městských a oblastních úřadů zahynuli v noci na dnešek v ukrajinské metropoli a jejím okolí nejméně 3 lidé, z toho jedno dítě.
2: Ruské proudové drony a rakety zasáhly Vyšhorod v kyjevské oblasti, kde záchranáři hasili požár rodinného domku. Našli tělo 14-letého dítěte a 3 zraněné, z toho jedno dítě, oznámila záchranná služba. 2 ženy zahynuly a nejméně 4 lidé byli zraněni v Kyjevě, jehož vojenská zpráva hlásí dopady dronů nebo raket ve 4 obvodech. Vzdušné údery pokračovaly i dopoledne a mířily na energetiku. Útoky způsobily rozsáhlé výpadky proudu v Kyjevě i oblasti a tisíce domácností zůstaly bez elektřiny. Moldavská televize oznámila, že ve městě Bendery explodoval bojový dron. Jeho původ policie zjišťuje. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Jihočeský kraj dnes spouští stavbu přeložky silnice 2/37 mezi Táborem a Slapy. Zhruba 3,5 kilometru dlouhá vozovka nabídne nové dopravní spojení taky pro cyklisty. Finančně se na stavbě podílejí Jihočeský kraj i město Tábor. Náklady Jihočeského kraje činí 853 milionů korun včetně daně. Město Tábor do přeložky investuje přes 7 milionů korun včetně daně a zaplatí za stavbu cyklostezky a jejího osvětlení. Součástí přeložky bude taky 5 mostů, včetně jednoho přes řeku Lužnici. Domov pro seniory ve Vodňanech si dnes odpoledne můžou prohlédnout všichni zájemci. V rámci týdne sociálních služeb ho pořádá Centrum sociální pomoci, které ho provozuje. Program mezi 13. a 16. hodinou popsala sociální pracovnice Veronika Bílá.
3: Naše sociální pracovnice návštěvníky provedou celým zařízením, a to včetně kaple, společenské místnosti, dvoru s altánkem, a lidé mohou také nahlédnout do ukázkového pokoje. Představíme také ukázky aktivit a výrobků našich seniorů.
0: Švédská vláda by se měla omluvit Sámům za historické chování vůči této menšině. Vyplývá to z dnes představené zprávy parlamentní komise. Dokument vznikal 5 let a odpoledne ho formálně dostane švédský parlament. Podle zprávy se stát na původních obyvatelích Laponska dopouštěl diskriminace, nuceného vysidlování nebo jim odebíral území a omezoval tradiční způsob vzdělávání dětí.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl dnes v 11 hodin v Českých Budějovicích 1024 hektopaskalů. Odpoledne bude jasno až polojasno s vysokou průsvitnou oblačností. Naměříme až 25 stupňů, na horách do 22. Vítr je ve východní polovině kraje mírný jihovýchodní, odpoledne s nárazy kolem 55 km v hodině. V západní převážně slabý jihovýchodní až východní. I noc bude jasná až polojasná, ochladí se až na 7 stupňů při vyjasnění a uklidnění větru bude kolem 3. Slunečno bude i ve čtvrtek, večer začne od západu oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 22 a 25 stupni, na horách mezi 19 a 22. Na východě kraje bude mírný jihovýchodní vítr večer slábnout. V západní polovině bude vítr převážně slabý jihovýchodní až východní a biozátěž zůstane mírná.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Aktuálně nemáme hlášeny žádné dopravní nehody na jihu Čech. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost, pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
5: a je mi velkou ctí, že ty 30. zářijové, tedy poslední v tomto měsíci, s vámi můžu, milí posluchači, strávit já, Adéla Jirkalová. Začínají tedy písničky pro radost, a to na našich rozhlasových vlnách, a věnovat jim budeme nadcházející minuty a desítky minut a nebudeme zdržovat, protože je toho tady přehršel. Prvními, kterým budeme blahopřát, jsou manželé Davidovi. Zdravíme Nový Dražijov u Strakonic. Prosím o zahrání pro manžele Davidovi, kteří dnes slaví 37. výročí svatby. Prosím o písničku Sedlák na louce seče od Babouků. Hodně zdraví a ještě dlouhá léta společného žití přejí Honzík a Věrka z Budějovic. Tolik tedy první dnešní přání a s dovolením přidáme ještě jedno, tentokrát narozeninové. Jsou to konkrétně 48. narozeniny, zdravíme do Písku Kateřinu Barabášovou. Milá Kačenko, k tvým narozeninám ti dodatečně přeji od všeho toho nejlepšího jen největší kus a také hodně zdraví. Posílám ti písničku od tvých oblíbených Babouků, doufám, že tě potěší. Podepsána teta Stáňa ze Šumavy. I Kateřinu Barabášovou tedy do Písku srdečně zdravíme a Sedlák na louce seče hrají Babouci.

Na svatého Jeronýma stěhuje se k nám už zima, to je pranostika, která je spjatá s dnešním dnem a řekla bych, že když se podívám tady z našeho rozhlasového studia ven, a nebo když člověk otevře okno, tak to rozhodně se zimou nemá nic společného. Vás všechny ještě jednou vítám při poslechu písniček Pro radost. Míříme za dalším přáním. Tentokrát letí do obce Chřešťovice paní Heleně Smolařové k 65. Dne 30. září slaví významné životní jubileum paní Helena Smolařová z Chřešťovic. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let přeje obecní úřad v Albrechticích nad Vltavou. Právě pro paní Helenu Smolařovou bude hrát už v zápětí Doubravanka, písnička se jmenuje Dívka z kavárny a u té příležitosti bych ráda připomněla pozvání do obce Mičovice na malou dechovou hudbu, kdy prim bude hrát právě Doubravanka a to 3. října od 16 hodin ve stanu v Jámě na Návsi. Vstupné je dobrovolné, tak věřím, že si to už teď poznamenáte do svých diářů.

Pokračují písničky pro radost s datem 30. září 12 hodin k tomu 17 minut máme právě teď. Milá redakce, chtěla bych vás poprosit o zahrání pro mou sestru Anu Vláškovou. Pardon, pro paní Anu Vlaškovou z Mokrého u Českých Budějovic, která včera 29. září oslavila své 68. narozeniny. Chci jí touto cestou popřát hlavně pevné zdraví, štěstí a pohody a především to zdraví. Přejí jí to všichni sourozenci s rodinami, syn a vnoučata. Omlouvám se, občas je ta diakritika taková zrádná. A všichni kamarádi a kamarádky přejí, co jí znají a mají rádi. Přeju jí, ať je pořád tak veselá, jako je doposud. To jí za všechny přeje sestra Hanka Sivoková z Plané u Českých Budějovic PS. A když je z Mokrého, tak nějakou od podlahy od Mokeráků. Ano, tak ti jsou připraveni a zajisté teď potěší paní oslavenkyni Anu Vlaškovou z Mokrého u Českých Budějovic kolem lesí.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Písničky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
3: Do Trhových Svinů letí gratulace od jihočeské Podhoranky, kde slaví své významné 70. narozeniny náš kamarád a bývalý člen kapely, pan Jan Steinbauer. Milý Honzo, všechno nejlepší, pevné zdraví, štěstí a rodinnou pohodu ti přejí muzikanti a zpěváci z jihočeské Podhoranky. Oslav svoje narozeniny v klidu a pohodě v kruhu své rodiny a společně s námi si zaspívej písničku. Tak je na snadě, že hrát si k těm 70. ke kterým přejeme do Trhových Svinů Janu Steinbauerovi jen to nejlepší. Budeme právě jihočeskou Podhoranku. A přidáme ještě jedno přání, též k 70. Tentokrát letí blahopřání do obce Skalice panu Jiřímu Kubíčkovi. Jménem Sboru pro občanské záležitosti a obecního úřadu ve Skalici přejeme oslavenci do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Dnes slaví úžasné 75. narozeniny paní Marie Valentová. Do éteru letí ta nejkrásnější gratulace od celé její velké rodiny. Milá maminko, babičko a prababičko, z celého srdce ti přejeme pevné zdraví, neutuchající životní optimismus, klid a pohodu. Děkujeme ti za veškerou tvou lásku a péči. Všechno nejlepší k jubileu ti přejí syn Ivan, dcera Jana, vnuci Mareček a Kuba a pravnoučata Karolínka a Kristýnka. Máme tě moc rádi. To je krásné přání, které míří do Bukova paní Marii Valentové. Děkujeme, že jsme mohli přispět s gratulací, respektive s jejím vyřízením. A připojujeme ještě jedny narozeniny. Tentokrát se slaví v Borovanech 78. a má je paní Marie Papajová. Milá redakce, prosíme o zahrání písničky pro naši maminku od Jošky Černého a velice vám děkujeme. Milá maminko Marie, dnes 30. září ti prostřednictvím písniček na přání chceme popřát všechno nejlepší k tvým narozeninám, které si slavila 25. září. I když je to s malým opožděním, přejeme ti z celého srdce hlavně pevné zdraví, štěstí, spokojenost, lásku a mnoho krásných chvil s celou rodinou. Ať se na tebe život stále usmívá. S láskou Miriam, Robert, děti a vnoučata. A musím podotknout, že toto psaní je plné srdíček a květin, tak předávám aspoň touto formou a i paní Marii Papajové do Borovan posíláme k 78. narozeninám Jošku Černého.

naší nejhodnější babičce Božence k narozeninám, které měla v pondělí 28. září. Hlavně hodně zdraví, dlouhá léta s námi všemi. Přejí pravnoučata Maruška, Eliška a Mateo, vnučka Šárka a Iva a dcera Ivana. Máme tě rádi. Takové je krásné další přání. Do hluboké nad Vltavou zdravíme Boženku Matoušovou. Tady už je Lesanka. Všechno nejlepší.

Dalšími, kterým budeme ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice dnes blahopřát, jsou dva pánové. Oba mají osmdesátiny. Prvním z nich je pan Jiří Samec, zdravíme ho do obce Novosedly nad Nežárkou. Dne 30. září oslaví 80. narozeniny pan Jiří Samec z Novosedel nad Nežárkou. Ať ti život pořád vyhrává v tom nejlepším rytmu, zdraví drží jako pořádná dechovka a tělo tancuje, i když kolena občas protestují, to se mi líbí. Za krásných 53 let společného života, které oslavíme hned 5. října, ti ze srdce děkuje manželka Hanka. Hodně štěstí, síly a dobré nálady a ještě dlouhé žití ve spokojenosti. Také přeje syn Jiří, vnuci Daniel a David a dcera Hana s přítelem Josefem. Prosíme o zahrání písničky k narozeninám, tedy Jiřímu Samcovi, což splníme hned v zápětí, protože se rozezní Vacenoviáci. Já bych tedy chtěla podotknout, že někdy se stane, že se vás sejde opravdu mnoho na jednu konkrétní kapelu a nemůžeme všechna přání přečíst k jedné konkrétní kapele. Musíme to trošičku do té hodiny rozdělit, takže Vacenoviáci jsou připraveni a zajisté vás potěší. A přidáme tedy ještě, jak jsem slíbila, jedny osmdesátiny. Tím druhým oslavencem pro tuto chvíli je pan František Dvořák z obce Klučenice. Do dalších let stále hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a pohody přeje za obecní úřad Klučenice starosta Václav Vozábal. Zdravíme i do obce Klučenice pana Františka Dvořáka. Užijte si oslavu

0: a dost vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: 12.40 máme právě teď a to znamená, že nás čeká ještě několikero přání pro vás. Budeme blahopřát panu Františku Kadeřábkovi do obce Těmice u Kamenice nad Lipou. Slaví osmdesátiny. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti přejí dcera Jana s manželem a vnučkami Janičkou a Veronikou a syn Pavel s Haničkou a Klárkou. Taková je gratulace panu Františku Kadeřábkovi a připojíme ještě jedno blahopřání. To poletí do obce Nihošovice paní Heleně Tomáškové ke 83. narozeninám. Prosíme o zahrání pěkné písničky pro paní Helenu Tomáškovou z Nihošovic. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti vám přeje obecní úřad a kulturní komise v Nihošovicích.

Prosíme zahrát panu Václavovi Novákovi z Hluboké nad Vltavou Zámostí k 85. narozeninám, které měl 26. září. Náš Vašíku, přijmi přání od srdíčka napsané, z velké lásky poslané. Hodně zdraví, štěstí, pohody a ať si stále pořád tak čilí, ti přejí vnuci. Všichni už jsou velcí kluci, Matěj, Ondra, Áďa a Dan, i my holky, Lenka, Eva a jejich drahé půlky, Dušan a Pája. Ještě ti k přání velikánskou pusu posílá manželka Růženka a pravnučky Anička a Malvínka. Prosíme o zahrání písničky od jeho českých rodáků, protože muzikant Vojtěch Veselý je pana Nováka švagr. Moc děkujeme. Tomu říkám krásné pojítko. Hrajeme si tedy jeho české rodáky a míří hlavně a především do Hluboké nad Vltavou, do Zámostí, panu Václavu Novákovi k 85. narozeninám.

Prosím o zahrání písničky Tam, kde je svatobor od Malé muziky na uši Pepíka. Bylo by to pro maminku, babičku a prababičku paní Marii Švecovou z Vrabčova u Sušice, která dnes slaví kulaté 90. narozeniny. Do dalších let stále zdraví, štěstí a pohodu přejí dcera s manželem, syn s manželkou, vnoučata s rodinami a 8 pravnoučat. A pozor, ta jsou tady vyjmenovaná. Elenka, Anetka, Eliška, Matyáš, Michal, Filip, Adinka a Adélka. Krásná jména, velká rodina a hezké přání paní Marii Švecové do Vrabčova u Sušice k úctyhodným 90. narozeninám. Posíláme písničku.

12 hodin, k tomu 52 a 3 čtvrtě minuty, abych byla úplně přesná. Pokračují dnešní písničky pro radost s datem 30. září. Ano, jsou to úplně poslední písničky pro radost tohoto měsíce. A je tady v tuto chvíli i úplně poslední dnešní přání. Je narozeninové a je tedy velice významné, ostatně stejně jako ta předešlá přání, nicméně tentokrát jsou to úctyhodné 93. narozeniny, které se zajisté slaví v Jindřichově Hradci. Pan Miloslav Sokolík je oslavencem a je zde psáno: milý Milouši, přejeme ti ze srdce hlavně zdravíčko, už 93 let rozdáváš radost, tak přejeme, ať i při oslavě z tých narozenin budeš plný elánu a jdou ti stále karty. Přejeme ti, ať se ti krásně bydlí v domě s pečovatelskou službou. To ti přeje brácha Vlastík s Jarmilkou, Iva a Dáša s rodinami. Prosíme o zahrání písničky 6. července. Děkuji. Hrajeme velice rádi a já tedy na závěr připomínám, že tím posledním dnešním oslavencem, jubilantem je pan Miloslav Sokolík z Jindřichova Hradce, který slaví 93 let. Přejeme za celý Český rozhlas České Budějovice jen to nejlepší. Thank you.

byla Budvarka a ke 13. hodině, která se kvapem blíží, nás doprovodí Šohajka v písničkách pro radost. A to už je také ode mě poděkování pro vás za to, že jste poslouchali dnes 30. září písničky pro radost. Děkuji za pozornost. Adéla Jirkalová se loučí. Zdravíme všechny oslavence. Pokud je zrovna dnešek vaším dnem, tak jako to největší, nejhezčí dárek, hřejivý, jste si vybrali to krásné počasí, které venku vládne. Tak si ho užijte a já osobně se těším zítra krátce po 5. hodině raní. Naslyšenou.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii. Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Česká ekonomika ve druhém čtvrtletí rostla pomaleji, než statistici očekávali. S letadlem mířícím do Izraele se podle svědků pokusil havarovat jeden z pilotů. Budějovický kávový týden oslavuje tento populární nápoj. I zítra namíříme na jihu Čech paboletních 25 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré odpoledne. Česká ekonomika vzrostla ve druhém čtvrtletí letošního roku o 1,8%, informoval o tom Český statistický úřad. Snížil tak původní odhad z konce srpna, který počítal s růstem 1,9%. Meziročně i oproti prvním třem měsícům HDP rostlo. Podle Vladimíra Kermieta z odboru národních účtů statistického úřadu se letos mezi dubnem a červnem domácnostem zvýšily příjmy i spotřeba.
5: Ve druhém čtvrtletí se reálné příjmy domácností zvýšily meziročně o 3,1% a spotřeba domácností na obyvatele o 2,5%.
4: Letadlo společnosti Fly Dubai muselo kvůli potyčce pilotů nouzově přistát v Saudské Arábii. Nejmenovaný izraelský činitel deníku Times of Israel řekl, že se jeden z pilotů pokusil havarovat. Nasvědčují tomu i důkazy a výpovědi svědků. Boeing 737 z Dubaje do Tel Avivu během letu prudce klesl asi o 4 kilometry a vyslal několik nouzových signálů. Jeden z nich naznačuje pokus o únos, další pak obecné ohrožení. Na palubě letadla cestovalo asi 180 pasažérů, všichni jsou v pořádku. Cyklostezka mezi Hlubokou nad Vltavou a Purkarcem na Českobudějovicku je od tohoto týdne uzavřená. Důvodem je rekonstrukce mostku pod vrchem Baba. O uzavírce informuje město Hluboká nad Vltavou na svých webových stránkách. Omezení potrvá do 27. října. Budějovický kávový týden vstoupil do Českých Budějovic. Lidé chodí na dílny nebo přednášky o kávě. Akce pak v pátek a v sobotu vyvrcholí budějovickým Coffee Festem v areálu výstaviště. Doplňuje organizátor kávového týdne a marketingový manažer turistické oblasti Budějovicko Vojen Smíšek.
6: Což je festival výběrové kávy. Pořádá ho tady parta budějovických baristů. Sejde se tam zhruba 15 českých a slovenských pražíren, jak výběrové, tak té tradiční kávy. Budou tam přednášky, budou tam workshopy a budou tam i takzvané cuppingy kávové, což je taková metoda ochutnávání kávy.
0: Počasí.
4: Odpoledne bude na jihu Čech jasno až polojasno, teploty vystoupí k 22 až 25 stupňům Celsia, na horách k 22. Fouká převážně mírný vítr východních směrů, v západní polovině kraje slabý. Noční teploty klesnou na 10 až 7 stupňů, při vyjasnění a uklidnění větru budou kolem 3. Ve čtvrtek očekávejte na jihu Čech jasno až polojasno, večer přibývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty zítra 22 až 25 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 20. Vítr zůstane převážně mírný na východě kraje. Bude potom slábnout. V západní polovině bude převážně slabý, jihovýchodní až východní. Biozátěž zůstane na nejnižším stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Komplikace máme hlášené z Prachatic. U nemocnice v Nebahovské ulici narazilo osobní auto do dopravního značení. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
7: rakovina. Slovo, které stále vyvolává strach, přitom právě onkologie se v posledních desetiletích mění možná rychleji než málo který medicínský obor. Některé v minulosti neléčitelné diagnózy jsou dnes úspěšně zvládnutelné. Potvrdí nám to jistě i paní profesorka Petra Tesařová, přední česká onkoložka, která se dlouhodobě specializuje na léčbu karcinomu prsu. Vítám vás, paní profesorko, dobrý den.
8: Děkuju, dobré odpoledne.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijala profesorka Petra Tesařová, onkoložka, která se ve své praxi zaměřuje na karcinom prsu. Paní profesorko, blíží se vlastně zítra, začíná říjen, blíží se tady Pink October, říjen na růžovo, celosvětový měsíc osvěty a boje proti rakovině prsu. Co je nejdůležitější šířit a stále vlastně opakovat veřejnosti?
1: Tak ano, dneska vlastně stojíme na prahu růžového října, který je každoročně zasvěcen karcinomu prsu. Je to proto, že karcinom prsu je nejčastější ženský nádor. V České republice onemocní zhruba kolem 8000 žen každý rok, takže to riziko onemocnění je relativně vysoké a proto má smysl se nad tou diagnózou zamýšlet a pokoušet se i zvážit, jestli je možné udělat něco preventivně proti nádoru. Takže to poselství toho růžového října spočívá především v tom, že časný záchyt zhoubného nádoru prsu může pacientce zachránit život, protože ta časná stádia jsou velice dobře léčitelná. Ale zároveň je to vlastně taková oslava pokroku v onkologii, rezilience, naděje, která se týká jak pacientek s karcinomem prsu, tak i nás, co se o ně staráme a léčíme.
0: Tak pojďme k té prevenci, protože ta je asi ze všeho nejdůležitější. Nicméně setkáváte se ještě s tím, že vám třeba žena řekne, já mám strach přijít na vyšetření a tím tu prevenci tedy ošidí.
1: Ano, samozřejmě, tak prevence není primární parketa onkologů, o tu se nám vlastně starají kolegové radiologové, kteří tady rozvinuli obrovsky záslužně mamografický screening, který tady funguje už od roku 2002. A od té doby, co funguje, tak nám se úplně proměnilo složení pacientek v našich ordinacích, protože k nám přicházejí ženy, které mají opravdu velice malé, často neinvazivní přednádorová stádia nebo úplně malé invazivní nádory bez postižení uzlin a to sebou nese naději, že se téměř ve 100% všechny uzdraví. Takže to je dobrá zpráva, ale ten screening není úplně využit tak, jak bychom si představovali, protože samozřejmě tahle možnost hrazeného mamografického vyšetření jednou za 2 roky pro všechny ženy starší než 45 let je škoda nevyužít a zatím ji nevyužívá necelých 40% žen, které by mohly taky absolvovat mamografický screening. A to jsou právě ty, které buď nemají čas, anebo se obávají vyšetření podstoupit. A to je škoda.
0: Do 45 let tedy stačí screening a od těch 45 let je to screening i mamograf? Nebo pak už tu funkci?
1: Screening znamená, že se u zdravých žen, které nemají vůbec žádné obtíže, protože jsou ve věku, kdy se ten nádor často objevuje, to znamená starší než 45 let, protože zhoubný nádor prsu je nejčastější u žen po ukončení menstruace, po 50. roce, tak u těchto žen se hledá, jestli náhodou neexistuje nějaká neviditelná, zatím nezjistitelná forma nádoru, kterou odhalí jednoduchý rentgen, mamograf, někdy za pomoci ultrazvuku, pokud ten nález není úplně jasný. A taková pacientka má největší šanci na uzdravení. Ženy mladší, 45 let, u nich je pořád nádor v prsu relativně vzácná diagnóza, i když nebezpečná, často nebezpečnější než u těch žen starších. A tak je rozumné se taky pokoušet přijít na to onemocnění včas. Proto doporučujeme zařadit mezi hygienické procedury, které každá žena provází denodenně nebo pravidelně, samovyšetření prsu, což je pohmatové vyšetření obou prsů vždycky zhruba ve stejnou dobu menstruačního cyklu. A to je nejčastější způsob, jak se objeví nádor u žen mladých, u žen do 45 let. Ale to už není screening, to je prostě diagnostika. Taková pacientka si něco nahmatá, nelíbí se jí to, zná svoje tělo nejlépe, takže sama může posoudit, jestli to, co v prsu našla, tam bylo nebo nebylo. počká přes jeden menstruační cyklus a pokud ten nález v tom prsu zůstává i po menstruaci, tak hubky šupky navštíví svého gynekologa nebo praktického lékaře a poprosí ho o zobrazovací vyšetření. U mladých žen je výhodnější než mamografie ultrazvukové vyšetření, protože ten ženský prs v mládí je velice hutná žláza, která je bohatá a špatně jí ten rentgen prosvítí a ultrazvuk to umí tedy daleko efektivněji. Ultrazvuk je úplně nezatěžující, jednoduché a relativně levné vyšetření a jediné úskalí tady může být v tom, že pacientka dostane od lékaře žádanku na ultrazvuk a v tom mamografickém centru nevědí, že má nějaký pohmatový nález nebo si toho nevšimnou z popisu toho ultrazvuku a zařadí ji v tom pořadníku na vyšetření mezi ty ženy screeningové, u kterých není žádný nález, není tedy žádný spěch a může se dostat k vyšetření se zpožděním, což je u mladých žen velice nebezpečné, protože pokud mají nádor, ten probíhá rychle, agresivně a nebezpečně. A tak je potřeba požádat lékaře nebo sestřičku o to, aby na to, na ten požadavek, na tu žádanku napsala slovíčko statim a pak vlastně ta mladá žena všecky předběhne a jednak se ve většině případů brzy dozví, že je všechno v pořádku a že se jednalo o planý poplach. A pokud má skutečně nějaký závažnější nález, tak se začne řešit co nejdříve.
0: Říká profesorka Petra Tesařová, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host je přední česká onkoložka Petra Tesařová. Paní profesorko, velké téma jsou mladé ženy a rakovina prsu. Vy jste v minulém vstupu zmínila, že u mladých žen je toto onemocnění nebezpečnější než třeba u žen po 45 po menstruačním cyklu. V čem? Proč?
1: No, když si představíte, že zhoubný nádor musí překonat nějakou bariéru obrany, imunity organismu, tak pochopitelně u mladých žen jsou ty obranné schopnosti na daleko lepší úrovni než u žen, které jsou pokročilého věku, tak to je určitě jeden z důvodů. U mladých žen se také daleko více uplatňuje vznik nádoru, který souvisí s vrozenými dispozicemi, které vlastně předurčují nemocnou ve vysokém procentu k tomu, že tímhle onemocněním bude trpět, a to často ve velmi mladém věku. Takže to jsou určitě důvody, a incidence karcinomu prsu u mladých žen stoupá. Ona stoupá obecně u všech žen, ale i v téhleté věkové skupině pacientek přibývá. Takže je to téma, které je závažné. Já se mu vlastně věnuju celý svůj profesní život a je to oblast, která je právě komplikovaná tím, že nevyhledáváme to onemocnění, protože pro jeho vzácnost by to bylo hledání jehly v kupce sena, tak se často stane, že se ten nádor přehlédne, nebo se neobjeví dostatečně včas, nebo se přikrývá s nějakým jiným problémem mladé ženy, třeba že je těhotná, nebo že kojí, a to jsou prostě situace, které jsou velice složité k optimálnímu řešení a my se na ně soustředujeme.
0: A setkáváte se i s tím názorem nebo větou, ty jsi mladá, tebe se to netýká?
1: Bohužel ano, copak já, ale bohužel moje pacientky se s tím setkávají a často všichni se bojí rakoviny. Rakovina je pořád spojená s nimbem smrti, když prostě dneska už jsou různé nádory s různou prognózou a ten strašák není tak velký, zvlášť u právě mnoha typů karcinomu prsu, ale ta žena má obavu, něco si nahmatá, bojí se, že by to mohla být tahle nebezpečná diagnóza. A pokud jí lékař ubezpečí nebo uklidní, že to není možné vzhledem k jejímu věku, tak to docela ráda akceptuje. A tím se právě může stát, že se to onemocnění zanedbá. A to je velký problém, protože pokud se nádor diagnostikuje v té velice počáteční fázi, tak ta naděje na uzdravení je vysoká, jak už jsem říkala, blíží se 100%. Ale pokud se onemocnění rozvine a založí vzdálené metastázy, tak to onemocnění je nevyléčitelné a pacientka na něj umře. Pořád nám umírá třetina nemocných s karcinomem prsu a některé pacientky úplně zbytečně, protože by bývaly byly, pokud by se přišlo na nádor včas, určitě uzdravitelné.
0: Dá se říci, jaké procento žen si způsobí vážné zdravotní komplikace nebo bohužel smrt právě proto, že nepřišlo včas?
1: Tak oni si to často nespůsobí úplně sami. Tam vlastně ta cesta toho pacienta od nálezu k zahájení léčby je komplikovaná tím, že musí projít různými disciplínami, diagnostickými, praktickým lékařem, musí, někdy ho vidí gynekolog. Takže na všech těch fázích léčby může dojít k nějakému zpoždění nebo nějakému zádrheli, které to onemocnění posune do nepříznivé polohy, takže není možné to vždycky svést na tu pacientku samotnou. Ale určitě, pokud bych to mohla odhadnout, tak mezi mladými ženami je tak kolem 20% nemocných, které by byly bývaly, mohly přijít dřív.
0: Vy jste zmínila, že ten trend, kdy mladé ženy onemocní rakovinou prsu, má rostoucí tendenci. Co je na vině?
1: No, předpokládá se, že je to určitě multifaktoriální záležitost. Karcinom prsu je civilizační onemocnění. Ve všech vyspělých zemích ta incidence stoupá, jak u mladých, tak u starších. Velmi významnou roli hrají hormonální vlivy. Čím dřív začne nemocná menstruovat, čím později s menstruací skončí, pokud je nějakou dobu exponovaná užívání pohlavních hormonů v nějaké podobě, tak to všechno zvyšuje riziko. Riziko taky zvyšuje pozdní těhotenství. Vlastně každá žena, která otěhotní až po 30. roce života, už má vyšší riziko a nejvyšší riziko mají bezdětné. Riziko zvyšuje i to, když pacientka nekojí. A pak jsem mluvila o těch faktorech dědičnosti, ty jsou zodpovědné asi za 5-10% zoubních nádorů. Tam najednou to riziko stoupá řádově, takže pacientky, které mají tu nejznámější mutaci BRCA1 nebo BRCA2, podobně jako Angelina Jolie nebo Marta Jandová, tak mají riziko 60-80%, že se v průběhu života u nich nádor objeví. Čili má smysl takové ženy velice přísně kontrolovat a nabízet jim různá preventivní opatření, odstranění prsní žlázy, odstranění vaječníků. No a pak to jsou faktory životního stylu. Obezita je obrovsky vysoký rizikový faktor, protože v tukové tkáni se vytvářejí pohlavní hormony, takže žena v určitém věku, kdy už by měla mít hladinu nízkou, má najednou neadekvátně vysokou hladinu hormonu, protože je obézní, má vysoké procento tuku a může dojít ke vzniku nádoru. Alkohol je významný rizikový faktor, nedostatek pohybu. Potom se uvažuje i o různých vlivech zemního prostředí, mikroplastech, endokrinních disruptorech, prostě různých škodlivinách, s kterými se setkáváme z důvodu znečištění prostředí. Takže těch důvodů je celá řada, ostražitost je na místě v každém věku.
2: Říká profesorka Petra Tesařová.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s profesorkou Petrou Tesařovou, a to o rakovině prsu. Ona sama je přední česká onkoložka, která se věnuje léčbě karcinomu prsu, a ostatně zítra začíná Pink October, tedy říjen na růžovo, celosvětový měsíc osvěty a boje proti rakovině prsu. Paní profesorko, jak stále, když vysloví lékař rakovina nebo nález, stále to pacienta, pacientku paralyzuje, stále to je šokující záležitost. Strach, je tam strach z úmrtí?
1: Určitě rakovina pořád sebou nese takovou tu podvědomou obavu z toho, že to onemocnění nemusí dobře dopadnout. A kromě toho nikdo, kdo onemocní s houbným nádorem, na to není připraven, protože my nepočítáme s tím, že by se to zrovna mohlo stát nám, zvlášť pokud člověk není úplně starý. A tak ten strach, ta paralýza způsobená touhle informací taky komplikuje zahájení léčby například, protože my potřebujeme, aby pacientky na začátku získaly celou řadu informací, aby se mohly sami zapojit do rozhodování o tom, co se bude v nejbližší době dít, která vyšetření podstoupí, aby se dozvěděli svoji prognózu, vyhlídky na postupy, které potřebuje pacientka absolvovat v rámci léčby. A teď je tam ten blok, ta stažená opona toho strachu, která brání k tomu,

0: co dál podstoupí, protože naše léčebné metody nejsou často moc příjemné. Používáme různé lokální metody, chirurgii, radioterapii, ale taky systémovou terapii, třeba chemoterapii, imunoterapii, cílenou léčbu, hormonální terapii. A u nás je vždycky něco za něco, takže snažíme se léčit, ale pacientky za to často platí různými nežádoucími účinky a tohle všechno se potřebují dozvědět, aby ta cesta od diagnózy k uzdravení probíhala hladce.
1: Je povolená nebo žádoucí takzvaná milosrdná lež, nebo se to říká tak, jak to je, ale je nutná dávka naděje?
0: No, milosrdná lež není dobrý způsob, jak komunikovat s pacientem, protože aby se onemocnění podařilo zvládnout, tak je hlavní podmínkou důvěryhodný vztah mezi lékařem a pacientem. A ten navážeme jedině tehdy, když nám pacient bude věřit, že to, co mu říkáme, je pravda, ať je to příznivá zpráva nebo nepříznivá. Ale určitě, a naštěstí to ve většině případů lze, ke každé té trochu nepříznivé zprávě, umíme přibalit nějakou naději, umíme najít nějakou cestu, kterou se vydáme, abychom přeci jenom dosáhli toho nejlepšího léčebného efektu. Takže milosrdná lež ne, ale otevřená komunikace se všemi podrobnostmi, které potřebuje pacient znát a s nějakým výhledem do budoucna, který by měl být naděje plný.
1: Je důležité zapojit rodinu?
0: Ano, určitě. U karcinomu prsu je to zvlášť důležité, protože žena nechodí jenom do práce, kde si může vzít neschopenku, ale věnuje se rodině, péči o manžela, děti a teď, přestože se nám daří pacientky léčit většinou ambulantně, tak prostě ty síly jim trochu okupujeme a stává se, že úplně tyhle ty všechny funkce nejsou schopné aspoň přechodně stoprocentně plnit. Takže ta součinnost s rodinou je významná. Je smutné, že často trpí nebo dokonce se rozbije manželství našich pacientek, protože muži tu zátěž často neunesou. A nemyslím jenom tu zátěž fyzickou, protože musí převzít některé povinnosti, ale především tu představu té nejistoty, jak se vyvine osud jejich partnerky. A to je pro nás strašně skličující, protože vidíme, jak ze začátku ten muž ženu doprovází, vyptává se, má různé technické dotazy, ale představuje si, že to prostě bude krátkodobá záležitost a my mu manželku rychle opravíme a zase vrátíme zpátky do domácnosti a ono to většinou trvá delší dobu a ta cesta je někdy opravdu svízelná, takže až třetinu našich pacientek opouští partner, což je smutné.
1: Čili poruší ten slib ve zdraví i v nemoci.
0: Tak, tak.
1: Profesorka Petra Tesařová zůstává naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Proudy řeky táhnou k nám. Oh, no.

0: Alex a host je profesorka Petra Tesařová, přední česká onkoložka, která vlastně téměř celou svou kariéru se věnuje léčbě karcinomu prsu. Vy jste tady v úvodu, no, během toho rozhovoru mluvila o rizicích, co všechno může stát nebo být příčinou vzniku karcinomu prsu. Nicméně dá se přesněji specifikovat riziková žena, která by měla být opatrná už od třeba svých 20 let?
1: Tak jak jsem řekla, těch faktorů rizikových je celá řada a skládají se vlastně do takové mozaiky toho sčítajícího se rizika. Takže určitě pokud v mé rodině moje maminka, moje teta, moje babička měli karcinom prsu, tak je potřeba se zamyslet nad tím, jestli i mě nečeká takovýhle osud a zrovna tehle ten orgán si víc chránit a všímat si ho. Potom určitě obrovské riziko představuje genetická mutace a vlastně ještě před 20 lety jsme tu genetickou mutaci objevili až u té nemocné ženy. Přišla, měla nádor a nám byl podezřelý, protože přišla příliš mladá, nebo se jednalo o určitý agresivní typ toho nádoru, nebo právě v té anamnéze rodinné bylo víc příbuzných, které tím tou stejnou nemocí onemocněli. A pak jsme ji geneticky vyšetřili a zjistili jsme, že mutaci má. A už jsme to museli nějak zakomponovat do toho léčebného plánu, ale už jsme ji nemohli nabídnout nějakou ochranu nebo prevenci nebo obranu před tou nemocí. Což se dneska změnilo, protože pokud se objeví u nemocné některá ze škodlivých mutací, tak my nabízíme to vyšetření i zdravým příbuzným, které můžeme vyšetřit a u kterých se to také objeví, tak je potom sledujeme ve speciálních ambulancích genetického rizika a nabízíme jim různá preventivní opatření, která jsou zatím relativně krutá, ale eminentně účinná, především je to včasné odstranění prsních žláz a nahrazení implantáty, což absolvovala třeba Angelina Jolie, nebo velice pečlivé a časté kontroly pomocí některých super citlivých metod, jako je třeba magnetická rezonance. A ta genetická mutace je často spojená s rizikem vzniku karcinomu vaječníků, takže i tehle ten orgán, který se špatně kontroluje, protože je umístěný v těle tam, kde se na něj špatně dohlédne, tak také pokud splní svoji funkci, žena má už tolik dětí, kolik si přála, je nejlepší odevzdat a tím se riziku vyhnout. Takže to je významně riziková žena. Pak jsem mluvila o ženách s vyšší váhou, to se týká hlavně žen po menopauze, tam to riziko určitě stoupá. Ženy, které užívají hormonální léčbu dlouhodobě, době antikoncepci, potom daleko ještě nebezpečnější je hormonální substituční léčba po přechodu, nebo prostě z nějakého důvodu vysoké dávky pohlavní hormonu, tak tam zase může být vyšší riziko, je to individuální, záleží na typu, dávce a délce užívání té léčby. No, takže alkoholičky mají vysoké riziko vzniku karcinomu prsu, takže i tam zvažujeme, jestli je třeba tolik alkoholu konzumovat a když už, tak pacientku kontrolujeme. Pacientky, které měly ozářený hrudník třeba, protože měly nějakou jinou chorobu, například Hodgkinův lymfom, tak to jsou všechno rizikové ženy, které se snažíme v těch ambulancích vysokého rizika sledovat a preventovat.
0: Tak a snažíte se i o edukativní kampaň v rámci Bylo to u prsa, v rámci této činnosti. Daří se nebo vidíte nárůst žen, které přijdou na tu prevenci právě díky takovéto kampani?
1: Tak já myslím, že efektivní je o tom problému mluvit a je dobře, když o něm mluví více osob z různých oblastí, které se toho karcinomu prsu dotýkají. Takže my jako lékaři se o to snažíme, proto jsem tady. Snaží se o to i pacientské organizace, kde ty pacientky vykonávají eminentně záslužnou činnost, protože vlastně v době, kdy už onemocnění překonali, tak místo toho, aby se někde povolili, povalovali a radovali se z toho, že zůstali naživu, tak se věnují těm ženám, které jsou teď v tom průšvihu a mohou na rozdíl od nás nabídnout jednu exkluzivitu a to je vlastní zkušenost s tím onemocněním. No a pak jsme vděční i za to, že se téhleté činnosti věnují třeba farmaceutické firmy a to je zrovna příklad kampaně, bylo to o prsa, firma Novartis shromáždila všechny potřebné dostupné informace pro ženy v rámci prevence, ale i v rámci léčby na jedné webové stránce www.bylotooprsa.cz a tam požádala o spolupráci jak odbornou společnost, tak pacientské organizace, tak další subjekty, takže vlastně na tomhletom místě je možné získat úplně kompletní informace a ještě si být jistý, že jsou validní, protože samozřejmě internet často vede k tomu, že může pacienta zavést na nějaké cestí, což bychom nebyli rádi.
2: Říká profesorka Petra Tesařová, náš dnešní host.
3: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
4: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
3: Chystáme oslavu plnou legrace.
4: To se mi líbí.
3: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
4: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
3: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
4: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
3: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
5: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
6: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Hostem Alex a host je Petra Tesařová, onkoložka, která se specializuje na léčbu karcinomu prsu a která také zve na web Bylo to o prsa.cz, kde ženy najdou praktické informace k prevenci a mamografickému screeningu a hlavně tedy validní informace, protože na internetu se dá přečíst a najít ledasco. Paní profesorko, potýkáte se s tím právě ve své praxi?
1: Ano, určitě tak. Samozřejmě ženy se snaží najít informace a já to dovedu i pochopit, protože když si sama představíte, že byste najednou se posunula do takové relativně pasivní role osoby, která se teď dozvěděla, že je nemocná, je v dost velkém průšvihu. My jsme zvyklé průšvihy svých blízkých řešit sami aktivně a teď najednou jakoby nemůžeme mnoho udělat, čili rozumím svým pacientkám, že by se rády zapojili nějak aktivně do řešení své nemoci a pokouším se pro ně najít takové možnosti, co mohou pro sebe udělat, protože jinak to samozřejmě vede k tomu, že jejich blízcí, kteří se obávají o jejich zdraví a život a i oni sami se snaží získat nějaké informace, nějaké jiné možnosti léčby, kterými by podpořili ještě ty naše standardní oficiální postupy, tak někdy nám to dělá komplikace, především proto, že léky a různé podpůrné prostředky mohou s tou naší účinnou léčbou neúplně příznivě interagovat, mohou její účinky snižovat nebo naopak zvyšovat její nežádoucí účinky, takže tady musíme i o téhle oblasti vždycky velice podrobně mluvit.
0: Počítat zkrátka s internetem. Paní profesorko, já teď odbočím, protože by mě i zajímalo, proč vy jste se ve své kariéře nebo ve své lékařské praxi rozhodla věnovat se karcinomu prsu?
1: No, já jsem si onkologii nevybrala, onkologie si vybrala mě, protože já jsem skončila medicínu krátce před revolucí a to byla ještě doba, kdy ve výběru specializace hrála roli politická příslušnost a daleko víc genderové problémy, takže prostě onkologie na mě tak trochu jakoby zbyla, protože tenkrát to nebyl zrovna lukrativní obor, ale prostě měla jsem obrovské štěstí, jako ještě mnohokrát a z tohohle oboru, který se mě zalíbil, protože jestli jsem šla na medicínu proto, abych pomáhala lidem, tak tady teda to je opravdu echt pomáhání. To už nevím, jestli může být ještě nějaký těžší obor, kde by se člověk brodil v tom lidském neštěstí a mohlo nějakým způsobem odstraňovat. Takže jsem za to vděčná. Onkologie mezi tím vlastně prodělala takový obrovský vývoj, že se stala jedním z nejatraktivnějších, nejrychleji se rozvíjejících oborů. No a já jsem tam pořád byla, takže skvělý.
0: Dalším oborem je třeba nefrologie, já to říkám zcela záměrně, vy jistě víte proč, protože další štěstí vás potkala určitě v podobě vašeho manžela, profesora Vladimíra Tesaře, který je tedy nefrologem. Nevedete někdy spory o to, třeba který obor je důležitější nebo zajímavější a podobně?
1: Ne, to ne. Já myslím, že měla jsem opravdu obrovské štěstí, protože můj manžel nejenom, že je opravdu jakoby evropský světový odborník, zatímco já jsem na té domácí ligové úrovni, ale my jsme oba dva byli velice vděční, že jsme mohli medicínu vystudovat přes všechny překážky, které nám kladly ta situace, v které jsme tenkrát studovali. Ani můj manžel si nefrologii přímo nevybral, ale prostě snažili jsme se do oboru, který nám byl vlastně přisouzen, se zamilovat, což se nám podařilo a snažili jsme se dělat, co jsme nejlépe dovedli. Myslím, že můj muž je opravdu úžasný odborník a velice oceňovaný pacienty i po té lidské stránce. A naše manželství letos trvá 40 let, máme 3 děti a bylo to opravdu velké štěstí, že jsem takhle dobře dopadla při své naivitě.
0: Dvoukariérní manželství tedy. Jak jste to zvládali, taková jednoduchá otázka, ale úplně se nabízí.
1: No, to je určitě zásluha mého manžela, protože já jsem z generace žen, které ještě neměly tu samozřejmou možnost, že by mohly ten vystudovaný obor opravdu provozovat, pokud jim to manžel nedovolil. Takže u nás bylo velká výhoda, že od začátku se počítalo s tím, že i já budu pracovat. Manžel mě velice pomáhal, například v době mateřské dovolené, což asi možná sama víte, je období, které není příliš inspirativní pro ženy. Mě umožňoval třeba nějakou možnost vyjet na konference nebo mě vzal sebou, takže je to jeho zásluha.
0: Úžasný, jak jste skromná a doufám, že pan profesor si tento rozhovor poslechne. Moc děkuju, že jste to byla, profesorka Petra Tesařová.
1: Moc děkuju za pozvání, bylo to s váma prýma.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Část žáků se vrátila do základní školy v Újezdě nad Lesy. Někteří se stále léčí se salmonelózou. Zájemci si dnes můžou prohlédnout domov pro seniory ve Vodňanech. Představení spojující tanec, živou hudbu a kresbu zahájí Českobudějovický festival nového divadla Malá inventura. Noční teploty se na jihu Čech můžou pohybovat kolem 3 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré odpoledne. Po šíření salmonelózy se dnes do základní školy v Újezdě nad Lesy v Praze vrátilo asi 440 žáků. Dalších zhruba 300 dál zůstává s příznaky doma nebo v nemocnici.
2: Salmonelóza se začala šířit poté, co zaměstnankyně školní jídelny v Polesné ulici podávaly vejce po datu minimální trvanlivosti. Kuchyně se zatím neotevře, říká ředitel školy Libor Skala.
3: V kuchyni tady v Polesné to určitě bude trvat výrazně déle, 2-3 týdny určitě minimálně, takže momentálně kompletně dovážíme stravu.
2: Do školy přišlo zhruba 60% žáků. Městská část se pro nakažené děti snaží získat dodatečnou psychologickou pomoc, popisuje starosta Prahy 21 Michal Hazdra z ODS, který kandiduje v říjnových volbách.
4: Diskutujeme teď, jakou formou poskytnout lidem právní pomoc v případě, že budou žádat odškodnění.
2: Salmonelózou se od minulého týdne nakazilo celkem 393 dětí a dospělých. Josef Beneda, Český rozhlas.
1: Írán obdržel oficiální odpověď Spojených států na návrh mírové dohody. Informovala o tom agentura AFP s tím, že bližší informace zatím nejsou známé. Americký prezident Donald Trump dřív řekl, že návrh odmítá. Nejnovější plán na ukončení války a obnovení plavby v Hormuzském průlivu představil minulý týden iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi. Podle něj by Spojené státy měly splnit jisté podmínky obsažené v memorandu o porozumění, které Washington a Teherán podepsali v červnu. Americko-izraelská válka proti Iránu začala letos v únoru. Od té doby je významně omezená doprava v Hormuzském průlivu, který je klíčový pro celosvětový obchod s ropou. Domov pro seniory ve Vodňanech na Strakonicku si dnes odpoledne můžou prohlédnout všichni zájemci. V rámci týdne sociálních služeb ho pořádá Centrum sociální pomoci, které ho provozuje. Program, který potrvá až do 16 hodin, popsala sociální pracovnice Veronika Bílá.
5: Naše sociální pracovnice návštěvníky provedou celým zařízením, a to včetně kaple, společenské místnosti, dvoru s altánkem, a lidé mohou také nahlédnout do ukázkového pokoje. Představíme také ukázky aktivit a výrobků našich seniorů.
1: Den otevřených dveří mají dnes taky další domovy pro seniory, například na Dobré vodě u Českých Budějovic, zítra potom například ve Chvalkově u Trhových svinů. Festival nového divadla Malá inventura začíná dnes v Českých Budějovicích, po druhého pořádá jeho České divadlo. Festival až do 15. listopadu nabídne setkání, která propojují současný tanec, autorské divadlo, loutky, hudbu i inscenace.
6: Festival dnes otevře pohybové představení Tepičar Rough Dance Company. Tanec se v ní setkává s živou hudbou Sáry Vondráškové a kresbou výtvarníka Lukáše Musila. Pohyb, zvuk a výtvarná stopa společně vytváří krajinu, která vzniká přímo před očima diváků. Představení začne ve výměníku ve 20 hodin a 30 minut. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Odpoledne bude jasno až polojasno, teploty vystoupí k 22 až 25 stupňům, na horách k 22. Fouká převážně mírný vítr východních směrů, v západní polovině kraje slabý. Noční teploty klesnou na 10 až 7 stupňů, při vyjasnění a uklidnění větru budou kolem 3. Ve čtvrtek očekávejte na jihu Čech stále jasno až polojasno, večer potom přibývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty zítra 22 až 25 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 20. Vítr zůstane převážně mírný, v západní polovině slabý, jihovýchodní až východní, biozátěž na nejnižším stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Nehody teď hlášené nemáme. Silničáři stále pracují na opravě hlavního tahu číslo 4 z Vimperka na Strážný. Aktuálně řídí provoz semafory mezi Solnou Lhotou a Korkusovou Hutí. Dobře dojďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Pohodové poslední zářijové podzimní odpoledne z jihu Čech. Začíná středeční jihočeské odpoledne na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice, tedy čas, kdy se jako obvykle společně zastavíme u zajímavých témat a necháme zaznít písničky, které nestárnou. Od mikrofonu vás zdraví Radek Diviš. Ať už si užíváte zasloužené volno, nebo nás právě teď slyšíte ještě ve víru pracovních povinností či za volantem, jsme rádi, že posloucháte. Jak správně připravit kávu a proč ji vlastně pijeme? I to se dozvědí lidé, kteří přijdou na Budějovický kávový týden. Podrobnosti nabídneme v této hodině. Místo, aby šlo o výjimečné extrémy, budou se povodně a sucho v podstatě vzájemně střídat. Předpovídá to hydrolog, se kterým se ohlédneme za letošním velmi suchým létem. Dobrá zpráva prý ovšem je, že se Češi naučili hospodařit s vodou. Víc už za chvíli. A těšit se můžete i na vaše oblíbené hudební interprety. V této hodině tu budou charismatický italský zpěvák Eros Ramazzotti, Marie Rotrova, a právě teď přichází zaspívat seriálovou píseň Má chata můj hrad Ondřej Ládek alias Xindl X.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. A my se teď podíváme na Strakonicko. Svoz odpadů ve Vodňanech na Strakonicku má teď dvojí význam. Kdo včas zpřístupní svou popelnici, získá na ní čip. Ten v budoucnu pomůže se snížením množství směsného odpadu ve městě.
1: Pípnutí znamená, že čip je načtený do systému a systém právě spároval ten čip s konkrétní nádobou.
2: Antonín Merhaut ze společnosti Obce Jinak právě ve Vodňanech na Strakonicku čipuje nádoby na směsný komunální odpad, plasty, papír a bioodpad. Čipy by podle něj mohly pomoct se snižováním množství směsného odpadu.
1: To, co i nadále ten čip umí, tak je to, že umí vysledovat vlastně tu funkci a využití toho systému. Mnohdy se stává to, že ty obce nemají ten systém nastaven tak dobře a protože odpady budou rok od roku dražší a dražší, tak i to město se musí postarat o to, aby ten systém byl udržitelný.
2: Čipování ve Vodňanech má na starosti odbor životního prostředí. Jeho vedoucí Karel Stuchlík si od projektu slibuje zefektivnění systému třídění a svozu odpadu.
3: Potřebujeme snížit množství komunálního směsného odpadu, naopak potřebujeme zvýšit tu vytříditelnost. A samozřejmě provedeme nějakou optimalizaci, takže tam si nějakou úsporu představujeme, že by mohla vzniknout.
2: Zaměstnanci společnosti Obce Jinak čipují ve svozové dny a po vyhodnocení, kolik kontejnerů se podařilo označit, v tom budou pokračovat.
3: Rozhodně počítám s tím, že se všichni tu popelnici nepřistaví. Uvidíme, jak to půjde, protože jedná se přibližně o 1620 nádob, což rozhodně nebude na jedno dopoledne.
2: Přítomnost obyvatel Vodňan, kterých se svoz v daný den týká, není nutná, řekl vedoucí odboru životního prostředí Karel Stuchlík.
3: Jediná věc je, že vyndají popelnici a napíšou na ní číslo popisné toho baráku, toho objektu.
2: Očipované kontejnery poznají obyvatele podle nálepky na jejich boku. Čip pak bude podle Antonína Merhauta sloužit jako zdroj informací o konkrétní nádobě.
1: Řekne nám zaprvé, na které stanoviště je nádoba přidělena, následně nám řekne, zdali nádoba v ten svozový den byla obsloužena a v kombinaci s váhou na vozidle sdělí i kolik ta nádoba měla v sobě odpadu.
2: Proces čipování poslouží k získání informací o stavu jednotlivých kontejnerů.
1: Obsluha, která provádí očipování té nádoby, tak v první řadě kontroluje fyzický stav té nádoby, pokud by byla poškozená nebo nevhodná pro to očipování. Udělá si záznam na tom stanovišti a následně městu budou předány informace o tom, o které ty nádoby se jedná, tak aby město mohlo zjednat eventuálně nápravu nebo ty nádoby poškozené vyměnit za nové.
2: Rozbité nádoby město Vodňany vymění a zaměstnanci společnosti Obce Jinak je očipují ve druhém kole spolu s těmi, na které se při testování nedostalo. Tento týden poslouží svoz odpadu ke sběru a vyhodnocování dat. Z Vodňan, Barbora Klempířová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Písničky, které nestárnou na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice a skupina Smokey s hitem z roku 1977, toho byla důkazem. Posloucháte Jihočeské odpoledne. Češi se v poslední době dle odborníků zlepšili v hospodaření s vodou. Bude se to hodit, protože s postupující dobou a člověkem způsobenou změnou klimatu bude sucho častým a dost drahým problémem. Letos Evropská unie odhaduje škody způsobené suchem přibližně na 4 biliony korun. Jak to bude s vodou v dalších letech, se po konci astronomického léta vydal za hydrologem zjišťovat náš klimatický zpravodaj Jan Kaliba.
1: Komořanská pobočka Českého hydrometeorologického ústavu v Praze má zvlášť pro hydrology to kouzlo, že leží asi 5 minut od jednoho možná z nejzajímavějších míst v republice, zvlášť pro vedoucího úseku povrchových vod, jako je Martin Pecha. A to je soutok Berounky a Vltavy. Teď jsme sem dorazili.
2: Je to tak, tak jak se bavíme o tom letošním suchu, tak tohle je jedno vlastně z mála míst, který, když se podíváme na řeku, tak tady je voda vlastně konstantní celé léto, jo? Tím, že je to vlastně pod Vltavskou kaskádou. Nejsem tady často jako některý z kolegů, kteří se sem chodí třeba pravidelně každý den koupat ráno nebo po práci, ale jako když je možnost, tak určitě se sem podívám.
1: Připluli k nám teď po Vltavě kachny.
2: Voda je vlastně to nejdůležitější, co máme, no a já myslím, že to ty poslední roky nám to ukazují. To letošní sucho, dá se říct, že bylo hodně plošné, těch oblastí, kde to bylo špatné, bylo jako většina území našeho a jenom pár míst mělo štěstí, že prostě trefili nějaký intenzivnější srážky. Jo. No a co to ukazuje? No ukazuje to, že takovýhle roky nebudou každý rok, ale bude jich prostě přibývat. Jo. Vlastně po těch povodních 2024 v září, kdy se všechno doplnilo, všechno se zlepšilo, do podzemních vod se voda dostala všude, tak od té doby zažíváme naopak to horší období. To znamená nadprůměrné teploty převážně a podprůměrné srážky.
1: A je to to, o čem mluvíme v souvislosti s klimatickou změnou, že zkrátka my tady ten úhrn srážek vlastně máme plus minus stále stejný, ale že to bude chodit v těch extrémech, to znamená, že povodně budou pro nás zároveň doplnění vody a potom prostě hnedka začíná, na to navazuje období opačného extrému, tedy sucha.
2: Jako směřuje to k tomu a vidíme to nejenom na těch extrémních událostech, jako je povodně a sucho, ale vidíme to v průběhu každého toho měsíce. Plus minus třeba naprší to průměrné množství srážek. Ale dříve to spadlo třeba v 6 dnech, v 8 dnech a teď se stává, spadlo to za 3 dny a další dny nepršelo. Jo?
3: Naučit se vodu zadržovat a neplýtvat s ní bude tedy čím dál zásadnější. A podle Martina

0: Na pechy se v tom Češi zlepšili a denní spotřeba vody na osobu se snižuje.
1: A za poslední 10-20 let tohle kleslo jako velmi výrazně. Jo. Teďkon aktuálně ta spotřeba někde pod 100 litrů, možná už někde 80-90 litrů na osobu na den. Jo. A byla prostě výrazně vyšší jo, dříve.
0: Říká hydrolog Martin Pecha, nejkritičtější sucho bylo v Česku v půlce srpna. Od té doby se situace zlepšila. Výrazné sucho přetrvává hlavně v jižních Čechách. Lokálně také na Vysočině, Jižní Moravě nebo v Plzeňském kraji. Z pražských Komořan Jan Kaliba, Český rozhlas.
2: Český rozhlas, České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice. V jižních Čechách letos budou lidé volit do Senátu ve dvou obvodech. My se teď zaměříme na Strakonicko, kde o senátorský post usilují tři kandidáti. Ředitel nemocnice, starosta a tvůrkyně historických krojů. Voliči o nich budou rozhodovat v pátek 9. a v sobotu 10. října společně s volbami do obecních zastupitelstev.
1: Volby 2026.
2: Senátní obvod číslo 12 Strakonice tvoří celý okres Strakonice, patří do něj taky západní část okresu Písek, kterou na východě vymezují obce Protivín, Písek, Čížová, Cerhonice, Mirotice, Rakovice a taky Mišovice. Součástí obvodu je rovněž západní část okresu Prachatice.
1: Volby 2026.
3: Její východní hranici tvoří obce Strážný, Lenora, Horní Vltavice, Buk, Šumavské Hoštice, Lažiště, Dvory, Husinec, Těšovice, Vitějovice, Hracholusky a Strunkovice nad Blanicí. Před 6 lety přišlo v tomto obvodu k urnám v prvním kole přes 35% voličů, kteří vybírali z 11 kandidátů. V roce 2020 obhajoval senátorský mandát Karel Kratochvíle za ČSSD.
2: Ten ale v prvním kole skončil až 5. s necelými 9% hlasů. Do druhého kola postoupili Tomáš Fiala za ODS a Luboš Peterka za KDU-ČSL. Tomáš Fiala nakonec vyhrál velmi těsně, rozdílem necelých 50 hlasů a stal se prvním senátorem ODS v historii tohoto obvodu.
1: Volby 2026.
3: Tomáš Fiala je ředitel Strakonické nemocnice a zároveň dětský lékař. Před 6 lety uspěl za ODS, letos ale kandiduje za hnutí jihočeského hejtmana Martina Kuby Naše Česko. Ve Strakonickém obvodu kandiduje proto, že Strakonice jsou jeho rodištěm i místem profesionální kariéry. Působil například i ve Vimperku, Blatné nebo ve Vodňanech.
2: No a co současný senátor považuje za největší problém Strakonického obvodu?
3: Na tuhle otázku Tomáš Fiala vyjmenoval hned několik témat. Patří mezi ně úbytek obyvatel a stárnutí regionu, které zvyšují tlak na zdravotnictví, sociální služby i místní ekonomiku. Podle Tomáše Fialy bude zásadní zajistit praktické lékaře, stomatology i další ambulantní specialisty a jako senátor chce prosazovat státní podporu zdravotníků v regionech. Mezi další priority řadí dopravu, ať už přetížené silnice nebo nedostatek parkovacích míst. Pokud by opět zvítězil, tak by své působení ke konci letošního roku ukončil.
1: Volby 2026.
2: O post senátorky se bude v senátním obvodu číslo 12 Strakonice ucházet taky Jana Hrdinová, členka KDU-ČSL, se věnuje šití historických krojů, žije v Sudoměři u Písku, kde se svým mužem zdědili statek a založili rodinu. Jak uvedla ve svých odpovědích v regionu, kandiduje taky proto, že má ráda místní lidi, krajinu i živý folklor.
3: Podle Jany Hrdinové trápí region sucho a dlouhodobé přehlížení venkova. Potřeba jsou podle ní jasná a jednoduchá pravidla, která pomůžou třeba zemědělcům se zadržováním vody v krajině. Mladí lidé kvůli problémům s bydlením, penězi nebo skloubením práce a rodiny často odkládají založení rodiny, případně o dětech vůbec neuvažují. Region podle jejich slov řeší taky bezpečnost, zdravotnictví, školství, dopravu nebo chybějící infrastrukturu.
2: Pokud bude Jana Hrdinová zvolená do senátu, chce se svému postu věnovat naplno. Své řemeslo šití krojů ale nechce opustit úplně. Už by se mu proto věnovala jen ve svém volném čase.
1: Volby 2026.
2: Třetím kandidátem na post senátora je Miroslav Ušatý. Ten působí od roku 2014 jako starosta Albrechtic nad Vltavou na Písecku. Nominovalo ho uskupení s názvem Váš hlas pro zájmy Prácheňska a ochranu české koruny, ekonomiky a hotovosti v ústavě. Před 6 lety kandidoval za Trikolóru, teď za Svobodné.
3: V senátním obvodu Strakonice kandiduje, protože v regionu celý život žije a jako starosta zná jeho problémy zblízka.
2: Mezi největší problémy podle něj patří chybějící lékaři, školy, služby, špatné spoje a zdražování dopravy. Obecní úřady podle jeho slov dusí papírování a stále nové povinnosti, které mají zachránit planetu. Dalšími problémy posledních let jsou podle Miroslava Ušatého vysoké ceny energií, pokles reálných mezd a hrozba negativních dopadů Green. dílu.
3: Ve své odpovědi ještě zmínil, že Senát je potřeba i k tomu, co vláda sama ve sněmovně neprosadí, k ochraně české koruny, ekonomiky a hotovosti v ústavě a k zavedení celostátního referenda. Chce, aby investice putovaly do celého Prácheňska, do měst i malých obcí.
2: Pokud by byl zvolený, Miroslav Ušatý by podle svých slov zvládl spojit funkci senátora a starosty malé obce.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
2: První kolo voleb do horní komory parlamentu letos bude 9. a 10. října. Svého senátora budou volit lidé v senátním obvodu Strakonice společně s volbami do obecních zastupitelstev. Pokud žádný kandidát nezíská víc než 50% hlasů, bude o týden později druhé kolo. To je pro dnešek z volebního speciálu vše. Od mikrofonu se s vámi loučí Matěj Hudička
3: a Kristýna Paršíny.

0: Odpoledne běží dál a my těmu přidáme další příjemnou hudbu i zajímavé informace a právě teď se budeme věnovat kávě. Posloucháte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice. České Budějovice nejsou jenom městem piva nebo hokeje, ale také dobré kávy. Právě na to upozorňuje Budějovický kávový týden, který zájemce provede vybranými budějovickými kavárnami. Týdenní tematický program nabídne také kávové workshopy nebo přednášky s místními baristy.
1: My si teď spolu připravíme filtrovanou kávu, bude to taková vlastně ukázka jenom toho, jak to bude vypadat během toho workshopu, ať už ve čtvrtek během kávové stezky, tak i během vlastně Budějovického kávového festivalu, a ukážeme si, že to není žádná věda a že to opravdu je jednodušší, než se zdá.
2: Lukáš Faber, majitel espresso baru Coffee Dealer a jeden z organizátorů Budějického kávového festivalu, mi ukazuje přípravu filtrované kávy tak, jako ji uvidí účastníci workshopu, který je součástí letošního programu kávového týdne.
1: Nyní si připravíme filtrovanou kávu pomocí tohoto překapávače a konvice s husím krkem. Budeme to postupně zalévat v menších dávkách té vody a nejvíc důležitý je právě ten první zálev, který přesně nejvíc rozvání tu kávu. Teď přesně můžeme cítit konkrétně maliny nebo ty červené plody, které v téhleté kávě jsou nejvíc intenzivní.
2: Program kávového týdne nabídne celkem 4 workshopy nebo přednášky. Jednu z nich má dnes i Alena Bémová, spolumajitelka Café Datel.
3: Dneska budeme mít přednášku a budeme si povídat o tom, kde se káva pěstuje a co je to vlastně kávový pás, jak se liší chuť kávy z jednotlivých regionů a hlavně, co všechno ovlivňuje chuť kávy v šálku. Budu to dělat spíš tak, dá se říct, jako polopatě, aby tomu každý rozuměl, takže se nemusí bát ani člověk, který o tom skoro nic neví.
2: Nápad vznikl před 4 lety jako součástí propagace turistické oblasti Budějovicko, vysvětluje jeden z organizátorů akce Vojen Smíšek.
4: A protože obecně v České republice je kávová kultura na strašně vysoký úrovni a vlastně i v Budějcích, což je regionální menší město, tak ta koncentrace těch dobrých podniků je enormní. Proto jsme dali dohromady kávovou mapu a začali jsme před 4 rokama s tím tématem pracovat v rámci marketingu cestovního ruchu.
2: Tradiční součástí programu je taky kávová stezka, která zájemce zavede do více než 30 budějovických kaváren. Pro objevování kávových podniků si stačí vyzvednout hrací kartu v turistickém informačním centru na Českobudějovické radnici.
4: My necílíme jenom na toho turistu, kterému říkáme přijďte, obejděte podniky, ale cílíme částečně i na místní obyvatele. Víme, že ten lokál, ten místní budějčák chodí třeba do 2-3 vybraných podniků, kde to má rád, ale my jim říkáme zvedněte se, s tou kartičkou obejděte dalších prostě 7-8 podniků, které ještě neznáte, a nazbírejte razítka, dostanete za to odměnu.
2: Kávový týden vyvrcholí Budějickým Coffee Festem v pátek a v sobotu na výstavišti v Českých Budějovicích. Tam se lidem představí české i zahraniční pražírny, kavárny a baristé. Z Českých Budějovic Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
5: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Česká uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
2: Hodin. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Ministerstvo financí zveřejnilo maximální povolené ceny pohonných hmot na zítřek. Slovenská inspekce prověřuje postup policie před smrtícím útokem ve škole ve Staškově. Čipování kontejnerů pomůže vodňanům s úsporou nákladů. Babí léto bude pokračovat zítřejší slunečnou oblohou a 25 stupni. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré odpoledne. Litr nafty bude zítra v Česku moct stát maximálně 48 korun a 72 haléřů, informovalo o tom ministerstvo financí. Nejvyšší možná prodejní cena benzínu bude 46 korun a 14 haléřů za litr. Stát bude cenové stropy na každý den určovat zatím do konce měsíce. O jejich znovu zavedení rozhodla minulé pondělí vláda v reakci na aktuální zdražování paliv. Spolu s tím taky zastropovala marže pumpařů a dočasně snížila spotřební daň na naftu. 25 let vězení dnes na Slovensku vyměřil soud prvního stupně mladíkovi, který loni v lednu nožem zaútočil na gymnáziu ve Spišské Staré Vsi. Zabil zástupkyně ředitelky a jednu studentku, několik dalších lidí zranil. V době útoku mu bylo 18 let. Kvůli problémovému chování mu škola určila individuální studijní plán. To podle předsedy soudu mohl být důvod útoku. Žalobce mladíkovi navrhoval doživotí. Obviněný se proti rozsudku může odvolat. Slovenská policejní inspekce prověřuje postup policistů před včerejším smrtícím útokem ve Staškově. Základní škola už minulý čtvrtek podala trestní oznámení kvůli nespecifikovanému incidentu. O 5 dní později 13-letý žák zaútočil nožem na dvě učitelky a spolužačku. Jedna z nich zemřela. Inspekce teď zjišťuje, jestli policisti po přijetí oznámení postupovali správně.
4: Poslanci dnes zároveň projednávají zákon, který má pomoci předcházet radikalizaci mladých a zlepšit spolupráci škol, policie i psychologů. Zahrnuje také omezení sociálních sítí. Podle ministra vnitra Matouše Šutaje Eštoka je potřeba problémy zachytit včas.
5: Aj po tej včerajšej udalosti se nám spustila ako keby séria ďalších hlásení od riaditeľov škôl, že tí žiaci jednoducho to nezvládajú a je tam obrovský psychický stres aj smerom na nich.
4: 13-letého chlapce policie zadržila a případ vyšetřuje jako úkladnou vraždu. Napadená žákyně zůstává v kritickém stavu. Druhá zraněná učitelka je mimo ohrožení života. Ze Slovenska Bára Vránová, Český rozhlas.
3: Čipování pomůže snížit množství směsného odpadu a zefektivnit systém třídění ve Vodňanech na Strakonicku. Víc než 1600 nádob na směsný komunální odpad, plasty, papír a bioodpad označí čipem zaměstnanci projektu Obce jinak. Proces čipování poslouží i k získání informací o stavu jednotlivých popelnic a kontejnerů. Podle vedoucího odboru životního prostředí Karla Stuchlíka projekt pomůže uspořit náklady na sběr odpadu.
6: Potřebujeme snížit množství komunálního směsného odpadu, naopak potřebujeme zvýšit tu vytříditelnost. A samozřejmě provedeme nějakou optimalizaci, takže tam si nějakou úsporu představujeme, že by mohla vzniknout.
3: Farář Josef Prokeš a architekt Ondřej Synek představí vizi rozvoje poutního areálu Lomec. Beseda se dnes uskuteční v rámci týdne knihoven v Písecké městské knihovně od 17 hodin. Lidé se dozvědí, co Lomec nabízí poutníkům, církvi i laické veřejnosti a v čem spočívá poutnictví v dnešní době.
2: Počasí.
3: Poledne zůstává na jihu Čech slunečné s teplotami až do 25 stupňů Celsia. Noční teploty klesnou na 10 až 7 stupňů, při vyjasnění a uklidnění větru budou kolem 3. Ve čtvrtek očekávejte jasno až polojasno, večer přibývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty zítra 22 až 25 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 20. Vítr zůstane převážně mírný, v západní polovině slabý, jihovýchodní až východní, biozátěž na nejnižším stupni 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: V Kaplici na Českokrumlovsku je nehoda v Polní ulici. Jezděte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Hodina téměř 5 minut. Příjemné odpoledne z Českého rozhlasu České Budějovice. Jihočeské odpoledne pokračuje svou druhou hodinou, která vám i dnes nabídne zajímavé informace z regionu i ze světa kolem nás. Od mikrofonu vám i nadále pěkný den, pohodu ať jste kdekoliv a ničím nerušený poslech přeje Radek Diviš. Jaké nejstarší druhy rostlin můžeme najít na zemi? To je téma, které bude patřit dnešnímu vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Divadlo Oskara Nedbala v Táboře ožívá nejen večer, ale i brzy popolední. Cyklus přednášek Café Senior a neb Můzy vypráví přibližuje historii literatury, divadla, hudby a výtvarného umění pro nejstarší publikum. Víc už za chvíli v našem vysílání. A přidáme také obvyklou porci písniček, které nestárnou. Chybět nebude hit skupiny The Roxette Joyride. Karel Zich a právě teď přichází svou píseň Tata zaspívat ostravská skupina Buty.

0: Ladíte Český rozhlas, České Budějovice a my se teď na chvilku zastavíme v Táboře. Po schodech proudí lidé, někteří se zastaví pro kávu nebo čaj, ale většina si jde rovnou sednout do Don klubu. V Táborském divadle Oskara Nedbala začíná už šestá přednáška z cyklu Café Senior a neb Můzy vypráví. S projektem přišli sami zaměstnanci divadla letos na jaře, aby rozšířili svou nabídku i pro nejstarší posluchače.
1: Vždycky jsem si tady našla spoustu nových věcí neznámých.
2: Povídání o historii uměnovědných disciplín láká nejednoho seniora. Například Eliška Michálková přišla do divadla Oskara Nedbala na svou čtvrtou přednášku. Mezi pravidelné posluchače se řadí taky Jarmila Deverová.
3: Šla chodit hned, jak kinokavárna vznikla a ty pořady se mi tu líbějí.
2: Pořadem Café Senior a neb Můzy vypráví rozšiřuje divadlo Oskara Nedbala v Táboře programovou nabídku pro nejstarší věkovou skupinu, řekla ředitelka divadla Linda Rybáková.
4: Chceme prostě jim nabídnout další nějaký způsob do vzdělávání. Oni to ani nejsou nějaké jako hluboce vzdělávací přednášky, jsou to spíš takové populárně vědné. Chceme přijít s tématy, která jsou poměrně oblíbená a všeobecně známá a jenom rozšířit o nich povědomí.
2: Každý měsíc ve středu odpoledne čeká na seniory přednáška od jednoho ze zaměstnanců divadla. Posluchači se můžou těšit na témata z historie literatury, divadla, hudby a výtvarného umění.
4: Každý ten půl rok by měl být zaměřený vždycky na určité období. V loňské sezóně to bylo národní obrození, takže se tam objevila přednáška o vzniku myšlenky Národního divadla, potom tam byla přednáška o českých spisovatelkách národního obrození. No a teď jsme to trošičku posunuli do moderny.
2: Myšlenka na Café Senior aneb Můzy vypráví se zrodila už v loňském roce. Podle ředitelky Lindy Rybákové cyklus přednášek pojmenovali podle interiéru divadla.
4: V souvislosti s naším malým sálem, na jehož stropu jsou muzy umění, takže jsme si řekli, že vlastně naše Café Senior bude inspirovaný tím stropem malého sálu a že ty přednášky budeme směřovat uměnovědně.
2: V roli přednášejících se každý měsíc střídají zaměstnanci divadla a témata si volí podle své odbornosti.
4: Kolega je literární historik, já jsem divadelní historička, potom tady máme spisovatelku, máme tady zpěvačku, máme tady člověka, který studoval dějiny umění, takže jsme si řekli, že tyhle uměnovědné přednášky jsme schopni jako obstarat sami.
2: Po prázdninové pauze se divadlo Oskar Nedbala vrátilo se šestou přednáškou zabývající se vývojem loutkového divadla. Ředitelka Linda Rybáková se inspirovala svou diplomovou prací a rozpovídala se o Spejblovi a Hurvínkovi. Na konci října se před posluchače postaví dramaturg Libor Staněk a poví jim o českém literárním impresionismu. Z Tábora Barbora Klempířová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Na rádiu vašeho kraje posloucháte Jihočeské odpoledne s datem 30. září. Je 15 hodin a 23 minut. Jaké nejstarší druhy rostlin můžeme najít na Zemi? To je téma, kterému bude patřit dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Už za chvíli s Martinem Písaříkem.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

zavřený jako já, jo jako já. Kde hocanský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocanský šípy najmout dá. Jo ho, ho, ten kdo nepřekládá.

Až se nočním chladem pěl, ať se na hucelský šípy najmout dám. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníkům, jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrdyku, ať se na hucelský šípy najmout dám. Jo, ho, ho. Ten, kdo má na bradě mlíko,

can I move to town? Yeah, Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo,

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některé rostliny můžeme označovat jako živé fosílie? Na Zemi rostou rostliny, co tu jsou o miliony let déle než lidský druh. Dodnes si ponechali znaky svých dávných předků a přitom stále přežívají. Mezi druhy, které můžeme najít i u nás, patří jinan dvojlaločný, známý také jako Ginkgo biloba. Evoluční větev tohoto stromu dorůstajícího výšky 30 až 40 metrů se vyvinula už před 270 až 300 miliony let. Ve volné přírodě ale postupně skoro vymizel a přežil pouze v jihovýchodní Číně, kde jej mníši pěstovali v chrámových zahradách. Paradoxně se ale dobře vyrovnává s průmyslovým znečištěním. Také cykasy na Zemi existují již stovky milionů let. Přestože většina druhů vyhnula v dobách dávno minulých, některé přežily až do současnosti. Na první pohled mohou cykasy připomínat palmy, ve skutečnosti jsou však blíže příbuzné jehličnanům. Cykasy tvoří šištice, které patří k největší v rostlinné říši, některé dosahují délky přes půl metru. Další pozoruhodnou vlastností cykasů je jejich mimořádná dlouhověkost. Některé exempláře se mohou dožít více než tisíce let.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Věra Martinová dala lásku řekám a rádio vašeho kraje hraje písničky, které nestárnou. Posloucháte Jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. I tento týden vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jestli můžeme projet křižovatku na červenou, když uvolňujeme průjezd záchrany. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Když se za vámi v provozu objeví houkající sanitka, hasiči nebo policejní auto s majáky, může to být hodně stresová chvíle. A právě tehdy řidiče často napadne jedna otázka. Můžu při uhýbání vozidlům IZS projet na červenou? A jak se v takovém momentu zachovat, teď přiblíží plukovník Jan Straka.
3: Slyším majáky, už to vozidlo vidím, tak samozřejmě mojí povinností je umožnit mu průjezd. Buď snížením rychlosti, nebo uhnutím někam na stranu. Pakliže jsem na světlech, to znamená svítí mi červená a já nemůžu vjet do té křižovatky, tak to samozřejmě v tuhle chvíli mohu porušit. S opatrností vjedu tak, abych uhnul tomu vozidlu, který jede za mnou.
2: Existuje nějaké doporučení pro řidiče, jak se chovat a usnadnit si celou situaci?
3: Je důležité vždycky dát těm řidičům vozidla s majáky na vědomí, co děláte. Nic unáhleného, nic zkratkovitého. Pokud uhýbám, tak dát znamení o změně směru jízdy. Aby ten řidič vozidla IZS věděl, že o něm víte. Nebrzdit prudce, protože pokud za vámi například pojedou hasiči s cisternou, kde mají naloženou vodu, tak to nezabrzdí tak jako vy v tom osobáku.
2: Mají si řidiči na něco dát větší pozor?
3: Tam je důležité vždycky předtím, než se zařadím zpět po tom uhybném manévru, podívat se ještě do zpětného zrcátka, jestli tam nejede těch vozidel víc, protože se může stát, že vozidlo policie, za ním může jet záchranka, případně se jedná.

0: na o nějaký doprovod, kde těch vozidel využívajících právo přednostní jízdy je víc a tam je důležité nenajet jim zpátky do té trasy.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
2: A zítra si povíme o tom, kdy k nehodě volat policii.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice a my se teď naším krajem vydáme na Táborsko, a to do Malšic. V tamní galerii Františka Peterky se dnes večer otevírá výstava s hudebně znějícím názvem Ve společném akordu. Z místa se hlásí náš regionální stopař Petr Kubát. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Ta výstava s tím poetickým a zajímavým názvem představuje čtyři autorky, konkrétně malířku, fotografku, textilní výtvarnici a čalounici. Já tady teď stojím v rohu, kde jsou zrovna obrazy, pestrobarevné obrazy jihočeské výtvarnice Zuzany Kotisové. Ta začala intenzivněji malovat přibližně před 14 lety a jak sama říká, nechce malovat ani tak to, co má kolem sebe, jako spíš to, co má v sobě. Další autorka, která teď tady instaluje své fotografie, je Hana Pešková. Ta pracuje jako ekoložka a odborný pohled na přírodu a krajinu tak trochu propojuje potom i s fotografií. Potom je tu k vidění čalouněný nábytek Martiny Lálové. Tam je zajímavé, že ona se začala věnovat čalounictví až později a výuční list, jak jsem zjistil v tomto oboru, získala v 35 letech. No a čtvrtá v pořadí je Monika Vodičková, se kterou už tady teď stojím a ta tady vystavuje své textilní výrobky. Tak se jí ptám, co jste sem přivezla do Malšic?
3: Dobré odpoledne. Tak v Malšicích kromě těch zmiňovaných krásných obrazů, fotografií a čalouněného nábytku návštěvníci galerie Františka Peterky uvidí tašky, taštičky takové malé, polštáře.
2: Vy používáte v poslední době takovou zvláštní metodu, já jsem si přečet, že tomu říkáte upcyklace.
3: Ano, to je odborný název té metody, to vlastně spotřebováváte na první pohled už drobné látky nebo textil, který už se spotřebovat nedá, někdo to vyhazuje, ale já to spotřebovávám a šiju z toho právě ty zmiňované všechny věci.
2: Vy vystavujete se svými kolegyněmi už po několikáté, jak se vám vlastně daří propojovat ty různé techniky a styly?
3: Stalo se to nějak samo, protože my jsme v běžném životě i kamarádky, takže jsme vlastně měli informace jedna o druhé, co děláme. A tak jsme se prostě dohodli, nějak slovo dalo slovo a dohodli jsme se, že zkusíme vystavovat. V loňském roce jsme absolvovali 4 výstavy a v letošním roce také, toto je naše čtvrtá. Takže se nám to daří takhle propojovat úplně samo vlastně.
2: A jak vy osobně se dlouho vlastně věnujete těm textilím?
3: Od roku 2010.
2: No a co vás k tomu přivedlo? Co byl ten impuls?
3: Vždycky jsem tvořila. Maminka byla známá jihočeská výtvarnice, Arana Mertlová, takže já jsem vyrůstala v umělecké rodině, řekla bych. Mamka hodně tvořila, kromě teda toho dřeva, které dělala. No a já jsem s tím nějak koketovala asi od 15 let. A zkoušela jsem všechno možné, šperky taky, šila jsem oblečení a vždycky mě ta práce s tím textilem fascinovala, hlavně z toho důvodu, že když tvoříte jakoby z textilu, tak to, co potom vznikne, hned máte jakoby pod rukou. Baví mě skládat ty barvy, třeba zdánlivě nekombinovatelné kostičky, kytičky, puntíky a teda, že baví mě vlastně jakoby to skládání a pokud z toho vznikne finální výrobek, no tak mě to, nebo finální věc, tak mě to velmi těší.
1: Petře, nabízí se otázka, dokdy je výstava k vidění?
2: Ta výstava tady v Malšicích potrvá do 14. ledna příštího roku. Otevřeno je tady v provozní době knihovny Malšice, tedy, jak jsem zjistil, od úterý do pátku, když tak je to na webových stránkách ty přesné časy, protože se to trošku liší podle dnů. No a já ještě doplním, že ta místní galerie tady byla otevřená v roce 2012 a nese jméno zdejšího významného výtvarníka a grafika Františka Peterky.
1: Tolik z Malšic na Táborsku náš regionální stopař Petr Kubát. Petře, díky a pěkné odpoledne.
2: Hezký den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnešní počasí přináší slunce, jasnou oblohu a poměrně příjemné podzimní teploty se svěžím jihozápadním větrem. Jaké počasí můžeme ale očekávat v dnech následujících? Na to se teď zeptáme meteorologa Petra Fribauera, kterého právě teď zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Na jaké počasí se máme připravit v noci a zítra, tedy ve čtvrtek?
2: Počasí u nás bude i nadále ovlivňovat tlaková výše se středem nad severovýchodní Evropou. V noci a zítra tedy očekáváme stále jasno až polojasno s vysokou průsvitnou oblačností. Zítra večer pak od západu začne oblačnosti přibývat. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 10 až 7 stupni Celsia a při vyjasnění a uklidnění větru i kolem 3 stupňů Celsia, takže bude opět chladná noc. Maximální denní teploty budou zítra stejné jako dnes, mezi 22 až 25 na horách kolem 21 stupňů Celsia. Vítr bude ve východní polovině kraje foukat mírný, jihovýchodní, 3 až 7 metrů za sekundu, který bude během zítřejšího večera slábnout. V té západní polovině kraje bude vítr pouze slabý. Biopředpověď pro zítřek je na jednice, tedy mírná zátěž.
1: Co nám z hlediska počasí přinese pátek?
2: Pátek počasí u nás částečně ovlivní rozpadající se studená fronta, která bude postupovat do střední Evropy od západu. Přibude tedy oblačnosti, srážky ale v pátek neočekáváme. Bude převážně oblačno a večer bude oblačnosti ubývat. Minimální teploty budou kolem 9 stupňů Celsia a maxima kolem 21 stupňů Celsia. A vítr bude v pátek pouze slabý, proměnlivý, do 4 metrů za sekundu.
1: Potěšíte nebo zarmoutíte nás s předpovědí na první říjnový víkend? Nejprve, jak bude v sobotu?
2: Myslím si, že vás potěším. V sobotu bude pokračovat babí léto. Zpočátku bude polojasno, ráno se jen ojediněle mohou tvořit mlhy. Během dopoledne ale oblačnosti začne ubývat a v druhé polovině dne očekáváme již jasno nebo skoro jasno. Později večer od západu oblačnosti opět přibyde. Minimální teploty budou kolem 8 stupňů Celsia a při uklidnění větru mohou klesnout až na 4 stupně Celsia. Maximální denní teploty budou kolem příjemných 22 stupňů Celsia. A vítr bude slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu, v noci a ráno místy i bez větří a na Českomoravské vrchovině během odpoledne přechodně až mírný vítr, jeho východní 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Sobota pěkná a neděle to samé nebo úplně něco jiného?
2: V neděli to bude trošku jiné, té oblačnosti bude více. V noci a ráno bude převážně polojasno, během dopoledne ale oblačnosti přibyde a v druhé polovině dne očekáváme převážně oblačno, odpoledne přechodně až zataženo, ale pouze ojediněle se vyskytnou slabé přehánky. Minimální teploty budou kolem 7 stupňů Celsia a při zmenšené oblačnosti a při uklidnění větru mohou být až 3 stupně Celsia. Maxima potom budou kolem 20 stupňů Celsia. A vítr slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu a v noci a ráno místy opět i bez větří.
1: Říká Petr Fribauer, kterému děkujeme za vyčerpávající informace, přejeme příjemný zbytek odpoledne a samozřejmě i klidný zbytek dnešní služby. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Česká ekonomika ve druhém čtvrtletí rostla pomaleji, než statistici očekávali. Poslanci budou nejspíš hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě zítra. Jaderná elektrárna Temelín rozšiřuje kapacitu svého skladu pro jaderné palivo. Zítra bude slunečno s teplotami do 25 stupňů. Zprávy o Lukáš Pelikán. Dobré odpoledne. Česká ekonomika ve druhém čtvrtletí letošního roku vzrostla o 1,8%, informoval o tom Český statistický úřad. Na konci srpna přitom statistici předpovídali o 0,1% bodu rychlejší růst. Hrubý domácí produkt stoupl meziročně o necelá 2% a oproti předchozímu čtvrtletí o 0,3%. Domácnostem rostly mezi dubnem a červnem příjmy, ale i spotřeba. Hlasování o nedůvěře vládě čeká poslance nejspíš až zítra. Na plénu sněmovny chce ještě vystoupit několik desítek řečníků. Opozice nechala mimořádnou schůzi svolat kvůli rozpočtové nebo bezpečnostní politice současného kabinetu a taky kvůli údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Podle předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Jana Jakoba je důležité, aby po řadě vystoupení ministrů promluvila i opozice.
2: Nedodrželi pravidlo ZIPu tak, aby se při této schůzi střídali vládní politici s těmi opozičními. Takže jsme se dočkali celý včerejšek až téměř dopoledne dnešního dne plejády nudných, dlouhých vystoupení představitelů vlády, takže předpokládám, že to dneska nestihneme.
0: Ruský podnik pro správu majetku v zahraničí neuspěl se stížností na zmrazení víc než 60 nemovitostí v Česku. Jeho kasační stížnost zamítl nejvyšší správní soud. Podnik nesmí s nemovitostmi nakládat. Po ruské invazi na Ukrajinu byl totiž zařazený na sankční seznam. Už v červenci podnik neuspěl se stížnostmi proti zablokování českého bankovního účtu a jedné nemovitosti v Praze Bubenči. Jaderná elektrárna Temelín rozšiřuje sklad čerstvého jaderného paliva. Má pro ně 102 nových skladovacích míst. Část získala úpravou stávajících zásobníků, dalších 48 nabízí nová skladovací mříž. U té teď elektrárna dokončuje poslední administrativní a technické přípravy. Důvod navýšení kapacity skladu vysvětluje mluvčí elektrárny Marek Sviták.
3: V Temelíně máme aktuálně zásoby paliva na více než 2 roky. Rozšířením skladu je budeme moci zvýšit až na více než 3 roky. Větší rezerva nám tak dává jistotu, že elektrárnu můžeme plynule provozovat i při případných výkyvech na trhu nebo v logistice.
0: Divadelní klub Borovany hostí další přednášku z cyklu Do hodinky vzdělanější. Osobnost Vojtěcha Lany představí Tomáš Hobizal. Připomene Lanovy stopy v našem regionu, jeho vazbu na Vrcov i příběh Lanova kříže. Přednáška začne podle informací na webu Borovan v 18 hodin.
1: Počasí.
0: Noční teploty klesnou na 10 až 7 stupňů, při vyjasnění budou kolem 3. Ve čtvrtek očekávejte na jihu Čech jasno až polojasno, večer přibývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 20. Vítr zůstane převážně mírný, v západní polovině kraje slabý, jihovýchodní až východní, biozátěž na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Silničáři stále pracují na opravě hlavního tahu u Vimperka směrem na Strážní. Aktuálně řídí provoz semafory u Solné Lhoty. Dobře dojďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem bude Václav Vidra, toho času v koloně. I tak si rozveselíme svět a to tady a teď.
1: Humoriáda.
3: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: skupina MIG-21 s panem Macháčkem to tady rozehrála na začátku humoriády. Václav Vidra, náš dnešní host s námi. Tak vítej, Václave.
1: No díky.
0: Jak jde život?
1: No rychle. Teď poslední dobu ještě rychlejc, pokud zrovna člověk nestojí v koloně, tam to jde pomalu.
0: No, tak škoda, že jsi nezvolil ten jednostopý dopravní prostředek, to by si možná proklíčkoval hravěji.
1: No, už sklerotický a zapomněl jsem si klíče od garáže, no, to máš těžký potom, no.
0: O, tak nějakým vozidlem si dorazil a to je
1: jo,
0: dobře.
1: Já jsem už, dneska jsem vystřídal i kolo půjčovací v Praze, no, na kousek jsem popojel. No jinak jsem, i pěšky jsem popošel.
0: Už zbývá jenom let balonem nebo vrtulník?
1: No ne.
0: To nebudeme zkoušet.
1: Ty pozemní cesty jsou přece jenom takový jako dostupnější.
0: Dobrá, tak jsme rádi, že seš tady a že vybereš prvního vystupujícího. Kdo
1: prvního,
0: pak to bude?
1: První hlas bych tady, on je takový hlas hlavně, Václav Faltus.
0: Hlas mnoha hlasů.
1: Hlas mnoha hlasů.
0: A navíc je to taky Václav, takže je jasné, čím začneme.
1: No, že měl svátek, tak mu přeju všechno nejlepší.
0: Dodatečně tobě též.
1: Děkuju.
0: Svatý Václave. Ano. Tak, Václav Faltus a vzpomínky na školu?
2: Já když jsem byl ve škole, tak jako já jsem byl takový tichý dítě a nedávno jsme měli sraz a paní učitelka mi říkala, Vašíku, když byl opravdu takový tichoučku, rukujukulu a ty jsi takový éro, ale je to pravda, skutečně v gor v té obecný teda, že škole, ale pak už vlastně v té Měšťance, tak tam už se něco začalo takového jako probouzet, možná už v té 9. třídě, nebo když jsem vycházel, tak vlastně ten Král komiku, to byl první hlas, který jsem kdy v životě zkusil, že jo. A já jsem 2 roky nedělal nikoho jiného než toho Vlastu Buriana. A pak jsem si vlastně řekl, že proč dělat tedy jenom jeho hlas, proč neskusit jeho smích, nebo jeho takový to typický šťukání, že jo. Takže vlastně...
3: Ještě jednou to udělíte.
2: Ještě jednou, já si musím dát džuzu a... Někam přijdete třeba, jo, a začnete šťukat a ten druhý vám řekne, co jste to pili? Nic vůbec. A jinko se zajíknete, je vám dobře. Takže já jsem si s tím hlasem dosti pohrál. Jo, já jsem měl to asi 2 roky a já jsem rád, že jiný hlasy tam těch známých osobností nevklouzávaly, že tam byl jenom tenhle ten jediný.
3: No stejně, to je obrovský nadání, když si uvědomím, kolik let se to učil Burián a vám stačily 2 roky.
2: Já vám něco povím, to bylo, když Vlastovi Buriánovi by bylo 100 roků, tak se dělala u jeho vily. Byl to takový hezký, zábavný večer a tenkrát tam byla jeho dcera, paní Kristlová, že? A ten vnuk, ten pan inženýr Kristla, ten mi říkal, a tajle děda dával aerovku a tajle snad tý štokrlice se dával a já jsem si na ní sednul a teďka prostě jsem nikoho nechtěl dělat jinýho než prostě, že? Toho Buriana. Takže to bylo pro mě skutečně očička zářily a já vám povím jeden takový příběh, jak vyprávěl jeden mužke, jedu vám takhle po Sahaře a proti mě lev. A co jste dělal, člověče? No, co jsem dělal? No, samozřejmě jsem si zaleknul, tak jsem vylez na nejbližší strom. No, ale na Sahaře přece nejsou stromy. A doufá, to mě v tu chvíli bylo úplně jedno.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik imitátor Václav Faltus v rozhovoru s panem Bernáškem a také jsme slyšeli Vlastu Buriana. Začalo to vzpomínkou na školu, jak vzpomíná Vašek Vidra na školu, nebo školní vtip, nebo co nám přidáš na tohle téma?
1: Na školu, školní vtip, no. To znám jeden školní vtip, no taky na to může přijít. Já mám na školu docela takový, já jsem se nikdy jak do školy moc netěšil, no. Ale bral jsem to jako povinnost a přežil jsem to, aspoň tu základní. Pak jsem se těšil na tělocvik, pak jsme měli fajn paní učitelku, která s náma hrála volejbal.
0: Byla vysoká jako ty?
1: Ne, nebyla, byla menší. Malá, to byla nahrávačka. Nahrávačka to byla, ale byla moc fajn. No. Ale zase jsem měl v první třídě třídní učitelku a ta byla parašutistka.
0: Nepovídej.
1: A to teda tam si nás získala všechny, to jsme na ní koukali s otevřenýma pusinkama.
0: A co učila?
1: Nožka třídní byla, učila všechno.
0: Jo, vlastně, v první třídě jsem učil všechno.
1: Ty včeličky, ty razítka, prasátka do těch knížky.
0: Ta odvážná to žena s padákem.
1: No, to byla, jmenovala se paní Želka Paříková.
0: Aha, tak dobře, tak děkujeme za tu vzpomínku.
1: No, rádo se stalo.
0: Nakonec jsi byl vzdělán.
1: Byl jsem vzdělán, teda dneska jsem úplně vzdělán, ale já bych vám řekl ten vtip, ten mám moc rád.
0: Pojď.
1: Jak říká paní učitelka děti, dneska si budeme povídat o tom, že zvířátka mají taky svoji řeč, povídají si spolu, tak řekněte mi, jak některá zvířátka třeba spolu. Prosím, paní učitelko, pejskové dělají haf, haf, no výborně, Toničko, a Anička se hlásí. Paní učitelka, kočičky dělají mňau, no moc dobrý, a Pepíček vzadu se hlásí. Paní učitelko, rybičky taky. Tak rybičky, ne, Pepičky, rybičky nemluví, rybičky jsou němé. To není pravda, paní učitelko. Já jsem šel tuhle v noci čůrat a jak mají, v obejváku máme akvárium vedle, jak mají naši ložnici. A já jsem slyšel, jak ta jedna rybička říká tý druhý, ještě jednou mi šahneš tou svou studenou ploutví na vocas, tak tí urazím.
0: Yeah. Tak děkujeme za ten vtip.
1: Rádo se stalo. To je slušný vtip.
0: O Pepičkovi, výborně.
1: A jedno prostý slovo tam nepadlo.
0: Ano, bude s námi dál Václav Vidra samozřejmě ve studiu, ale Václav Faltus v ukázce, anebo Miroslav Donutil. Vyberte si SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Václav Vidra a Pavel Kučera. Oskar vás pozval na svůj pořad a vy máte s Oskarem společné účinkování ve Stardance, už se to blíží.
3: No jo, to je
2: Václave,
3: pravda, no.
2: Zajímá tě to ještě po letech? Nebo...
3: tak je to 20 let, co jsem tam tančil.
2: No. Už 20. To je neuvěřitelné, no.
3: Je.
2: A mrkneš na to občas?
3: Jo, tak jako jedním okem, no.
2: Jak se budou letos vrtět ty páry na parketu?
3: Jo, myslím tam, v loni jsme tam dokonce se byli, myslím, podívat na Kukajdu.
2: Dobře. No,
3: ale už je to pryč, to je, tu kapitolu...
2: Už bys do toho nešel, kdyby přišla ta příležitost teď?
3: Ne, nešel.
2: Před 20 lety
3: já
2: přece jenom
3: jsem byl měl ještě. To štěstí, že jsem mohl tancovat s Petrou Kostovčíkovou. Aha. Ta už by se mnou tancovat nechtěla, tak...
2: Ale to, že řekla.
3: A já se jí teda nedivím. No. A ne, my jsme spolu tančili dlouho, asi 6 let jsme spolu tančili, různě na plesech a tak.
2: Já jsem chtěl říct, že před 20 lety jsi byl velmi mlád, teď jsi mlád ve středním
3: jenom
2: věku
3: trošku,
2: v podstatě.
3: Ano.
2: Tak jo, tak jdeme tancovat za našimi posluchači na telefon, hlasují v tuto chvíli Václav Altus nebo Miroslav Donutil, to je vaše volba. Koho si vyberete vy? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Pepa ze Žace, já velmi zdravím pana Václava Vidru.
3: Díky, já vás taky.
2: No.
4: A chtěl bych sem připomenout, což se asi málo ví, že váš dědeček zahrál výborně barona Kroga.
3: Ano, ano, to máte pravdu.
4: Bílý nemoci z Hugo Háze.
3: Ano.
2: No.
3: No děkuju.
2: Tak to se vám nebylo, Josefe.
3: To jste mě fakt potěšil.
4: Já se na to koukám po každý a... Hlasuju Bčko.
2: Dobře, máme zapsáno.
3: Hrál ho fakt skvěle, no. Tak možná se třeba někdy tady pustíme dědu.
2: Uvidíme, uslyšíme.
3: Mějte se krásně, díky moc.
2: Naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte.
5: Dobré odpoledne, pánové. Pavel, zdravím.
2: Tak to je Standa.
5: Na Vidru.
2: Ano.
5: Standa taky, Zemník, no.
3: Taky zdravíme.
5: A pane Vidra, vyberte vy, já jsem na rozpaci. Já bych dal oba dva na jednou.
3: Oba dva na jednou, jo.
2: Což
5: já to nechám na vás. Pane Vidra, je to na vás.
2: Tak, Ježíš, Václavé, mě, máš tak hlas od posluchače, kam ho dáš, A nebo B?
3: Ne, já
2: Faltus
3: já dám,
2: nebo Donutil.
3: Já dám, tady mám pan Václav Faltus nejtěžší hlas.
2: No.
3: To bychom mohli slyšet. Co je, mě by zajímalo, co je nejtěžší hlas.
2: Jeho.
3: Aby to nebyl Donutil potom.
2: No, necháme se překvapit. Díky. Děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Hezké slunečné odpoledne ptejí vám.
3: Vám taky.
6: Posluchačka Stanislava a srdečně zdravím pana Václava.
3: Díky.
6: Já si vážím jako herce a jako člověka a dovolím si prostřednictvím vás pozdravit vaši paní. Na hodně myslím.
3: Moc děkuju, vyřídím mi to rád.
2: Tak děkujeme a...
6: No a vybírám Pavle Bčko, pana Donutila.
2: Zapsáno.
6: Hezký.
3: Mějte se krásně, díky, naschle.
2: Děkujeme. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, Pavle, tady a to Václave.
3: Taky,
7: já
3: dobrý
7: bych
3: den.
7: Byla pro A. A já tě přijdám tu. A Václave, já bych vám chtěla popřát všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví k vašemu předevčerejšímu svátku.
3: Děkuju.
7: A pozdravuju vaši Janu.
3: Vyřídím.
7: A všechny, mějte
3: díky.
7: Se, naslyšenou. Naschle.
2: Děkujeme, naslyšenou. A nejtěžší hlas Václava Faltuse, to je téma další ukázky.
3: Výborně, jede paní z Frýdlandu.
8: No, pravdou je, že asi nejtěžší hlas pro můj krk je, už jsme se tady o něm taky zmiňovali, František Filipovský, co by onen funis, že to je hlas pro krk velice náročný, ale udělám přitom moc rád.
9: Jdou takhle dva turisti, jsou utáhány jedným páčovače. Já už ti nemůžu a vůbec vlastně, co je dneska? Seda nebo čtvrtek? A ten pán je demokracie, tak si můžeš vybrat.
10: Já jsem s tím jednou jel do Plzně z Prahy, ještě jel pan Štercl a smáli jsme se, protože vyprávěli historky o Vojtovi a ač se snažím dodržovat rychlost, tehdy ještě nebyla dálnice, tak jak jsem se smál, tak jsem šláp na plyn a zastavili mě, že jsem měl rychle. A Šterce půjde, a ty Franto, ty si ten umělec, pověsí mi něco. Tak on se tak vyklonil na ty četníky, půjde, uveď se máme čas, uveď se máme čas, sem se vydejte. No. A neplatili jsme nic.
8: Jo, že to
10: kdybych to
8: dobře
10: uměl tak jako vy, tak bych možná neplatil i bez pana Filipovského. No,
8: jednou se mi něco podobného přihodilo. Jsme taky cestovali někde z Polka Festu, jak se dělají s dechovkou. A už bylo hodně hodin, jsme měli dlouhou cestu před sebou ještě a taky červená baterka. A tak jsme říkali, jde, jak to dopadne. A teďka ten policista takhle podívá a říká, jednoho Klauza můžete jet. Já jsem říkal, tak to v žádném případě ne. Prosím vás, nebudem toho místa zneužívat. Myslel jsem místa toho pana premiéra. Ale je pravdou, že když takhle někomu někoho takhle napodobíte, tak hnedka jakoby obněkne, je s ním trošku lepší řeč.
10: Ale vy máte fantastickou možnost toho zneužívat, dokonce ku svému prospěchu. Už jste někam zatelefonoval jako někdo?
8: Samozřejmě, jo, to se těch telefonátů se dělalo spousty. Já myslím, když byl pan premiér, když byl kdysi tedy, jak se říká lidově, Grejcarovým panem ministrem financí, tak jsem někde volal, někde, myslím, že do Hradeckýho rádia, oni mě sami jako trošku na to navedli, on tam byl někde na tom hotelu, že ubytovaný, a že prý tam jako v té hudební redakci, že mají jako nějak trošku v tom brajklík, a ti zavolám, že si to přijde zkontrolovat, protože to takhle nejde, aby v tom byl nepořádek a že on jako finanční tehdejší ministr si to opravdu zkontroluje. A takže tenkrát oni prej, oni začali uklízet a gruntovat, papíry měli v pořádku. Takže v tuhle chvíli jsem si říkal, je to dobrý, jo, když to takhle dobře dopadne. Samozřejmě, že ono to tak jako vypadá v demokracii, že ten humor, že se může jako musí mít taky ty svoje mantinely, jako jo. Samozřejmě musí se odsuť pocuť, protože že jo, kdyby se to jako předpísklo.
10: No, kdybyste zavolal někam do prodejny aut, že si tam Václav Faltus půjde vyzvednout, aby mu dali slevu, a kdybyste využil ten vhodný hlas, fungovalo by to?
8: Já nevím, jestli by tohle to fungovalo. Já bych tam zase třeba použil někoho jiného, prostě zavolili bychom jako Miloš Zeman, no a on už by si s tím ten dotyčný poradil. Humoriáda.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Václav Vidra je naším hostem v Humoriádě dnes. Vašku, divadlo, předpokládám, hraješ každý den?
2: No, teď už to začalo, no.
1: Co ono dneska
2: to,
1: třeba? Takhle,
2: ono to v podstatě neskončilo, protože přes leto se hrálo hodně, ale teď už je to denně v podstatě, no.
1: A dneska?
2: Tak jsem, převčírem jsem hrál u Brna ve Zbíšově s Janou Pavlovou Nikdy není pozdě, což je strašně pěkná hra. A bylo to takový napínavý, protože pak jsem se vracel domů z toho Brna, spal jsem 2 hodiny, naložil jsem koně a jel jsem honit krávy do Tachova.
1: Ale to je pestrý program.
2: Ke známýmu, no, pak jsem jen tak stihnul Prostřeno, to jsme natočili, všechno, co jsme měli, a večer jsem hrál Blbce k večeři tady v Uříčan ve Voděrátkách, no. A dneska teda hrajeme Blbce k večeři v Praze v divadle Bez zábradlí. No.
1: Nemáš pocit, že jsi hyperaktivní? Ne.
2: Ne, to ne, nemám.
1: Stíháš to všechno,
2: já,
1: dobře.
2: Jako, já jsem aktivní z donucení. No.
1: Jo.
2: Jako, když je toho moc, tak je toho příliš.
1: Tak se šetři trošku někdy,
2: no,
1: prosím, odpočívej mezi tím, aspoň
2: nejde.
1: Na chvilku.
2: Já odpočívám, když si třeba sednu na toho koně, tak si odpočívám.
1: No a naši diváci možná odpočívají. Aha. Hmm. U seriálu, které si taky natočil, teď běží, oba dva od vody.
2: Jo, Polabí a Pod hladinou. No.
1: A na co se můžeme těšit dál? Já vím, že se to nesmí prozrazovat, že jo, ale...
2: Já ani přesně nevím, v jakém se to
1: teď běží.
2: Stádiu nachází. No.
1: Já ale jsem, točí se dál.
2: Já jsem dementní, takže v podstatě nevím. No,
1: no ty nejsi, ale ten pán, co hraješ. Já to jenom přesně.
2: Já jsem se do toho vžil tak, že už v podstatě mi to vlastní.
1: Dobře.
2: Trošku jsem musel odbočit u toho policajta na těch slapech, ale jinak jako dobrý, no, zatím to jde.
1: Mm-hmm. Občas se objeví zase Kameňák, tam si taky hraješ veselého člověka.
2: To není dementní.
1: No, ale vypadá, ne, samozřejmě, pojďme od toho. Spousta rolí Václav Vidra je v akci a teď bude v akci kdo z našeho archivu, koho vybereš?
2: No, tak na porovnání bych vzal tady rovnou Vlastu Buriana.
1: No prosím, měli jsme tu Atrapa, to zní tak jako... Nevhodně, no, ale měli jsme tu napodobeninku s Václavem Faltusem a teď si dáme originál. Hovory s Miloušem.
3: Sedím již 4 měsíce ve vyšetřovací vazbě a ještě jsem se nepřiznal, co jsem udělal se svým malým synovcem 4letým Mílou. Obávám se, že kdybych řekl, kde jsem ho zanechal, že bych se ho už, až by ho našli, nezbavil. Vím, že první jeho slova by byla: proč tady sedíš? To nešťastný jeho proč. Před více než 4 měsíci slíbili Mílovi jeho rodiče, že s ním jeho strýček, totiž já, půjde na procházku. Chtěj, nechtěj, musil jsem s ním jít. Slíbit nešťastným rodičům, že toho chytrého chlapečka přivedu zase v pořádku nazpátek. Tak jsem mu hned, jakmile jsme vyšli z domu, řekl: jdeš se mě za ruku, aby se ti nic nestalo.
4: A proč se mě nemá nic stát?
3: S touto otázkou překvapilo mě hned to chytrý dítě. Víš, Miloušku, mohli by tě přejet.
4: A proč by zrovna mě přejeli? Proč pak nepřejedou tebe?
3: Ty jsi ještě malinký.
4: A proč pak jsem malinký?
3: No, poněvadž jsou teprve 4 roky.
4: A proč nejsou teprve 4 roky?
3: No, poněvadž není 5.
4: A co kdyby mě bylo 5?
3: No, pak bys byl o rok starší.
4: A co je to starší?
3: No vidíš, tamhle ta slečna je už starší.
4: Proč říkáš, strejčku, tamhle ta?
3: Poněvadž, miláčku, není to tahle, co jde naproti.
4: Jak to tahle?
3: No víš, Miloušku, mlč hezky.
4: A proč mám mlčet hezky?
3: Dal jsem mu pohlavek. Kluk se dal do pláče a já mu řekl: tak už nebreč. Utřel si rukávem oči a otázal se mě nevinně.
4: A proč nemám brečet?
3: Poněvadž si muž.
4: A proč jsem muž?
3: No, poněvadž nejsi holčička.
4: A proč nejsem holčička?
3: Poněvadž, milé dítě, nosíš kalhotky. Ostatně se to dovíš, až budeš starší.
4: Ty nosíš taky kalhotky, strejčku?
3: No, vždyť to vidíš, miloučku.

0: pak by po mně lezli lidi a zvonili by a já bych dělal párničem chuchle a vyplivoval bych oheň.
1: Náhle obrátil svou pozornost na muže, který kropil ulici.
0: Proč pak ten pán kropí ulici?
1: No, poněvadž víc splachu je prach.
0: A proč nás nepostříká?
1: No, poněvadž nesmí.
0: A proč nesmí?
1: No, poněvadž by nám zkazil šaty.
0: A proč by nám zkazil šaty?
1: Vodou, synáčku.
0: A proč vodou?
1: No, poněvadž nekropí pivem.
0: A proč nekropí pivem?
1: No, poněvadž by se opil.
0: A proč by se opil? Ty se taky opíjí, strejčku, říká maminka. Strejčku, a proč si prase?
1: Tomu ty nerozumíš, miloušku, ale teď už mlč, nebo tě praštím.
0: A proč mě praštíš?
1: No, poněvadž mě nadáváš.
0: Proč bych ti nenadával? Doma ti taky nadávají.
1: A to není od nich hezký.
0: A od tebe to taky není hezký, strejčku.
1: Tak jsem mu dal nový pohlavek.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak to bylo Vlasta Burian, trošku nám to mohlo připomínat pana Skupu,
4: no,
3: s Urvínkem. Tak uvidíme, jestli to posluchače zabavilo, pobavilo, zaujalo, jestli chtějí pokračovat s Vlastou Burianem, anebo nastoupí Jaroslava Hanušová, věrná to umělecká partnerka Jiřího Lábuse. To by taky mohlo být zajímavé. Co, Vašku, myslíš?
4: No, všechno je zajímavé.
3: Souhlasíš se vším dobře.
4: Všechno je zajímavé.
3: Hlasujte, Ačko.
4: Tady se v podstatě člověk nemůže netrefit.
3: Dobře, výborně. Vlasta Burian Ačko, Jaroslava Hanušová Bčko, Humor Mezera A, Humor Mezera B. To jsou SMSky na 90 011 04, tam pošlete, anebo zavolejte na 731 800 900. S Elánem pokračujeme.

0: 65. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
4: A vracíme se k našemu hlasování. Dámy a pánové, vyberte si Vlastu Buriana anebo Jaroslavu Hanušovou. Tak je to správně. Dobré odpoledne, kdo je tu?
5: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pánové, pro oba dva.
4: Dobrý den.
5: A hlas dávám Vlastovi Burianovi.
4: Máme zapsáno.
6: Děkujeme.
4: Naslyšenou.
6: Mějte se krásně.
4: Dobrý den.
7: Dobrý den přeji.
6: I vám.
7: Prosím pěkně, pozdravím oba dva pánové.
6: Děkujeme, my vás taky.
7: Chtěla bych poprosit pana Vašíka, aby trošku zmírnil ze zdravotního hlediska. Ano, trošku zmírnit, ano.
6: Jste hodná, no.
4: Ano, paní doktorko.
6: Já kdybych zmírnil, tak to se mnou sekne.
7: Ano, trošku zpomalit, ano. A pozdravu paní Janičku.
6: Děkuji,
7: vidím. A přeju si Ačko.
4: Děkujeme.
6: Děkujeme.
4: Mějte se hezky.
7: Naslyšenou.
4: Naslyšenou. Dobré odpoledne. Halo, halo.
8: Dobré odpoledne, pánové. Zdravím vás a zdravím obzvlášť pana Bidru.
6: Díky.
8: Tady Petr z Hostína Umělníka.
6: Taky zdravím.
8: Viděl jsem vás naživo poprvé v životě letos.
6: Jo.
8: A tohle dvakrát u nás na Bělníku na Dní koně.
6: Ano.
8: Když jste byl. A teďkom po druhé jako generála Castra. A to je ukázce, které děláte pravidelně, takže... To jsou dvě místa, kde jsem vás viděl, moc nám to líbilo s dětma. Děta se nám pak podepisoval pohlednice a všechno, takže děkuju za to a mějte se moc hezky, buďte zdraví a vybírám Ačko.
6: Díky moc.
4: Petře, děkujeme vám, Slav je potěšen.
6: Pozdravujte děti.
4: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
9: Tady je Květo do Švářnice, prosila bych Ačko a mohla bych se něco zeptat pana Vidry?
4: Určitě.
9: Jestli tam má tvojich psíků?
4: Dneska ne.
6: Dneska nemám psíky.
4: Dneska
6: ale
4: je sám.
6: Vypadalo to, že možná vemu, ale nakonec jsem je nechal doma.
9: A já jsem vás viděla právě u toho šípa, no. Jak tam běhali. To bylo dobré.
6: Jo.
9: Takže myslela, že tam budete jemět.
4: Jo.
6: Tak nemám.
4: Tak Květo, příště. Počkejte, Květo, hlasovala jste?
6: Ano, Ačko.
4: Ačko, jo. My to vždycky zapovídáme.
6: Mějte se moc krásně.
4: Tak, máme to tam. A ještě vy, dobrý den.
10: Dobré odpoledne.
6: I vám.
10: Honza z Vlkavy, zdravím Pavle, vás i pana Vidru.
4: Dobrý den.
10: Kterému přeji dodatečně hlavně zdravíčko k pondělnímu svátku.
6: Díky.
10: A hlasuji též pro Vlastu Buriana.
4: Děkujeme, Honzo.
6: Děkujeme.
4: Naslyšenou.
10: Nasle, chlapím.
4: Budeme se těšit. Vlasta Burian může pokračovat s malým Miloušem.
11: Ani nemrkl a řekl.
12: Víš, že nesmím plakat. Ty taky nepláčeš, když tě teta praští. A proč tě praští?
11: Dal jsem mu buchtu dozad. Zamlčel se a pak, jako by se nechumelo zvolal.
12: Proč tyhle domy nemají vzadu dveře? Proč je mají právě tadyhle?
11: No, poněvadž by se tam nikdo nemohl dostat.
12: No a proč by se tam měl dostat?
11: No, poněvadž tam bydlí.
12: No, proč tam bydlí?
11: No, poněvadž musí.
12: A proč musí?
11: No, poněvadž nechce spát na ulici.
12: A proč nechce spát na ulici?
11: No, poněvadž je pořádný člověk. Zamlčil se a řekl.
12: Ale ty tady, strýčku, nebydlíš.
11: Na to následovala celá řada otázek.
12: Proč bublina praskne? Proč se říká stromu strom? Proč ten strom má větve nahoru? proč strýčku nepraskneš jako bublina?
11: Když jsme uviděli psa, hned se ptal.
12: Proč ty není kočka?
11: Tak jsem mu dal zase po hlavě.
12: Proč strýčku nedělají z anděla strážného koblihy? Proč jsem spocenej? Proč když je ti horko nevyplazuješ strýčku jazyk jako pes? Proč nejsi pes a jsi slon? Proč máš strýčku rypák?
11: Šli jsme kolem nádraží, řekl jsem mu zoufale, nejel bys rád do Uher?
12: Proč bych jel rád do Uher, strýčku?
11: A já si koupím lístek a pojedeme hezky spolu, víš, po mašině. Zatleskal ručičkama a zvolal.
12: Já budu funět.
11: No tak jen fuň, chlapečku.
12: Já budu pouštět páru.
11: Dělej, co chceš, Miloušku. A koupil jsem dva lístky na Pusta Maďarát směrem k Fízeš Džarmátu na poslední stanici uprostřed nesmírné pusty. Podotýkám, že to chytrý dítě se ptalo pořád.
12: Kdy už budem na místě? Kdy mě už odložíš, strýčku?
11: No konečně se toho dočkalo. Šli jsme ze stanice Pusta Maďará do pusty přes půl druhýho dne a tam uprostřed jsem řekl Mílovi, aby na mě čekal.
12: A proč mám čekat, strýčku?
11: Poněvadž si takový rozoumek. A rychle jsem se vzdálil. Jenom za sebou jsem slyšel jeho nevinný hlásek.
12: Proč utíkáš, strýčku?
11: A za chvíli na to.
12: Strýčku, proč mě tady štýpají brabenečkové?
11: A to je moje zpověď.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak přátelé, v tuto chvíli šance pro vás, kteří chcete Miroslava Donutila a příhody s Bolkem Polívkou, to je Ačko, a šance pro Bčkaře Jaroslava Hanušová s Jiřím Lábusem, jakožto rozhlasoví pracovníci. Jste na Českém rozhlase, regionální stanice, vysílají Humoriádu, tak si vyberte SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900 a na vaše hlasování se těší i Vašek Vidra.

jsme nic, ale byli jsme spolu. Se ptala, co bude dál.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil ramen.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Přátelé, stále můžete hlasovat, a to pro Miroslava Donutila nebo Jaroslavu Hanušovou, známou to Jaruš z Kouzelníka. Připomínám, abyste si ji hned představili na první dobrou. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne vám přeju, pánové.
3: Vám taky.
2: A chtěla bych říct slovy maminky Vašíka. Vašíku, řeči se.
3: Děkuju, no. Tak ale jo. Maminka se taky nešetřila.
1: Mají to v genech.
2: Právě proto. Škoda, že ji nemáme.
3: Já vím, to je škoda, no.
1: Tak jo. Tak milá paní. Ačko. Děkujeme pěkně, naslyšenou.
3: Naschle, díky.
1: Tak, kdo dál je na telefonu? Dobrý den.
4: Dobrý den, pane pánu, tedy Jirka Štrčan. Zdravím i pana Vidru, přeju vám oběma hodně zdraví a já nevím, co tam je v nabídce.
1: V nabídce je pan Donutil nebo paní Hanušová s panem Lábusem.
4: Tak jednička zásadně jenom Donutil, nikdo jiný.
1: Dobře. Donutil
3: no,
1: jste nás skoro.
3: No, polívkou.
1: No. Tak jo, děkujem.
3: Děkuji. Hezký den.
1: Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, pane Pavle, zdravím vás a vašeho hosta, pana Vidru, a já bych chtěla pana Donutila, tady je Marcela z Ústí nad Labem.
1: Marcelo, dobrý den, děkujeme, Marcelo, máme děkujeme. To zapsáno. Zdravíme dalšího, vítejte u nás v Humoriádě, kdo pak je tam?
6: Dobrý den,
1: dobrý.
6: Zdravím vás i vašeho hosta a přeju si pana Donutila a přeji vám hezké odpoledne.
3: My vám též děkujeme.
1: Skoro dvojhlasně jsme vám to zarecitovali. Dobré odpoledne.
7: Krásné, nádherné. Vaška Vidru zdraví Marta. Ještě si na mě pamatuje,
3: ano,
7: Vašku?
3: Ano, Marta.
1: Marta je nezapomenutelná.
7: A všechno nejlepší ještě k svátku, Vašiku.
3: Díky moc, díky.
7: A zdravím taky Pavla Kučeru, kterého znám taky osobně.
1: Ano.
7: No a já vám teda Ačko a všechny pozdravuji, všechny Vašky a celou Humoriádu. Ahoj, čau.
1: Děkujeme krásně, celá Humoriáda vám děkuje a zveme dalšího. Dobré odpoledne.
8: Dobrý den. Tady Jarda, já vás zdravím. A dal bych si Jaruš, ale asi je to málo
3: platné. No jo, no, zatím to tak vypadá, no.
1: No, ale píšeme ho tam, váš velký hlas tam je. Mějte se, naslyšenou.
8: Dobře, děkuju.
3: Díky, naschle.
1: Dobré odpoledne.
9: Dobrý den, já vás zdravím, Ogaři.
3: My vás taky.
1: Ogaři vás.
3: Jste evidentně ze severu, z východu severu Čech.
9: Z východu Moravy.
3: Nebo Moravy vlastně ještě.
9: No.
1: Tak povídejte, povídejte.
9: A jestli jsou aj ve vysílání,
1: no,
9: tak
1: jste.
9: Zdravím aj ostatní humoriádníky.
1: No super.
9: No.
1: Díky. Všichni Ogaři a Cérky od Humoriády vás zdraví zpátky.
9: Tak, děkuji. Já jsem sice ze Zdounek, ale posílám pozdrav Zláčovic.
1: Ačko nebo Bčko?
9: A teďko si musím ujasnit, protože poslouchám přes internet, o koho vlastně hlasujeme.
1: Teď hlasujeme o pana Donutila nebo o paní Hanušovou.
9: No tak Moraváka.
1: No tak to je jasné. No, tak děkujeme.
3: Mějte se
1: krásně, zdravíme celé Luhačovice v tuto chvíli. Tak přátelé, příhody s Bolkem Polívkou jsou tu.
10: Taky jsme s Bolkem zažili jednu pěknou věc. Jednou Bolek si koupil, tenkrát měl nějaký nový auto, už nevím, co to bylo, a jeli jsme z Prahy a jeli jsme rychle. A najednou vidíme policajty s dalekohledem. Bolek říká, no tak to je průšvih, no. Já jsem ještě ke všemu zapomněl řidičák v Praze. Teď oni nás stopli a říkali nám, my už vás sledujeme dlouho. Bolek říká, vím, no, tak promiňte, no. Prosím vás, vy jste po dlouhý době auto z brněnského značko. My jsme z Brna, mohli byste nás tam odvést? A Bolek říká, no hoši, proč ne? Ježišmana, pojďte, samozřejmě. Oni nasedli, akorát je blbý, teda my teď nebudeme moc jet rychle, co? Ne, to klidně jeďte. To ještě nevěděli, do čeho se pouštěli, pak to auto bylo velmi rychlý. A Bolek udělal brum, brum, vystartovali jsme, oni byli přibiti k tomu zadnímu sedadlu, tam seděli přimáčknutí a Bolek se jich ptá ještě, taky jsem slyšel, že oni nedávají prej ten radar do kopců, je to pravda? A ty policajti seděli vzadu, říkali, já nevím, a oni jsou ty hajzli všeho schopný. Jinak samozřejmě těch veselých příhod s Bolkem jsme zažívali spoustu. My jsme taky třeba zkoušeli inscenací komedie dell'arte, ve které Bolek byl vynikající, taky jsme to hráli v RVHP v Moskvě jednou, to bylo úžasný, obrovský sál, byly zaplněny jenom první čtyři řady, tam byli všichni, kteří do RVHP patřili, od Vietnamců až po Kubánce, a nereagovali vůbec na nic. Zatímco v jiných státech, ve kterých jsme to hráli, se lidi řezali do kolen, tak tady ticho, a když to celý skončilo, tak udělali a odešli domů. A my jsme byli strašně naštvaní a odcházeli jsme od svého, říkali jsme, jak je možný, že vůbec takhle jako to nepochopili, a vyběhl náš stálý zástupce při RVHP a řval: úspěch! Ohromný úspěch! A my jsme říkali, to jste si asi spletli, to bylo katastrofální, tam nikdo nereagoval. Ne, ne, ne, to byl obrovský úspěch, tady se v životě netleskal. Takže někdy je ta reakce opravdu mylná. Když jsme zkoušeli tu inscenaci, tak si pamatuju, jednou Bolek relaxoval, uvolňoval se, ležel na pódiu a tam byla taková naše jedna mladá kolegyně, my jsme ji říkali mladá umělkyně, jinak jsme ji ani nenazvali, a ona se mu tak jako prohrabovala ve vlasech a Bolek to strašně měl rád a hrozně se přitom kroutil a vrněl. A Franta Kocourek ji takhle vzal do rukou a odsunul ji a dělal mu to on. A Bolek vrněl ještě víc. A když potom zjistil, kdo mu prohrabuje ty vlásky, tak se zděsil a bylo mu špatně ještě zbytek celýho dne. A Franta říká, vidíš to, ani jsi to nepoznal, no.
1: Tak humoriáda je skoro kompletní, ještě jedna pěkná písnička zbývá. Takže Václav Vidra se loučí, i Pavel Kučera.
3: Všechno jednou končí, ale něco nám zase krásného začne.
1: A nebo ještě hezčího, budeme se těšit na příště. Dobrý poslech dalších pořadů.
3: Mějte se krásně, hezký den.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Jižní obchvat Tábora odvede tranzitní dopravu z obytné části města. Začala jeho stavba. Ministerstvo zdravotnictví podá trestní oznámení kvůli hospodaření v druhé největší zdravotní pojišťovně. Německý Volkswagen vypovídá kvůli škrtům téměř všechny kolektivní smlouvy. Odbory hrozí stávkami. Na jihu Čech i zítra naměříme baboletních 25 stupňů. Jsou tu zprávy, u mikrofonu je Lukáš Pelikán. Začala stavba jižního obchvatu města Tábor. Úsek dlouhý přes 3,5 kilometru povede do Slav a bude stát víc než 850 milionů korun. Hotový má být do 3 let a odvede tranzitní dopravu z města. Součástí obchvatu bude několik mostů, včetně jednoho přes železnici, řekl výkonný ředitel společnosti M Silnice Jan Kroupa.
5: Budeme realizovat 5 mostních konstrukcí, asi z těch nejzajímavějších je most přes Lužnici. Je to betonová předpjatá konstrukce o 13 polích s velkým obloukem. Ten oblouk má rozpětí až skoro 107 metrů a bude 28 metrů nad hladinou řeky Lužnice.
4: Ministerstvo zdravotnictví podá kvůli hospodaření ve zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra trestní oznámení. Tamní manažeři dostávali nadstandardní odměny i konkurenční doložky, často bez zdůvodnění. Ukázala to kontrola ministerstev ve všech 7 zdravotních pojišťovnách. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí rezortu Naďa Chatová. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha z hnutí ANO jsou zjištění mimořádně závažná. Český rozhlas už dřív upozornil, že má například bývalý výkonný ředitel pojišťovny ministerstva vnitra po odchodu nárok na celkem 23 milionů korun. V jiných pojišťovnách se to podle rezortu nedělo. Německá automobilka Volkswagen přezkoumá mzdovou dohodu s odborovým svazem IG Metall. Ke konci roku zároveň vypoví několik kolektivních smluv, aby získala větší prostor pro plánované snižování počtu zaměstnanců. Odbory od nového roku hrozí stávkami. Krok vedení Volkswagenu označili za velké zklamání. České značky Škoda Auto by se snižování počtu zaměstnanců dotknout nemělo. Mladoboleslavská škodovka opakovaně uvedla, že nový transformační plán Volkswagenu nemá na její aktivity žádný dopad. Letošní Budějovický kávový týden nabídne kávové dílny nebo přednášky s místními baristy. Program potrvá do soboty 3. října. Součástí je i kávová stezka, která zájemce provede víc než 30 budějovickými kavárnami. Pokračuje organizátor a marketingový manažer turistické oblasti Budějovicko Vojen Smíšek.
6: My necílíme jenom na toho turistu, kterému říkáme přijďte, obejděte podniky, ale cílíme částečně i na místní obyvatele. Ten místní Budějčák chodí třeba do 2-3 vybraných podniků, kde to má rád, ale my jim říkáme zvedněte se, s tou kartičkou obejděte dalších prostě 7-8 podniků, které ještě neznáte, nazbírejte razítka, dostanete za to odměnu. Sport.
4: Domácí cyklokrosová sezóna odstartuje sobotním pohárovým závodem v Chýnově na Táborsku. Mistrovské tituly budou obhajovat Krištof Bažant a Kristýna Zemanová. Reprezentační trenér Michal Bednář věří, že sezóna bude pro české cyklokrosaře úspěšná.
7: Určitě, já jsem optimistický, ale nemyslím si, že to je jakoby subjektivní názor, že se opravdu zakládá i na objektivních datech a to jsou výsledky z loňské sezóny, kdy ta Kristýna opravdu třeba byla schopná bojovat, trochu musím říct, pravidelně v top 10 na světových pohárech. Máme tady opravdu šikovný holky, jak Luzka Grohová, samozřejmě Bára Bukovská, mistryně světa, Krištof Bažan, za mě velký talent českého cyklokrosu i cyklistiky obecně. Počasí.
4: Noční teploty klesnou na jihu Čech na 10 až 7 stupňů, při vyjasnění a uklidnění větru budou kolem 3. Ve čtvrtek očekávejte jasno až polojasno, večer přibývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 20. Vítr zůstane převážně mírný, v západní polovině kraje slabý, jihovýchodní až východní, biozátěž na nejnižším stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Ve Vrábči na Českobudějovicku se srazilo auto s motorkářem. Je to mimo hlavní komunikaci. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
8: Krátce po páté startuje nové vydání Dne v kraji na Českém rozhlase České Budějovice. I v této hodině středečního odpoledne nabídneme zajímavé publicistické příspěvky našich redaktorů a editorů. A přidáme další příjemné hudební tóny pro vaše sluchové smysly v podobě písniček, které nestárnou. Dnes zamíříme až do Tanzánie za Ladislavem Kolářem z Jindřichohradecka, který vyměnil svět financí za vlastní kávovou farmu. A podíváme se také na blížící se komunální volby. Dnes představíme kandidátky a jejich lídry v Prachaticích. A jaká bude hudba? Chybět nebudou The Beatles, Helena Vondráčková a právě teď zaspívá Michal David. Příjemný poslech a pěkné odpoledne vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.
0: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje a vedle ve studiu už je s dnešním zpravodajským souhrnem připraven můj kolega Lukáš Pelikán.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré odpoledne. Libenská přehrada je na polovině své kapacity. Dnes o tom informovali zástupci povodí Vltavy. Kvůli dlouhodobému suchu tam chybí víc než 124 milionů krychlových metrů vody. Pro představu v přepočtu na objem, tak v nádrži chybí voda z téměř 50 tisíc olympijských bazénů. Do nádrže v těchto dnech přitékají v průměru necelé 2 krychlové metry vody za vteřinu. Do Vltavy odtéká 6 krychlových metrů za vteřinu. České Budějovice v říjnu zahájí rekonstrukci objektu v okružní ulici, kam se přesune azylový dům pro muže. Stávající umístění domu svatého Pavla v Rýgrově ulici na Pražském předměstí kritizují tamní obyvatelé. Dům dlouhodobě nevyhovuje ani svou kapacitou. Podle mluvčí českobudějovického magistrátu Jitky Bruhy Velclové bude stát první etapa prací více než 100 milionů korun. Člen jihočeské zásahové jednotky zvítězil v prestižní soutěži policejních střelců na Slovensku. V soutěži ze služebních zbraní příslušníků speciálních útvarů policie předvedl nejlepší výkon ze všech 39 střelců praporčík Martin. Soutěž se konala minulý týden v Bratislavě. Dnes o tom informovala jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Švarcová. Čipování pomůže snížit množství směsného odpadu a zefektivnit systém třídění ve Vodňanech na Strakonicku. Více než 1600 nádob na směsný komunální odpad, plasty, papír a bioodpad označí čipem zaměstnanci projektu Obce jinak. Podle vedoucího odboru životního prostředí Karla Stuchlíka projekt pomůže uspořit náklady na sběr odpadu.
3: Potřebujeme snížit množství komunálního směsného odpadu, naopak potřebujeme zvýšit tu vytříditelnost.
2: Ve Vodňanech natáčela naše reportérka, víc už za chvíli. A festival nového divadla Malá inventura začíná dnes v Českých Budějovicích. Až do 15. listopadu nabídne setkání, která propojí současný tanec, autorské divadlo, loutky, hudbu i inscenace. Festival dnes otevře pohybové představení ve čtyřdvorském výměníku 1 ve 20 hodin a 30 minut.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice a my se teď naskok vydáme až do Afriky. Ladislav Kolář z Jindřichohradecka se před lety dal úplně jiným směrem. Opustil úspěšnou kariéru ve finančním světě a vydal se do Tanzánie, kde začal budovat vlastní kávovou farmu. Jak náročná byla taková životní změna, co obnáší pěstování kávy ve východní Africe a co ho Afrika naučila o životě? Dnes si o tom dopoledne v našem vysílání povídal s kolegyní Hankou Šoberovou. Poslechněte si krátkou ukázku, ve které vzpomíná na začátky s pěstováním kávy v daleké Africe.
1: Bylo to tak, že jsme o pěstování kávy nevěděli vůbec nic, takže všechno samouk, pokus omyl a co teda, tak jsme koupili sazeničky. Upřímně nás vometli místní, než člověk se naučí v tom chodit, takže vždycky jsme měli všechno dvakrát dražší nebo daleko menší sazenice, to tak prostě je. Ale ano, koupili jsme sazenice z výzkumního ústavu, já teda vždycky kupuji z výzkumního ústavu, protože chceme mít dobrou genetiku, co se týče kávy. A začátky upřímně byl velký mazec.
2: Od zasazení do první sklizně, jak dlouho to trvá?
1: Tak, to je krásná otázka, na tu vždycky odpovídám, že když to umíte, tak 3 roky. A když jste ve fázi jako my, tak 7. Protože on ten stromeček roste, ale my jsme chtěli zavlažovat, takže jsme hnojili pěkně hnojem, to, co bylo potřeba, jsme dělali. No jo, ale my jsme začali zavlažovat, vybudovali jsme rybník, začali jsme zavlažovat a došla nám voda. Ale že ta sazenice dostane třeba šok, stres a na 2 roky se zastaví, to jsme vůbec nevěděli, takovýhle věci. Takže už dneska vím, že je lepší nezavlažovat a další věci, ale hlavně termiti, že vám to dokážou zlikvidovat. My, když jsme čistili pozemky, tak tam bylo jenom křoví, žádný velký stromy. No jo, ale tam bylo takový to mikroklima pro ty termity. No a my, když jim vememe vlastně to, co oni nosí dolů do hnízda pro houbu, kterou oni mají a s tý potom žijou, no tak museli nám vzít kafe, že jo? Takže nám vlastně ostříhali všechny stromečky. A když jsem se vrátil po 3 týdnech zpátky, mě se zlomili kolena, chtěl jsem tam brečet, mám to není možný, jako. Jenom samotný tyčky, chudinky tam prostě stály. Takže jako správce zase říkal, hele, to obroste, buď v klidu. No, vždycky, když říkají žádný problém, tak já vím, že je to velký problém.
0: Říkal Ladislav Kolář, zakladatel projektu Kolda Coffee, který svůj život rozdělil mezi Jižní Čechy a Tanzánii. Celý rozhovor o africkém dobrodružství, pěstování kávy i životě mezi dvěma světy najdete také na webu budějovice.rozhlas v záložce pořady Dopolední host.
2: Pozvání k rozhovoru v Jihočeském dopoledni přijal Ondřej Kašpárek, nový ředitel Waldorfské školy v Českých Budějovicích. Budeme si povídat o tom, co ho na waldorfské pedagogice nadchlo, v čem vidí její přednosti, ale také o otázkách, které kolem ní někdy zaznívají. Jsou děti zvyklé na méně známek a více slovního hodnocení připravené na svět, kde se musí prosadit, dodržovat pravidla a přijímat odpovědnost? A co by chtěl nový ředitel škole přinést? Poslouchejte dopoledního hosta ve čtvrtek po 11. dopolední. K poslechu vás zve Hanka Šoberová.
3: Komunální volby 2026.
4: Komunální volby se blíží a Český rozhlas vám pomůže zorientovat se v nabídce kandidujících stran a hnutí. Každý všední den v 17:30 představíme jedno z okresních měst Jihočeského kraje. Dnes jsou na řadě Prachatice. Poslouchejte naše speciální předvolební vysílání.
3: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

0: kraji na Českém rozhlase České Budějovice. Pokračujeme aktuálním příspěvkem ze Strakonicka a chybět samozřejmě nebudou ani další písničky, které nestárnou. Svoz odpadu ve Vodňanech na Strakonicku má teď dvojí význam. Kdo včas zpřístupní svou popelnici, získá na ní čip. Ten v budoucnu pomůže se snížením množství směsného odpadu ve městě.
1: Pípnutí znamená, že čip je načtený do systému a systém právě spároval ten čip s konkrétní nádobou.
2: Antonín Merhaut ze společnosti Obce Jinak právě ve Vodňanech na Strakonicku čipuje nádoby na směsný komunální odpad, plasty, papír a bioodpad. Čipy by podle něj mohly pomoct se snižováním množství směsného odpadu.
3: To, co i nadále ten čip umí, tak je to, že umí vysledovat vlastně tu funkci a využití toho systému. Mnohdy se stává to, že ty obce nemají ten systém nastaven tak dobře a protože odpady budou rok od roku dražší a dražší, tak i to město se musí postarat o to, aby ten systém byl udržitelný.
2: Čipování ve Vodňanech má na starosti odbor životního prostředí. Jeho vedoucí Karel Stuchlík si od projektu slibuje zefektivnění systému třídění a svozu odpadu.
4: Potřebujeme snížit množství komunálního směsného odpadu, naopak potřebujeme zvýšit tu vytříditelnost. A samozřejmě provedeme nějakou optimalizaci, takže tam si nějakou úsporu představujeme, že by mohla vzniknout.
2: Zaměstnanci společnosti Obce Jinak čipují ve svozové dny a po vyhodnocení, kolik kontejnerů se podařilo označit, v tom budou pokračovat.
4: Rozhodně počítám s tím, že se všichni tu popelnici nepřistaví. Uvidíme, jak to bude, protože jedná se přibližně o 1620 nádob, což rozhodně nebude na jedno dopoledne.
2: Přítomnost obyvatel Vodňan, kterých se svoz v daný den týká, není nutná, řekl vedoucí odboru životního prostředí Karel Stuchlík.
4: Jediná věc je, že vyndají popelnici a napíšou na ní číslo popisné toho baráku, toho objektu.
2: Očipované kontejnery poznají obyvatele podle nálepky na jejich boku. Čip pak bude podle Antonína Merhauta sloužit jako zdroj informací o konkrétní nádobě.
1: Řekne nám zaprvé, na které stanoviště je nádoba přidělena, následně nám řekne, zdali nádoba v ten svozový den byla obsloužena a v kombinaci s váhou na vozidle sdělí i kolik ta nádoba měla v sobě odpadu.
2: Proces čipování poslouží k získání informací o stavu jednotlivých kontejnerů.
1: Obsluha, která provádí očipování té nádoby, tak v první řadě kontroluje fyzický stav té nádoby, pokud by byla poškozená nebo nevhodná pro to očipování. Udělá si záznam na tom stanovišti a následně městu budou předány informace o tom, o které ty nádoby se jedná, tak aby město mohlo zjednat eventuálně nápravu nebo ty nádoby poškozené vyměnit za nové.
2: Rozbité nádoby město Vodňany vymění a zaměstnanci společnosti Obce Jinak je očipují ve druhém kole spolu s těmi, na které se při testování nedostalo. Tento týden poslouží svoz odpadu ke sběru a vyhodnocování dat. Z Vodňan, Barbora Klempířová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

0: Komunální volby 2026.
1: Speciální předvolební vysílání Českého rozhlasu pokračuje. Tentokrát se vydáváme do Prachatic, kde se podíváme na jednotlivé kandidátky a jejich lídry. Postupně tak procházíme všechna okresní města našeho kraje, a to podle abecedy. Od mikrofonu vás zdraví Matěj Vodička. Ve studiu je dnes se mnou redaktorka zpravodajství Kristýna Baršíny. Kristýno, pěkný podvečer.
2: Hezký večer.
0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Prachatice leží v jihozápadní části Jihočeského kraje a často se jim přezdívá Brána Šumavy. K 1. lednu letošního roku tam žilo zhruba 11 000 obyvatel. Město má bohatou historii, spojenou především s obchodem se solí a pyšní se zachovalým historickým centrem, městskými hradbami nebo kostelem svatého Jakuba Většího. Kristýno, jak vypadaly uplynulé 4 roky na prachatické radnici?
2: 7 mandátů z 21 v Prachaticích v posledních volbách získali nezávislí v čele s tehdejším starostou Martinem Malým. Pro jejich stranu ve volbách hlasovalo téměř 28% lidí. Do zastupitelstva se společně s nimi dostalo i dalších 6 stran. 5 mandátů mělo sdružení ODS, TOP 09 a nezávislých kandidátů. 3 místa v zastupitelstvu získalo hnutí Živé Prachatice. Po 2 mandátech Prachatice společně a ANO 2011. Jednoho zastupitele měla KDU ČSL a pro Prachatice. Vítěznému hnutí pod vedením tehdejšího starosty se ale nepodařilo složit koalici a k vládě se tak dostaly opoziční strany v čele s Janem Bauerem z ODS, který byl starostou před Martinem Malým v letech 1998 až 2010.
1: Kdo byl tedy ve vedení města poslední 4 roky?
2: Po minulých komunálních volbách vznikla v Prachaticích koalice ODS a TOP 09, Živých Prachatic, Hnutí Prachatice společně a KDU ČSL. Podporu jí dávalo ještě Hnutí pro Prachatice. V 21 členem zastupitelstvu měla koalice většinu 12 mandátů. Starostou se stal Jan Bauer z ODS, jeho

0: Kandidátky KDU-ČSL Libín Prachatice je Stanislav Hauser. Prachatice společně mají v čele současného místostarostu Jana Kotrbu. Starosta a poslanec Jan Bauer je lídrem Občanské demokratické strany. Na první příčce živých Prachatic nahradila současného místostarostu Jakuba Nepustila zastupitelka Barbora Korytenská. Další ženou v čele kandidátky je Růžena Štemberková za Srdcem pro Prachatice s podporou Naše Česko. Pod vedením Marka Lišky v Prachaticích kandiduje i hnutí ANO 2011. Jediného člena a lídra v jedné osobě, Jana Peška, má Česká strana asociálů.
1: Možná bychom mohli ještě doplnit, jak vypadalo uplynulé volební období v dalších větších městech v regionu, tedy na Prachaticku. Můžeme začít třeba ve Vimperku.
0: Tam volby v roce 2022 vyhráli starostové a nezávislí v čele se starostkou Jaroslavou Martanovou. Získali 5 mandátů. Po 3 mandátech měli Jihočeši 2012 a Vimperáci 2018 nezávislí. 2 hlasy měla vimperská veřejnost s podporou KDU, ČSL a po jednom pak nevyhnutí město lidem, ODS a SPD. Letos na podzim ve městě kandiduje 10 stran, hnutí nebo koalic.
1: To byl pohled na komunální volby v Prachaticích a okolí od redaktorky zpravodajství Kristýny Baršíny. Po písničce vám nabídneme odpovědi jednotlivých kandidujících subjektů. Zajímat nás bude mimo jiné i to, jak chtějí město změnit, aby v něm lidi chtěli zůstat.
2: Komunální volby 2026. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, u mikrofonu je s vámi stále Matěj Vodička a se mnou je tady taky redaktorka zpravodajství Kristýna Baršíny. V dnešním speciálním předvolebním vysílání se věnujeme městu Prachatice. Před volbami jsme dali prostor všem kandidujícím stranám a hnutím v Prachaticích. Každému uskupení jsme poslali 3 otázky k tématům, která se týkají každodenního života ve městě a která bude nová radnice pravděpodobně řešit v příštích 4 letech. Odpovědi nám poskytují

0: skytlo všech 9 kandidujících subjektů.
1: Komunální volby 2026.
0: Teď už je čas na názory samotných kandidujících stran a hnutí. Zajímalo nás, co chtějí ve městě v příštích letech změnit a jaké mají plány s jeho dalším rozvojem. Jedním z důležitých témat je přitom počet obyvatel a jejich odchod jinam. První otázka proto zněla jasně. Co by mělo město udělat, aby z něj lidé neodcházeli?
2: Dostupné bydlení, pracovní příležitosti a dobré služby. Právě to kandidující strany nejčastěji označují za podmínky, které můžou lidi v Prachaticích udržet. Stanislav Hauser z KDU ČSL Libín Prachatice zmínil i startovací byty pro mladé rodiny a transparentní přidělování městských bytů. Změnu bytové politiky ve své odpovědi uvedl i lídr Prachatice Společně Jan Kotrba. O městském bydlení by podle něj nemělo rozhodovat jen to, kdo nabídne vyšší nájem. Část bytů by měla být sociálních, zbytek kategorizovaný. Podle Barbory Korytenské z hnutí Živé Prachatice je pro mladé lidi důležitý taky sport, kultura a hlavně fungující komunitní život. Pro kandidáta na starostu za hnutí ANO 2011 Marka Lišku je důležitá příprava nových parcel pro bydlení i hledání cest, jak přivést do města chybějící lékaře a zároveň zlepšit dopravu. Prosadil by kivadlovou MHD a připravil projekt parkovacího domu. Podpořil by taky vznik nové obchodní zóny.
0: No právě vybudování nové obchodní zóny je v Prachaticích docela velké téma. Zmiňovali ho v souvislosti s udržením lidí ve městě i další subjekty?
2: ANO, uvedl ho například Martin Malý z Nezávislých. Podle něj by jeho vybudování městu prospělo. Zároveň ale považuje za důležitou dostupnost zdravotní péče nebo podporu spolků, sportovců, kultury a ochranu přírody. Podle Jana Peška z České strany a sociálů by taky mohla obchodní zóna pomoct navýšit počty parkovacích míst. Myslí si ale, že v posledních letech se městu daří lidi přesvědčit, aby zůstali.
0: No a co na tuhle otázku odpověděli taky zbývající lídři kandidátek?
2: Současný starosta Jan Bauer z ODS sází především na rozšíření nabídky bydlení a na využití toho, co Prachatice nabízejí, klidu, přírody a dostupných služeb. Jeho cílem je přilákat mladé rodiny a motivovat k návratu i prachatičáky, kteří už město opustili. Cílem Růženy Štemberkové ze Srdcem pro Prachatice není jen udržení obyvatel v Prachaticích, ale vytvoření města, ve kterém budou lidi chtít žít. Město, které nabídne mladým lidem bydlení, práci, možnosti pro rodinu i kvalitní volný čas. Podle Roberta Zemana ze Sdružení pro Prachatice je jednou z cest podpora vlastnického bydlení, které přirozeně patří k malému městu. Proto je pro něj hlavní prioritou budování parcel pro individuální bydlení a stavění bytových domů.
0: Tak to byl jen nástin toho, jak chtějí kandidující strany a hnutí řešit odliv lidí z města, tedy z města Prachatice. Plné znění odpovědí najdete na webu Českého rozhlasu České Budějovice, tedy budejovice.rozhlas.cz. Za chvíli se podíváme na to, jak chtějí politici podporovat místní obchodníky a služby.
1: Komunální volby 2026.
3: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice a náš předvolební speciál ke komunálním volbám. Dnes se spolu s redaktorkou zpravodajství Kristýnou Baršíny pohybujeme pomyslně, tedy po Prachaticích. Kandidujících stran a hnutí jsme se ptali, jak chtějí podpořit místní podnikatele, obchody a služby a co udělají proto, aby se jim ve městě dobře dařilo.
2: Podle lídra nezávislých Martina Malého by jim město hlavně nemělo překážet a strpčovat už takhle omezený trh v Prachaticích. S tím souhlasí i Marek Liška z hnutí ANO 2011. Radnice by s podnikateli měla pravidelně komunikovat a společně hledat řešení. Chce zároveň vytvořit mobilní aplikaci pro občany a návštěvníky, kde by našli informace o obchodech, službách, akcích i možnostech, které Prachatice nabízí. Jan Kotrba z Prachatice společně uvedl podporu pro začínající podnikatele a chce prosadit myšlenku podnikatelského inkubátoru propojeného se vzděláváním. Při rozhodování o velkých obchodních projektech by podle něj město mělo posuzovat tak jejich dopad na stávající obchodníky a služby. Podle Jana Peška z České strany asociálů si podnikatelé zaslouží větší propagaci a taky kompenzaci pro ty, kteří musí své podniky zavírat v době konání kulturních akcí pořádaných městem.
1: S podporou podnikání určitě souvisí i oživování historického centra města a možná i dalších turistických cílů v okolí města.
2: To si myslí i Růžena Štemberková ze Srdcem pro Prachatice. Podle ní by pomohly pravidelné trhy, sezónní akce a kultura, ideálně bez vstupného. Do centra města by to mohlo přivést obyvatele i návštěvníky a pomoct tak místním obchodníkům nebo restauracím. I město by podle ní mělo upřednostnit při nakupování služeb nebo produktů místní podnikatele. To podle starosty Jana Bauera z ODS město dělá. Zároveň nevybírá poplatky za předzahrádky a reklamní pouty. Aby přijelo do města víc lidí, opravili rozhlednu na Libíně, vybudovali traily a přivedli do města i kulturní a sportovní akce. Barbora Korytenská z hnutí Živé Prachatice uvedla, že je důležité hlídat, aby rozšiřování velkých řetězců nevedlo k vylidňování centra. Město podle ní může nabídnout dostupné prostory, usnadnit povolování provozoven nebo poskytnout prostor na trzích i dalších akcích. O to, co podnikatele nejvíc trápí, by se zajímal Stanislav Haus z KDU ČSL Libín Prachatice. Ani on by nepodporoval rozšiřování velkých řetězců a podnikatelům by nabídl zvýhodněné nájemné v městských budovách a na městských pozemcích. Motivační program by mohl pomoct podle Roberta Zemana z Pro Prachatice. Ten, který má jeho sdružení připravený, by podpořil nákupy občanů tak, že za útratu u malých podnikatelů by získávali body, které by pak využili třeba při návštěvě bazénu, nebo by jim o to město snížilo třeba platbu za odpady.
1: Na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice se dnes v předvolebním speciálním vysílání věnujeme Prachaticím. Po písničce nás čekají odpovědi na poslední otázku, kterou jsme lídrům jednotlivých stran položili. Zajímat nás bude další téma, které pálí tamní obyvatele. Jak by jednotlivé subjekty řešily parkování na prachatických sídlištích? Odpovědi jsou v plném znění dostupné na webu Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Komunální volby 2026. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Předvolební vysílání Českého rozhlasu České Budějovice pokračuje. Dnes jsme se vypravili do Prachatic a zjistili jsme, jak chtějí kandidující subjekty řešit odliv lidí z města nebo podporu místních podnikatelů. Na závěr se podíváme na to, jak by chtěli obyvatelům prachatických sídlišť zajistit dostatek parkovacích míst.
2: Část lídrů se u odpovědi na tuhle otázku shodovala. Levná záležitost to ale nebude. Pro některé je jediným řešením parkovací dům, na kterém by mohli spolupracovat se soukromým investorem. Myslí si to třeba Jan Kotrba z Prachatice společně. Parkování už podle něj nejde dál řešit jen tím, že se bude zabírat další zeleň a vytvářet jednotlivá parkovací stání. Parkovací dům je řešení i podle Marka Lišky z hnutí ANO 2011. Při jeho přípravě chce spolupracovat se soukromými investory i místními podnikateli. Snahu přivést investora, který by na vybraném místě dům postavil, vidí jako variantu i lídr nezávislých Martin Malý. Jan Bauer z ODS ve své odpovědi uvedl, že parkoviště a parkovací domy podporují, zároveň ale podle nich nejsou řešením pro všechny a jsou pro město dražší. Chtějí proto zvýhodnit obyvatele Prachatic, uvolnit místa od dlouhodobě odstavených vozidel a požadovat po investorech dostatek parkovacích míst u nových projektů. Jan Hauser z KDU ČSL Libín Prachatice by rád pro parkování využil staré objekty. V oblasti sídlišť by se taky přikláněli k výstavbě vícepatrového parkovacího domu.
1: No, ono parkování je samozřejmě velký problém většiny českých měst.
2: Je to tak a upozorňuje na to Barbora Korytenská z Živých Prachatic. Řešením pro ně není jen stavět další místa, ale lépe využít stávající kapacity, zvážit rezidentní parkování a najít vhodná místa pro nové kapacity či odstavná parkoviště. Součástí řešení má být taky lepší městská doprava nebo pěší a cyklistická infrastruktura. Robert Zeman z Pro Prachatice navrhuje přidávat menší parkovací plochy ze zatravňovacích dlaždic u bytových domů tam, kde to bude technicky možné a kde o ně budou mít místní zájem. Další místa můžou vzniknout zastřešením existujících velkých parkovišť a přidáním dalšího parkovacího patra. Po komplexním řešení volá i lídrině Srdcem pro Prachatice s podporou Naše Česko Růžena Štemberková. Chce použít nevyužité zpevněné plochy pro nová legální místa, prověřit parkovací dům nebo společné kapacity u zvažovaného retail parku. Rezervu vidí taky v odstraňování autovraků a dlouhodobě odstavených nepojízdných vozidel. Jan Pešek z České strany asociálů by jednoduše zrušil zahrádky a využil je pro parkování. Budoucnost ale vidí i v parkovacím domě.
1: Tak to byl náš předvolební pohled na Prachatice. Kandidujících stran a hnutí jsme se ptali na tři témata, která mohou ovlivnit další směřování města. Jejich odpovědi vám stručně představila redaktorka zpravodajství Kristýna Baršíny. Kompletní odpovědi všech kandidujících subjektů najdete na webu Českého rozhlasu České Budějovice, tedy konkrétně na stránkách budejovice.rozhlas.cz. U dalšího předvolebního speciálu se uslyšíme zítra. Tentokrát se podívám do Strakonic. Hezký zbytek večera vám přeji a od mikrofonu se loučí
2: Kristýna Baršíny
1: a Matěj Vodička.
0: Komunální volby 2026. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Filantropka Vendula Picingrová hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Ivana Jirešová a Martin Písařík navštíví jedny z nejmalebnějších oblastí Portugalska, Sintru a Obidos. Premiérová řada cestopisného cyklu Bedekr. A ČT Art uvádí příběh ženy, která výrazně proměnila českou módu a která právě slaví životní jubileum. Premiéra dokumentu Libiana Rochová, Sochy v pohybu. Středeční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Ministerstvo financí zveřejnilo maximální povolené ceny pohonných hmot na zítřek. Uzavírka mostu přes Dobrovodský potok na Pražské třídě v Českých Budějovicích potrvá zřejmě až do prosince. Maďarsko poprvé od pádu komunismu poslalo do vazby bývalého ministra. Zítřejší teplotní maxima se opět dostanou na 25 stupňů. Příjemný podvečer u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Litr nafty bude zítra v Česku moct stát maximálně 48 korun 72 haléřů, informovalo o tom ministerstvo financí. Nejvyšší možná prodejní cena benzínu bude 46 korun a 14 haléřů za litr. Stát bude cenové stropy na každý den určovat zatím do konce měsíce. O jejich znovu zavedení rozhodla minulé pondělí vláda v reakci na aktuální zdražování paliv. Spolu s tím taky zastropovala marže pumpařů a dočasně snížila spotřební daň na naftu. Stavba mostu přes Dobrovodský potok u křižovatky Pražské a Strakonické ulice v Českých Budějovicích potrvá déle. Měla původně skončit na konci září. Podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Adama Kolouška se protáhne zhruba o dva měsíce.
3: Hlavním důvodem prodloužení termínu zprovoznění je oproti původnímu plánu pozdější zahájení prací na přeložkách důležitých inženýrských sítí. Zprovoznění mostu přes Dobrovodský potok předpokládáme se zhruba měsíčním zpožděním, tedy během prosince.
2: Aktivisti v Markvarticích na Jihlavsku mohli dovnitř chovu prasat zanést nákazu, upozorňuje na to státní veterinární správa. Podle ní byla zvířata vystavená vysokému riziku zavlečení například afrického i klasického moru prasat. Dovnitř v neděli pronikly dvě desítky maskovaných aktivistů, policisti je z místa poté eskortovali. Státní veterinární správa prošetří dopady incidentu na chov, pokračuje její mluvčí Petr Vorlíček.
4: Další nepříjemnost, která může být způsobena těmi lidmi, pokud se vyskytují v chovu, tak je to, že ve zvířatech to vyvolává nepřiměřený stres, což se může projevovat zvýšenými aborty, respektive potraty, k čemuž v tom konkrétním chovu začalo docházet podle informací, které máme od krajské veterinární správy na Vysočině.
2: V Maďarsku poprvé od pádu komunismu skončil ve vazbě bývalý ministr. Miklós Šesták měl ve vládě Viktora Orbána na starosti národní rozvoj. Podle vyšetřovatelů přijal úplatky za víc než 27 milionů eur. To je v přepočtu přes 650 milionů korun. Šesták obvinění odmítá. Poslanecké imunity ho parlament zbavil tento týden. Prokuratura žádá vazbu taky pro dalšího bývalého Orbánova ministra Baláse Hankoa. Toho viní z nezákonného rozdělování státních dotací. Hanko označuje stíhání za politicky motivované. Státní podnik Lesy České republiky v prvním pololetí zvýšil hrubý zisk, a to i přes nižší těžbu dřeva. Oproti loňsku podniku stoupl zisk o 23% na skoro 4 miliardy korun, informovala o tom jeho mluvčí Eva Jouklová. Podle ní je to hlavně kvůli příznivému vývoji cen dříví. Tržby za vlastní výrobky a služby lesům vzrostly o 7% na skoro 9 miliard korun. Těžba dřeva klesla téměř o desetinu.
1: Počasí.
2: Noční teploty klesnou na jihu Čech na 10 až 7 stupňů, při vyjasnění a uklidnění větru budou kolem 3. Ve čtvrtek očekávejte jasno až polojasno, večer potom přibývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 20. Vítr zůstane převážně mírný, v západní polovině kraje slabý, jihovýchodní až východní a biozátěž na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Policie došetřuje střet osobního auta a motorkáře ve Vrábči na Českobudějovicku na silnici 3. třídy směrem na Kroclov. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.

Začínají vaše oblíbené melodie podvečera, kdy si můžete plnit svá hudební přání nebo udělat radost někomu blízkému prostřednictvím vzkazu, přání a pěkné písničky na telefonním čísle 221 55 44 11. Radost ale můžete samozřejmě udělat i sami sobě, pokud například váš dnešní den měl k ideálu daleko. Zůstaňte s Českým rozhlasem České Budějovice, volejte, přejte si, jsme rádi, že posloucháte. Příjemný podvečer vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice a Melodie podvečera. No a na telefonním čísle 221 55 44 11 už je paní Ivana, já jí přeji příjemný podvečer.
1: Já vám přeju krásný podvečer, pane Radku. A posílám písničku ke včerejšímu svátku všem Michalům a Michaelům. A přejem hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody, spokojenosti. Ať se jen splní, co si sami přejou. To jen posílá posluchačka Ivana. A posílám to Renatce Dokájova a Jaruce Brabcový do Radomyšle. A všem, co mě znají a mají rádi, tu písničku věnuji. A hlavně zdravím přeju. Mějte se hezky a naslyšenou.
0: Vy taky, jaký byl váš dnešní den?
1: V pohodě, krásný. Nakoupila jsem si, co jsem potřebovala, tak jsem v pohodě.
0: Tak to je v pořádku. Tak vydržte a poslouchejte Český rozhlas České
1: Budějovice. Ano, děkuju, naslyšenou.
0: Děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Láska je největší dar, zpíval Marcel Zmožek. Ta další píseň se jmenuje Měli jsme se potkat dřív a bude ji zpívat Marie Rotrová. A pro koho, to už je otázka pro paní Jitku, které právě teď přeji příjemný podvečer.
1: Vám také. Já bych, tady Jitka z Českých Budějovic, já bych sem chtěla nechat svýmu přítelovi Ádovi nechat zahrát písničku, protože už jsme trošku pokročilejším věku jsme se potkali a právě proto bych mu chtěla nechat zahrát tuhle tu písničku, aby nám to vydrželo až do té smrti.
0: No tak to je báječné. Držíme pěsti a mějte se dobře.
1: Vy taky. Mějte se. Naschledanou.
0: Naslyšenou.

Jihočeský folkový večer 2026 v Českém rozhlase České Budějovice nabídne dva velmi lákavé koncerty. Jednak vystoupí osobitá písničkářka Alena Ališi Střelečková, nositelka předloňské hlavní ceny Porty a bývalá členka skupiny Country Sisters. A pak bude pódium patřit stálici české folkrockové scény kapele Spolektiv, která zahraje písničky také z jejího posledního oceňovaného alba Genesis. Ališa a Spolektiv, to bude jeho český folkový večer u Tří lvů ve středu 7. října od 19 hodin.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: kulatá muzika, aneb desky, které stojí za to poslouchat.
1: Ano, stereo.
0: Hezký den, s dobrou hudbou vám přeje Martin Šustr. Dneska hlavně všem příznivcům rocku, blues a výborného zpívání, jejichž vkus je tak říkajíc stabilizován. Bez pochyby si vychutnají muziku, kterou dělá americká zpěvačka a kytaristka Bonnie Raitt.

Snad jako poslední poklonu britskému skladateli a zpěvákovi Garymu Raffertymu, který zemřel v lednu 2011, naspívala o rok později Bonnie Raitt jeho skladbu Right Down the Line. Najdeme ji na její písňové kolekci s nadpisem Slipstream, kterýž to název by asi nejlépe rozebrali specialisté na aerodynamiku. To já zrovna nejsem, tak budu raději mluvit o věcech pro tento pořad případnějších. Hned od svého albového debutu v roce 1971 se Bonnie Raitt stala oblíbenkyní hudebních kritiků. Trvalo to ale skoro dalších 20 let, než dosáhla velkého komerčního úspěchu. Ten

přišel v roce 1989 s její až desátou deskou Nick of Time. To už je pravda taky nějaký ten pátek. Bonnie Raitt toho má zkrátka v muzice už dost za sebou. Rodačka z kalifornského Burbanku, ročník 1949, posluchačsky vyrostla na blues, rocku a rhythm and blues. Kytaru vzala poprvé do ruky ve 12 a do dneška ji nepustila. Nejradši na ní hraje, světe div se, blues, což je způsob vyjádření, který prostupuje prakticky veškerou tvorbou v její kariéře. Ostatně na přelomu 60. a 70. let měla tu čest si zahrát s řadou čelních a černých představitelů tohoto žánru. Dali evidentně výbornou školu, takže už solidní řádku let můžeme Bonnie Raitt vnímat co by bezvadnou zpěvačku a kytaristku a zároveň jako jednu z nejvýraznějších představitelek jinak spíš pro chlapy stvořeného bluesrockového stylu.

Nenechám tě odejít, ain't gonna let you go, zpívá Bonnie Raitt ze svého alba Slipstream, které mimo jiné potvrzuje, že jeho stvořitelka je v neobyčejné hlasové formě. Ale její hudební vyjádření se neopírá jenom o hlas. Je tu ještě ta dřevěná věc na řemenu, od níž vede elektrický kabel. Historie rock and rollu a rhythm and blues je z větší části naplněna jmény úžasných hudebníků, jejichž doménou je kytara. Zvláštní ale je, že se mezi nimi nenachází mnoho jmen ženských. Zdá se, jako by svět kytary, hlavně pak kytary elektrické, byl pouze mužskou záležitostí. Výjimky se však najdou a s jednou máme právě dneska tu čest. Well.

Vánoční dárek od rodičů, dětská steelkytara Stella, to prý byl hlavní důvod, proč si Bonnie Raitt později zvolila kytaru jako hlavní prostředek svého hudebního projevu. Další pobídkou pak bylo, když ve 14 letech objevila Bonnie nahrávky Johna Lee Hookera, Mississippi Johna Hurta, Muddyho Waterse a Johnnyho Hammonda. Styl jejího hraní se pak formoval ve druhé polovině 60. let během pobytu na Radcliffe College v Cambridge, kde studovala sociální vztahy a afrikanistiku. V té době se seznámila s Fredem McDowellem, známým slajdovým hráčem, a ten ji, potěšen zájmem mladé holky o své hraní, zasvětil do tajů battleneckové techniky. A tady jsme u další důležité maličkosti, významně ovlivňující její hru. Bonnie Raitt totiž celý život hraje takzvaný slide, a to pomocí hrdla uříznutého z láhve od vína, které si navléká na prostředník. Poslouchámeli pozorně její desky, zjistíme, že hraje na kytaru, jako by zpívala, a naopak. Její velmi příjemný pěvecký projev se zase díky zacházení s melodickou linkou velmi podobá hře na kytaru.

Takhle zněl hlas Bonnie Raitt v roce 2012 ve velmi citlivé předělávce Dylanovy skladby Standing in the Doorway. Bonnie Raitt má kromě hudby i řadu jiných aktivit v charitativní a sociální oblasti. Již od 70. let se pravidelně zúčastňuje akcí zaměřených proti apartheidu, jadernému zbrojení, angažuje se v oblasti ženských práv a práv původních Američanů, zabývá se též problematikou ochrany deštných pralesů a bojovala za zrušení potravinového embarga pro Irák. Známe ji též jako nadšenou propagátorku festivalu World Music WOMAD a také se snaží podporovat hudební vzdělávání mimo Spojené státy. Když za ní přišli zástupci firmy Fender s nabídkou, že by vyráběli model jejich slavných kytar Stratocaster se signaturou Bonnie Raitt, řekla jim: jasně, ale mám jednu podmínku. Místo toho, abychom se rozdělili o profit, věnujme prostředky z prodeje těchto luxusních kytar dětem, aby se taky mohli naučit hrát. Takže kdo ví, za čas nás právě díky tomu může oslnit nějaká další talentovaná dívčina s elektrickou kytarou. O vzory mít nouzy určitě nebude. Z kulaté muziky vás zdraví Martin Šustr.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Pilot při letu z Dubaje do Tel Avivu se pokoušel havarovat s letadlem. Izrael to vyšetřuje jako pokus o terorismus. Vláda snížila rozpočtovou rezervu v návrhu rozpočtu na příští rok. Jaderná elektrárna Temelín rozšiřuje kapacitu svého skladu pro jaderné palivo. Zítřek nabídne opět slunečné počasí s teplotami do 25 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobrý večer. Cestující během letu z Dubaje do Tel Avivu podle izraelského premiéra Benjamina Netanyahua zabránili tragické havárii. Jeden z pilotů v kokpitu zaútočil na druhého. S Boeingem 737 chtěl zřejmě havarovat. Letoun musel nouzově přistát v Saudské Arábii. Izraelská vláda nevylučuje pokus o terorismus.
2: Podle izraelského premiéra pilota útočícího nožem spacifikovala skupina cestujících, když letadlo začalo strmě klesat dolů. Řízení se potom chopili piloti v civilu, kteří byli shodou okolností na palubě. Záběry cestujících přímo na palubě zachytili pasažéry, kteří ošetřují zraněného muže v dopravní uniformě. Útočníka po nouzovém přistání zadrželi saudsko-arabské úřady. Aerolinka FlyDubai slíbila, že incident vyšetří ve spolupráci s izraelskou vládou. Jiří Kordík, Český rozhlas.
0: Ze státní kasy mají víc peněz získat rezorty vnitra, práce a sociálních věcí, školství nebo průmyslu. Vyplývá to z podrobného návrhu schváleného vládou, který dnes ministerstvo financí nahrálo do knihovny legislativních materiálů. Kabinet chce podle něj snížit výdaje na všeobecnou pokladní správu. Ta mimo jiné zahrnuje i vládní rozpočtovou rezervu, která je pojistkou na nepředvídané výdaje. Například na obranu chce ale kabinet vyčlenit o 100 milionů korun míň. Návrh počítá s celkovým schodkem 386 miliard korun. Jde o druhý největší deficit v historii Česka. Jaderná elektrárna Temelín rozšiřuje sklad čerstvého jaderného paliva. Má pro ně 102 nových skladovacích míst. Část získala úpravou stávajících zásobníků, dalších 48 nabízí nová skladovací mříž. U té teď elektrárna dokončuje poslední přípravy. Důvod navýšení kapacity skladu vysvětlil mluvčí elektrárny Marek Sviták.
3: V Temelíně máme aktuálně zásoby paliva na více než 2 roky. Rozšířením skladu je budeme moci zvýšit až na více než 3 roky. Větší rezerva nám tak dává jistotu, že elektrárnu můžeme plynule provozovat i při případných výkyvech na trhu nebo v logistice.
0: V Krašovicích na Písecku je nová autobusová zastávka. Na návsi ji vybudovala obec Čížová, pod kterou tato místní část spadá. Cestující do Písku tak můžou u vybraných spojů využívat zastávku v blízkosti svých domovů a nemusí chodit na silnici k letišti.
1: Počasí.
0: Noční teploty klesnou na 10 až 7 stupňů, při vyjasnění a uklidnění větru budou kolem 3. Ve čtvrtek očekávejte na jihu Čech jasno až polojasno, večer přibývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty zítra 22 až 25 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 20. Vítr zůstane převážně mírný, v západní polovině slabý, jihovýchodní až východní a biozátěž na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Semafory stále řídí kyvadlový provoz na silnici první třídy číslo 24 v Majdaleně na Jindřichohradecku. Stavební práce mají trvat ještě zhruba měsíc. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starým.

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít a hodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starý muž. Starý
1: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
2: Opakování je matka moudrosti, tak pojďme si dát takovou dvojičku podobných slov, totiž potenciální a potenciální, a připomeňme, co je v kterém případě správně.
3: Tenhle problém se vlastně pořád vrací zpátky a tak je fajn, přesně jak říkáte, si ho připomenout. Zajímavé je, že starší slovníky, které zahrnují slovní zásobu češtiny, uváděly jenom jedinou správnou podobu, a to je ta kratší, potenciální. No, ale pak vyšel, teď nevím, tuším koncem 90. let, akademický slovník cizích slov a tam se poprvé objevila jako možná spisovná, ale řídce užívaná podoba potenciální.
2: Takže kde co použít?
3: V podstatě je to jedno, co někomu připadá vědečtější, ten delší tvar, a já tak jaksi z tradice vycházím z toho, že slovo je odvozeno od podstatného jména potenciál, tudíž mi připadá logičtější ta kratší podoba.
1: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některé rostliny můžeme označovat jako živé fosílie? Na Zemi rostou rostliny, co tu jsou o miliony let déle než lidský druh. Dodnes si ponechali znaky svých dávných předků a přitom stále přežívají. Mezi druhy, které můžeme najít i u nás, patří jinan dvojlaločný, známý také jako ginkgo biloba. Evoluční větev tohoto stromu dorůstajícího výšky 30 až 40 metrů se vyvinula už před 270 až 300 miliony let. Ve volné přírodě ale postupně skoro vymizel a přežil pouze v jihovýchodní Číně, kde jej mniši pěstovali v chrámových zahradách. Paradoxně se ale dobře vyrovnává s průmyslovým znečištěním. Také cikasy na Zemi existují již stovky milionů let. Přestože většina druhů vyhnula v dobách dávno minulých, některé přežily až do současnosti. Na první pohled mohou cikasy připomínat palmy, ve skutečnosti jsou však blíže příbuzné jehličnanům. Cikasy tvoří šištice, které patří k největší v rostlinné říši, některé dosahují délky přes půl metru. Další pozoruhodnou vlastností cikasů je jejich mimořádná dlouhověkost. Některé exempláře se mohou dožít více než tisíce let.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Ministerstvo financí určilo maximální cenu nafty pro zítřek. Jižní obchvat Tábora odvede transitní dopravu z obytné části města. Zítra bude jasno až polojasno, během dne oblačnosti přibude a naměříme do 25 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Od zítřka platí pro čerpací stanice znovu cenový strop na ceny paliv. Ministerstvo financí určilo maximální cenu nafty 48 korun a 72 haléřů. U benzínu je strop na 640 korunách a 14 haléřích.
2: Ministerstvo určí strop na každý den střídenního průměru velkoobchodních cen a marže obchodníků zastropované na 2 korunách a 50 haléřích za litr, říká mluvčí rezortu Stefan Fous.
3: Ministerstvo financí vyzývá provozovatele čerpacích stanic, aby k maximálním přípustným cenám přistupovali jen ve výjimečných případech.
2: Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petroliářů budou čerpací stanice v prvních dnech ve ztrátě, protože už mají nakoupené zásoby a stát od října snižuje spotřební daň na naftu.
4: Ten výpočet nezohledňuje to, že zboží, které se nakupovalo, mělo o 2 koruny dražší spotřební daň.
2: Průměrná cena nafty byla minulý týden zhruba o 50 haléřů vyšší, než je strop na 1. října. Naopak maximum pro benzín je teď o 20 haléřů výš, než průměrná cena v uplynulém týdnu. Vít Andrle, Český rozhlas.
0: Začala stavba jižního obchvatu města Tábor. Úsek dlouhý přes 3,5 kilometru povede do obce Slapy a bude stát 853 milionů korun. Hotový má být do 3 let a odvede transitní dopravu z města. Součástí obchvatu bude několik mostů, včetně jednoho železničního, říká výkonný ředitel společnosti M Silnice Jan Kroupa.
5: Budeme realizovat 5 mostních konstrukcí, asi z těch nejzajímavějších je most přes Lužnici. Je to betonová předpjatá konstrukce o 13 polích s velkým obloukem. Ten oblouk má rozpětí až skoro 107 metrů a bude 28 metrů nad hladinou řeky Lužnice.
0: Na Ostravské vysoké škole báňské dnes začala stavba vodíkového polygonu. Vědci chtějí v novém zařízení vyvíjet a testovat vodíkové technologie tak, aby se co nejvíc přiblížili reálnému využití. Budou proto spolupracovat třeba i s ostravským dopravním podnikem, uvedl ředitel tamního centra energetických a environmentálních technologií Stanislav Mišák.
6: Budeme dělat výzkum a vývoj v oblasti bezpečnosti, v oblasti zvyšování účinnosti, v oblasti získávání vodíku. A paralelně s tím tyto technologie budeme ověřovat reálným provozem v praxi, kdy budou skutečně jezdit 4 plus 2 autobusy, 4 z dopravního podniku, 2 budou krajské a budeme tyto data validovat v reálném provozu.
0: Vědecké a výzkumné centrum bude stát 350 milionů korun, z toho 80% pokryjí peníze z evropských dotací. Sport. Pětinásobný vítěz cyklistické Tour de France Tadej Pogačar chybí ve slovinské nominaci na mistrovství Evropy. Před domácími fanoušky v Lublani se nepředstaví, protože se stále zotavuje z pádu na nedávné Vueltě. Šampionát na silnicích ve slovinské metropoli začne v pátek a skončí ve středu 7. října.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 20.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna ještě od nájezdu z Benešovské silnice z kilometru 21,5 se rozjíždí poslední zbytek kolony před zúžením na 24. kilometru na mostě Šmejkalka. Zdržení už není dlouhé, přesto jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
7: Rakovina. Slovo, které stále vyvolává strach, přitom právě onkologie se v posledních desetiletích mění možná rychleji než málo který medicínský obor. Některé v minulosti neléčitelné diagnózy jsou dnes úspěšně zvládnutelné. Potvrdí nám to jistě i paní profesorka Petra Tesařová, přední česká onkoložka, která se dlouhodobě specializuje na léčbu karcinomu prsu. Vítám vás, paní profesorko, dobrý den.
8: Děkuju, dobré odpoledne.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijala profesorka Petra Tesařová, onkoložka, která se ve své praxi zaměřuje na karcinom prsu. Paní profesorko, blíží se vlastně zítra, začíná říjen, blíží se tedy Pink October, říjen na růžovo, celosvětový měsíc osvěty a boje proti rakovině prsu. Co je nejdůležitější šířit a stále vlastně opakovat veřejnosti?
1: Tak ano, dneska vlastně stojíme na prahu růžového října, který je každoročně zasvěcen karcinomu prsu. Je to proto, že karcinom prsu je nejčastější ženský nádor. V České republice onemocní zhruba kolem 8000 žen každý rok, takže to riziko onemocnění je relativně vysoké a proto má smysl se nad tou diagnózou zamýšlet a pokoušet se i zvážit, jestli je možné udělat něco preventivně proti nádoru. Takže to poselství toho růžového října spočívá především v tom, že časný záchyt zhoubného nádoru prsu může pacientce zachránit život, protože ta časná stádia jsou velice dobře léčitelná. Ale zároveň je to vlastně taková oslava pokroku v onkologii, rezilience, naděje, která se týká jak pacientek s karcinomem prsu, tak i nás, co se o ně staráme a léčíme.
0: Tak pojďme k té prevenci, protože ta je asi ze všeho nejdůležitější. Nicméně setkáváte se ještě s tím, že vám třeba žena řekne, já mám strach přijít na vyšetření a tím tu prevenci tedy ošidí.
1: Ano, samozřejmě, tak prevence není primární parketa onkologů, o tu se nám vlastně starají kolegové radiologové, kteří tady rozvinuli obrovsky záslužně mamografický screening, který tady funguje už od roku 2002. A od té doby, co funguje, tak nám se úplně proměnilo složení pacientek v našich ordinacích, protože k nám přicházejí ženy, které mají opravdu velice malé, často neinvazivní přednádorová stádia nebo úplně malé invazivní nádory bez postižení uzlin a to sebou nese naději, že se téměř ve 100% všechny uzdraví. Takže to je dobrá zpráva, ale ten screening není úplně využit tak, jak bychom si představovali, protože samozřejmě tahle možnost hrazeného mamografického vyšetření jednou za dva roky pro všechny ženy starší než 45 let je škoda nevyužít a zatím ji nevyužívá necelých 40% žen, které by mohly taky absolvovat mamografický screening. A to jsou právě ty, které buď nemají čas, anebo se obávají vyšetření podstoupit. A to je škoda.
0: Do 45 let tedy stačí screening a od těch 45 let je to screening i mamograf? Nebo pak už tu funkci?
1: Screening znamená, že se u zdravých žen, které nemají vůbec žádné obtíže, protože jsou ve věku, kdy se ten nádor často objevuje, to znamená starší než 45 let, protože zhoubný nádor prsu je nejčastější u žen po ukončení menstruace, po 50. roce, tak u těchto těch žen se hledá, jestli náhodou neexistuje nějaká neviditelná, zatím nezjistitelná forma nádoru, kterou odhalí jednoduchý rentgen, mamograf, někdy za pomoci ultrazvuku, pokud ten nález není úplně jasný. A taková pacientka má největší šanci na uzdravení. Ženy mladší, 45 let, u nich je pořád nádor v prsu relativně vzácná diagnóza, i když nebezpečná, často nebezpečnější než u těch žen starších. A tak je rozumné se taky pokoušet přijít na to onemocnění včas. Proto doporučujeme zařadit mezi hygienické procedury, které každá žena provází denodenně nebo pravidelně samovyšetření prsu, což je pohmatové vyšetření obou prsů vždycky zhruba ve stejnou dobu menstruačního cyklu. A to je nejčastější způsob, jak se objeví nádor u žen mladých, u žen do 45 let. Ale to už není screening, to je prostě diagnostika. Taková pacientka si něco nahmatá, nelíbí se jí to, zná svoje tělo nejlépe, takže sama může posoudit, jestli to, co v prsu našla, tam bylo nebo nebylo. počká přes jeden menstruační cyklus a pokud ten nález v tom prsu zůstává i po menstruaci, tak hubky šupky navštíví svého gynekologa nebo praktického lékaře a poprosí ho o zobrazovací vyšetření. U mladých žen je výhodnější než mamografie ultrazvukové vyšetření, protože ten ženský prs v mládí je velice hutná žláza, která je bohatá a špatně jí ten rentgen prosvítí a ultrazvuk to umí tedy daleko efektivněji. Ultrazvuk je úplně nezatěžující, jednoduché a relativně levné vyšetření a jediné úskalí tady může být v tom, že pacientka dostane od lékaře žádanku na ultrazvuk a v tom mamografickém centru nevědí, že má nějaký pohmatový nález nebo si toho nevšimnou z popisu toho ultrazvuku a zařadí ji v tom pořadníku na vyšetření mezi ty ženy screeningové, u kterých není žádný nález, není tedy žádný spěch a může se dostat k vyšetření se zpožděním, což je u mladých žen velice nebezpečné, protože pokud mají nádor, ten probíhá rychle, agresivně a nebezpečně. A tak je potřeba požádat lékaře nebo sestřičku o to, aby na to, na ten požadavek, na tu žádanku napsala slovíčko statim a pak vlastně ta mladá žena všecky předběhne a jednak se ve většině případů brzy dozví, že je všechno v pořádku a že se jednalo o planý poplach. A pokud má skutečně nějaký závažnější nález, tak se začne řešit co nejdříve.
0: Říká profesorka Petra Tesařová, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host je přední česká onkoložka Petra Tesařová. Paní profesorko, velké téma jsou mladé ženy a rakovina prsu. Vy jste v minulém vstupu zmínila, že u mladých žen je toto onemocnění nebezpečnější než třeba u žen po 45, po menstruačním cyklu. V čem? Proč?
1: No, když si představíte, že zhoubný nádor musí překonat nějakou bariéru obrany, imunity organismu, tak pochopitelně u mladých žen jsou ty obranné schopnosti na daleko lepší úrovni než u žen, které jsou pokročilého věku, tak to je určitě jeden z důvodů. U mladých žen se také daleko více uplatňuje vznik nádoru, který souvisí s vrozenými dispozicemi, které vlastně předurčují nemocnou ve vysokém procentu k tomu, že tímhle onemocněním bude trpět, a to často ve velmi mladém věku. Takže to jsou určitě důvody, a incidence karcinomu prsu u mladých žen stoupá. Ona stoupá obecně u všech žen, ale i v téhleté věkové skupině pacientek přibývá. Takže je to téma, které je závažné. Já se mu vlastně věnuju celý svůj profesní život a je to oblast, která je právě komplikovaná tím, že nevyhledáváme to onemocnění, protože pro jeho vzácnost by to bylo hledání jehly v kupce sena, tak se často stane, že se ten nádor přehlédne, nebo se neobjeví dostatečně včas, nebo se přikrývá s nějakým jiným problémem mladé ženy, třeba že je těhotná, nebo že kojí, a to jsou prostě situace, které jsou velice složité k optimálnímu řešení a my se na ně soustředujeme.
0: A setkáváte se i s tím názorem nebo větou, ty jsi mladá, tebe se to netýká?
1: Bohužel ano, copak já, ale bohužel moje pacientky se s tím setkávají a často všichni se bojí rakoviny. Rakovina je pořád spojená s nimbem smrti, když prostě dneska už jsou různé nádory s různou prognózou a ten strašák není tak velký, zvlášť u právě mnoha typů karcinomu prsu, ale ta žena má obavu, něco si nahmatá, bojí se, že by to mohla být tahle nebezpečná diagnóza. A pokud jí lékař ubezpečí nebo uklidní, že to není možné vzhledem k jejímu věku, tak to docela ráda akceptuje. A tím se právě může stát, že se to onemocnění zanedbá. A to je velký problém, protože pokud se nádor diagnostikuje v té velice počáteční fázi, tak ta naděje na uzdravení je vysoká, jak už jsem říkala, blíží se 100%. Ale pokud se onemocnění rozvine a založí vzdálené metastázy, tak to onemocnění je nevyléčitelné a pacientka na něj umře. Pořád nám umírá třetina nemocných s karcinomem prsu a některé pacientky úplně zbytečně, protože by bývaly byly, pokud by se přišlo na nádor včas, určitě uzdravitelné.
0: Dá se říci, jaké procento žen si způsobí vážné zdravotní komplikace nebo bohužel smrt právě proto, že nepřišlo včas?
1: Tak oni si to často nespůsobí úplně sami. Tam vlastně ta cesta toho pacienta od nálezu k zahájení léčby je komplikovaná tím, že musí projít různými disciplínami, diagnostickými, praktickým lékařem, musí, někdy ho vidí gynekolog. Takže na všech těch fázích léčby může dojít k nějakému zpoždění nebo nějakému zádrheli, které to onemocnění posune do nepříznivé polohy, takže není možné to vždycky svést na tu pacientku samotnou. Ale určitě, pokud bych to mohla odhadnout, tak mezi mladými ženami je tak kolem 20% nemocných, které by byly bývaly, mohly přijít dřív.
0: Vy jste zmínila, že ten trend, kdy mladé ženy onemocní rakovinou prsu, má rostoucí tendenci. Co je na vině?
1: No, předpokládá se, že je to určitě multifaktoriální záležitost. Karcinom prsu je civilizační onemocnění. Ve všech vyspělých zemích ta incidence stoupá, jak u mladých, tak u starších. Velmi významnou roli hrají hormonální vlivy. Čím dřív začne nemocná menstruovat, čím později s menstruací skončí, pokud je nějakou dobu exponovaná užívání pohlavních hormonů v nějaké podobě, tak to všechno zvyšuje riziko. Riziko taky zvyšuje pozdní těhotenství. Vlastně každá žena, která otěhotní až po 30. roce života, už má vyšší riziko a nejvyšší riziko mají bezdětné. Riziko zvyšuje i to, když pacientka nekojí. A pak jsem mluvila o těch faktorech dědičnosti. Ty jsou zodpovědné asi za 5-10% zoubních nádorů. Tam najednou to riziko stoupá řádově, takže pacientky, které mají tu nejznámější mutaci BRCA1 nebo BRCA2, podobně jako Angelina Jolie nebo Marta Jandová, tak mají riziko 60-80%, že se v průběhu života u nich nádor objeví. Čili má smysl takové ženy velice přísně kontrolovat a nabízet jim různá preventivní opatření, odstranění prsní žlázy, odstranění vaječníků. No a pak to jsou faktory životního stylu. Obezita je obrovsky vysoký rizikový faktor, protože v tukové tkáni se vytvářejí pohlavní hormony, takže žena v určitém věku, kdy už by měla mít hladinu nízkou, má najednou neadekvátně vysokou hladinu hormonu, protože je obézní, má vysoké procento tuku a může dojít ke vzniku nádoru. Alkohol je významný rizikový faktor, nedostatek pohybu. Potom se uvažuje i o různých vlivech zemního prostředí, mikroplastech, endokrinních disruptorech, prostě různých škodlivinách, s kterými se setkáváme z důvodu znečištění prostředí. Takže těch důvodů je celá řada, ostražitost je na místě v každém věku.
2: Říká profesorka Petra Tesařová.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s profesorkou Petrou Tesařovou, a to o rakovině prsu. Ona sama je přední česká onkoložka, která se věnuje léčbě karcinomu prsu, a ostatně zítra začíná Pink October, tedy říjen na růžovo, celosvětový měsíc osvěty a boje proti rakovině prsu. Paní profesorko, jak stále, když vysloví lékař rakovina nebo nález, stále to pacienta, pacientku paralyzuje, stále to je šokující záležitost. Strach, je tam strach z úmrtí?
1: Určitě rakovina pořád sebou nese takovou tu podvědomou obavu z toho, že to onemocnění nemusí dobře dopadnout. A kromě toho nikdo, kdo onemocní s houbným nádorem, na to není připraven, protože my nepočítáme s tím, že by se to zrovna mohlo stát nám, zvlášť pokud člověk není úplně starý. A tak ten strach, ta paralýza způsobená touhle informací taky komplikuje zahájení léčby například, protože my potřebujeme, aby pacientky na začátku získaly celou řadu informací, aby se mohly sami zapojit do rozhodování o tom, co se bude v nejbližší době dít, která vyšetření podstoupí, aby se dozvěděli svoji prognózu, vyhlídky na postupy, které potřebuje pacientka absolvovat v rámci léčby. A teď je tam ten blok, ta stažená opona toho strachu, která brání tomu, aby si pacientka všechno dobře zapamatovala. Takže jednak jsme zvyklí to pořád znova a znova opakovat, jednak naštěstí náš obor onkologie je takový multidisciplinární obor, kdybychom to přirovnali k nějakému sportu, tak by to byl určitě kolektivní sport, protože my musíme úzce kooperovat se spoustou odborníků a ti také vlastně ty naše nemocné informují. Máme sestřičky, které je edukují, máme koordinátorky, které se jim věnují, tak aby dostali všechny potřebné informace k tomu, aby se mohli dobře rozhodnout, co dál podstoupí, protože naše léčebné metody nejsou často moc příjemné. Používáme různé lokální metody, chirurgii, radioterapii, ale taky systémovou terapii, třeba chemoterapii, imunoterapii, cílenou léčbu, hormonální terapii, a u nás je vždycky něco za něco, takže snažíme se léčit, ale pacientky za to často platí různými nežádoucími účinky, a tohle všechno se potřebují dozvědět, aby ta cesta od diagnózy k uzdravení probíhala hladce.
0: Je povolená

0: nebo nepříznivá. Ale určitě, a naštěstí to ve většině případů lze, ke každé té trochu nepříznivé zprávě umíme přibalit nějakou naději, umíme najít nějakou cestu, kterou se vydáme, abychom přeci jenom dosáhli toho nejlepšího léčebného efektu. Takže milosrdná lež ne, ale otevřená komunikace se všemi podrobnostmi, které potřebuje pacient znát, a s nějakým výhledem do budoucna, který by měl být naděje plný.
1: Je důležité zapojit rodinu?
0: Ano, určitě. U karcinomu prsu je to zvlášť důležité, protože žena nechodí jenom do práce, kde si může vzít neschopenku, ale věnuje se rodině, péči o manžela, děti, a teď, přestože se nám daří pacientky léčit většinou ambulantně, tak prostě ty síly jim trochu okupujeme a stává se, že úplně tyhle ty všechny funkce nejsou schopné aspoň přechodně stoprocentně plnit. Takže ta součinnost s rodinou je významná. Je smutné, že často trpí nebo dokonce se rozbije manželství našich pacientek, protože muži tu zátěž často neunesou. A nemyslím jenom tu zátěž fyzickou, protože musí převzít některé povinnosti, ale především tu představu té nejistoty, jak se vyvine osud jejich partnerky. A to je pro nás strašně skličující, protože vidíme, jak ze začátku ten muž ženu doprovází, vyptává se, má různé technické dotazy, ale představuje si, že to prostě bude krátkodobá záležitost a my mu manželku rychle opravíme a zase vrátíme zpátky do domácnosti, a ono to většinou trvá delší dobu a ta cesta je někdy opravdu svízelná, takže až třetinu našich pacientek opouští partner, což je smutné.
1: Čili poruší ten slib ve zdraví i v nemoci.
0: Tak, tak.
1: Profesorka Petra Tesařová zůstává naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Proudy řeky táhnou k nám. Tvou nedostižnou tvou.

0: Alex a host je profesorka Petra Tesařová, přední česká onkoložka, která vlastně téměř celou svou kariéru se věnuje léčbě karcinomu prsu. Vy jste tady v úvodu, no, během toho rozhovoru mluvila o rizicích, co všechno může stát nebo být příčinou vzniku karcinomu prsu. Nicméně dá se přesněji specifikovat riziková žena, která by měla být opatrná už od třeba svých 20 let?
1: Tak jak jsem řekla, těch faktorů rizikových je celá řada a skládají se vlastně do takové mozaiky toho sčítajícího se rizika. Takže určitě pokud v mé rodině moje maminka, moje teta, moje babička měli karcinom prsu, tak je potřeba se zamyslet nad tím, jestli i mě nečeká takovýhle osud a zrovna tehle ten orgán si víc chránit a všímat si ho. Potom určitě obrovské riziko představuje genetická mutace a vlastně ještě před 20 lety jsme tu genetickou mutaci objevili až u té nemocné ženy. Přišla, měla nádor a nám byl podezřelý, protože přišla příliš mladá, nebo se jednalo o určitý agresivní typ toho nádoru, nebo právě v té anamnéze rodinné bylo víc příbuzných, které tím tou stejnou nemocí onemocněli. A pak jsme ji geneticky vyšetřili a zjistili jsme, že mutaci má. A už jsme to museli nějak zakomponovat do toho léčebného plánu, ale už jsme jí nemohli nabídnout nějakou ochranu nebo prevenci nebo obranu před tou nemocí. Což se dneska změnilo, protože pokud se objeví u nemocné některá ze škodlivých mutací, tak my nabízíme to vyšetření i zdravým příbuzným, které můžeme vyšetřit a u kterých se to také objeví, tak je potom sledujeme ve speciálních ambulancích genetického rizika a nabízíme jim různá preventivní opatření, která jsou zatím relativně krutá, ale eminentně účinná, především je to včasné odstranění prsních žláz a nahrazení implantáty, což absolvovala třeba Angelina Jolie, nebo velice pečlivé a časté kontroly pomocí některých super citlivých metod, jako je třeba magnetická rezonance. A ta genetická mutace je často spojená s rizikem vzniku karcinomu vaječníků, takže i tehle ten orgán, který se špatně kontroluje, protože je umístěný v těle tam, kde se na něj špatně dohlédne, tak také pokud splní svoji funkci, žena má už tolik dětí, kolik si přála, je nejlepší odevzdat a tím se riziku vyhnout. Takže to je významně riziková žena. Pak jsem mluvila o ženách s vyšší váhou, to se týká hlavně žen po menopauze, tam to riziko určitě stoupá. Ženy, které užívají hormonální léčbu dlouhodobě, antikoncepci, potom daleko ještě nebezpečnější je hormonální substituční léčba po přechodu, nebo prostě z nějakého důvodu vysoké dávky pohlavní hormonu, tak tam zase může být vyšší riziko, je to individuální, záleží na typu, dávce a délce užívání té léčby. No, takže alkoholičky mají vysoké riziko vzniku karcinomu prsu, takže i tam zvažujeme, jestli je třeba tolik alkoholu konzumovat a když už, tak pacientku kontrolujeme. Pacientky, které měly ozářený hrudník třeba, protože měly nějakou jinou chorobu, například Hodgkinův lymfom, tak to jsou všechno rizikové ženy, které se snažíme v těch ambulancích vysokého rizika sledovat a preventovat.
0: Tak a snažíte se i o edukativní kampaň v rámci, bylo to u prsa, v rámci této činnosti. Daří se nebo vidíte nárůst žen, které přijdou na tu prevenci právě díky takovéto kampani?
1: Tak já myslím, že efektivní je o tom problému mluvit a je dobře, když o něm mluví více osob z různých oblastí, které se toho karcinomu prsu dotýkají. Takže my jako lékaři se o to snažíme, proto jsem tady. Snaží se o to i pacientské organizace, kde ty pacientky vykonávají eminentně záslužnou činnost, protože vlastně v době, kdy už onemocnění překonali, tak místo toho, aby se někde povalovali a radovali se z toho, že zůstali naživu, tak se věnují těm ženám, které jsou teď v tom průšvihu a mohou na rozdíl od nás nabídnout jednu exkluzivitu a to je vlastní zkušenost s tím onemocněním. No a pak jsme vděční i za to, že se téhleté činnosti věnují třeba farmaceutické firmy a to je zrovna příklad kampaně, bylo to Oprsa, firma Novartis shromáždila všechny potřebné dostupné informace pro ženy v rámci prevence, ale i v rámci léčby na jedné webové stránce www.bylotooprsa.cz a tam požádala o spolupráci jak odbornou společnost, tak pacientské organizace, tak další subjekty. Takže vlastně na tomhletom místě je možné získat úplně kompletní informace a ještě si být jistý, že jsou validní, protože samozřejmě internet často vede k tomu, že může pacienta zavést na nějaké cestí, což bychom nebyli rádi.
2: Říká profesorka Petra Tesařová, náš dnešní host.
3: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
4: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
3: Chystáme oslavu plnou legrace.
4: To se mi líbí.
3: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
4: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
3: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
4: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
3: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
5: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
6: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Hostem Alex a host je Petra Tesařová, onkoložka, která se specializuje na léčbu karcinomu prsu a která také zve na web bylotooprsa.cz, kde ženy najdou praktické informace k prevenci a mamografickému screeningu a hlavně tedy validní informace, protože na internetu se dá přečíst a najít ledasco. Paní profesorko, potýkáte se s tím právě ve své praxi?
1: Ano, určitě tak. Samozřejmě ženy se snaží najít informace a já to dovedu i pochopit, protože když si sama představíte, že byste najednou se posunula do takové relativně pasivní role osoby, která se teď dozvěděla, že je nemocná, je v dost velkém průšvihu. My jsme zvyklé průšvihy svoje, svých blízkých řešit sami aktivně a teď najednou jakoby nemůžeme mnoho udělat, čili rozumím svým pacientkám, že by se rády zapojili nějak aktivně do řešení své nemoci a pokouším se pro ně najít takové možnosti, co mohou pro sebe udělat, protože jinak to samozřejmě vede k tomu, že jejich blízcí, kteří se obávají o jejich zdraví a život a i oni sami se snaží získat nějaké informace, nějaké jiné možnosti léčby, kterými by podpořili ještě ty naše standardní oficiální postupy, tak někdy nám to dělá komplikace, především proto, že léky a různé podpůrné prostředky mohou s tou naší účinnou léčbou neúplně příznivě interagovat, mohou její účinky snižovat nebo naopak zvyšovat její nežádoucí účinky, takže tady musíme i o téhle oblasti vždycky velice podrobně mluvit.
0: Počítat zkrátka s internetem. Paní profesorko, já teď odbočím, protože by mě i zajímalo, proč vy jste se ve své kariéře nebo ve své lékařské praxi rozhodla věnovat se karcinomu prsu?
1: No, já jsem si onkologii nevybrala, onkologie si vybrala mě, protože já jsem skončila medicínu krátce před revolucí a to byla ještě doba, kdy ve výběru specializace hrála roli politická příslušnost a daleko víc genderové problémy, takže prostě onkologie na mě tak trochu jakoby zbyla, protože tenkrát to nebyl zrovna lukrativní obor, ale prostě měla jsem obrovské štěstí, jako ještě mnohokrát a z tohohle oboru, který se mě zalíbil, protože jestli jsem šla na medicínu proto, abych pomáhala lidem, tak tady teda to je opravdu echt pomáhání. To už nevím, jestli může být ještě nějaký těžší obor, kde by se člověk brodil v tom lidském neštěstí a mohlo nějakým způsobem odstraňovat. Takže jsem za to vděčná. Onkologie mezi tím vlastně prodělala tak takový obrovský vývoj, že se stala jedním z nejatraktivnějších, nejrychleji se rozvíjejících oborů. No a já jsem tam pořád byla, takže skvělý.
0: Dalším oborem je třeba nefrologie, já to říkám zcela záměrně, vy jistě víte proč, protože další štěstí vás potkala určitě v podobě vašeho manžela, profesora Vladimíra Tesaře, který je tedy nefrologem. Nevedete někdy spory o to, třeba který obor je důležitější nebo zajímavější a podobně?
1: Ne, to ne. Já myslím, že měla jsem opravdu obrovské štěstí, protože můj manžel nejenom, že je opravdu jakoby evropský světový odborník, zatímco já jsem na té domácí ligové úrovni, ale my jsme oba dva byli velice vděční, že jsme mohli medicínu vystudovat přes všechny překážky, které nám kladly ta situace, v které jsme tenkrát studovali. Ani můj manžel si nefrologii přímo nevybral, ale prostě snažili jsme se do oboru, který nám byl vlastně přisouzen, se zamilovat, což se nám podařilo a snažili jsme se dělat, co jsme nejlépe dovedli. Myslím, že můj muž je opravdu úžasný odborník a velice oceňovaný pacienty i po té lidské stránce. A naše manželství letos trvá 40 let, máme 3 děti a bylo to opravdu velké štěstí, že jsem takhle dobře dopadla při své naivitě.
0: Dvoukariérní manželství tedy. Jak jste to zvládali, taková jednoduchá otázka, ale úplně se nabízí.
1: No to je určitě zásluha mého manžela, protože já jsem z generace žen, které ještě neměly tu samozřejmou možnost, že by mohly ten vystudovaný obor opravdu provozovat, pokud jim to manžel nedovolil. Takže u nás bylo velká výhoda, že od začátku se počítalo s tím, že i já budu pracovat. Manžel mě velice pomáhal, například v době mateřské dovolené, což asi možná sama víte, je období, které není příliš inspirativní pro ženy. Mě umožňoval třeba nějakou možnost vyjet na konference nebo mě vzal sebou, takže je to jeho zásluha.
0: Úžasný, jak jste skromná a doufám, že pan profesor si tento rozhovor poslechne. Moc děkuju, že jste to byla, profesorka Petra Tesařová.
1: Moc děkuju za pozvání, bylo to s váma prýma.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Sněmovna přerušila jednání o nedůvěře vládě. Sociálním službám v Moravskoslezském kraji chybí peníze na provoz i zaměstnance. Zítra bude jasno až polojasno, během dne oblačnosti přibude a naměříme do 25 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. A tím druhým dnem se poslanci nedostali k hlasování o nedůvěře vládě. Schůzi si přerušili do zítřka. Jednací den zaplněli projevy převážně opozičních poslanců. Ti vládu kritizovali za hospodaření Česka nebo za útoky koalice na různé instituce, včetně zpochybňování soudů. Podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z hnutí SPD je schůze předvolební kampaní opozičních stran.
4: Ze strany opozice je to spíše takový předvolební výkřik, protože příští týden jsou komunální a senátní volby. Ze strany opozice nepadají žádná nová témata. Samozřejmě v opozici je pět stran, které mají úplně totožný program, to znamená zástupci všech pěti stran recyklují úplně stejná témata.
3: Poskytovatelé péče v Moravskoslezském kraji varují před zhroucením sociálních služeb. Největší organizace podle svých ředitelů letos získaly od státu na provoz o 58 milionů korun míň než loni. Náklady na zaměstnance a provoz přitom stoupají.
5: V letošním roce poprvé jsme v tom dofinancování byli tak kráceni, že už mnozí ředitelé jedou prostě na krev.
6: Upozorňuje oblastní ředitelka Asociace poskytovatelů sociálních služeb Marcela Mikulová. Moravskoslezský kraj ale podle náměstka hejtmana Stanislava Kopeckého z ANO, který kandiduje v říjnových volbách, peníze navíc nenajde.
7: Není možné žádat z rezervy žádné peníze, protože tam jsou alokované peníze v případě živelných pohrom.
6: Se státem chtějí organizace ještě jednat, jinak by už na konci roku museli omezit třeba provoz azylových nocleháren nebo stacionářů pro handicapované. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
3: Millerova vila v pražských Střešovicích se zítra znovu otevře pro návštěvníky. Renovace terasy a interiérů trvala přes rok a půl. Prvorepubliková vila od architektů Adolfa Lose a Karla Lhoty patří mezi národní kulturní památky.
8: Rozšířila se expozice o několik nových pokojů, restaurovala se všechna okna a dělaly se další retuše, drobnější práce a čištění v interiéru.
9: Popisuje Matěj Sladký, kurátor z oddělení Vil Muzea Prahy. Poprvé budou moct lidé navštívit 6 místností, které dosud nebyly přístupné, například hovornu nebo pokoj pro hosty. Millerova vila se podle ředitele Muzea Prahy Iva Macka začala obnovovat hlavně kvůli chátrající střešní terase.
10: Tady začala zatýkat terasou vlastně Millerovy vily a v době přívalových dešťů protýkala voda do interiéru. Ale momentě, kdy jsme věděli, že se to bude rekonstruovat minimálně rok, tak jsme řekli, pojďme toho využít a pojďme teda začít pracovat s tím interiérem.
9: Celkem stála obnova vily asi 20 milionů korun. Většinu zaplatil magistrát. Nově mají do vily vstup zdarma děti do 15 let. Z Prahy Dominik Kučera, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: Zítra čekáme jasno až polojasno. Během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 20.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D10 z Turnova do Prahy jeďte opatrně mezi omezením mezi Mladou Boleslaví a Bezděčínem. Mezi 46. a 40. kilometrem silničáři opravují svodidla, projíždí se teď pouze jedním pruhem, zatím je to bez kolony. A na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy pozor, čekejte překážku u sjezdu na Mělník a Slaný. Na začátku odbočovacího pruhu na 18. kilometru stojí nepojízdné osobní auto. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Tolik zprávy a už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: SK, chebská továrna na výrobu jízdních kol, nesoucí v názvu iniciály svých zakladatelů.
1: Co vám říká, když se řekne SK?
2: SK bylo kolo. Jako kluk 12 letý jsem na něm jezdil. Dělali ho Chebu, myslím.
1: Jezdil jste na nějaké jejich specialitě?
2: Ne, bylo to obyčejné klukovské kolo. Vím, že dělali Favority a SK. SK byly lacinější a pamatuju si na ní dobře.
3: SK, tak to si vzpomínám na své dětství, to jsou především bicykly, jízdní kola, pánská i dámská. Já jsem neměl kolo značky SK, ale nějaké jiné, které mi táta koupil někde v bazáru, ale samozřejmě SK byla jako velice známá proslulá značka a byl to podnik, který také hodně exportoval.
0: Chceš-li poznat makačku, kup si SK skládačku, říkalo se v letech minulých. Ke vzniku slavných kol, na kterých ale jezdit nebyl žádný met, vedla dlouhá cesta. Její počátek bychom našli už v poslední čtvrtině 19. století, a to v Coventry ve střední Anglii. Tam si totiž pánové Hillman, Herbert a Cooper založili továrnu na výrobu jízdních kol. Dali jí název Premier Cycle Company. Tak vznikl jeden z nejstarších známých výrobců jízdních kol na světě. A protože se premiéru dařilo, začali majitelé zakládat pobočky na kontinentě. Jedna z nich byla v Norimberku a jedna také v Chebu. Jmenovala se Premier Works, respektive Premier Werke. Začínalo se montáží anglických komponentů dovážených z mateřského podniku do finálního výrobku a tím bylo sestavení vysokého kola, takzvaného kostitřasu. Krátký odskok do historie jízdních kol. Otcem kostitřasu je Karl Drais, jehož si pamatujeme také jako vynálezce drezíny. Zajímavé je, jak Drais na nápad běhacího stroje, který si pro značné jízdní nepohodlí vysloužil název kostitřas, přišel. Po výbuchu indonéské sopky Tambora se do atmosféry dostalo ohromné množství sopečného popela, což způsobilo neúrodu a hladomor. Aby lidé v Evropě přežili, museli porazit své koně, tehdejší hlavní dopravní prostředky. Problémy s tím spojené se pokusil vyřešit právě Karl von Drais. Touha po rychlejší jízdě vedla ke zvětšování průměru předního kola a tak vznikly bicykly s velkým předním kolem a mnohem menším zadním kolečkem, které dnes už známe jenom z obrázků. První vysoké kolo sestrojil pařížský mechanik Eugène Meyer, a to v roce 1869. Jako první použil drátěný výplet kola a svůj nápad si nechal patentovat.
1: Když se podívám na řadu kol, jak poznám, nebo poznám na první pohled, která ta kola jsou značky SK?
4: Do Národního technického muzea v Praze pozval Světlanu Lavičkovou publicista a historik Jan Králík.
5: To určitě poznáte, protože mají na spodní rámové trubce obtisk a tam bude SK. Takže od favoritů na první pohled je poznáte, ale kdyby tam nebyly ty obtisky, tak možná byste váhal, a ne jenom vy, že by i mnozí by váhali. Je to favorit, je to SK, co pak to je?
1: Vyráběla SK kolo, které třeba nikdo jiný nevyráběl, mělo nějakou vychytávku, nějakou drobnost, která nikde jinde nebyla?
5: No tak je třeba říct, že SK to byl největší poválečný výrobce jízdních kol u nás, vinou různých reorganizací. Měla až 1500 zaměstnanců, kteří koncem 80. let vyráběli až 230 tisíc kol ročně. Takže při takovéhle hromadné výrobě není moc času na vychytávky a na nějaké špeky s odpuštěním. Nicméně některá kola byla mimořádně zajímavá, například jeden typ skládačky, který navrhl tamní Josef Cupák, to byl velmi dobrý designér. Ta byla opravdu velmi zajímavá, dokonce to jako v tandemu. Ano, to byla taková vychytávka hezká. Byl to model E622.
1: Tenhle ten model toho skládacího kola se vyráběl jak dlouho a kdy?
5: Já si pamatuju, že rodiče mi ho opatřili, někdy začátkem 70. let. Dostala jste mě, jak dlouho se vyráběla ta kola, to vám neřeknu. Já si myslím, než je nahradila nová jednodušší skládací kola, kvůli výrobním nákladům a tak dál. Ale dozajista 10 let, 10-15 let určitě ve výrobě byla ta kola.
1: Pravda je, že když se řekne SK, tak se dost lidem vybaví právě ta skládací kola. Do jaké míry se ta kola dala složit? Jak to bylo složité je složit, rozložit? Dala se třeba vést v zavazadlovém prostoru u osobního auta? Auta té doby samozřejmě.
5: Určitě ano. Ta E622, o které jsem se zmínil, ta se zlomila vejpůl, když to přeženu, složila se řídka, ta se překlopila, dokonce i pedál se složil. To bylo chytře vymyšlené kolo, nic proti tomu. Šlo to. A do auta se pochopitelně do zavazadlového prostoru, do Octavie, tehdejší, to je staré, do Wartburga. Já myslím, že ne do MBčka. To MBčko mělo moc nízký ten kufr, ale do těch vozů, co jsem zmiňoval, do Žigulika určitě ano.
1: Vy jste říkal, že jste to kolo měl. Bylo to těžké, že člověk by to složil, rozložil, jak se říká, levou rukou?
5: Rozložit, složit to nebylo komplikované, ale pro mě jako pro kluka, mě bylo tenkrát 15, to teda byla mizérie, jde co na skládačce, kluk to má mít berany, že jo, závodák, ale pamatuju si, měl jsem ho dlouho, nebylo to na dlouhé cesty, ale do města by to určitě do dneška, jel bych na tom.
1: Říká se, že v současné době se právě třeba ta skládací kola vracejí.
5: Ano a ne, do města určitě ano, tak je řada známých značek, v Anglii vyšla úžasná knížka It isn't a bag, je to v tašce, takže těch modelů je desítky, 50, 60, dneska jsou známá, my asi nemůžeme říct ty značky, vidíte, tak je neřekneme, ale znalci vědí, ano, skládací kolo ne, že zažívá úplnou renesanci, ale jdou na odbyt, ano.
1: No pravda je, že jestliže teď by měl být boom právě té cyklistiky ve městech, dopravovat se, jak se říká, ekologicky, tak by člověk právě řekl, ano, to je to skládací kolo, dojedu na kraj Prahy, pak nasednu na kolo a jedu, ale ono to není tak jednoduché.
5: Já to tak dělám. Já na skládačce dojedu, já bydlím v Hostivaři, dojedu na nádraží, složím kolo, dojedu na hlavní nádraží, sednu na kolo, složím od cvak cvak a jedu. Ano, je to velmi příjemné.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Ale teď zpátky do Chebu, do poslední desetiny před minulého století. Kostitřasy, kterých se vyrábělo zhruba několik stovek ročně, se rychle vylepšily na kola nízká, takzvané bezpečníky, jejichž výroba šla záhy do tisíců. A tehdy dva zaměstnanci firmy Premier, pánové Světlik a Kastrup, přišli s nápadem. Kola jdou na dračku, poptávka převyšuje nabídku, co se takhle osamostatnit a založit si vlastní podnik. Nelenili a myšlenku realizovali. Svou továrnu pojmenovali Elite a psal se rok 1911. Jaký osud vlastně svedl tyto dva muže dohromady? Budoucí velkopodnikatel a obchodní rada Ambros Světlik se narodil 29. září 1871 v Bílovci v okrese Nový Jičín. Napřed se v Opavě vyučil kupcem u obchodníka Bučeka. Jeho dceru Marii Rozu si pak vzal za manželku. Vystudoval i obchodní školu a budoucnost si maloval tak, že se uchytí ve Vídni. Jenže ne a ne tam sehnat úřednické místo, jaké si představoval. Když už se to vleklo moc dlouho, rozhodl se přijmout zaměstnání v průmyslu. Takto přišel jako účetní do továrny na jízdní kola Premier Verke v Chebu, kde se v krátké době vypracoval a prosadil natolik, že se stal vedoucím kanceláře. O něco starší Heinrich Kastrup se narodil 17. června 1860 a byl německé národnosti. Pocházel ze skromných poměrů, ale houževnatostí a pílí se vypracoval až na funkci technického ředitele továrny na výrobu jízdních kol Premier v Norimberku. Když se v roce 1891 vedení norimberské továrny rozhodlo zřídit pobočku v Chebu, byl tímto úkolem pověřen právě Kastrup. V Chebu se mu zalíbilo a tak se tam o dva roky později usadil natrvalo. A tak se potkali Světlik a Kastrup, S a K. Podnik, konkurent jejich mateřského závodu, prosperoval a brzy se stal největší továrnou svého druhu v Československu. Světlik s Kastrupem do své nové továrny přetáhli i několik dalších zaměstnanců továrny Premier, takže odborníky neměli nouzy. Těsně před vypuknutím první světové války SK předstihla počtem vyrobených kol přes 20 000 kusů průkopnický Premier a v té době také začali majitelé pošilhávat po výrobě jízdních kol s pomocným motorem. Vyrobili jich ale málo. Jejich čas měl teprve přijít. A nastala taky ta pravá chvíle vymyslet štěpnější název firmy. Z původního Elite vznikla SK, fonetický přepis počátečních písmen jmen obou zakladatelů. S Světlik, K Kastrup.
2: Ve 30. letech minulého století německá firma Fichtl a Sachs ze Schweinfurtu zavedla výrobu motoru, který byl vhodný pro pohon jízdního kola. Vznikl tak dvoudobý motor o objemu 74 kubických centimetrů s výkonem necelý 1 kW. Při 3000 otáček za minutu a spotřeboval 2,25 litrů na 100 kilometrů. Do chodu se uváděl rozšlapáváním, aby zůstala zachována co největší příbuznost s jízdními koly. K zapalování sloužila setrvačníková magnetka se zabudovanými cívkami pro osvětlení. Právě motory Sachs pro svá motorová kola používal i SK. První provedení s tímto motorem SK zařadila do svých katalogů ještě na jaře roku 1931. Motor ještě s karburátorem vyvedeným šikmo dopředu byl zabudován do obyčejného silného rámu jízdního kola. Rám byl upraven přihnutím horní rámové trubky, aby se dosáhlo nižší polohy sedla. V roce 1937 bylo podle vzoru německých továren změněno uložení zadního kola. Hřídelkola byla místo do dráže krámu uložena zavěšením na speciálních upínacích prvcích. To přineslo lepší manipulaci s kolem při defektu nebo výměně pneumatiky. Za příplatek bylo možno dostat přední brzdu vlastní konstrukce SK a za další příplatek ve výši 80 korun bylo možné získat stroj v dámském provedení. Po obsazení Sudet se Cheb stal součástí Německa, proto muselo být změněno i typové označení na Mofa 98. Podle německého výrazu Motorfahrrad, motorové kolo. Anexe Sudet ale pro Esku přinesla i něco dobrého. Rozšířilo se odbytiště pro její výrobky, které firma poprvé prezentovala v Německu na jarním lipském veletrhu roku 1939. Velkou výhodou motokol bylo to, že kromě nižší ceny ve srovnání s motocykly se z nich neplatila daň. A do roku 1939 nemusela mít poznávací značku a řídit je mohl každý, kdo byl starší 15 let, a to i bez řidičského průkazu. Ještě pro rok 1940 vydala továrna nové prospekty i v českém a slovenském jazyce, ale už v roce 1941 byla výroba motokol zastavena a SK přešla na válečnou výrobu. Jaroslav Červený, webové stránky motorkáři.cz.
3: Stýská se vám po kolech značky SK?
4: Já vás zklamu, nestýská. To nebyla kola mého srdce. Kola mého srdce, to byla značka Favorit. Favorit z Rokycan patřil pod SK Cheb a úpěli pod tou SKou, protože to byl pobočný závod, takže ty peníze vždycky šly nejdřív a byly malé. Šly vždycky nejdřív do té SK až potom, co zbylo do toho Favoritu. A Favorit byl specializovaná firma, která dělala sportovní závodní kola všech druhů, jako jediná snad na světě, která vyráběla kola opravdu odkolové, krasojízdy přes dráhu až po cyklokros, samozřejmě silniční kola. Takže kola Favorit, to byla dobrá značka.
3: A SK vyráběla také sportovní kola nebo jenom kola pro volný čas?
4: Byla to i kola sportovní, ale opravdu pro začínajícího, pro mladé kluky bez přihazovačky. Bylo to velmi jednoduché kolo. Oni byli specializovaní na užitková běžná kola, taky vyváželi desítky tisíc kol například do Egypta, do Indie. Ta kola se sem vůbec nedostala, protože byla úplně jinak řešena, tak aby to vyhovovalo těm Indům. Dělali kola třeba nákladní, taky se u nás nikdy takové kolo neobjevilo, s takovým velkým nosičem před řídítky, se zdvojeným rámem, aby to uneslo hodně velkou nálož. Zkrátka ta kola se velmi úspěšně ve velmi starých provozech vyráběla a vyvážela.
3: Říkal jste nebo zmiňoval jste SK nákladní kola, zmiňoval jste vývoz do Indie, tak se nabízí co taková rikša?
4: Já si myslím, že rikši tady nedělali. Rikši to byla specialita tamních výrobců a bastlérů, rikši se u nás nevyráběly, ne.
3: Kolik dokázalo uvést takové nákladní kolo SK?
4: Já si myslím, že to bylo dimenzované na 150 kilo, ale dozajista to uvezl i víc. Oni se s tím tam moc nepárali a ta kola opravdu zatěžkávali, se čím síly stačili.
3: Měla ta kola výdrž?
4: Já bych řekl, že asi ano. Ty rámy byly z poctivých trubek, to nebyla žádná závodní Reynoldska. Ta kola vydržela opravdu hodně, nechala si hodně líbit.
3: V současné době mnozí lidé žehrají na to, že moderní kola, která teď jezdí na našich cyklostezkách, ulicích, silnicích, prostě všude, že nemají povinnost být vybavena zvonkem. Tahle ta SK kola ten zvonek měla?
4: Určitě. Já myslím, že to byl předpis a že i ty Favority, které byly běžně na pultě, měly zvonek, protože to byl předpis. K tomu bych řekl, že sám to vřele doporučuju. Zvonek, i když máte karbonové kolo, tak zvonek často ho použiju. Dobrá věc.
3: Ano, nikdo, kdo jde před vámi třeba s kočárkem nebo se psem, netuší, že se k němu blížíte. Tak si zacinknu a jedu dál.
1: Během první světové války došlo, jak jinak, k útlumu výroby. Po jejím skončení se SK ozvala na nabídku pražské továrny Walter. Ta nabízela prodej rozpracované výroby prototypů vojenských motocyklů, původně určené pro rakousko-uherskou armádu. K dohodě ale nedošlo.
2: SK Fahrradwerke, Kastrup und Svetlik v Chebu, Továrna na velocipedy bude prý přeměněna v akciovou společnost SK, továrna Kastrup a Světlik, akciová společnost v Chebu s kapitálem 3 miliony korun. Národní listy 14. listopadu 1922.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Ve 20. letech získala SK 50% podíl v rokycanské firmě Tripol a dodávala tam většinu součástí pro montáž. Když se rokycanský obchodník František Hering a Světlik s Kastrupem v roce 1932 rozešli, SK si ponechala už zavedenou značku Tripol a o 2 roky později v Rokycanech otevřela novou továrnu pod tímto jménem, ve které se montovala motorová i jízdní kola z dílů vyrobených v chebské továrně. Na přelomu 20. a 30. let už firma SK vyráběla jízdní kola prakticky v celém sortimentu, jak pánská, dámská, pro mládež, chlapecká i dívčí, krasojezdecká, dětská, dopravní dvoukolky, přívěsné vozíky ke kolům, zesílená pánská kola, sportovní kola s balonovými plášti, závodní na dráhu i silnici, ale taky v provedení roadster nebo s 2- a 3-stupňovou převodovkou v náboji zadního kola.

sokolovského architekta Heinricha Schörera, které nechyběla ani tělocvična, hudební salónek, zimní zahrada a vinotéka, byla dokončena v roce 1938. Stavba vonila ještě novotou, když v noci 10. listopadu tohoto roku začala hořet vedlejší synagoga. Naštěstí se podařilo vilu Annelies Kastrupové zachránit, ale po válce byla znárodněna a v roce 1949 připadla české zbrojovce Strakonice. Rodinu Heinricha Kastrupa postihl stejný osud jako většinu chebských Němců. Ambros Světlík ho dlouho nepřežil. Zemřel v Chebu 25. ledna 1932. Jeho hrobka patří díky rekonstrukci mezi nejzachovalejší na chebském hřbitově. I on byl výjimečný muž a neměl pouze technické nadání. Pokoušel se skládat básně a platil za mecenáše umění. V roce 1917 pro rodinu zakoupil dům na Divadelním náměstí. Jeho syn Wilhelm Světlik studoval v Chebu na gymnáziu a poté dále v Praze, Mnichově, Anglii a Spojených státech. Pracoval v SC a postupně nahrazoval otce ve funkcích. Po jeho smrti se stal Wilhelm prezidentem správní rady.

0: Od vzniku výrobního závodu v roce 1911 vyráběla SK nejen desítky modelů úspěšných bicyklů, ale také motokola, motocykly a nebo dětské kočárky. Po druhé světové válce byla firma znárodněna. Výroba motokol už ale nebyla obnovena, firma vyráběla jenom jízdní kola. V 70. letech se sice ještě uvažovalo o obnovení výroby motorových kol, pravděpodobně s italskými motory, ale zůstalo jenom u úvah. SK byla po roce 1948 závodem České zbrojovky Strakonice, ale od roku 1950 byla samostatná a pohltila i závod Premiér. V roce 1953 byl z chebské Esky vyčleněn samostatný národní podnik Favorit Rokycany a v roce 1958 byl do národního podniku SK Cheb znovu začleněn. Za socialistické éry byl sjednocen výrobní program. SK vyráběla pánská i dámská cestovní kola. Sortiment se rozšířil i na skládací kola. SK úzce spolupracovala se sesterským podnikem Favorit, používala mnoho shodných komponentů. V polovině 90. let 20. století se začalo ukazovat, že SK nestíhá nejnovější trendy výroby kol. Zadlužený státní podnik proto privatizoval soukromý podnikatel. Jenže ten firmu zadlužil ještě víc. Postupně utlumil výrobu, rozprodal stroje a propustil zaměstnance. Tečkou za výrobou kol byla demolice areálu v roce 2006.
1: Neslyšel jste někde takovou šeptandu, že by třeba SK také následovala Favorit a třeba začala zase vyrábět nějaké to kolečko, třeba ta skládací?
2: To jsem opravdu neslyšel, hlavně protože SK skončila tak, že tu budovu ještě z doby před první světovou válkou, která byla nakonec prohlášena za technickou památku architektonickou, z ní se stala vietnamská tržnice a to bylo ještě dobré, ale nakonec to skončilo tak, že ji úplně zbourali. Takže jediné, co z Esky zůstalo, byla ochranná známka, kterou si jeden zájemce zakoupil před mnoha lety. Ta známka putuje po různých zájemcích, ale že by někdo se pokusil vyrábět kola Eska, ta doba je dneska už úplně někde jinde. Ne, to už bohužel nevzkřísíme.

Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Ministerstvo financí určilo maximální cenu nafty pro zítřek. Silničáři zahájili stavbu posledního úseku dálnice D48 u Nového Jičína. Zítra bude jasno až polojasno, během dne oblačnosti přibude a naměříme do 25 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Od zítřka platí pro čerpací stanice znovu cenový strop na ceny paliv. Ministerstvo financí určilo maximální cenu nafty 48 korun a 72 haléřů. U benzínu je strop na 640 korunách a 14 haléřích.
2: Ministerstvo určí strop na každý den střídenního průměru velkoobchodních cen a marže obchodníků zastropované na 2 korunách a 50 haléřích za litr, říká mluvčí rezortu Stefan Fous.
3: Ministerstvo financí vyzývá provozovatele čerpacích stanic, aby k maximálním přípustným cenám přistupovali jen ve výjimečných případech.
2: Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petroliářů budou čerpací stanice v prvních dnech ve ztrátě, protože už mají nakoupené zásoby a stát od října snižuje spotřební daň na naftu.
4: Ten výpočet nezohledňuje to, že zboží, které se nakupovalo, mělo o 2 koruny dražší spotřební daň.
2: Průměrná cena nafty byla minulý týden zhruba o 50 haléřů vyšší, než je strop na 1. října. Naopak maximum pro benzín je teď o 20 haléřů výš, než průměrná cena v uplynulém týdnu. Vít Andrle, Český rozhlas.
1: V Novém Jičíně začala stavba posledních 4 kilometrů dálnice D48. Úsek mezi Šenovem u Nového Jičína a obcí Rybí chtějí silničáři dokončit do 3 let. Jak dodává generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl, na dokončení úseku za zhruba 870 milionů korun ještě naváže rekonstrukce novojičínské estakády.
5: My teď máme hotovou dokončenou technickou studii na rozšíření tohoto mostu, na kompletní přestavbu mostu. Tu de facto víme, jak ten most je náročný, nebo jak je to velká stavba a složitá stavba, takže teďka tuto chvíli budeme připravovat další projekty, povolovací procesy a tuto chvíli si myslím, že ta realizace přijde nejdříve, tak za 3-4 roky dříve ne.
1: Krajská knihovna v Pardubicích otevřela multimediální oddělení. Návštěvníci ho najdou v místě bývalé regionální studovny, kam přestěhovala také hudební sekci. Místo knihovníků jsou tam odborníci na multimediální tvorbu a nabízí lidem také možnost vytvořit si vlastní hudbu, podcast, pracovat s fotografiemi, grafikou nebo virtuální realitou. Podle ředitelky Radomíry Kodetové tato služba cílí také na mladší generace. Sport. Čeští fotbalisté do 21 let porazili v kvalifikaci mistrovství Evropy Bulharsko 1-0 a zajistili si účast v baráži o postup na šampionát v příštím roce. Utkání v Hradci Králové rozhodl jediným gólem v 54. minutě útočník Lukáš Mašek. Svěřenci trenéra Michala Bílka mají jistou minimálně druhou příčku ve skupině, kterou zakončí za týden v Portugalsku. Počasí. Zítra čekáme jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 20.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D35 pozor na nehodu před Olomoucí ve směru z Mohelnice, kus za odbočkou do Němště na Hané na kilometru 261. Osobní auto narazilo do pneumatiky z nákladního auta. I to stojí v odstavném pruhu. Pozor, zpomaluje se a vybočuje se za zatáčkou. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly poslední dnešní zprávy a teď už je tady Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, vážení a milí, ačkoliv vás každý večer v tomto čase zvu do divadla, tentokrát na jevišti nechybí filmové plátno, protože všechno to dnešní vyprávění Bolka Polívky, Milana Lasici, Vlastimila Brodského nebo Jiřího Sováka a dalších patří právě filmovým vzpomínkám.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Filmový smích nebo festival filmového smíchu, to bývávalo, už je to taky nějaký ten pátek zpátky, setkání filmových klubařů a fanoušků v Rychnově nad Kněžnou. Hned první ročník s promítáním filmu byl věnovaný jak jinak rychnovskému rodákovi Karlu Poláčkovi. No a ty další postupně představili významné herecké osobnosti české i slovenské filmové a televizní komedie. A přirozeně mezi nimi nemohl chybět ani režisér Zdeněk Podskalský. Vzpomínali na něj a na otázky kolegyně Marty Růžičkové odpovídali Jiřina Jirásková a Milan Neděla.
2: Začnu tím, jak jsem se třeba se Zdeňkem ne zkamarádil, poněvadž to bylo samozřejmě pracovně, ale narodil se mi syn, teda samozřejmě mojí ženě. A v ten den, 19. listopadu 1963, jsem vyrazil do ulic a šel jsem na zkoušku, ale ono bylo hrozně brzo, pač kluk se narodil v 5, vlastně v 6 nebo v něco po 6 už jsem byl v ulicích, už jsem šlapal po národní třídě a potkal jsem koho jiného než Zdeňka Podskalského, svého dobrého přítele, s kterým jsme dělali od 53. roku v televizi, hlavně zábavu. To vypadalo, že jde spíš z práce.
3: Kolik, že to bylo?
4: No, tak, 7 ráno, no to prostě ráno. Nešel do práce, to je evidentní.
2: Já zase ve 3 hodiny už jsem býval v lese a před 11. už jsem zase dávno spal, když jsem šel z hub.
4: Ty jsi taky pravděpodobně nikdy v životě žádný houby nenašel, na rozdíl od Podskalského, který byl vynikající mykolog, a taky si neumíš představit, jaké důkazy lásky já jsem mu v životě podávala, protože já jsem sežrala všecky prašivky, které...
2: Já se musím pochlubit, že zdejší orlickohorské houby jsem včera jedl s palačinkama, teda palačinky s houbama. To bylo dobrý.
4: Taky barevný? Zdeněk měl rád jenom barevný houby.
2: Ne.
4: To ne.
2: Ale prostě spolu jsme zapili toho mýho syna a pak se ovšem stalo, že asi za půl roku jsme se potkali na Karlově náměstí a tam se nechal Zdeněk s tím mým synem od nějakého kolem jdoucího fotografa vyfotografovat. A na té fotce, já jsem ji bohužel sebou nevzal, protože jsem ji nemohl najít, na té fotce se náš mladý při pohledu na Zdeňka Podskalského tváří, jako když se dívá na Belzebuba. Ovšem, fakt je ten, že nemohl ho znát z pohádky žádný, toho Belzebuba, protože pohádky jsem před ním tajil, já jsem před ním tajil dokonce i sportovní kluby a vyprávěl jsem mu jenom o Slávii. Ale to je trošku vedlejší. Prostě Zdeněk Podskalský byl první člověk, který se mnou, kromě mý maminky, zapil syna. To jsem vám chtěl uvést jako důkaz toho, že přátelství se dá navázat i na takovýhle věci. Já už se nepamatuju, co jsme to spolu pili, asi vodku, ale fakt je...
4: Myslivce.
2: Děkuju. Tak asi jsme pili spolu myslivce, no určitě jsme spolu pili myslivce. To bys to jinak neřekla samozřejmě, ale...
4: Musíš fakt, se poradit s odborníky.
2: Ano. Ale fakt je ten, že já jsem byl šťastný, že to byl zrovna Zdeněk Podskalský, protože my jsme spolu byli velkými kamarády právě pracovními hlavně. Slavnou babičinou Krabičku, že jo, jsme dělali, ale hlavně já jsem s ním dělal sérii prvních veselých pořadů v televizi. Televize existovala od 1. května 1953 a my jsme 4. července dělali spolu první pořad v televizi, teda lépe řečeno já se Zdeňkem. A to byl měsíčník Dobré pohody, v kterém jsme se potom střídali s Pepíčkem Zímou. Jinak Zdeněk Podskalský pro mě je ještě takovej partner víceméně životní a umělecko-provozní, dalo by se říct.
4: No, že... už si byl na hranici toho, že bych se začala zlobit.
2: Ne. To neměj obavy. Ale já jsem totiž o něm prohlásil, když jsme točili v Písku, já jsem to říkal už Jiřince, slavný film Einstein kontra Babinský, tak Zdeněk Podskalský tam ochraptěl. A já jsem o něm prohlásil, on si to, já nevím proč, strašně vážil a považoval toho mýho hodnocení. On byl tenkrát štíhlej, nesmírně štíhlej, až dalo by se říct hubenej.
4: Tak... Ne, byl velmi krásný.
2: ve své kráse byl nesmírně hubený. A já jsem prohlásil, že když si sundá tričko a ochraptí, což se mu tenkrát stalo, tak jsme bez režiséra. Tak to byl můj vztah k režisérovi Zdeňkovi Podskalskému.
3: Pane Nedělo, ale přesto, když jste hovořil o Zdeňku Podskalském jako skoro o sudičce,
2: ano,
3: jak
2: ano.
3: To dopadlo, prosím vás?
4: No to, co dál? To dítě žije. Ježiši Kriste.
2: To dítě žije a leckdy se musím přiznat k tomu, že mám strach, že mi dá přes zuby. A právem. Bohužel, to zase musím uznat.
3: Víte, ono se říká o lidech, kteří věnují mnohé legraci a úsměvu druhých, že jsou ve svém soukromí velice vážní. Bylo to taky v případě Zdeňka Podskalského?
4: Já nevím, jestli byl Zdeněk spíš vážný nebo veselý, tedy v žádném případě to nebyl gagman, to se říct nedá, ale byl to člověk velice harmonický, takže právě proto, že byl tak harmonický, tak se v jeho životě objevovaly, myslím si, velice silně a intenzivně oba momenty. V zásadě můžu říct, že jsem poznala málo lidí nebo málo mužů, kteří by dokázali být při některých třeba uměleckých zážitcích dojatí k slzám. To Zdeněk uměl. Ale na druhé straně i já jsem ho dokázala dojmout k slzám, bohužel. No, co se dá dělat?
3: Mohu se zeptat?
4: Já si jenom pamatuju takový situace, kdy stál proti mě a říkal: Jiřinko, já udělám všecko na světě, co budeš chtít, ale musel bych pochopit, o co ti jde. Ale jeho postoj k životu rozhodně tedy nebyl optimistický. Myslím si, že byl svým založením klasický skeptik. Ale právě proto mu bylo umožněno, aby nic v životě nebral tak tragicky, že by se vedle něj nedalo žít.
3: Tedy když jste přišla do věže a začala vařit?
4: Ne, i to jsme chápali oba dva s humorem, protože Zdeněk měl svůj ateliér na Malostranském náměstí zařízen tak, jak on říkal, aby se nedal začmeličit, tudíž aby se mu tam nedostala žádná slepice natrvalo. A tím pádem všechny důležité přístroje byly umístěny ve výši jeho zorného úhlu a dosahu jeho rukou. Já jsem Zdeňkovi, když jsme stáli, oba sahala semhle, když zvedl ruku. Takže já, když jsem něco vařila ve věži, tak jsem vždycky říkala: Zdeňku, pojď sem, ještě mě tam ta voda vře, děkuju ti.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: My jsme byli dlouhá léta velkými přáteli. Když Zdeněk už téměř ve zralém věku nás obou projevil tendenci ten vztah nějakým způsobem modifikovat jinak, tak jsem si říkala: tak moment, chlapče, tak to já ti budu muset dát najevo, že já jsem vážná umělkyně a že vtipy typy nápady se mě do života nesmějí vetřít. Zdeněk mě pozval na večeři, já jsem si říkala: dneska mu dám tu dávku, jak já to umění vidím. A Zdeněk se mnou začal, protože to okamžitě samozřejmě pochopil, tak se mnou začal mluvit o opravdovém filmovém kumštu a jeho závěry, které se dají shrnout do věty: kdybych to uměl dělat tak jako Šorm, tak bych to dělal. Protože to tak neumím, tak dělám tu lehkonohou můzu. Ale nicméně ten večer byl takového druhu, že já jsem si řekla: tak takhle chytrýho, moudrýho a inteligentního chlapa jsem ještě v životě nepotkala. A to mi bylo 36. Tak to snad je dostatečný dokument. Víte, my jsme žili v době, kterou všichni nebo většina z nás pamatuje, v době velmi nelehké, a Zdeňkovo krédo bylo: když to nemůže být pravda, je to aspoň sranda. A já si myslím, že to krédo bylo velmi, velmi vážně míněno v jeho případě. A myslím si, že stejně tak, jako se my domníváme, že dneska ten humor potřebujeme, o to víc jsme ho potřebovali tenkrát. A to už pak byla otázka, nezapomeňte, že on vyštudoval opravdu tu psychologii, tu filozofii, čili on o tom opravdu věděl dost, o tom smíchu, o tom způsobu, jak bavit, o tom humoru. A sám vždycky říkal: pro mě umění začíná tam, kde si říkám, tak tohle bych nedokázal. Ale až k té laťce, a to si myslím, že byla pravda, až k té laťce říkal: to je ta lehká můza, tu umím.
3: Když jsem před chvíli slyšela Světáky za dveřmi, které mám velice ráda, tak si vzpomínám, jak mě napoprvé uchvátil Oldřich Nový. A bylo mě moc milé, že Zdeněk Podskalský nezapomínal na tyhle bardy starších komedií.
4: Paní národní umělkyně, paní Leopolda Dostálová, což asi v našem pohledu, že jo, Milane je do dneška největší herečka tohoto století, tak paní Leopolda Dostálová se Zdeňkem natočila vlastně poslední, těsně před smrtí, poslední televizní pořad, televizní inscenaci, detektivku, ve které paní Dostálová hrála vraha. Ale dovolíte, je to spojeno s jednou komickou situací. Já mám pocit, že my bychom neměli být příliš vážní. Zdeněk si tenkrát postavil hlavu, že toho vraha musí hrát právě paní Leopolda Dostálová. Že to je nevyhnutelné, že to potřebuje tak velkou a výraznou a silnou hereckou osobnost. Jejíž autentické herectví, tím, že už to byla ta stará dáma, bude naprosto tedy jaksi nespochybnitelné. Na první čtenou zkoušku posadili oni pro paní Dostálovou, která už téměř neviděla, jezdili autem asistenti režie, posadili ji do čela stolu a v druhém čele seděl Zdeněk a přišel s obrovskou kyticí, kterou si opatřil pro paní Dostálovou, posadil se a obrátil se k Andule Kohoutový, což byla jeho pomocná režisérka. Říkala: Andulko, kdo je ta paní, co sedí proti mě? Andula říkala: pane režisére, to je ta paní Dostálová, bez který se to nedá točit, jak jste říkal. Ale myslím si, že to bylo pro Zdeňka dost signifikantní, protože i mně se občas stávalo, když jsem se třeba nechala ostříhat, že jsem zazvonila u dveří a už předem jsem říkala: to jsem já, Jirásková, jenom aby bylo jasno mezi náma. Že on si skutečně velmi často lidi nepamatoval a pletl.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: To všechno, co kolegové z Královéhradeckého studia, a říkám díky Bohu, zachytili a zaznamenali při pravidelných setkáních na besedách v Rychnově nad Kněžnou, se vlastně s léty proměnilo ve vzácný archivní materiál. Třeba jedno z posledních společných vystoupení pánů Jiřího Sováka a Vlastimila Brodského. Mluvilo se nejvíc samozřejmě o televizních písařích, o Noci na Karlštejně, ale na prvním místě byla vzpomínka na společné natáčení filmových světáků.
2: Tady kolega Brodský vzal tu roli fasádníka tak doslova, že se vykašlal na hereckou roli vlastně a ta ctižádost, aby mu to drželo na zdi, ho vzala tak, že zapomněl i mluvit. Když na něj přišla řada, ale vždycky potom to natočíme znovu, ale koukej, jak mi to drží, povídal. Tak tam bylo několik zajímavých věcí. Jednak ten začátek. To byl scénář, to máte geniální dva režiséři a dostanou scénář, jeden řekne, je to blbost, druhý řekne, je to výborný. Až teprve, když je to na plátně, tak tam teprve se to rozhodne, tam pochopí, jestli je to blbý nebo špatný, ale do té doby je to vákuum všecko. No a tenhle ten scénář byl na odpis. Tak přijel Bouský za mnou, dal by 9 000, páni, co s tím udělali, tak já jsem tam napsal legrace, 4 obrazy jsem připsal takhle, pak se to natočilo a je z toho dneska klasika česká. Ale tam byly situace třeba se zpěvem. To bylo zajímavé, protože já nemám nástupy a Libíček nemá sluch. Takže i my jsme to pochopitelně naspívávali v ateliéru, někde to se nespívalo na té toaletě, jak to tam v tom filmu běží, to jsme těžce, horko těžce nadřeli v tom studiu zvukovým a ten se ke mně furt lísal, ten Libíček pak šel slyšet, že jo, a já, když na mě ukázal, tak vždycky nástupy jsem neměl. On navíc vypadal ještě jako Tyrš, tak jsem chtěl říkat, ten by mohl hrát v takovýhle blbosti mi napadej, ten by mohl hrát ve filmu Tyrše klidně. A Brodský ten zpívat, zpívat vůbec nemohl, poněvadž měl nástupy sice, měl sluch, ale smíchy nemohl zpívat. Když nás viděl, smíchy to nebylo možné. Tak tam to bylo komplikované právě o ten zpěv. Ale jinak, jak říkám, tedy práci jsme zase zvládli s tím Podskalským velice lehce a právě Broďa se tam vyznamenal tím, že úplně maniakálně vzalo to špricování ty malty na tu zeď a to úplně zuřivě ty oči. Vidím, jak špricoval a byl na to hrdý a že zvoral scénu, na co se vykašlá. Koukej, jak mi to drží.
3: Ale no jo, on to trošku přehání, můj přítel Jirka Sovák, ale fakticky já se dodnes domnívám, že to nebyla malta. To jsem tam hodl. Já mám pocit, že to bylo nějak aspoň se syntetikónem míchaný, ale prostě opravdu mě fascinovalo, že to tam drží. A takže já jsem asi opravdu vynechával, ale já se vždycky rád nechám unést něčím, když to klukům jde. Já jsem hrál tuhle nedávno ještě nejvyšší takovou hru s Rudolfem Hrušinským a s Kemrem a on tam měl takovou scénu, kde hrál karty a tam... A my jsme na to s Růžkem čuměli, jak on s Kemrem hraje karty a bylo to tak sugestivní, že ten Růžek musel vždycky do mě bouchnout, abych se ty hry zúčastnil taky. Protože já jsem koukal na to Hrušinskýho autenticitu jeho projevu tak fascinovaný, že jsem zapomínal, že jsem na jevišti.

0: Ono to zní trošku hrůzně, když řeknu, že nepiju, ale je to pravda. Ani pivo už nepiju.
1: Ale vy jste napsal, nevím, v které knížce, že není nic krásnějšího, než být tak trochu stále pod parou.
0: No, být přivožralý furt, to je nejlepší. Je to drahý, ale je to nejkrásnější. Lidi vás mají rádi, že jo, a vy je, a je to krásný, ale udržet se, že jo, v tom stavu, že jo, to jsem já, jsem tam nedokázal, no tak byly to historický opice, průvody za mnou chodili, byla strašná sranda s Menšíkem, že jo, jednou já se poznal s Menšíkem, takže jsem se probudil v nějakým cizím bytě, posadím se a proti mě sedí Černoch a povídá mistře, já jsem Vladimír Menšík. A tak, a kolik jsme se předtím znali, to nevím. Takže já přesně dneska nevím, jak dlouho jsme se znali vlastně. Já jsem se nechal prohlížet nedávno a řekli mě, že jsem správně, že slyším správně. Já jsem jak to slyším špatně. No ne, na ten věk slyšíte správně. Takže já jsem správně hluchej tedy.
2: Pokud jsme se zmínili o Hajarovi, tak ho moc příliš rád nemám, nebo neměl jsem. Protože on měl také takový kouzlo bezprostřednosti, ty hajajácky pohádky na Dobrou noc a děti se mnou stotožňovali jako s kamarádem, jako se skřítkem, který pravděpodobně velikostí i mentalitou odpovídá jim. A fakt je, že jsem jednou takhle kráčel z divadla Vinohradského italskou ulici a najednou, ale velice vehementně, jsem byl zezadu nakopnut do zadku. A tak mě to překvapilo, otočil jsem se, tam byl takový chlapeček, asi osmiletý a tvářil se nesmírně přátelsky a šťastně, že mě vidí, takže jsem ho nemohl ani uhodit nic a vzadu za ním běžela babička a už z dálky na mě volala, když on vás má tak rád. Takže ono to bylo takový zvláštní, že ta láska těch dětí se projevovala tím, že ze mě dělali zcela rovnocenného partnera a že jsem opravdu mi ubližovali. No, ale jinak jsou ty vzpomínky vesměs velice pozitivní na to, na ten rozhlas a na ten mikrofon. Já mluvím nějak dlouho. Já to předám zase tam.
0: Ne, naopak, bylo to velice zajímavé. Já vím, že si kolikrát chtěl jít třeba do Košíc a skončil si na Vinohradech, jenom proto, poněvadž, aby si se někam dostal. Až ty děti tě prostě nenechali.
2: No, bylo to ujel,
0: ujížděl před dětma, úplně na jiný cíl, než původně chtěl.
2: Ten vztah byl velice složitý, protože jednou jsem dostal roli v Husovi Tylově, a kde jsem hrál hned na začátku nějakého jezuitu, který měl předznamenat celý pojetí inscenace, celý výklad režijní. A to bylo v období toho Hajaji a já jsem skutečně udělal všechno proto, abych se sobě nepodobal. Já jsem si udělal šílený nos a strašný obočí nalepil a takhle. A když jsme to hráli poprvé v neděli odpoledne, tak jsem vylez na to jeviště a tam jsem hřímal nějak proti kasířství. A když jsem byl v nejlepším, tak se z balkonu ozvalo skandovaný hajaja, hajaja. No a ta hra se vůbec nemusela hrát, protože to bylo o něčem jiném.
0: Já jsem hrál třeba jeden čas v samý hlavní roli v televizi, když to bylo přímý vysílání, tak se tam dětkové neodvažovali. Tam bylo 60 stupňů tepla, jo, a každou chvíli tam byl nějaký kolapsík srdeční, jo, u těch dětků, tak ty starý dětky jsem hrál, já pak zjistili, že u Buriana hraju samý starý dětky, tak mi to dávali a já jsem ovšem první, kdo stál před televizní kamerou, jsem stál já. V Liboci byla fabrika, kde bylo pokusní vysílání, to mělo 12 televizorů Vláda akorát a my jsme tam hráli čtvrtý jednání z Gorkýho na dně, já hrál barona Franta Vnouček Saténa, nalíčený jako na divadle, takže on vypadal jako Kupka Sena a já vypadal jak zelený lučišník. A furt tam řvali, že nám neslyšejí, byl tam zřejmě biograf instalovaný dřív, takový okýnka, tam řvali nahlas furt. A byl tam se mnou neboštík už primář, tenkrát to byl student medicíny Franta Trefnej, A když takhle řvali, a my už řvali jako na horách, když jsme každý na jiném kopci a stáli jsme vedle sebe, tak tam Franta povedala, není to tím, že ten s tou šibenicí s tím mikrofonem tamhle kouří? On tam kouřil u záchodu a my řvali. No tak tedy první, že já jsem se trošku odbočil, ale první před kamerou jsem s Frantou vnoučkem stál já. Ne to oficiální první vysílání, jak oni se vytahujou. To už bylo potom, to už se nepočítá. První jsem byl s Frantou já.
3: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
0: Podívejte se, obyčejně, když máte partnerku, s kterou točíte půl druhého roku, tak je vám tak protivná, že už jste, že jste rád, že jste se jí zbavil. Ale aniž byste s ní něco měl, musíš jako upozornit, jak to nemyslím. Když dojde k takový tragický věci, že se zamilujou do sebe dva herci, tak to bývá obyčejně vždycky špatný. To dopadne vždycky špatně, protože to cti žádost je prostě vedena. Oni se mají doplňovat, lidi se nemají brát z jednoho oboru. Ale jednou jsem točil, no, tý svět, Chalupáře, no, a Jiřinka Bohdalová. No a měli, já tam hraju, jak ji miluju, jak neberu ty prášky vůbec a přesto, že... A tenhle a takhle a byl jsem jako, mě tam navrhli na takového reprezentanta Červeného kříže, měl jsem tam takovou tu a brožuru, jak se zachraňuje, kde a tam z úst do úst bylo taky líbání, jak zachraňovat z úst do úst. No a já ji právě jsem použil tyhle ty rafinovaným způsobem, jsem to použil jako, že ji to budu učit. No tak jsme se tam jako líbali z úst do úst, no. A řeknu vám, že to byla taková sranda, že jsme to půl dne mohli natočit. A to šlo jenom z úst do úst.
2: Tohle bylo pro mě takový téma, nebo choulostivější, protože já si myslím, že nemají spolu točit lidi, kteří jsou do sebe nějak zamilovaní. Protože já si myslím, že filmový herectví speciálně je jakési obnažování své duše, takový jakýsi striptýz, aby člověk jaksi přesvědčil svoji skutečnosti a svoji autenticitou. A člověk se před tím člověkem, který ho miluje, jako my jsme dělali s Janou nějaký film kdysi, svůj první, Klárinety,

0: A já jsem tam s ním hrál a my jsme oba měli takový zábrany před sebou. Já jsem mu ještě po té scéně jedný dlouhý, jsem mu říkal, můžeš mi říct, proč jsi mluvil tak blbě potichu? Já jsem ti sám nerozuměl. A on říkal, já jsem mluvil tati blbě potichu proto, aby si mi nerozuměl. Protože já to říkám tak blbě, že se za to stydím. Ale já jsem se před ním styděl taky. Takže tyhle ty citové vazby, já myslím, že jsou spíš na překážku, než aby pomáhali.
1: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
2: Mně však láska velí vložit rozum celý.

pokud by šlo o překonávání strachu jako téma, tak to bych měl takovou vzpomínku, protože oni po mně jednou chtěli, abych hrál Karla IV. V nějakém filmu, který se jmenoval Noc na Karlštejně. A já jsem měl takového poradce historika, který byl velice fundovaný a věděl všechno. A já jsem taky potřeboval vědět, když Karel IV. Se dlabe kuřatách, tak kam hází ty kostě a jak si umyje ruce a tak dále a tak dále. A v těchto věcech on mě báječně informoval, no takhle jako říkal, no kam by házel kostě, tak to hodil za sebe, tam byly chrti, ty to hned sežrali, takže se tam ani nemuselo uklízet. No a takhle mě informoval ovšem o jedný zásadní takový mentální nebo povahový vlastnosti Karla IV., protože on říkal, podívejte se, abych vám to v kostce řekl, Karel IV. Je vlastně byl kovboj svým způsobem. A já jsem říkal, moment, jako s takovou neúctou a on říkal, ne, počkejte, vy mi špatně rozumíte. On jezdil na koni takovým způsobem, že Prahu, Paříž absolvoval za 10 dnů na tom koni, což byl veliký výkon sportovní. Ale teď šlo o to, jak já se svojí utápnutou povahou, jak já ze sebe udělám toho kovboje. No tak to šlo, já jsem nosil takhle ruce za pasem a vypadalo to, že tam mám nějaký browning. Ale s tou přitažlivostí pro ženy a s tímhletím ksichtem, to byl velký problém. Ale tak oni ty partnerky mi tam nahráli, Janička, moje bývalá žena, mi taky předstírala, že mě miluje v tom filmu. A pochopitelně předstírala na 100%, protože taky za to byla placena. Ale víceméně špatně. Já nemám pocit, že jsem hrál role milovníků, já jsem hrál většinou takovou mužskou oběť milenek, který po mně šel. Ale nebyla to vůbec žádná dřina, protože já jsem takhle i v civilním životě celý život prožil. Já jsem, když jsem se ženil, nebo když jsem měl před svatbou, tak to bylo

vždycky tím, že se nějaký ženský jsem se zželel, jako napůl invalidní. No a pak si mě ze soucitu vzali a pak se mnou bez soucitu rozvedli.

0: jsem si taky vzpomněl, že potom později, když jsem začal trošku uvažovat a teď jsem měl tatínka a maminku, tak jsem si sakra říkal, protože jsem měl kamaráda, on byl adoptovaný, tak jsem si říkal, jestli já taky nejsem adoptovaný, třeba jsem po nějakým šlechtici. A tak potom to se mě, tak jsem tak s maminkou se prostě přišel do kuchyně a já říkám, maminko, jsou vlastní. A maminka zakřičá, tatíku, pojď sem, pojď sem, tatíku, pojď sem. Otec neochotně přišel, zeptej se, na co se ptal. Říkal, já jsem se na nic neptal, no zeptej se tady před tatínkem, na co se ptal. Tak já jsem, říkal, já jsem se ptal, jestli jsou vlastní. A otec se tak podíval na mě jako a na maminku, jestli náhodou neví něco víc než on. A potom říkal, říká se sem. Takže potrpěl na spisovnou češtinu.
1: Já mám dojem, že existuje v naší nevelké zemi hodně komiků už dneska, ale málo klaunů a Bolek Polívka je podle mě klaun, jakýho nám musí závidět, jako myslím, aspoň Evropa.
2: Já obdivuju na Bolkovi to, že on je takový nezmar, že nevypne ani v šatně. On pořád baví a nikdy neodpočívá. Já se s ním hrozně rád setkávám a teď jsme se setkali na filmu Akumulátor a zase mi potvrdil, že prostě nevypíná.
3: Já jsem se do Bolka zamilovala, když hrál ve Stanu. A od té doby ho ujišťuju, že je čistě jenom můj a on mě občas tedy strašně zradí. Bere všecko. Že jo? Že bereš všecko? Bereš všecko.
0: To se musím bránit, pan, že to o mě známe, že právě všechno neberu. Ale vy jste nás viděli, jsme hráli Amaju s Dášou Bláhovou. A dlouho
3: ano, přece, potom jsem viděla cirkus, viděla jsem Ama a pak no. Jsem přemýšlela, jak bych to udělala, abych tě někam, abych si tě zmocnila tedy ve filmu.
0: Tam byl konflikt, tam jsme se poprvé vlastně pořádně pohádali, nebo ne?
3: Ne, jindy byl konflikt, když si nechtěl skákat ze stromu. Když jsi měl pořád strach, že si něco uděláš.
0: Jak jsem měl znát ten hrozný tíživý sen, jsem mě znal, to byl inspirován tady tímhle asi zážitkem, že jsem nechtěl skočit ze stromu. Dosvětlí mě to, já jsem měl prostě ty šaškovský boty a teď jsem měl ten kostým a vy jste měl tenisky. Tak jste říkali, to je jednoduché, já jsem opravdu měl problémy, v tom stromu se mě pletly prostě na ty větvičky a tak dále, se mě pletly ty boty, no tak...
3: Strom byl velmi nízký.
0: A z toho...
4: Ale ty hádky je to
3: my
4: pořád
3: jsme se
4: takhle,
3: museli zavrtávat.
4: Oni se hádají pořád. Natačení, když pracují domů furt, takhle to vypadá, pořád se hádají.
0: Ale ne, já jenom chci říct ten tíživý sen, protože to jsem vyprávěl potom na premiéře, tak kdyby někdo byl na premiéře Šeška královny, tak mě odpuste, že to vyprávím podruhý. A to bylo, že prostě jsem v kostýmu toho Šeška nalíčený a teď je taková věž toho hradu Švihov a tam je takový malý okýnko. A já v tom walkingu jsem a dole vidím prostě jenom ty prostě tři body, kameru, režisérku a kameramana, to dělal malíř. A slyším, jak ona křičí, skoč, skoč. Já si říkám, Ježíši Kriste, přece to je vysoko, když se zabiju. Skoč, skoč. Tak pak si říkám, no asi ví, co chce. Neochotně jsem prostě... Povylezl z toho okna, skáč! A tak jsem prostě se odrazil a letím a teď ta hrůza pádu v tom snu, každý to z nás zná. A teď najednou si říkám, ježišmarja, já se zabiju, ona prostě mě tady provokovala, já letím prostě, tak jsem se vznesl takovým obloukem na ten hrad, teď jsem jenom viděl jako ty udivené tečky, ty kamery, kameramana a paní režisérky a tak jsem zakroužil nad hradem. a řekl jsem si, seru na film, letím na Moravu. A v tom snu. A...
3: Ale jak a ty mluvíš jsem, před
0: no
3: tím
0: tak v tom snu jsem tak hovořil, jo, pardon. No, ne, no ve snu. Ve snu já si servítky neberu, přeci ne. No a prostě letím a teď krajina pode mnou ubíhá, teď si říkám, ježišmarja, tolik už to stálo energie, tolik to stálo práce, já přece bych to neměl, já bych neměl takhle dezertovat z toho. A tak jsem prostě udělal zatáčku, tak jsem udělal zatáčku a teď jsem takový, zase jsem klesal prostě na ten hrad a teď se blížila kamera, pan malíř a paní Chytilová, teď jsem tam přistál a tak jsem tam stál, jakože budeme pracovat dál, že to bylo nerozumění pracovní a když jsem to vyprávěl potom věře, tak říká, a že to ten malíř nenatočil?

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý večer, milí posluchači, zdravím vás, pomalé dovolené. Měla jsem možnost navštívit nádherné a kouzelné místo italské Assisi, město spojené se svatým Františkem, svatou Klárou. Je to místo, kde člověk trochu zpomalí, kde se uvědomí, kolik příběhů se v životě člověka odehrává a kolik stop po sobě lidé zanechávají. Některé stopy jsou vidět v kamenech starých bazilik, jiné zůstávají v srdcích lidí. A možná právě dnes večer budeme vzpomínat na člověka, který také zanechal obrovskou stopu v životech mnoha z nás. 1. října roku 2019 odešel Karel Gott, hlas, který provázel několik generací. Právě v polovině noční linky to bude 7 let. Jeho písně nebyly jenom melodiemi. Pro mnohé z nás jsou spojené s konkrétními lidmi, místy, okamžiky, vzpomínkami. A právě o ty se budeme dnes v noci spolu dělit. Kdy jste poprvé zaznamenali Karla Gotta? Měli jste doma jeho desky, kazety, CDčka? Byli jste na jeho koncertě? Setkali jste se s ním osobně? Co podle vás způsobilo, že jeho hlas oslovoval tolik lidí tolik let a ještě bude oslovovat? Na Hvězdu hvězd dnes společně zavzpomínáme v noční lince s Jarkou Barboříkovou, a to až do 1 hodiny. 731 800 900, pište přímo na rozhlas.cz/linka nebo na rozhlas.cz/linka a telefonní číslo volejte, čekám na vás. Máme pro sebe dost času, ale ať to nezdržujeme, pojďme na první písničku a bude samozřejmě od Karla Gotta.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Některé hlasy se nestávají jenom součástí písniček, ale i našich životů. Noční linka Českého rozhlasu bude dnes vzpomínat na Karla Gotta a na chvíle, které nám jeho hudba přinesla. Anička z Miroslavy volá jako první. Dobrý den, dobrý večer.
1: Krásný večer, paní Jaruško, a také všem posluchačům ho přeji. No, je mi ctí, že můžu být první, která vzpomene na mistra všech mistrů, pana Karla Gotta. Vzpomínám si na ten den, kdy nás opustil na věčnost, a protože jsem byla druhý den v nemocnici, tak jsem to slyšela hned ráno a bylo na pokoji, když jsem to tam děvčatům říkala, tak byly všechny smutné tehdy. A já už si nepamatuju, kdy jsem ho slyšela poprvé, ale určitě jsem byla mladé děvče, když pan Karel Gott začal zpívat, a myslím si, že on nebyl jenom mistr všech mistrů ve zpěvu, ale že byl i mistr slova, protože v televizi ty scénky kolikrát, když byl návštěvou v nějakém pořadu, tak bylo to vždy dojemné, milé a smysluplné. A samozřejmě vzpomínám na koncerty ve Slaném, když bývali, tak to určitě byly všechny obrazovky rozpálené, že všichni seděli u nich a na tento hudební pořad lidé se rádi dívali. A já musím říct, že teda pro mě je písnička Karla Gotta Indiánská píseň lásky. A potom Vltava, samozřejmě to tam mě vždycky úplně nadchne. Nebo o mami. No to prostě, co je píseň, to hit a to velká srdcovka, a velice, velice ráda vzpomínám. A také jsem poslouchala asi před 2 roky, se četl na Českém rozhlase, na sesterské vaší rozhlasové stanici Dvojka, se četl jeho životní cesta, a snad tehdy bylo řečeno, že poprvé, že paní manželka svolila, že byl užitá umělá inteligence, která vytvořila jeho hlas. Vím, že ten typ paměti četl Igor Bareš, ale pan Karel Gott tam měl takové vstupy vytvořené právě hlas tou umělou inteligenci. Bylo to úžasné, já jsem to poslouchala a bylo to úžasné a občas na to vzpomínám. No ale když slyším písničku jeho, tak prostě si ho představím, a nebyla jsem nikdy na jeho koncertě, ale nikdy jsem si nenechala ujít, když byl pořad s Karlem Gottem, ať už to byly Silvestry, nebo právě ty koncerty ve Slaném a různé pořady, takže byl to a je stále miláček národa, a nejen u nás, ale myslím si, že i ve všech německy mluvících státech, takže byl to mistr pan mistr Karel Gott.
0: Aniško, a máte doma jeho desky, kazety, CDčka?
1: No, jaká je nejstarší? Ale CDčka. Desky už možná taky byly, ale to už je asi čas je někam zavál, ale CDčka mám a samozřejmě dneska jsou možnosti, že jo, si pustíte na YouTube nebo na nějakých těch kanálech a vyberete si písničku, kterou byste si chtěla poslechnout, a je to vaše.
0: Takže Aničko, takové to... řekněte mi, v čem bylo to jeho kouzlo? Jak to, že oslovil tolik generací a nevzlížely k němu jenom ženy, ale muži, děti, všichni známe jeho písničky? Jak to?
1: To byl ten jeho šarm a ta jeho geniální hlasová výbava, a zvládl všechno a dokázal lidem přinést radost a dojetí a vzpomínky, prostě všechno dohromady, co ke krásnému životu patří a k tomuto hudebnímu umění, protože on, i když zpíval třeba nějakou árii, a prostě zvládl to. Jeho hlasový rozsah prostě měl neomezené možnosti, bych řekla. Takže takhle to je, tak svým šarmem a svým vystupováním, a lidi zaujal a lidi pobavil a přinesl jim radost a zábavu.
0: Také si myslím, že to není
1: velké umění.
0: Počtu písní a ocenění nebo koncertů, které měl za sebou, ale on byl mistrem, který uměl dokonale vystupovat. Určitě, když jste zmínila ten šarm, tak jsem si úplně představila, jak stojí na pódium a asi rozumím, jak to myslíte. Dokázal zpívat tak, že si v jeho hlase mohl každý najít to své. Pro někoho byl hlasem mládí, pro jiného vzpomínkou na rodiče, na první lásku, na zábavy.
1: No, ano, dovedl si to uvést ten pořad, že si to komentoval, uváděl, no byl neodolatelný a byl okouzlující a myslím si, že na něho bude ještě dlouho na našich těch hitparádách mít stále prim, takže to by byl asi můj příspěvek, no. Mám ho ráda a písničky, mám určité písničky, které zpívá, tak mám je v srdci úplně zapsané a chvíju se dojetím, když je slyším.
0: Aničko,
1: ale tak říkám, všechny jsou krásné jeho písně.
0: Tak vám přeji, aby vám písničky, které máte ráda, dál přinášely radost a možná i malé návraty k hezkým chvílím. Děkuji, že jste dnes byla s námi v Noční lince.
1: Přeju všem hodně zdraví a krásné dny a dobrou noc všem, nebo krásnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Jsou melodie, které stačí zaslechnout po několika letech a okamžitě víme, kde jsme byli a s kým jsme je poslouchali. Právě takové vzpomínky dnes otevírá Noční linka Českého rozhlasu. Vzpomínáme na Karla Gotta.

0: Máme 15 minut po 23. hodině. Když odejde velká osobnost, nezůstane po ní jenom dílo, ale hlavně příběhy lidí, kterých se dotkla. O příbězích spojených s Karlem Gottem si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu a je s námi paní Helena, která volá do Zlína z Prahy. Krásnou noc i vám.
1: Já děkuju, já jsem, mě 81 let, takže už hodně pamatuju a pamatuju si, že v roce 1962 začíná, poprvé zpíval Gott, tam jmenoval se to Julia Fučíka a tam někdo řekl, že to je velký talent. A dokonce jsem se s ním jednou setkala osobně. Byli jsme s manželem tenkrát na natáčení jako komparzisti, na natáčení na Barrandově. Byl to Silvestr. A zrovna jsme se potkali na chodbě, takže já jsem náhodou měla fotku, tak mě to i podepsal. No a byl to nejen úžasný zpěvák, ale úžasný člověk. Takové, když srovnávám to s dnešní dobou, jak se lidi chovají, to je strašný. Opravdu, já jsem dělala i u diplomatu, a vše, ale to chování dnešní, všichni by si z toho měli vzít poučení. To nebyl jenom úžasný zpěvák, ale úžasný člověk. Už na tom byl špatně a podpisoval úplně, každý mu podepsal fotku, nebo opravdu úžasný člověk.
0: Helenko, vy jste byla u natáčení silvestrovského pořadu televizního?
1: No, tenkrát jsme, protože máma moje prodávala na Malostranském náměstí, měla malý vedle kavárny malý obchůdek a nějaká zákaznice tam chodila a nechcete na kompárs, no takže my jsme tam šli s manželem, mým Ostravakem, jsme šli a zrovna náhodou jsme toho Gotta potkali na chodbě a naštěstí jsem měla fotku s sebou, nebo já už nevím, a takže se mě to i podepsal.
0: A to byl asi který rok, pamatujete?
1: To ten první si pamatuju, 1962.
0: Helenko, to jsou ty nejlepší Silvestry. My se teď na to můžeme jenom dívat a vzpomínat na internetu a vy jste...
1: Já to nenávidím. Nenávidím internet i tuhle dobu. Prostě nechci to. Je to i já nejsem maniak, ale teď je to samá negace, žádná legrace, samý vraždy i v reálu, že to ty lidi baví. Kdy ty mladí do toho čučej u furt. Já nejsem trpaslík a to porazili mě i dvakrát na ulici. Je to strašný. Na těch koloběžkách by pomalu jezdili i v krámě. Hrozný. 50 let jsem řídila různý auta, jela jsem až do Tunisu sama tenkrát. Já jsem to nezažila, tohle, co je teď. Hrozný. A Gott teda opravdu smekám před ním.
0: Dobře, úžasný Helenko, člověk. Tak využijte toho internetu k něčemu dobrému. Puste se tam ze záznamu.
1: Jeho já nemám scénky, internet. Jeho... Já internet nemám, ani ho nechci. Dcera dělá tady v nemocnici a tady v Krči bydlím 57 let. Všechno prodali, rozkradli a... Ne, dobře. Všechno muselo být ruský, teď sama Amerika a samý vraždy a ne. Strašně.
0: Helenko, děkujeme za krásnou vzpomínku na Karla Gotta.
1: Dovolám se do Zlína, ale když vysílá z Prahy, tak tam se nedovolám. Takže pozdravuju všechny a vzpomínejte v dobrém, byl to úžasný člověk. Nejen zpěvák, ale člověk. Děkuju moc a pozdravuju příště, všechny. Helenko.
0: Ano, byl umělcem, jehož písně znali mladí i staří a dokázal oslovit celé rodiny. Dnes večer se v noční lince Českého rozhlasu ptáme na to, jaký je váš příběh s Karlem Gottem. Které písničky jste měli nejraději, které znáte z paměti? Dokážete si vzpomenout, kde jste se s ním setkali poprvé? Volejte 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná máte doma desku, kazetu nebo jenom jednu písničku, která vás vrátí o desítky let zpátky. Dnes večer se v noční lince Českého rozhlasu vydáváme po stopách vzpomínek na Karla Gotta. Je s námi pan Miloš. Z jakého kraje voláte?
1: Z jižních Čech.
0: To je kousek ze Zlína, ale no, po telefonní lince jste u nás. Co by dob... Tak co vám říká slovo Karel Gott?
1: No tak já si Karla Gotta pamatuju, když měl nějaký, to bylo tak zhruba v 65. roce, tak měl nějaký rozhovor v rádi, v televizi, myslím, že to bylo, tak se ho tam ptali, jestli se bude taky už ženit a tohle, a on tam říkal, že no takový tělo nemůže patřit jenom jedné ženě. Tak to je moje vzpomínka. No a jinak jeho písničky jsem rád poslouchal, viděl jsem ho, když se vysílal pořad Dva z jednoho města, to byly takový ty reviální pořady, a to bylo tenkrát na Spartakiádě, na spartanském stadioně, tak tam jsem ho viděl, stál jsem, no, tam, on tam jezdil na kole. Si pamatuju po fotbalu v hřišti, tak to bylo takový srandovní. No. No,
0: to byla hudebně soutěžní reví Československé televize.
1: Tak.
0: Já si teda žádnou konkrétní scénku nevybavím, ale ano, možná mnozí posluchači to mají taky čerstvě v hlavě, jak vy.
1: Za totality se to vysílalo a potom už to nějak usnulo. Bylo to vždycky dva z jednoho města a soutěžili nějaký dvě města proti sobě a tohle to, že byla Spartakiáda, to bylo v 85. roce, jsem byl na Spartakiádě, no tak tam bylo spousta herců, jo, všemožných těch, tak jsem ho tam taky viděl.
0: No. No a pak ještě někdy později, protože to je přece jenom už dávno.
1: Ne, to mě, no jsem ho jen tak sledoval, jo, říkám, písničky se mi líbily, bylo úžasně, ale jako přímý setkání jsem s ním neměl. No.
0: A kdyby dnes večer zazvonil telefon a v něm byl Karel Gott, co byste mu řekli jako první, nebo na co byste se ho chtěl zeptat?
1: No, tak jak tam je nahoře asi, no.
0: Jo. No, by vám to určitě tak jako začal by rozmachovat rukama, nějakým bonmotem by asi zareagoval.
1: Určitě, no, on byl velice pohotový, vtipnej, dovedl na cokoliv, kdykoliv odpovědět, si myslím, no, v tom jako u něj nebyl problém.
0: Uh-huh. No, máte doma něco, co vás s tím Karel Gottem nějak propojuje? Třeba CDčka, fotografie, nebo nějaké...
1: No, nemám. S Gottem ne, no. Spíš s Olympikem, no, protože můj strejda v Praze bydlel v baráku, kde bydlel Petr Janda, no, tak jsem byl u Petra Jandy taky. To ještě, to bylo někdy v 75. bydleli v Praze, tak mám od něj podepsaný fotky, no, ale přímo teda, no, byl jsem... U Petra Jandy doma jsem byl, no.
0: No, tak...
1: To byl taky krásný
0: zážitek. O tom třeba příště, ale pamatujete si, kde jste byl toho 1. října roku 2019, když jste se dozvěděl zprávu o jeho odchodu?
1: No, to jsem byl, asi doma.
0: A ukápla vám slza?
1: Jo, určitě, no, jsem si říkal, no, už to... No, ono to na něm bylo vidět, že už je takový horší, že jo, víc se to, no, říkalo.
0: Já vám musím říct takovou jednu zajímavost. Já jsem se to dozvěděla zrovna doma, byla jsem v kuchyni, krájela jsem cibuli a představte si, že sice v jiné kuchyni, ale opět u krájení cibule jsem se dozvěděla tehdy z rozhlasu, že zemřel Václav Havel. Tak to mi přišlo teda neskutečně zajímavé. No, byla nějaká píseň Karla Gotta spojená s vaším seznámením, svatbou, nějakým důležitým životním okamžikem? Nechal jste si třeba zahrát jeho písničku někdy, někde při nějaké příležitosti?
1: Ale moc se mi líbily Zvonky štěstí s Darinkou. To byla úžasná písnička, no.
0: Ano, je. Miloši, děkuju. Chcete něco dodat závěrem?
1: No, No a ještě, že se mi líbila písnička, jak zpíval Být věčně mlád, Forever Young. A pamatuju si, když Karel Gott zemřel, tak potom to byli, jak to jmenovali, Alphaville, že jo? To no, hráli písničky. No, tak normálně tam při tom svým koncertu vyhlásili, že zemřel Karel Gott, a hráli tuhle tu písničku Forever Young a byli, to pódium bylo jakoby potažený a, no, nějakýma jako takovými plachtama a na těch plachtách byly fotky Karla Gotta, no. To si pamatuju, že to bylo těsně po úmrtí Gotta, no. A to byla taky parádní písnička, že jo, Být věčně, Být stále mlád a myslím, že tam dělal slova Zdeněk Borovec, no, ten to byl úžasný text.
0: Já myslím, že on vlastně je stále mlád v našich srdcích, nebo alespoň někdo si jo, možná přesně tak to vybavuje.
1: Přesně, určitě tak, to je ona, ano.
0: Tak je, on sice už ne, ale jeho písničky s námi stále žijí a pro nás je stále mlád.
1: A budou s náma, že jo, budou s našima dětma, vnoučatama, pravnoučatama určitě taky.
0: Ano.
1: Je to tak.
0: Napadá mě ještě říci, že díky své hudbě zůstává stále mladý v srdcích těch, kteří ho poslouchají, což jste vy i já. Miloši, děkuju za sdílení. Mějte se dobře.
1: Vy taky. Díky, na shle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Některé písně nestárnou, protože v sobě nesou naše vlastní vzpomínky. O těch vašich na Karla Gotta dnes vzpomínáme v noční lince Českého rozhlasu. Pojďme se podívat na web. Zdravím noční linku, myslím, že máme mnoho lepších zpěváků, než je Karel Gott. To napsal Pepa. Dana Ústí nad Labem. Jen dvě slova. Neustále vzpomínám. Paní Jana. Jaruško, noční linku poslouchám každý den, ale dnes vám musím napsat. Karla Gotta mám moc ráda nejenom proto, že se narodil 14.7. roku 1939, stejně jako moje maminka, ale hlavně pro jeho skromnost a krásné vystupování. Od svých asi 15 let jsem poslouchala jeho písně, které dodnes znám nazpaměť. Nejprve jsem si kupovala singly, později LP desky. I když to bylo mým velkým přáním, nikdy jsem nebyla na jeho koncertě. Když už byli oba ve věku, často jsme s maminkou na Karla vzpomínali. Když jim bylo, myslím, 65, přišla zpráva o Karlově nemoci, o tom, že mu Ivanka zachránila.

0: bylo druhého lepšího. Obdivuji ho pro jeho talent, pro jeho píly, pro jeho elegantní a skromné vystupování. Ač se těšil nezměrnému věhlasu, byl prostý, neměl žádné maníry, mediální skandály. V poslední době mě umělecky povznáší mistrův duet s Martou Kubišovou nazvaný Jaká to nádhera. Mistra jsem spatřil jednou naživo, nikoli na koncertě, nýbrž v jedné palačinkárně v Průhonicích u Prahy. Čas od času se do ní vracím a pokaždé se tam na mistra vzpomenu. Michale, i vám děkuju. Karel Gott dokázal spojit generace a jeho hlas provázel radosti, lásky i obyčejné dny mnoha z nás. Dnes mu proto věnujeme noční linku Českého rozhlasu, protože už za pár minut to bude přesně 7 let, co odešel do hudebního nebe.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pár. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet.

0: za co bych stál.
1: To byl Pavel Bobek, který nám dospíval písničku 3 minuty před 3:15. Jmenovala se Dálniční hlídka a před námi je krásná píseň od Anety Langerové Stačilo říct. Ale mezi tím vaše vzpomínka, vzpomínka na Karla Gotta, protože právě o něm je celá tato noční linka Českého rozhlasu. Právě 1. října, to bude 7 let, co odešel do hudebního nebe a právě proto je dnes pro nás nejdůležitější v noční lince. Někdy si pamatujeme, nebo nepamatujeme datum ani rok, ale pamatujeme si písničku. A právě prostřednictvím písniček Karla Gotta dnes otevřeme dveře do vašich vzpomínek právě na tuto vzácnou osobnost. Kdo je s námi? Krásnou noc.
2: Krásnou noc přeju. Tady Dana.
1: Paní Dana z Blatné. Vy jste dojatá, Dano, ještě jste ani nezačala.
2: Ano. Já jsem dojatá, protože mě dneska v noci umřel 16-letý kocourek. A, takže jsem dojatá z toho, ale budu mluvit k tématu samozřejmě, co se vás netýká. Tu bolest sobě mám. Takže já jsem dojatá i z Karla Gotta, protože to byl opravdu božský člověk. Nejenže měl božské jméno, ale on byl božský člověk a já jeho písničky prostě miluju. Na koncertě jsem byla přímo v Holešovicích, tehda to byla nová sportovní hala, tam zpíval ještě vlastně Zitkou Zelenkovou a my tuším, že to byla Marcela. Ne, Marcela Holanová to nebyla. No to je jedno, to není podstatný, já mám dneska trošku takovou melancholickou náladu. No, Jitka Zelenková doprovázela dlouho. Jeho písničky miluju nade všechno. A můžu říct, že teda mám spoustu singlů, to ještě když jsem jezdila přes Prahu do Ústí, takže jsem si kupovala, jsem si zamluvila a kupovala. Mám i LPčko jedno, ale už nemám teda funkční momentálně gramofon, takže ho mám i na CDčku, no a z CDčka prostě ho poslouchám. A vždycky mě to dojímá. Jaruško, mě to vždycky dojímá, protože ty písničky mají obrovskou hloubku. Jsou cituplný. Já si vzpomínám jedna z prvních písní Oči má sněhem zaváté, tak se dneska cítím já. Já mám takový rozklený oči. No ale já jsem zažila teda nejen ten koncert, ale já jsem dokonce rodačka z Plzeňska, takže můj tatínek znal tatínka Karla Gotta. Aha. On se s ním setkal někde.
1: No a jak na něho vzpomínal? Mluvil o tom?
2: No prostě taky to byl úžasný člověk. Ano, přesně, můj tatínek už nežije přes 35 let, ale bohužel, jako, víte co, mně se na něm líbí nejen to jeho podání veškerých písní, veškerého zpěvu, a mně se na něm líbí strašně ta galantnost. A to byl i můj tatínek takový byl. A prostě já ho obdivuju a budu obdivovat, dokud žít budu. Protože jeho písničky prostě nezestárnou. Já si vzpomínám takovou tu, co zpíval pro Němce, Babička třeba, jo, Zvonky štěstí, to taky miluju, to mám zrovna na CDčku. No, ale dneska nemám nějak na hudbu moc čas, takže poslouchám, nebo náladu, takže poslouchám to vaše rádíčko. Ale je strašně fajn.
1: Dano, jak jste vnímala, když začal mluvit o svém soukromí a rodině, otevřeněji než dřív? Bylo pro vás překvapivé vidět z velké hvězdy najednou i obyčejného manžela a tatínka?
2: Ano, nebylo to vůbec překvapením, já jsem mu to totiž tak dlouho křála, až já si vzpomínám, že jsem byla zrovinka v Lázníš někde v Konstantinkách, myslím, že to bylo, a on se ženil v té době. Já jsem ho sledovala celý ten život svůj. A já jsem sledovala jak jeho tvorbu hudební, tak vlastně i ten manželský život ten nakonec dopadl velice krásně. Pominu to, že měl tři děti, vlastně tři, s dcery ještě předtím, než se oženil, ale to chápu. On vždycky říkal, že chce být pro všechny a on se toho držel. A víte, jsou lidi, kteří něco dokážou a jsou skromní. To je pro mě prostě podstata lidství. Já bych to ani asi líp neřekla.
1: Řekla jste
2: to jeho gentlemanství a to všechno, jak se choval k lidem, jakýhokoliv postavení a věku, to bylo neskutečné. Takže vzpomínám a za chviličku to bude už vlastně to výročí smutný a já dneska taky smutním, takže Jaruško, já to dneska ukončím asi tím, že zdravím Káju, božského Káju do nebička.
1: Děkuji, že jste se s náma podělila o vzpomínky na Karla Gotta, na jeho tvorbu, na jeho svatbu, na jeho tatínka, který znal vašeho tatínka. A je mi moc líto teda, že teď smutníte. Kdo měl doma zvířecího kamaráda, tak ví, že to není jenom zvíře, je to součást domova. No tak se držte, poslouchejte dál příběh ostatních a zavolejte zase příště, až bude téma, které se vám bude líbit. Možná to bude trošku veselější.
2: Krásně. A požehnaný život všem.

0: snad každý z nás má nějakou písničku, o které se vždycky zastaví čas. Možná je to ta od Karla Gotta. Budeme hledat společně v dnešní noční lince Českého rozhlasu mezi těmi vašimi písničkami a uvidíme, co tam najdeme. Kdo nám volá?
1: Tady je Procházka, neboli Starý vrk, z Babinských hor od Ústí nad Labem.
0: Tak jak já vám můžu říkat?
1: No, Starý vlku.
0: Starý vlku, dobře, tak. Jste mě trošku tak vykolejil mimo éter, že jsem se tady úplně zakoktala, protože to vaše představení bylo tak dlouhé. Ale o to je to pestřejší.
1: Pardon, to je starý kremský název. My žijeme s manželkou 27 let v Babinských horách, 5 kilometrů, je to chráněná oblast, krásný, úžasný výhled dolů na to Svědohoří. Ale chtěl jsem říct tomu Gotovi, panu Gotovi. My jsme byli jednou s dcerou, tenkrát jí bylo 5 let, v roce 1974. A šli jsme, byli jsme na takovém výletě. Byli jsme i divoce tak oblečení, protože jako na vandru. A tenkrát v Pařížské ulici u hotelu Pan American, jestli se tak ještě dneska jmenuje, na nábřeží Vltavy, a pan God vyšel z toho hotelu s ochrankou a já jsem úplně skameněl a přišel jsem k němu, on jenom takhle mávnou rukama, aby ochranka odstoupila a povídá mu, pane God, prosím vás, mohl byste se mi s dcerou vyfotit. On jenom absolutně tak ano, to víte, že jo, že vám to udělám. Podívá se k dceře, skloně se k ní a povídá, můžeš mi podat ručičku? Tak ona mu podá ručičku, otočil se k nám a povídá, a můžete nás vyfotit? Tak jsem ho vyfotil. No, příjemný, lidský, senzační chlap, takový lidi se rodí snad za 1000 let jenom. Ne za 100 let. Takovýhle příjemný a klidný a rozumný a vůbec po všech stránkách.
0: No a kde máte tu fotografii? Máte ji vystavenou?
1: Mám od té doby, to už je od roku 1974 a mám ji v pokoji na stolku a hlídá jí bengalský tygr. To je soška bengalského tygra, který už je tak, soška už je taky stará asi těch 40 let.
0: Takže je nějaká písnička, která je spojena s nějakým významným okamžikem vašeho života? Že jste ji třeba pustil manželce, když jste ji žádal o ruku, nebo vám hrála na svatbě?
1: Ježiš, to už je hodně let. Ještě 40, my jsme spolu kolik 47 let. No, takže už je to hodně dávno, teda jak to tenkrát byla. Nějaká veliká oslava nebyla. Byli jsme tenkrát na Libochovickém zámku, jsme se brali, jo, a bylo to takový všecko takový divoký, protože se nám zrovna rozbilo auto, jo, tak jsme přijeli na tu svatbu o půl hodiny později. Už vždycky se mysleli, že jsme se někdy zabili, jo, tak dobře. Jsme si museli vypůjčit starý auto takový vypůjčit a tím jsme přijeli.
0: Dobře, tak pojďme zpátky k tématu. Který ano. Nějaký televizní moment vám utkvěl v paměti? Vzpomenete vystoupení, duet, soutěž, rozhovor? Vybaví se vám něco?
1: Těch bylo strašně moc. Opravdu, to mě utkli všechny, který jako s ním byli, to, protože jakýkoliv podat s ním byl, tak byl úžasný. Protože ten, co řekl, tak to jako když mu vypadnul, jako když promluvil o zlatu. Ten hlas a to všechno, takový příjemný, sympatický pán to byl. To říkám, takový se rodí jenom jednou za 1000 let.
0: Ano, to jste řekl hezky. A vůbec děkuju za hezké povídání. Opatrujte se, zdravíme vás, starý vlku.
1: Děkuji vám tež.
0: S vaší ženou, užijte si krásnou noc.
1: No, tak já jsem ve službě.
0: Počkejte, vy jste ve službě, jako v práci?
1: No, je mi 82 a jsem u security.
0: Aha, no dobře. No tak to jste
1: máme
0: teda...
1: Teďko máme zrovna přestávku se pejskem, tak jsem měl tu šanci vás chytit a poslechnout.
0: Tak to je fajn, že to vyšlo zrovna o přestávce, že jste mohli i zavolat. Opatrujte se. Šťastnou cestu
1: domů.
0: Děkuji
1: vám tež, moc jste mě potěšili a přeji vám příjemnou službu a klidnou noc.
0: I vám. No.

0: Pokračujeme druhou hodinou noční linky Českého rozhlasu. Dnešní noc patří vzpomínkám na Karla Gotta, na jeho písně, koncerty, osobní setkání, ale i na chvíle, které se nám s jeho hlasem navždy spojily. A právě vaše telefonáty ukazují, jak silně dokázal vstoupit do životu lidí napříč generacemi. Někdo ho znal z koncertních sálů, někdo z televizních obrazovek, někdo z rodinných oslav nebo nedělního rádia. A někdo si jeho písně spojí s konkrétním člověkem, na kterého už dnes jen vzpomíná. Pokračujeme tehdy dál. Budu ráda za vaše příběhy, vzpomínky i písničky, které jsou pro vás s Karlem Gottem neodmyslitelně spojené. Volejte noční linku 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková, zdravím ze zlínského studia a ještě jednou krásný večer.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: byl hlasem, který zněl z rádií, televizí i koncertních sálů po mnoho desetiletí. Dnešní noční linka Českého rozhlasu patří vzpomínkám na Karla Gotta a přichází paní Bohumila. Krásnou noc.
1: Dobrý večer. No, já mám jednu takovou krásnou příhodu, nebo mám dvě, bych řekla. Já pocházím ze Smíchova a teď jsme se přestěhovali se na Příbramsko. A pan Gott chodil do Kartouské k lékaři. Chodil bez ochranky, jako civilní človíček, v takových semišových sametových šatičkách, jako v pánským obleku. A já jsem tam šla s manželem k zubaři. A můj muž šel proti nám a manžel říká, hele, tohohle kluka já od někoť znám. A já říkám, když je to Karel Gott, a on se tak usmál, tak prostě, aniž by ho to nějak jako urazilo nebo udivilo. Párkrát jsme ho potkali jenom tak v Lidické ulici. On chodil úplně sám, bez ochranky a byl úžasný už jako od pohledu. A já musím říct, že on nejenom svým zpěvem, ale svým chováním dělal čest svýmu jménu. Pan Gott byl někdo, takovej už nebude. A je něco úžasného, že to byl Čech.
0: To je hezká tečka za tím vaším otevřením. To je zajímavá vzpomínka, člověk tak slavný, přitom bez velkého doprovodu, skoro obyčejně mezi ostatní lidi přichází k zubaři. Pro nás je to takový nadčlověk. Vidíte,
1: já jsem šla s manželem k zubaři. Aha. On vycházel z té budovy, jako, kde byli obvodní lékaři, že jo. Uh-huh. On bydlel na té Bertrance nahoře, že jo, a obvodem patřil do Kartouských, ale nás to samotno udivilo, že chodil k normálnímu civilnímu doktorovi. Že neměl žádného svého specialistu, nebo jestli tenhle byl pro něho ten nejlepší, ale on byl naprosto, naprosto úžasný.
0: Přirozený, ano.
1: Naprosto. Celebritu, když jste ho potkala takhle mezi lidma, byl poznání, no samozřejmě to každý ho poznal, ale jako lidi mu dopřáli to soukromí a aniž by ho nějak obtěžovali, nějak tak, jak se to dělá u těch celebrit. To prostě bylo úplně normální, tam jsme ho potkávali velmi často.
0: Měla jste ráda spíš jeho starší písně nebo ty pozdější?
1: Víte, mě 80. bude. A takže já znám ještě ty písničky těch 60. let. Jako nemůžu si vybrat jednu samotnou. To byla celá škála. Vlastně každá ta píseň měla duši. Takovou, jako měl on sám. Mm-hmm. A bylo to něco, co jste si užívala a zatajila jste dech, když on zpíval. On rozdával lidem kus sebe a on se vlastně rozdal.
0: Kdy si myslíte, že byl ten zlom, že se z toho populárního zpěváka stala skutečná legenda?
1: Já myslím, že on už jako legenda přišel na
0: to. A řekněte mi, byla nějaká písnička, kterou jste neměla ráda, ale časem jste jí přišla na chuť?
1: Já jsem neměla ráda Malé kotě spalo v botě. To jsem teda neměla ráda. Jinak jako každou tu písničku jsem měla ráda. A když jsem se dozvěděla, že vlastně je nemocnej a že potom vlastně odešel, já jsem potom doufala, že ho se dostanou. A když teda potom odešel, tak to byla taková rána, že něco odešlo z nás. Prostě něco, co už se vám nikdy nevrátí, můžete si to přiblížit jeho písněma, ale jeho osobnost On, i když nespíval, tak on byl opravdu, on dělal čest svému jménu. Ano, on byl boží.
0: To jste řekla hezky.
1: A takovej nám v srdcích zůstane.
0: Ano,
1: uvidíme,
0: kolik generací ještě bude oslovovat po nás, já myslím.
1: Určitě, já už mám pravnoučata a ty ho poslouchali.
0: Dobře, děkuju moc za krásná slova. Bylo to poutavé, dojímavé, dokonce osobní setkání jste zažila, tak to jsem ráda, že i takové příběhy dnes nabízíme našim posluchačům. Setkání u lékaře s Karlem Gottem. Opatrujte se, zavolejte zase někdy.
1: Jsem moc ráda, že mu věnujete tu vzpomínku, protože on nám dal neskutečně mnoho let radostí. Děkuji. Mějte se krásně a všem posluchačům přeju ten zážitek i nadále, i když ho máme už jenom zprostředkovaně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Některé osobnosti odejdou, ale jejich hlas zůstává dál s námi. O tom, kde vás v životě doprovázely písně Karla Gotta, si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu, protože je to právě dnes 7 let od jeho odchodu do hereckého hudebního nebe. Kdo je s námi? Paní Irenka, vydržela jste?
1: No, vydržela, ale bylo to dlouhé čekání.
0: Ale
1: no,
0: zvládla jste to?
1: Zážitek.
0: Tak povídejte, těšíme se.
1: No, v roce 2015, protože do Prahy jsem vlastně, já do dneška jezdím pravidelně, protože maminka pocházela z Prahy. A tak vlastně na takovou její památku tam jezdím pravidelně. No a jezdím tam s kamarádkami. No a prostě jsme se rozhodli, že budeme jezdit, protože tenkrát jezdili už nové tramvaje, a takže se projezdíme těmi tramvajemi. No a jedna ta kamarádka říká, hele, tady Bertramka, bydlí tady Karel Gott. A já říkám, tak pojďme, vystupme a zkusme se podívat, kde bydlí. No a tak jsme ho vypátrali, no a přišli jsme k tomu kousek od, vlastně k tomu jeho domu, a byli tam dva páni a venčili psa. A my říkáme, dobrý večer, bydlí tady Karel Gott, a on tak jako, no tady, tady, a teď nám ukazovali. A ta kamarádka, jako prostě velká humoristka, říká, no my jdeme k němu na kafe. A oni, jo, no on právě vychází. A opravdu vyšel ven. No a tak já jsem byla teda úplně ohromená. A ta moje kamarádka byla taková drzá, šla k němu a říká, dobrý večer, pane mistře, já jsem byla na vašem koncertě, mohli bychom se s vámi vyfotit. No a byl takový fakt jako příjemný a říká, no, klidně. No a ona v aparátu měla poslední snímek a ten snímek normálně vyšel. No, já jsem teda měla tenkrát takový ty, jak začínaly ty mobily, tak jsem si ho taky vyfotila, ale z toho prostě nebyla vůbec žádná, ta prostě to bylo takové zrnité. No a mám teda krásnou památku, mám tady tu poslední fotografii, která ta kamarádka měla v tom fotoaparátu.
0: Takže jste si ho schovala? Dochoval se?
1: No, tak ho mám vystaveného i s mými rodiči, protože maminka, říkám, pocházela z Prahy. No a oni ho vlastně poslouchali, moje rodiče, hodně. No a já jsem to ani tenkrát jako dítě tak nevnímala, jo, prostě byl to Karel Gott, že? No, ale od té doby ty jeho písničky, dokonce teda i moje dcera Petra, která pracuje v Karlově studánce, a její syn tam dělá diskotéky, tak každou tu diskotéku musí zaznít písně Karla Gotta.
0: A jak dlouho to celé trvalo? Byla to jenom chvilka, nebo jste si stihli i krátce popovídat?
1: No, on jako takový, on, jako my jsme ho nechtěli otravovat, jo, takže tam proběhlo jenom to fotografování. Ale jako bylo to hrozně příjemné, jo, byl to fakt opravdu takový jako moment, a tak jak ti posluchači přede mnou říkají, jako že to bylo fakt takový jako prostě, jo, že on si na nic nehrál, jo, že někdy ty takový ty slavní lidé, že vás jako tak jako odvidou, ale tam bylo vidět, že on prostě byl rád, že se s náma může vyfotit, no, jo.
0: Já teda obdivuju kamarádku a vlastně jako jí fandím, proč ne. Kdyby nechtěl fotografii, někam spěchal, tak by slušně odmítl, nic by se nestalo, ale vy jste měli to štěstí, že to celé dopadlo dobře. To máte krásný poklad.
1: Ona, kamarádka, pracuje v Praze, ona mě teda určitě neposlouchá teďka v noci, ale musím jí říct, že jsem se k vám dovolala a že jsem vlastně ten náš příběh vlastně vám povykládala.
0: To jsme rádi. Jirenko, tak přejeme krásnou noc, pojďme dál poslouchat příběhy ostatních a pěkné písničky. Ta další bude od Michala Tučného. Ať se vám daří.
1: Tak. Tak taky přeji dobrou noc.
0: Pojďme se podívat ještě na web, tam píše pan Pavel. Dobrý večer, já si pamatuju, že jsem zrovna volal do noční linky, když Karel Gott zemřel, nějak v tomto období. Pamatuji si, že jsem se do éteru rozplakal, bylo mi to moc líto. Dobrou noc. Jana. Já jsem Káju poprvé zaregistrovala v útlém věku při sledování mého oblíbeného seriálu Včelka Mája. Této velmi chytlavé písně jsem měla krásný vztah, měl velmi zajímavý hlas a ještě tu nikdy nejmenoval, že byl milovník židovských anekdot. Paní Ivona, dobrý den, já měla to štěstí, že jsem vyhrála soutěž, kde byla možnost se s Karlem Gottem setkat, povečeřet s ním osobně a popovídat si. Bylo nám tam 20, bylo to v Praze, bylo to úžasné, stůl jsme měli do účka, tak jsme na sebe všichni viděli a jelikož tam byli všichni a hrnuli se k němu, aby byli co nejblíž, tak na mě potom nezbylo nejlepší místo, ale nakonec jsem seděla 2 metry od něho. Ke každému přišel, osobně podal ruku, tak jsme se dozvěděli, co má nejraději, co rád jí. Ochutnali jsme grilovaného lososa, ananas, ryby, špízy na šavli a podobné věci. Nevynechala jsem žádný jeho koncert v Praze v O2. Byl úžasný zpěvák, moc mi chybí. Tak Ivonko, i vám děkujeme za vzkaz a pojďme na další. Poslíbené písničce od Michala Tučného se opět zeptám dalšího z vás na vzpomínky na Karla Gotta.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Možná jste ho slyšeli na prvním rande při rodinné oslavě nebo třeba cestou autem do práce. Dnes večer Noční linka Českého rozhlasu hledá osobní příběhy s hudbou Karla Gotta. Je s námi paní Miluška. Miluško, vítejte ve vysílání, tak pojďme k tématu Karel Gott.
1: Dobrý večer, paní Jaruško, přeji vám a všem posluchačům. Jenom bych se vás chtěla rychle krátce zeptat, poslala se vám kamínky, jestli jste je dostala.
0: Ano, moc děkuju. Jo, počkejte potom po našem povídání v éteru a můžeme si to říct. Tak, Karel Gott.
1: Karel Gott, ano. Tak první vám řeknu, že na prvním místě byl u mě pan Karel Gott. Druhé místo byl Demis Roussos a třetí místo byl pan Miroslav Ullmann. To jenom tak jako na okraj. No, na prvním koncertě jsme byli se synem, který měl 3 roky. Bylo to v roce 1980 a sousedka přinesla vstupenky, že jestli nechceme jít na Karla Gotta. Ještě vám chci říct, že syn, jak jsem říkala, měl 3 roky a vždycky, když zpíval pan Karel Gott v televizi, tak můj syn říkal, to je Strejda Kaja, to je Strejda Kaja. Já jsem mu vysvětlila, že to Strejda není. No. A pak, jak nám ta sousedka přinesla ty vstupenky, tak jsme šli do Vítkovické haly, do arény. No, byl koncert, syn měl ruku v šádře. Byl koncert, já jsem s ním čekala na pana Karla Gotta. Bylo už 11 hodin v noci, no byli tam lidé, chtěli podpis na fotku, že samozřejmě a tak dále, nevím, jaké desky. No, ale tak ten pán, co to tam hlídá, no víte, jako ten, no, tak říká, tady je ještě jeden malý pacient, jo, pan Gott se otočil, viděl malého, jsem ho měla na rukou, no a já říkám, prosím vás pěkně, syn vás má tak rád a také jeho první desku Oči má sněm za vatem mám podepsanou, to vám řeknu za chvilku, jestli vyjde čas. No, tak ale on už neměl fotku, tak mu podepsal aspoň ten program. No, tak to bylo první setkání s panem Karlem Gottem. Druhé setkání bylo v roce 89, dcera měla 11 let a já jsem měla v rukou desku, takovou tu malou desku Oči má sněm za vatem, oni tenkrát ty desky stály pár korun, myslím 20. No to je jedno. A tak já jsem chtěla, aby mi tu desku podepsal, protože on s tím vlastně vyhrál, že na nějaké té soutěži. A já jsem tu desku, tu písničku teda moc milovala. Vždycky jsem si to pouštěla nahlas. A sousedky, když si stěžovali, že hraje u nás radio nahlas, tak jsem to pustila ještě více. No a teď jsme jako stáli a teď si vente, moje dcera měla 11 a ta byla taková menší a ta vlna k tomu panu Karlu Gottovi, jak přišel, byla tak obrovská, že malé mi ušlapali, tak já jsem jenom volala, stůj tam, nikam nechoď. Šla jsem se, nevím ani, jak jsem se tam k tomu panu Karlu Gottovi dostala, najednou jsem byla před ním a jsem pozdravila, dobrý večer, prosím vás pěkně, podepsal byste mi tady tu desku Očima sněm za vatem. Tak mi ji podepsal, mám ji podepsanou. Jinak mám teda fotky pana Karla Gotta, mám i od jeho paní Ivanky Gottové. Můj syn, když měl 8 let, tady to mám, jsem to schválně se šla podívat, kde máme fotky, tak a to mám rád, desku drží v ruce, to dostal na narozeniny v těch 8 letech. Potom ještě jsme měli jednu nebo dvě, nevím, to jsem nenašla, ale chci říct také, že měl jednu krásnou píseň, já nevím, na které desce na tom LPčku to bylo, o hříbě, ti tu jsem nikdy neslyšela. Už jsme pátrali potom, jak se ta písnička jmenovala, bylo to o hříbě, o zrození hříbě, to je moc krásná píseň. Jinak jako, jo, ještě vám řeknu jednu příhodu rychle. Když jsme, jako já jsem věděla, že pan Karlo zase přijede, tak jsem k té hale Vítkovické šla, no a čekala jsem, přijelo auto, pán Gott vystoupil. No a čekala tam na něho ještě jedna paní, já jsem ji neznala, nevím, ona, vy taky čekáte na Karla Gotta? Já říkám, ano. No, ona měla trošičku špičku, jak se říká. No a nic, pan Karel Gott přišel, já jsem ho pozdravila, ona také. No, ona, Karlíčku můj, a tak ho objímala, no to nic. A já jsem ho poprosila, jestli by mi podepsal fotografii, on mi podepsal fotografii, já jsem odešla. A co ona potom, nevím, protože jsem tam nechtěla jako překážet. Takže tak, no, jinak písničky jeho se mi líbí všechny, a to je na Vánoce, ty vánoční písničky krásné, vždycky, když volám do rozhlasu Český rozhlas Ostrava, nechávám hrát lidem, známým a přátelům nebo na Vánoce, tak vždycky nechávám pana Karla Gotta, protože má moc krásné písničky, moc tu jednu písničku má moc krásnou. No, takže,
0: tak Milušku, já pořád tak přemýšlím nad tou písničkou. Vy jste říkala, že to bylo o hříbětě, nemyslela jste to hříbě, ale to zpívala Helenka Vondráčková s Neckářem. Možná myslíte ale ještě jinou.
1: Ne, to on zpíval, nevím, já to neznám, protože víte co, já už mám taky hodně leda, ty desky nemám, to manželovi jsem to nechala, nevím, kde to je. No, zpíval to on, protože bylo to nádherné a vím, že jako fakt to zpíval on. Možná oni taky zpívali něco, ale zpívali asi něco jiného.
0: Třeba nám napíše nějaký posluchač na web nebo nám zavolá přímo do éteru, to zmíní. Taky bych se to ráda poslechla, jestli vás to tak upoutalo a hlavně by jsem ráda objevovala písničky, které nejsou tak známé. Tak
1: pana Karla Gotta desky, víte, tak fakt bych chtěla vědět a slyšet, no slyšet už to neuslyším. Ale chtěla bych vědět, jak se to jmenuje. My jsme patrali i na internetu, na tom, na Google.

0: tři nástěnky, vlastně už čtyři nástěnky s podpisy herců, zpěváků a tak dále, no, známých osobností.
1: Škoda, že se na to nemůžeme podívat, že nejsme televize, ale rozhlas.
0: No, nemůžete.
1: Děkujeme moc, Miluško, děkujeme za vaši návštěvu.
0: No, no. Takže to je všechno, no. Takže pan Karel Gott, ano, byl číslo jedna a když, a dcera moje řekla, když zemře Karel Gott, bude brečet celý národ.
1: A měla pravdu, a nejenom ten
0: měla
1: český.
0: Pravdu.
1: Miluško, přejeme vám, ať se vám daří. Posíláme Petra Spáleného, dítě štěstěny, ať se vám to hezky poslouchá. Zůstaňte s námi.
0: Ano, děkuju moc, děkuju moc. Mějte se krásně, dobrou noc a hezké
2: ráno. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hudba má zvláštní schopnost vracet nás v čase rychleji než fotografie. Dnes se v noční lince Českého rozhlasu společně vracíme k písním a vzpomínkám, které nám zanechal Karel Gott. Paní Vendula z Rakovníka volá. Krásný večer, krásnou noc.
1: Krásnou noc. Já bych se taky chtěla podělit o Karla Gotta. Měla jsem ho hrozně ráda. Jeho písničky jsem měla ráda. Také jsem měla pořekadlo. Ať je léto nebo podzim, ať je jaro nebo... Počkejte, jak to bylo. Ať je léto nebo leden, Karel Gott byl jenom jeden.
0: A to je pravda.
1: Takhle to přesně bylo. No a mám hodně, hodně desek jsem měla, který jsem dala přeřit telefonem. Teď mám CDčka hodně a všude plakáty Karla Gotta. V každých dveří, v každém tom, zkrátka všude Karla Gotta. A děti mě podporujou, kupujou mi vždycky, no vidíte, teďka začnu koptat. Kalendáře mi kupujou vždycky kalendář na příští rok, tak už mám Karla Gotta, normálně přehazovací kalendář a pak mám takovej ten velikej, že jako celá postava je tam.
0: A co knihu, no. Karel Gott?
1: Knihu taky mám, ano, tu taky jsem si koupila, tu Díza s šestím, tu knihu taky mám. No, to je strašně krásná.
0: Takže opravdu faninka tělem i duší.
1: No a když zemřel Karel Gott, já jsem brečela jak malý dítě. Říkám, to jsem naposledy brečela, když mi zemřela maminka. A teď, když zemřel Karel Gott, to bylo hrozný. A pak jsme byli nějak asi za týden na nějaký zábavě v Senomatech a tak tam řekli, že budou hrát 5 písniček od Karla Gotta. Mně padaly slzy jak hrachy, když jsem ty písničky slyšela. To bylo strašně, strašně dojemný. No. A říkám, zlatej Kája, boskej Kája. Říkám, na toho, ať mi někdo nesahá, ať někdo řekne něco proti němu, tak úplně vystřelím jak čer z krabičky, to nemám ráda. No a jinak opravdu Karel Gott byl Karel Gott. No, opravdu to, takový už se nerodí takovýhle.
0: A jak mluvila před chvílí paní, která by chtěla ještě někdy v životě slyšet píseň o hříběti, kterou naspíval Karel Gott?
1: No nevím, nic mi to neříká, ale jedině o toho neskáře, jinak by to o tom hříběti nic neříká.
0: Pán Václav napsal právě teď na web Noční linky, píseň se jmenuje Běž hříbe běž, text k ní napsal Zdeněk Borovec, hudbu složil Jiří Zmožek. Karel Gott ji poprvé vydal v roce 1980.
1: No
0: ale taky mi to nic neříká.
1: Já vím, že když se loučili s Karlem Gottem jako pohřeb, takže mu hráli Už zhorzní zvon. To si pamatuju.
0: Ano.
1: No.
0: Dobře, tak děkuju.
1: Tak to by bylo asi tak všecko a moc děkuji a krásnou noc.
0: Odpočívejte, ať se vám daří. Naslyšenou.
1: Děkuji vám a naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Když zazní známá melodie, někdy se spolu s ní vrátí i tvář člověka, na kterého jsme dlouho nevzpomněli. Takové chvíle dnes nabízí i noční linka Českého rozhlasu, věnovaná Karlu Gottovi.

0: Pomalu se blížíme k závěru dnešní noční linky Českého rozhlasu. Ještě než se rozloučíme, dáme prostor poslednímu telefonátu a poslední vzpomínce na Karla Gotta. Jsem zvědavá, s čím za námi přicházíte. Krásnou noc přejeme. Halo, halo.
1: Jo, Ťaruška, já jsem ve studiu, tak ano. Já se omlouvám paní, opravdu na závěr.
0: Ano, paní Staňko, vítejte a povídejte.
1: Děkuji. Já asi vás i spoustu posluchačů trošičku zklamu, poněvadž jsem nikdy na žádném koncertu Karla Gotta nebyla. Nebyla jsem nějaký vášnivý sběratel žádných desek takových, ale neměla jsem na to čas. Měla jsem tehdy nemocného chlapečka malého, takže to, ale jezdila jsem často do Prahy, poněvadž jsem s ním jezdila i na kliniku do Motole. To bylo v době, kdy ještě byla ředitelkou, paní ředitelka Zelingerová. No a byla jsem dost často ubytovaná na Ječné, jestli vám to něco říká. Kde byl to, je to kněžský, nebo byl to kněžský domov, a tam působila pár let moje paní učitelka, jako byla řádová sestra Gerardie Vrbová. No a tam tehdy, když jsem jednou přijela, tak přišla návštěva nějaká vzácná, já jsem nevěděla, o koho se jedná. No a tak bylo připraveno potom takové pohoštění a seděli jsme opravdu jenom trojka. Paní učitelka, já a noblesní pán, velice milý, usměvavý, a to byl Karel Gott. Mm-hmm. No a víc nemám k tomu, co dodat.
0: Ale Staňko, vy jste mi teď vypadla.
1: Říkám, že k tomu víc nemám co dodat. Jo, bylo to velice příjemné, sympatické. No a jako od té doby jsem se s ním jako nesetkala. Akorát na té Ječné jednou.
0: No a nemohla byste to trošku popsat, jak to vypadalo?
1: No tak nic, povídali jsme si, oni si byli blízci, víte, s tou paní učitelkou. Takže víceméně já jsem byla jenom takovým hostem, vlastně mimořádným u té návštěvy. A bylo to velice milé, bylo to sympatické. No a já nevím, co bych... Jsou to takové... Myslím, že to je osobní život, jo, a vážila jsem se toho. Byl milý, byl příjemný, bylo to pro mě něco mimořádného. Těšilo mě to, jo, a co bych k tomu dodala. Já jsem se setkala se spoustou zajímavých lidí, víte, takže nechtěla bych jako to, ale nevím, byla to pro mě velká čest. A vůbec bych ho nečekala v tomhle prostředí. Jo, poněvadž paní učitelka byla řádová sestra. To byla školská sestra do Notre Dame. Jo, byly to jako, oni byli dva řády, jedny byly slavkovské a druhé horažďovické. A ona patřila k horažďovickým školským sestrám.
0: Staňko, děkujeme i za tuto vzpomínku, byla poslední a byla krásná. Ať se vám daří.
1: Děkuji vám pěkně, vám taky, paní Jaruško, mějte se hezky.
0: Tím se dnešní noční linka Českého rozhlasu uzavírá. Byla plná vzpomínek, písní, osobních setkání i příběhů, které ukázaly, že Karel Gott nebyl jenom hlasem jedné doby, ale součástí životu mnoha z nás. Ze zlínského studia se loučí Jarka Barboříková, děkuji, že jste byli se mnou, děkuji za každý telefonát, každou zprávu i odvahu otevřít vzpomínky, které jsou někdy krásné a někdy trochu bolí. Karel Gott zpíval o tom, že chce být stále mlad. A možná se mu to svým způsobem opravdu podařilo. Dokud zní jeho hlas, dokud si jeho písně zpíváme a dokud v nás probouzejí vzpomínky, zůstává tu s námi.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Když vám tak na úvod řeknu, že v divadle budou dnes na jevišti básník, textař, dramatik, výtvarník, scenárista, taky hudebník, jistě vás napadne, že tu bude tedy plno. A vidíte, přitom to všechno obstará jen a pouze velký talent jediného muže. A do takový krásný společnosti nás pozve pan Jiří Suchý.

protože kolem

tak mně ušlo, že jsem žil někdy i pod mě nebo v chladu. Pan Chesterton.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Asi to nejtěsnější spojení měl Jiří Suchý s rozhlasovým vysíláním na konci 60. let nebo v druhé polovině 60. let, kdy byl autorem hned několika pořadů, v nichž byl sám sobě i posluchačům průvodcem, dramaturgem a vlastně svérázným diskjokejem. To byly ty slavné Gramotingeltangly, kde se mimo jiné střídal s Janem Verichem, Miroslavem Horníčkem, no a na které pak navázali Gramotingeltangly live s Jiřím Šlitrem. A při oslavě svátku Jiřího v dubnu 66. roku přibyl k oběma zmíněným pánům i režisér, taky Jiří Bauer.

0: dovedu.
1: Má poklona, hluboká poklona, hlásí se vám Još Šlitr, hlasatel Šlitr se vám hlásí. Otvírám zcela neobvykle jeho Grejmotangl, abych vás potěšil kytičkou melodií z různých dílů světa. Jsem tady proto, poněvadž tu suchý není. Já se už díval po studiu, pod stolem, za skříněm, ano, není tady. On bude asi na záchytce. Totiž když není doma, tak bývá vždycky tam. Já myslím určitě, že on bude dneska na záchytce. On totiž už třetí den slaví svůj svátek. Ach, to je trápení s těma primitivama. No, desky tady žádný nevidím. No, ale vlastně na co desky? Já přeci nejsem suchý. Když umím hrát na piano, tak já desky nepotřebuju. Tedy budu vám chvilku hrát k tanci. Tohle vám suchý ještě v Grejmotanglu nikdy neposkytnul.

0: chlapče. Nazdar chlapče. Tak já ti přeju k tomu našemu svátku jako obvykle všecko nejlepší.
1: Hlavně zdraví, jo, hlavně zdraví.
0: Chtěl jsem ti původně jaksi koupit kytičku, ale oni byli sami vovadlí, tak jsem si říkal, to je to snad lepší nic. A co pak si mě přines?
2: No, hochu, já jsem ti přines několik svých starších melodií. Ty ti tady teďka přehraju.
0: Hele, já myslím, že to snad ani není zapotřebí, poněvadž to svátek je jednou do roka, tak nač si to
2: bude,
0: takhle
2: to bude krásné osvěžení. La la la la la la la va va va va va va va va.
0: Ti padl prach, to je ode mě přece. Ti padl
2: no slova,
0: prach, to...
2: ale já nespívám slova, všimni.
0: Ti padl prach, to je ode mě. No slova, melodie, tohle je melodie, co hraješ, to není to podstatný. Přesto ale taková melodie, to si přiznejme, může připomenout člověku
2: no,
0: sem tam něco.
2: Ta nám teda připomíná.
0: Tohle to zrovna 61. rok, když jsme trávili svátek, pamatuješ tenkrát?
2: To byl Malér.
0: V zoo, my jsme trávili svátek v zoo. Čí to byl nápad?
2: To byl nápad.
0: Čí?
2: No copak? Nápad to byl dobrý, já vám to řeknu, jak to bylo. Tak suchý prej pořád. Nejsem jenom lidumil, taky mám rád zvířata. Jestli prej bych mu nemohl k svátku ukázat něco exotického, jako on ty domácí to zná dobře, ale prej nějakou jako takovou zvláštní potvoru. No tak jsem ho vzal do zoologický, tam jsem za něj zaplatil dětský vstupný. Tam to totiž berou podle vejšky, tak... Prošlo teda docela hladce. No ale pak ho přivedli. Je pak to bylo,
0: koho,
2: no?
0: Koho přivedli? Mě přivedli?
2: Ne, ne, slona.
0: No slona. No to ano. To byl totiž, to byl jeho nápad, že prý mě k svátku, když mám ten svátek, že mě nechá svést na slonu. K svátku.
2: No a ty si říkal, prej žebřík nepotřebuju, já na něj prej vyskočím úplně sám. Tak se vám rozběh. No a pod tím břichem podletěl... To nebylo moc dobrý.
0: No, ale zbyla nám tenkrát z toho krásná písnička. Jo,
2: ano,
0: k tomu
2: ano.
0: Slonovi bych ještě chtěl dodat. Chudák si to tak bral, že ho potom museli přeložit někam na kraj, do krajský zoologický zahrady, poněvadž už jako nesnes ty nápory v Praze. Na nervy, víte, na nervy byl ten slon z toho. No, ta písnička se jmenovala jak? Máme rádi
2: zvířata.
0: Je to písnička pro děti a chudáci děti ji ještě ani neslyšeli, tak bychom ji teď mohli střihnout. Máme rádi zvířata, zvířata, zvířata, protože jsou chlupatá a mají hebkou srst. Srst, srst, srst, srst, srst, srst, srst. V zoologické zahradě, zahradě, zahradě, nehlásí.

0: protože jsou chlupatá a mají hebkou srst. Například ježek. Tady nejsme jenom dva jiříci.
1: Ještě
0: to nás je. Co kdyby jsme ho pozvali sem? Sedí tamhle za tím sklem. Vypadá tam jako v aspiku. Jiříku, Jiří Bauer, režisér. Si nám přines.
1: Tak co nám neseš?
2: No, vy jste moc milí, že jste mě sem pozvali, ale já mám jenom jednu kytičku tady. Já jsem netušil, Jirko, že taky přijdeš, takže mám jenom pro Jirku kytku. No, ale jo, ono se to dá rozdělit. Snad...
0: Polož nějak mezi nás, nebo já si vezmu ten květ a Jirka Schlitter si vezme to zelený, on nač. Rád chroustá.
2: No, takže no. Tady to je a uvidíme, kdo to odnese.
1: No, no tak děkujeme moc krát.
0: Děkujeme moc krát a...
2: Prosím moc krát a... Co kdybyste...
0: No, my vždycky s tím svátkem to máme tak nějak komplikované, obvykle zapomeneme, jako tenkrát jednou jsme si složili, že jo, v den svátku jsme narychlo si složili, já jsem mu složil text a on mě...
1: Já mu udělal melodii.
2: A ještě ji znáte? Bylo...
0: Cože? Známe.
2: A dáte? Hmm. To je zase píseň,
0: ale když ono to má takový žinantní jméno, to no. Svátku, jmenuje se to Sádlo na chleba.
2: No,
0: může to být?
2: No,
0: do rádia, jo?
2: No.
0: Tak sádlo na chleba, jo?

0: D. Poslyšte, kluci, a nemáte vy náhodou svátek nějak moc často? Já mám pocit,
1: no tak, že to je tak písnička. My už tady jsme žádný neměli. Ještě jeden jsme měli, jo? Můžeme ještě
0: no,
1: jeden?
0: No já bych si hrál teda.
1: To bylo... Jo, ano, jak on hraje, to bylo v 59. roce.
0: To, jste
1: to bylo v době této písně. To byla nejkrásnější píseň divadla Semafor. Shodou okolností to bylo ode mě i ta muzika, to je zajímavý. No, ale víte, co je zajímavý? Teď mě napadá, hele hochu, že no. Se nějak opakujeme. Tohle je písnička Pramínek vlasů o tom, jak ustřih pramínek vlasů potají slečně. A my teď tady máme jednu funglnovou písničku, kterou vám zaspívám, která vlastně má obdobnou tématiku o ustřížených vlasech.
2: Vidět, že už nemáš nápady.
0: Tak do toho uvidíme, jestli vám docházejí nápady.
1: Posloucháte píseň něco jako Pramínek vlasů z roku 1966. A kam se poděl asi?
2: Kam se poděl asi?
1: Ten tvůj zlatý cop.
2: Ten tvůj zlatý cop.

0: dělej, než mě chytnou. Odjedu pryč vlakem a nevrátím se zpět.
1: A tak dále. To má mnoho slok.
0: To má mnoho slok, ale ty budu zpívat až ve svém programu, který budete mít možnost vidět na podzim v Pražském divadle Semafor.

malé kotě, spalo v botě, nehas co tě, nepáne pálí a my jsme kotě, spáti v botě, po robotě a nechali to, co kotě povídě jedním pohledem, to my ani slovy povědět nesvedem, věř.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: I když se s panem Jiřím Suchým zřídkavě potkáváme dodnes, už je to vážně dlouho, co jsem natočil a připravil rozhlasovou koláž Vážený pane Suchý, anebo co jsme se potkali u rozhlasového mikrofonu. A protože jsme se tehdy domluvili, že nejsou žádné zakázané otázky ani témata, zkrátka, že není žádné tabu, hodně jsme se vraceli i ke kořenům umělecké práce Jiřího Suchého, což tedy mimo jiné znamenalo připomenout jeho práci reklamního grafika. A samozřejmě ani tady nemohla na úvod chybět jedna dnes už trochu pozapomenutá

0: Tohle byla reklamní písnička na zakázku z kterého roku?
1: Ano, to byl tak nějak rok 60, nějak kolem roku 60 firma Barvy a Laky, národní podnik, si u nás objednala písničku reklamní a to byla první reklamní písnička vlastně, kterou jsem napsal. A já jsem se rozpomněl na svou původní profesi, já jsem byl reklamní grafik původně, takže reklama mě byla vždycky blízká. Proto taky, když jsem se dopustil reklamy třeba v televizi a teď mě začali někteří mý bývalí příznivci, kteří se mě zřekli potom nadávat, no tak jsem si říkal, já nedělám nic jiného, než to, čím jsem se živil mnoho let v minulosti. No.
0: Vracel jste se ke kořenům.
1: No, navíc pak už to dneska už to dělá kdekdo. Já jsem byl jeden z prvních a tak jsem to schytal. To byly vám hrozný dopisy, co mě psali. A já jsem tenkrát si z toho nic nedělal, poněvadž jsem si říkal, co je to za lidi, kteří na základě jedné minutové reklamy odepíšou 40 let mý práce a zřeknou se mě, a, no tak co to je?
0: Já si pamatuju na tu diskusi v novinách, jak může básník a již zmiňovaný národní klasik, jako byste měl sestoupit z piedestalu, jak je to možné, že odcházíte z pomníku a děláte reklamu. Mimochodem v těch 60. letech v době největší slávy Semaforu, té první éry, hodně jste psali reklamní písničky, protože jste byli populární?
1: Ne, hodně ne. Ono to tenkrát taky moc reklam nebylo, poněvadž nebylo na co, že jo. Ale napsali jsme, třeba si vzpomínám na Alpu, jsem použil melodii z naší Kytice, Havlíkovi je moje miláčku, Francovka Alpa dá ti pocit, miláčku, že v hebké náruči ses ocit. Já už nevím, jak je to dál. Dělali jsme prostě, občas jsme dělali i reklamní písničku a v životě jsem se toho neštítil, a sice z toho důvodu, že jsem netušil, že by se to mělo.
0: Vy jste připomněl, že jste pracoval jako grafik v reklamních ateliérech B&R, které se pak později přejmenovaly na propagační tvorbu. V jedné své básni v proze, mluvíte o tom, že tím člověkem, který na vás měl vliv na to, že jste začal malovat, byl Jiří Trnka?
1: No vlastně jo, ano. Já jsem obdivoval ty jeho první kreslené filmy Bratří v triku, skupina taková těch pracovníků kresleného filmu, která vznikla hned po válce, a Jiří Trnka tam byl jako takovou hlavní veličinou. No a měl jsem ho hrozně rád a já ho měl rád i osobně.
0: Jak jste ho poznal? V tom zákulisí, které samozřejmě běžný divák...
1: Bylo zvláštní. My jsme ho s Jiřím Šlitrem samozřejmě znali, ale nikdy jsme se s ním nesetkali a jednoho dne seděl na tom Jonáš a Tingle Tangle v první řadě a koukal na nás a za celý večer se nezasmál, jo, a tleskal tak jako normálně, tak jako, no, a občas se tak jenom malinko ušklíp, ale vůbec se nesmál. Pak přišel za námi a řekl, že to bylo pěkný, tak jsme poděkovali, říkali jsme si, je slušný, ale asi ho to moc nezaujalo. No, uplynuli 2 měsíce, on tam na tom byl znova, jo. A tak jsme si říkali, tak proč na to chodí, když jsem mu to... Potom jsem jednou mluvil s Janem Verichem a vyprávěl jsem mu tohle a on se hrozně smál a říkal, no jestli udělal ten úšklebek takový, který jste mě tady předvedl, tak to je jako, když se někdo jiný popadá za břicho. On nikdy se jako nerozřechtal v pravým slova smyslu. Takže i v tom sále, kde to řičelo, tak se jenom tak vždycky ušklíp. Tak jsem poučen Janem Verichem, zjistil, že to je prostě Trnkův způsob.
0: On byl jeden čas také členem nějaké umělecké rady?
1: Jo, ano, my jsme potom, pak jsme se zblížili, zpřátelili jsme se, pak jsme byli v Paříži a tam jsme se s ním setkali a on, protože věděl, jak na tom asi jsme s těma valutama a věděl, že v Praze peníze máme, ale že jakmile překročíme hranice, tak jsme chudí, tak říkal, hejte, já jsem tady dostával nějaký ceny a tak, peněz mám dost, tak já vám dám peníze, až budeme v Praze, tak mě vrátíte, no, tak my jsme si tam potom žili jak prasata v žitě, poněvadž najednou jsme měli valuty.
0: Když jste v jednom textu vzpomínal na to, že jste se díval na ty ruce, které dokázaly ze dřeva ve filmu vykouzlit tolik krásy a tleskají vám na jevišti, vzpomněl jsem si, že mi někdo vyprávěl, že snad v té převeliké frontě do Semaforu jste jednou zahledl také Františka Hrubína, který tam stál a čekal poslušně ve frontě, aniž by si jenom opovážil vás o lístek požádat.
1: Ano, představte si, to si vzpomínám, že v kanceláři jsem řešil nějaký věci a přišel tam nějaký herec z nějakého oblastního divadla a řekl, já jsem z toho divadla. Já bych poprosil o volňásek a tak, tak jsme mu ho dali samozřejmě a tak, proč ne, tak je to kolega. A vyšel jsem odtamtať a na konci fronty, která vypadala tak na 2, možná na 3 hodiny, dlouhá, která se táhla po chodníku ve smečkách, čekal František Hrubín. Tak já jsem k němu přišel a říkal jsem, pane Hrubíne, mohl bych vás pozvat do kanceláře, já vám něco, aby ty lidi jako ne, poněvadž sám jsem dost nerad, když mě někdo protekčně vytáhne z fronty, že poněvadž vím ty ostatní, jak se na to dívají. Tak jsem říkal, můžu si s vámi promluvit. Vzal jsem ho do kanceláře a říkal jsem si, prosím vás, proč stojíte frontu? On říkal, no proč ne, teď já si... No a tak od té doby jsem mu nařídil, že musí vždycky zavolat a že mám pro něj volňásky a pak jsme se spřátelili. Jednou mě přines čarodějnou knihu. Říkal, já mám doma knihu ručně psanou, je to jako čarodějnická kniha, nějaký zřejmě vesnický šamanky, tak jako velmi neuměle napsaná a tak. Ale je to čarodějna, já se toho bojím, já takovýhle věci mám nerad doma. Vadilo by vám to? Já jsem říkal, no tak já na to nejsem zase tak háklivej, tak mě ji věnoval ještě i s dopisem, tak ji mám doma.
0: Jak jste prožíval tu dobu konce 60. let, rok 69 až 71, kdy vlastně tihle zvláštní lidé jako Jiří Šlitr, Jiří Trnka, František Hrubín, potažmo Jiří Grossman najednou nebyli, mizeli kolem vás?
1: No, bylo to... Ono, těžko se o tom do rádia mluví, abych vám řekl, že to byla natolik niterná věc, že teďka, kdybych ji měl popsat, možná, že bych dovedl o tom napsat nějakou poezii.
0: Píšete hodně o smrti s přibývajícím věkem?
1: No, představte si, no tak jednak v těch mých posledních knihách jsou verše o smrti v té černé vzducholodi a teď právě mě má vyjít další kniha a byl jsem požádán, že bych měl nějaký ukázky z ní poskytnout tomu vydavateli, tak já žádný neměl, tak jsem sedl a začal jsem psát, 4 ukázky jsem mu dal a 2 jsou o smrti. Ale já nevím, proč, to není vůbec programově, ono mě to vždycky tak vyjde, to je takový memento mori.
0: Tak mě napadá, když lidé chválí semafor, zastavují vás na ulici, děje-li se tak, na jaký semafor vlastně vzpomínají a který chválí? Ten současný nebo ten, který zažili sami?
1: Já myslím, tak 90% lidí chválí ten semafor, který zažili kdysi. A upřímně řečeno, mně to trošičku štve, když přijde a říká, víte, já jsem váš velký fanda, já jsem Jonáše viděl 7x a tak. A já říkám, a viděli jste něco teď u nás? Já teď už do divadla nechodím. Jedna paní mě řekla, já si nechci kazit vzpomínky, tak už k vám nechodím. Tak jsem si říkal, proč říká, že je fanda. Fanda jsou, k nám chodí skutečně malý procento, nepatrný procento pořád těch, který si pamatuju od člověka z půdy. Dokonce tam chodí pravidelně jedna dáma, která bývala studentka a seděla v první řadě vždycky na Člověku z půdy a tak jsme jednou si ji pozvali do šatny a ptali jsme se jí, co a jak. A ona studovala v Plzni a každý den jezdila z Plzně vlakem a v noci po představení jezdila do Plzně a ráno už se šla studovat. A pak jednoho dne tam nebyla a přišla asi za 14 dní a říkala, já můžu jezdit teď jenom v neděli, poněvadž já v noci se bojím, nějaký pán mě škrtil ve vlaku. A mně se líbilo, že jí škrtil nějaký pán. My jsme říkali, tak nějaký dobytek se tam na mě sáhl, nějaký pán mě škrtil ve vlaku. A ta tam chodí dodnes a je takových několik, že máme takový štamgasty. My už je známe, tyhle ty lidi. A ty nás sledujou od samého začátku.
0: Jak jste připomněl to spojení, škrtil mě nějaký pán na místo, nějaký dobytek. Je o vás známo, že si rád hrajete se slovy. Já připomenu to, co jste jednou zdůraznil, jak je nutné vážit všechna vulgární slova, jsou-li použita v literárním textu. To je skytice, seru na hedváb, babice.
1: Ano, ano, to vždycky používám jako takovou typickou ukázku a takových je víc. Zdeněk Svěrák jsem četl jednou, že tomu říká šrapnel, že jednou za večer může takový slovo v nečekaný souvislosti zaznít a prostě to pohne s těma lidma. Ovšem, jak je to inflace, tak to už začíná být takový jako oprzlý a to nemám rád.

domeček seděl uprostřed ulice, seděl a hleděl na měsíček a vil velice tu toho malého blbého pejska. Dostal jsem touhu pohladit a nebo kopnout, že tak vejská v noci, kdy má být klid, kopnout či pohladit to malé blbé psisko. Jsem dobrák nebo raz, jak málo se znám, kopnout nebo pohladit, já neznám východisko, bojím se, co as udělám. Zatím ten malý blbý psíček sedí a nepřestává být, sedí a hledí na měsíček. Neví ten malý blbý psíček, že kvůli němu život si vemu, protože nemám klid, že kvůli němu život si vemu,

pnout či pohladit to malé blbé psisko. Jsem dobrák nebo raz, jak málo se znám. Kopnout nebo pohladit, já neznám východisko. Bojím se, co as udělám. Zatím ten malý

0: že kvůli němu život si vemu, protože nemám klid, že kvůli němu život si vemu, protože nemám klid.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Dnešní Divadlo pro vaše uši je zasvěcené nejenom textům a písničkám, ale vlastně všem talentům Jiřího Suchého, výtvarníka, divadelníka a v rozhlase, jak už zmíněno, taky průvodce, a kdyby se to slovo zrovna k Jiřímu Suchému tak nehodilo, řekl bych i moderátora v několika rozhlasových pořadech. Patřil k ním i ten, o kterém Jiří Suchý mluvil pokaždé s úctou. Měl tu totiž za partnera malíře Jiřího Anderleho a společně se potkávali se svými hosty, mezi něž patřil svého času i Jiří Lábus nebo Jiřina Jirásková.
3: Když jsme vybalili ty kulisy a než jsme se ubytovali do hotelu, tak jsem se šel podívat nějakou uličkou a najednou jsem se ocitnul a vidím náměstí svatého Marka. To, co jistě mnozí z vás nebo většina z vás viděla, ty kulisy, ty nádherný barokní budovy, jak vlevo, tak vpravo. A připadalo mě to jako obrovský jeviště, Teatru Mundi v pravém slova smyslu. Teď do toho turisti z celého světa, Japonci a Američani a Eskimáci. Ta scéna byla uzavřená velkou kampanilou, tou zvonicí a tím nádherným pitoreským obrysem svatého Marka. A jak jsem tím davem šel, tak všude se ozývala hudba. Tam hráli na housličky, tak to celý, že Café Guardi, Café Florian. Ještě tam šli s Jirkou Srncem a s několika členama a vytočíme tu zatáčku kolem té zvonice na tu piacetu a tam bylo těch lidí malonko a tam osamocená figurka. Černý baret, černě oděná, bílý vousy. Já si říkám, no to není možný, to může být jedině Jan Zrzavý. Přišli jsme, dobrý den, pane Zrzavý, co tu děláte? My jsme tady s Černým divadlem. On říkal, no já tady čekám na loď, pojďte se mnou, já aspoň uvidíte jiný svět, já jdu tam na ten ostrov, já tam bydlím u Jeptišek, pojďte, já vám ukážu, jaký tam mám byteček a tam se vám bude taky líbit. Pohádka. A já, když maluju tady tu piacetu, já stejně jsem pořád myšlenkama v Praze. A já jsem taková potvora, nám říká, že když jsem zase v Praze, tak jsem pořád myšlenkama v Benátkách.
4: Pojďme si říct zase ještě něco dál o cestování. Třeba dopravní prostředky. Volíte některý radši nebo některý méně?
5: No takhle, já teda musím říct, že já ani mý rodiče nikdy neměli auto. A já do dneška auto nemám. Já vím, proč ho nemám. To bych byl masový vrah. Přestože mám řidičák. Já jsem v roce 72 dělal řidičský průkaz. Filmé studio Barnaby ho platilo, dokonce ho mám zdarma. Jako rychlokurs. To bylo kvůli tomu, že jsem točil takový český detektivní film s Dušanem Kleinem. Do dneška si pamatuju název Zatykač na královnu. A já se pamatuju dobře, protože já tam dělal kamerový zkoušky s Tomášem Tepferem na ten film. Já tam hrál vraha. Byl jsem strašně hubený, nedávno to dával, jsem to viděl, jsem nechtěl věřit. Černobílej, ten to byl. A teď Tomáš Tepfer často obveselení svých kamarádu ukazuje telegram, který dostal z Barandova, kde jsme dělali kamerovky, jemu napsali, roli toho vraha bude hrát pan Lábos, protože vy jste hezčí. A to má do dneška schovaný, to máš teprve.

0: vždycky jsme jezdili vlakem a já si nepamatuju na úžasnou historku, kdy otec měl vždycky ve zvyku, že šel, to byly takový ty spoje, já myslím, třeba ve Zřících se čekalo 3/4 hodiny, jo, zase na další potom na nějaký ten spoj a teď jsme tak vždycky dlouho v tom vlaku byli a to jsme Vládíček a Jiříček jsme byli malí dva kluci, že jo, brácha ještě byl velký mladší než já, no a otec vždycky šel na pivo a vždycky se dal takhle pivo tam v té nádražní restauraci a najednou koukáme, my byli hnedka ve vagóně po té mašině, tam to ještě byly ty parní mašiny, že jo, a najednou vlak se rozjížděl, otec nikde a matka zařvala z okna, prosím vás, zastavte, táta je na pivo a má všechny peníze, zastav, oni opravdu ten vlak zastavili, táta vyběhl z té restaurace, běžel do vagónu, matka na ně hnedka, prosím tě, ty musíš pořád to pivo, říká, no mělo to je za 2 minuty, to je nějak dřív, já za to nemůžu, takže teďka tam byla hádka hnedka v kupé, že jo, no byl to nádherný.
1: No prostě no. Jemný lidi, no.
0: No jemný lidi, no.
2: Já jsem byl spraven o tom, že vy byste byl prý ochotný nám něco zaspívat. Nemáme tady žádný doprovod?
0: No, já vím, doprovod tu dneska není, bylo to trošku asi, no ale tak... Questa quella per il sogno a quintalo tre d'intorno ritorno mi vedo del mio cuore l'impero non cedo meliatona a travolta la questo ravela in cieca dono di che ho fatto fiora la vita soci questo mi torna grata forse un'altra doman lo sarà yeah forse un'altra doman lo sarà yeah grazie.
2: Pojďte zase na chvilku o cestování v tom přeneseném slova smyslu, vaše životní pouť. Mm-hmm. Jestli jste měl vytčený nějaký cíl jiný, než ke kterému jste dospěl třeba?
0: No, upřímně řečeno, já opravdu víte, že jsem chtěl být malíř. A to strašně tady ty dva koníčky, to malování a to hraní, jsem s ním bojoval hrozně a dokonce jsem dělal zkoušky na střední výtvarnou školu po 9 letech, ale tam jsem se nedostal a já mám takovou zase povahu, která není moc dobrá, přiznávám, že já jakmile něco jednou zkusím a nevíde to, tak se na to jako trošku vykašlu a řeknu, tak to ne, tak to není průrazný, tak to jdu. No. A nemohl jsem ještě, protože nebyla vlastně herecká konzervatoř v té době v Praze, tak jsem musel na gymnázium, no a tak jsem 3 roky prožil v hrozný hrůze, to bylo něco, to na gymnáziu nebyla pro mě šťastná doba, věřím, že i pro pedagogy ne teda. A já ještě chodil na takový velice, velice prestižní gymnázium v Praze ve Vršovicích při Potoční ulici. No já měl takovou 3 dny a my jsme si od první chvilky nerozuměli, já si vzpomínám, třeba jsem tam přišel jednou, když jsem dělal první kolo zkoušek na Damu, to bylo v sobotu a v pátek jsem přišel při poslední vyučovací hodině, říkám, prosím vás, já dělám zítra zkoušky na Damu, jestli byste mě uvolnila. Kam? Má takhle mluvila. Já říkám, na Damu a ona, a máš tam protekci? Já říkám, ne. To neuděláš. A nauč se v životě prohrávat, zlom vás. Teď přišlo pondělí. První kolo si udělal? Já říkám, no, to vám hnedka řekli, udělal. No ale druhé neuděláš, to je konec. Pak bylo druhý kolo. Druhý si udělal? Já říkám, no, udělal. No ale třetí neuděláš. Pak bylo třetí, udělal si třetí kolo, no udělal, ale maturu to neuděláš. No a to měl skoro pravdu, baba. To vám co vám budu říct. No to vám to bylo hrozný a já pak jsem sotva, tam ochlup tu maturitu teda, udělal jsem ji teda. A pak se se všema loučil, asi do dneška to pamatuju. Vždycky, Vlaďko, všecko nejlepší do života, Marcelo, tobě taky. A mě řekla, nazdar neřáde. No, to by fakt řekla, to si pamatuju. A potom mě po letech potkala v tramvaji, to byl střih. To najednou, je, já vás tak sleduji, jste tak šikovný chlap, se super roztejkala po té tramvaji takhle, že jo. No a pak jsem mi ptala, a kolik berete v divadle? A když jsem jí to řekl, říkala, to je bída. A to měla prvně v životě pravdu.
2: Když takhle hodně cestuje, existují nějaký veselé historky?
0: No tak samozřejmě, teď se mi stala neskutečná věc teda. To vám řeknu, já jsem byl teďka na ostrově Margareta ve Venezuele a já byl poprvé na rybách. Jsme vyjeli ráno s rybářem a na ryby. A já jsem strašně nešíka ještě k tomu musím říct. Já vůbec jako v podstatě, a bylo nás tam asi parta asi takových 8 známých kamarádů a kamarádek. A bylo to bylo hrozně prýma, všecko vyzdali jsme v soukromí takovým senzačním, u moře 20 metrů, bylo to bylo skvělý, krásný pobyt a jeden člověk, který ho znám, ten tam právě letá ve Venezuele žil, takže na Čech to byl, který tam emigroval 68, tak nás provázel tam. A opravdu to bylo skvělý, no a domluvil schůzku s těma rybářima a ráno jsme vše vyjeli na ryby, ještě za tmy, jo, teď taková lodička, taková loď, to bylo, no představte si, já ze všech chytil nejvíc ryb, já, no to nikdo nechápe, já, to teď Olda Kajzer říkal, to se není možný, Olda Kajzer, on tam taky tam nasil jenom, říká, já říkám, hele ryba, ty jsi to vytáhl a najednou za chvilku, ale zase ryba, říká, no to se není možné, opravdu, jak chytil asi 10 ryb.
2: Já takhle s mořem mám špatné zkušenosti, takhle na velký, na obrovský lodi to snesu, ale jako kocápka s rybářema. Já jsem okamžitě, mě bylo zlé, jenom i když jsem se koukal na to, jak se to houpě. Já jsem jediný člověk na světě, který bije i na řece.

0: Že byste nám něco zaspíval?
1: Ještě?
0: No jo.
1: Byl to méně známý Ital, byl to italský skladatel, je to vlastně současník Verdi, ale ne tak známý, jmenuje se Lorenzo Pagliari, a bude to opera, která se jmenuje v překladu nějak Dech vášně, nebo tak se ho překládá.

0: Teď vám něco řeknu, to byl na vás trošku taková finta, já jsem si to celý vymyslel.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Pět strun úplně stačí, aby se mohlo hrát, aby ten, kdo se mračí, se mohl začít smát. Když pátá struna schází,

třetí struna schází, no tak to nevadí. Člověk si bez nesnází se dvěma poradí, když další strunu vezme jazz, ne.

když další strunu vezme ďas. Ne, že bych vám to přál, nevěžte hlavu, prosím vás, a klidně hrajte dál.

0: Když jsem přišla po škole, po absolutoriu na Vinohrady, tak se změnil status divadla. Už to nebylo Vinohradské divadlo města Královských Vinohrad, ale bylo to divadlo Československé armády a v tom repertoáru najednou pro mě nebyly úkoly. A pamatuju si, že se hráli, myslím, Stalingradci nebo co, a přišel za mnou pan režisér Podhorský a říkal, tam je velká role kluka, nechtěla byste to zkusit? No a já jsem to zkusila, protože jsem neměla co hrát. No a pak jsem několik let hrála jenom kluky. V rádiu, v televizi, hrála jsem Tomase Sawyera, Huckleberry Finna, Syna pluku. Já jsem odehrála velikou plejádu kluků.
1: A teď se vás zeptám, vy jste jezdila takhle s tím armádním divadlem po posádkách taky vystupovat?
0: Ano.
1: A neměla jste na repertoáru takovou tu báseň o té koze?
0: Vy myslíte Kozaná chleba, na? No jistě, že jsem ji měla v repertoáru.
1: Byla jste u nás jednou v naší posádce a já...
2: Ale to si děláte legraci, Jirko.
1: Bylo to v rozmezí 52 až 54?
0: No ano, to by odpovídalo.
1: No, a já jsem vás obdivoval.
0: Kluk rychtářů se zadrmál, oči, kam z dodaleka hledě smeze.
1: Ano, to báseň o koze, já jsem to děsně prožíval.
3: Ještě ji umíte, paní
0: Myslím,
3: Jiřině?
0: Že ne. Kluk rychtářů se zadumal, kam zdaleka hledě smeze. V tom, kde se hoši, kde se vzal, Mikulka nácků leze tam po protějším svahu strže. Byč opravdovský v ruce drže a v druhé dlouhou oprať zlíčí. Stál v kacabajce děravé a bělavé a zvědavé, ven z kalhoce mu dralo mlíčí. No a tak dále a tak dále. A
1: vy jste chtěla být od samého útlýho dětství to, co jste, anebo jste...
0: Nikdy jsem to být nechtěla. Já jsem se stala herečkou, protože jsem v kvintě propadala z latiny a na konzervatoři se latina neučila.
1: Aha.
0: Ale v podstatě v těch 15 letech jsem si velice přála být jeptiškou. Já to trošku schazuju, ale říkali moje spolužačky, že já jsem hrála už ve škole, že když někdo něco nevěděl a bylo třeba zničit hodinu, tak že jsem promptně byla ochotná omdlít a takhle. Asi ta dispozice někde byla, no, tak je to možný. Můj tatínek byl vášnivý ochotník, dokonce se vždycky chlubil, že hrál profesora Higginse u ochotníků, když tam hostovala Jarmila Krombauerová Lízu Doolittlovou. A můj tatínek byl hluboce přesvědčen, že to je tragédie, že jsem se rozhodla já hrát divadlo. No dopadlo to, jak to dopadlo.
1: Já si vás jako jeptišku představit nedovedu, byla byste pro mě trochu nepřesvědčivá. Asi bych si říkal, jeptiška, není ptiška.
0: No nedejte se mýlit. Já vás chápu, že když se na mě podíváte, tak vás to asi příliš neinspiruje, ale ona ta černá barva většinou prodlužuje.
1: Kde nastal ten zlom?
0: Já jsem byla v penzionátě v Klášteře a můj tatínek, který byl velice kultivovaný člověk, byl naprosto zdrcen, když mu matka představená té školy řekla, že slečna, jestliže opustí ústav, že je velmi temperamentní, a jestli opustí ústav, odchází se čtyřkou z latiny. V případě, že by slečna zůstávala, tak bohužel propadá z té latiny. A tatínek můj říkal, ale co já si s tou holčičkou počnu? A ta matka představená říkala, o Vánocích jsme tu hráli pohádku a hrála prince. To jí šlo. To jo. No a my jsme vyšli a tatínek říkal, co budeme dělat. Já jsem říkala, slyšel jsi to, no tak budu hrát divadlo, no.
4: Kránu, když hvězdy mlednou,

pak vyjde slunce mocné a svítí na všecko. Na zdravé, na nemocné, na Řím i na Řecko. A místo hry

negliže. Zastavili se stopky přesně v tu vteřinu, kdy do rodinné hrobky jsem si nes peřinu a oděn šedým šatem vstoupil jsem do šera, abych tu v tichu svatém se dočkal.

Zase jedna z těch méně známých semaforských písniček, vidíte. Možná i proto ji mám tak rád, že se nestala hitem a přitom právem patří mezi další v tom krásném poetickém světě fantazie Jiřího Suchého. Ale pro dnešek je to už z našeho divadla téměř všechno, protože zbývá ještě symbolické a stylové rozloučení. Tak jak jsem ho doma slýchával často na gramofonové desce s melodiemi z filmu Zločin v Šantánu, když jsem byl malej. Zůstávejte ve zdraví, přátelé, a brzy naschledanou.

v rytmu, kterým srdce bije, zmizet mezi begonie. Byl tady a už tu není.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas, České Budějovice. Rádio vašeho kraje.